opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

Společnost Seven Red uvádí. Alena Vitásková, Solární baroni, Vrazi v taláru. Čte Valerie Zavadská, zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop. Natočeno ve studiu Incendium 2018.

Kapitola první. Béďa Méďa a nádraží. Stejné počasí jako tenkrát, když zavraždili Kamilu. Ne, dnešní podvečer to bylo o něco horší. Byla větší zima, která se dostávala až pod kůži, takové vlezlé sichravo, kdy neprší a přitom máte pocit, že na vás něco padá. To něco rozhodně nebyl déšť. Byla to vina. Vina za zničené životy. Béďa. Jinak Bedřichovi nikdo neřekl, ať to byli jeho známí nebo spolupracovníci. Béďa jezdil pouze Mercedesem. Jiné auto neznal ani za socíku. V té době tahal, jak sám říkal, z říše, tím myslel bývalou Německou spolkovou republiku, západní Německo, staré ujetiny Mercedesů. I debil by poznal, že ta ujetina nejela asi jen cestu do komunistické vlasti. Béďovi jako soudci vše procházelo. Ani v době, kdy po normálním člověku chtěli příslušné orgány vědět, kde na to bere, po Béďovi nikdo nic nechtěl. Uměl se otáčet za každého režimu. Prostě Béďa Méďa, tak ho znali všichni, si uměl poradit. Pocházel ze staré právnické rodiny, ačkoliv se nebylo čím chlubit. Jeho děda byl jeden ze soudců nechvalně známých procesů 50. let. Hodně se snažil o to, aby mohl soudit špičky jako Horákovou Slánského a další veřejně známé škůdce komunistického režimu. Jeho snaha nebyla vyslyšena, což ho přivádělo k zármutku, který konejšel alkoholem a mstou na nevinných. Domů chodíval večer, nalitý jak pán Bůh káže. Jejich rodina bydlela v obrovské vile, kterou zabavili jeho spolustraníci po válce továrnické rodině. Po válce, nebylo to po válce, ale po převzetí moci komunistickým režimem. Továrník byl označen za protikomunistický živel a jeho rodina byla perzekuována. Luxusní vila s malým parkem, protože to rozhodně nebyla zahrada, byla jedním z výdobytků tohoto právníka, který zapomněl na přísahu a na spravedlnost. Tak vyrůstal malý Béďa se svým otcem, dědou, matkou a babičkou v přepichu, o který se nezasloužili. Ukradli ho těm, kteří svou prací vybudovali obrovskou továrnu, zaměstnávali tisíce lidí a také si postavili tuto vilu. Ano, oni svou prací něco vybudovali, co jim děda za pomocí práva vzal. Už od dětství bylo malému Béďovi vštěpováno, proč má spravedlnost zavázané oči, proč je spravedlnost slepá. Děda i táta si to vysvětlovali po svém, že na soudce nikdo nemůže. S tímto pokřiveným názorem na spravedlnost vyrůstal a studoval a nakonec se stal soudcem také malý Béďa. Dědictví komunistického režimu Béďa se uměl otáčet jako nikdo z jeho kolegů i v nových podmínkách. Procházel se parkem se zdviženým vysokým límcem tmavého baloňáku značky Armani, kloboukem se širokou krempou naraženým do obličeje, postava jako z mafiánského filmu 30. let. Bylo mu smutno. Byl rozlítostněný a vzpomínal i na to, jak jeho opilý děda vyprávěl se špatnou artikulací skoro každý večer. Nenechali mě soudit ty důležité, ale já jim ukážu, já soudit také umím. Zrovna dnes jsem poslal na doživotí doktora. Zítra pošlu na 25 let lékárníka nejmíň do uranových dolů, ať si zamaká. A na tom řezníkovi, živnostníkovi, tak to se také blejsknu. Není možné, aby si mě nahoře nevšimli, jak jsem zatočil s touto intelektuální cháskou. Vždycky ještě nesrozumitelně něco mlel a pak usnul v sedě u stolku, který byl vlastně taková židle bez opěradla. Říkalo se mu štokrle. To jeho brblání, když bylo ještě srozumitelné, končilo, že sice se tyto osoby ničím neprovinili, snad jen tím, že vystudovali, řádně pracovali, ale režim si nepřál mít inteligenci a živnostníky. Režim nechtěl tyto lidi potkávat, protože těmto lidem se zase nelíbil náš nový režim. Děda byl přesvědčen, že vykonává spravedlnost, když bez jakýchkoliv důkazů zlikvidoval život nejen těmto obžalovaným, ale celým jejich rodinám. Děda se cítil jako Bůh, dával to najevo
a nakazil tím i svého syna a vnuka. Jak je moc nad lidským životem nakažlivá, lidstvo zažilo ve dvou krutých světových válkách, kdy zvěrstvo konané na lidských bytostech nelze ani popsat. V době míru se neukojení jedinci zcela zbavení lidskosti a empatie pasují do pozice Boha, který by měl o lidském životě rozhodovat. Jsou to psychopati, schizofrenici, vrazi, kteří si své sebevědomí ukájí trýzněním své oběti, když ji vraždí, kteří si tu chvíli moci nad lidským životem užívají. Vraždí, dokud nejsou chyceni. Jako protipól jsou lidé, od kterých společnost očekává právě absolutní oddanost právu a spravedlnosti. Ti, kteří mají dbát o to, ještě než bude rozhodovat Bůh, aby se bezpráví na lidech nekonalo. Někteří z nich ukájí chtíč své lidské nadřazenosti. Pasují se do pozice všemohoucích. Vědomi si absolutní nepostižitelnosti, vraždí tak nějak po svém nevinné lidské bytosti. Jsou si jisti, že jim se nemůže nic stát. Ano, tak se chovají vrazi v taláru. Vrahem v taláru je i Béďa. Byl tak otupělý a zahleděný jen do sebe, že si to ani neuvědomoval. Jeho výchova, vliv dědy a otce a následný vývoj ve společnosti to všeho jen utvrzovalo, že si může dovolit všechno. Dnes měl ale moc špatný den a to nejen v práci. Jeho kroky parkem byly loudavé, věřil, že potká tintítka. Místo, kde se schází mladí prostituti, bylo u nádraží a chlapci své zákazníky už z dálky poznali. Dnes se mu nechtělo dojít až do nádražní haly, kde si chlapci vesele štěbetali a čekali na svého křena. Přál si tintítka potkat tady v parku, naložit ho do zaparkovaného Mercedesu a odvést domů. Ale nic, park byl jako vymetený. Asi to počasí došlo zničenému Béďovi. Nerad se vydal do nádražní haly. Kluci, tak jim říkal, protože musel vědět, že ani jednomu z nich není 15. Některým z nich bylo sotva 12 let. Měl je rád, měl je tak rád, že na tom zahučela také jeho kariéra. V hloučku uviděl svého nejoblíbenějšího. Ano, byl tady a jako dítě se vesele bavil s ostatními prostituty. Béďa nechtěl jít až k ním, nechtěl, aby si toho všimli ostatní lidé, kterých byla plná hala. Tintítko ho zahlédl, klučičí výraz, úsměv a v očích otazník, zda si Béďa pro něj přijel. Béďu polilo horko jako pokaždé, když ho uviděl. V rozkroku ho začalo příjemně šimrat. Cítil, jak se jeho penis zvětšuje. Ruce se mu potily, kravata ho začala škrtit. Bál se, že se přestane ovládat a vrhne se k chlapci, kterého 14 dnů neviděl. Jen pohnul očima, kývnul jemně hlavou a odcházel. Tintítko mazal za ním jako pejsek za svým pánem, když má pocit, že si ho pán nevšímá. Béďa si ho skutečně nevšímal, ale to byl dohodnutý rituál. Asi 5 kroků za ním cupital hoch a beze slova nasedl do Mercedesu S500, černá metalíza, s béžovými koženými sedačkami, s nejlepším vybavením. Teprve tady Béďa něžně chlapce políbil, pohladil po stehnech a s péčí otce dodal, určitě si promrzlý. Zapnul jsem ti vyhřívání sedačky. Jako v mrákotách uháněl Béďa do svého luxusního bytu, kde věděl, že je nikdo nemůže potkat. Z garáže vystoupili přímo do výtahu, který byl určen pouze pro jeho byt. Už ve výtahu byl v tranzu. Těšil se na dnešní večer, na noc, těšil se na tintítka, nedokázal se ovládat a svíral a objímal chlapce tak, že ho málem udusil. Tintítko byl jako z gumy, svíjel se v jeho náručí jako had, lépe řečeno jako vychytralý prostitut, protože věděl, že to Béďu ještě víc rajcuje. Z výtahu vystoupili do prostorné haly luxusního bytu s terasou, vybaveného tak, že se tu chlapci velmi líbilo. A to jídlo. Tak dobré jídlo jedl pouze u Bédi, který si dával záležet, aby na prostřeném stole nechybilo nic z toho, po čem ten chlapec prahl. Béďa se šel osprchovat a nechal chlapce, aby mohl rychle něco sníst a zahnal tak hlad.
Ten malý byl pak mnohem přívětivější a poddajnější. S plným žaludkem byl moc milý a to měl Béďa rád. Pravidelný rituál pak následoval. Béďa se poprvé udělal, když si toho malého koupal. Říkal mu, ty můj malý chlapečku, přestože poprvé mu tintítko ukázal padělaný občanský průkaz, že mu bude 18. Byla to taková chabá náplast na zvěrstvo, které na tom dítěti už téměř rok páchal. Béďa se tvářil, že tomu věří, že je tintítkovi 18 a tintítko měl pocit, že je to tak lepší. Kdyby chudák Béďa věděl, jak je ten smrad podlý a proradný, co všechno si nahrává a fotí, komu to prodává, podřízl by ho jako podsvinče. Ale to nevěděl, ba ani netušil, ani potom nepátral, ani ho to nenapadlo. Miloval chlapce bezmezně a tintítko si toho byl vědom. Dokázal vyloudit jakékoliv dárky a proto se také mohl chlubit nejnovějším a nejmodernějším typem iPhoneu, který mu Béďa bez reptání koupil a těšil se z toho, jak umí být chlapec vděčný.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Aférovku a se mnou ve studiu, jako pokaždý, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já to beru úplně jako osudové, protože už jsme,
1: chtěl bych se říct, na tobě.
2: Pár hodin do toho evropského velkého klání a evropského rozhodování a víš, že já tady bouřím a říkám nejdůležitější volby za období, co jsme vstoupili do Evropské unie. A tak se jdu z toho teďka vymluvit, protože chybí mě témata, no, chybí mě příležitosti, chybí mě, já nevidím ty politiky.
1: Vidím to velký drama v tvojí tváři, musím říct. No, jasně, je to poslední férovka před eurovolbama, který, jak si správně předeslal, jsou za nás oba nejdůležitější eurovolby, já bych řekl, no, v novodobé historii Evropské unie.
2: No, férovka by volila, pojďme to říct.
1: To je jasný, ale protože Evropská unie skutečně stojí na existenčním rozcestí. A hraje se o její budoucnost a o naše budoucí životy, ekonomický blahobyt nebo klidně bídu a o to, jestli přežije evropský průmysl a jestli celá Evropská unie bude vlastně schopná konkurovat jak Číně, tak Americe, která, dá se říct, Evropu hodila přes palubu a v podstatě nám vyhlásila nepřímou obchodní válku, když tahá tradiční evropské firmy do Ameriky a už vidíme odliv investic, čili jsou to strašně důležité volby. Vidíme taky to, že Evropu dobíhá Green Deal a všechno to, co z něj plyne, ať už se to týká zemědělství nebo průmyslu, ale i našich osobních životů, protože Green Deal začíná nebo záhy zdraží i takzvané emisní povolenky neboli ekologickou daň, prodraží nám palivo do aut, prodraží nám bydlení, topení a tak dál. Čili opravdu se hraje o naše holé životy a já mám takovou otázku, prosím tě, nevíš, kde je teď premiér český nebo kdo je vlastně premiér v Česku, protože do eurovoleb zbývá pár dní, jsou takhle důležité. Mimochodem, vláda Petra Fialy má za sebou druhé české předsednictví Evropské unie, za kterého se mimochodem událo spousta věcí, z kterých plyne to, že jde skutečně o náš existenční život.
2: A o kterých se hrdině mlčí, by se chtělo říct.
1: A o kterých se úplně zamlčuje. A my místo toho vidíme, že Petr Fiala si furt stěžuje, že mu někdo si z něj dělá legraci, že je ukrajinský premiér. No ale může se sakra divit, když pár dnů před eurovolbami, a to ještě jako premiér a lídr trojkoalice Spolu, který vyhlásí všichni ostatní, jste nedemokrati, populisti, extrémisti, jste postrachem Evropy a on si tady uspořádá jakýsi pseudosummit pro Ukrajinu v Praze, který má teda organizovat to skání munice pro Ukrajinu. Ale já mám pocit, že Petr Fiala jako kdyby na tu premiérskou funkci rezignoval už před delší dobou a místo, aby prostě vedl vlastně celou, řekněme, zastřešoval tu vládní pětku, ale hlavně trojkoalici Spolu do eurovoleb, tak já vlastně nevím, kde je, jestli je vůbec ještě premiér. Do toho tady máme ministra zahraničí z Pirátu Jana Lipavského, který se tématem Ukrajiny angažuje už od samé ruské invaze na Ukrajinu. A teď, když ho vidíme, jak ho stělesňuje volební kampaň Piráta Ferjenčíka jako jakýhosi cherubína mladického pubertálního. Já nevím, jestli to už výsměch všemu, nebo co se děje, ale já myslím, že tady sledujeme pokus o ohromný zamlčení těch klíčových voleb, těch klíčových témat eurovoleb ze strany vlády a hlavně premiéra Petra Fialy.
2: Já si dokonce myslím, Petře, že se hraje o to, co nejvíce lidí otrávit. A vsadit na to pod rouškou tmy a mlhy, aby se vydali opravdu jenom ti přesvědčení, taková ta pevná voličská jádra, a aby to v podstatě to tam složili do statu quo, do výsledku předchozích evropských voleb, protože to by si všichni vydechli a řekli, v podstatě to je úspěch. Vidíš to i na tom, že vládní pětikoalice nedělá nic pro zvýšení volební účasti. Já teda na rovinu mám pocit, že vlastně příliš nedělá ani hnutí ANO a i u toho SPD dost pochybuju, jestli opravdu se rozhodli pro mobilizaci a pro to, aby napřišel někdo další.
1: Tady jenom ti technickou do toho dám. ANO se snaží o velkou mobilizaci den před eurovolbami a sice tou mimořádnou schůzí sněmovny k migračnímu paktu, což si myslím, že je chytrý tah, který přesně může mobilizovat, Ale máš pravdu, že celá ta kampaně k eurovolbám je prostě jalová. Zatím.
2: Víš, jako čekal bych propojení, jo? Čekal bych fakt nějaký fázování, já rozumím tomu mobilizačnímu poslednímu slovu, já rozumím tomu, že asi si říkají, čím dál víc lidí se rozhoduje na poslední chvíli, zvláště v takovýchhlech pro mnohé odtažitých, cizorodých, nejasných evropských volbách a upřímně řečeno zatím to veřejné prostředí proto příliš nedělá, aby bylo jako jasněji. Všichni už to postavili do ideologických pozic, tady už máš pocit, že vlastně už se vůbec nehraje o Evropský parlament, ale hraje se o lidstvo a podstatu a o mé neoblíbené, nehezké slovo narrativy a to už se jenom chodí a...
1: Hele, prosím tě, s narrativama buď opatrnej, šetři. Víš, kdo od Černá vede dohled nad narrativama?
2: Já používám jenom narrativy.
1: Je to plukovník, nosí rád maskáče a než začal mluvit o narrativech...
2: A neusmívá se.
1: Neusmívá se vůbec, hodně se mračí, má trošku zlo ve tváři, tak mluvil o oficiální vlastně státní nebo vládní pravdě. Sice plukovník Foltín. Tak dávej si bakala slovo
2: narrativ. Já mám načtenou jeho literaturu.
1: Má za sebou literaturu?
2: Jo, má. Hele, to bys byl překvapený, to jako upřímně řečeno i šéf našeho generálního štábu má za sebou jako kvalitní knížky, kvalitní texty.
1: Váže?
2: A pak prostě se něco stane. Pak se prostě nějak spadneš do toho soukolí nebo málo se větrá. Proto taky víš, že my na Ferovce hodně větráme, držíme tady pitný režim, voda, čaj nás oklopuje, dobrá nálada, to je základ. A
1: všichni se tady smějou, jako
2: já doufám, že ne nám,
1: kokainu v Brně.
2: A bylo tady, ale nemáme tady tolik hodně mladých lidí a nemáme sochy, takže nenaplňujeme akci, kterou bych schválil Saša Vondra.
1: Ale smějem se a nikomu se nikdy nic nestane tady při natáčení.
2: To je pravda, zatím jsme nikomu ani nic neprovedli. Ale pozor, aby to taky nebyla diagnóza. Čili já držím jenom narrativy a raději jsem si to slovo zakázal, protože ho fakt nesnáším, jo? Že by nás to učili 20 let zpátky, to všichni objevili, spousta lidí má pocit, že to je pohlavní nemoc, ale přesto to používá, protože to vyprávějí ostatní a nevědí, jestli to je exotický avokádo anebo právě nějaká ekonomická jednotka, ale je to něco fuj, něco nebezpečného, takže já se k tomu přidávat taky nechci. Ale zvláštní je, že my když jsme se bavili o tom, co se teďka tak jako prapodivně tady vlastně neděje, že to velké mlčení bylo nahrazeno tím, že my máme opravdu vládu ministrů zahraničních věcí. Když se na to podíváš, tak naše vláda teďka vzývá jenom, co se děje v zahraničí, vzývá jenom zahraniční trendy, přebíjí se v tom, kdo vydá lépe míněnou radu, tu tamhle, tu jinde, tu exoticky. Já bych dokonce, ty říkáš premiér Ukrajiny, já bych dneska řekl, že vláda je spíš jako v podstatě nejen vláda Ukrajiny, ale vláda Izraele, vláda korespondenční volby, kdy má pocit, že automaticky to je záchrana na všechno okolo, vláda snížení volebního věku. A já se musím potutelně smát, protože víš, že já jsem ti už poslal takovou docela zajímavou analýzku, které se pak chytilo Politico a to bere Věci prověřený, z mnoha zemí, kde se nám ukázala velice nepěkná věc. Začíná se potvrzovat takzvané Kubáčkovo paradigma.
1: Počkej, nepěkný narrativ se nám tady ukazuje.
2: No, já mám takový Kubáčkovo paradigma, abych tomu dal takový slovníkový efekt. Víš sám, že jak jsem vzpomínal, že zkušenost sousedního Rakouska, že všichni tam byli se v prsa a říkali, pojďme, dejme šanci mladým, snížme volební věk z 18 na 16, pomůže to rakouské demokracii, vyrovná to střed ne civilizací, střed světu, ale střed generací. A hlavně mezi náma, mezi řádky, samozřejmě sociální demokraté, zelení a další liberální platformy doufali, že vlastně mladým to naházejí. A ono, co se stalo? Mladí dorazili, ne moc reprezentativním věku, ale naházeli to svobodným. A naházeli to spíš konzervativním stranám. A ejhle, teďka odhady evropských voleb ukazují, že mladí nejdou zdaleka za paní Danuší, Piráty, kterým mladí se stádli a už jsou středně staří, a za dalšími, ale začínají uvažovat protestně, konzervativně, spíše se pohlíží po jakoby konzervativní pravici, napříč zeměmi od Portugalska přes Nizozemí, Itálii, Francii, Německo a mohli bychom pokračovat k sousedům našim. A najednou si myslím, že pan prezident Petr Pavel už za to tak horovat nebude. Najednou si myslím, že stanaři taky ustoupí a řeknou, hele, nechme to jak je, ať si pěkně zestárnou, když nechodí k volebním místnostem ani se pokoukat, žádný 16.
1: U toho Petra Pavla možná, protože teď vyšel průzkum, jak mu opadla oblíbenost a důvěra u lidí, což samozřejmě se dalo očekávat po těch jeho kouscích, který předvádí, ale drží mu mladí. Takže u něj možná uvidíme, jak to bude držet tam, ale máš pravdu, je to poslední trend, že mladí, já bych řekl takovým hezkým slovníkem, dnešní mládež nám nějak propadá špatným, nesprávným narrativům, a nedemokratům, populistům a extremistům, protože tenhle trend, o kterém mluvíš...
2: Co, jsi jak paní Danuše?
1: Jsem,
2: já jsem se úplně zasnil.
1: Paní Danuše je teď všude plno a prostě...
2: Ale nemá čas dojít, taky vyplňuješ.
1: Je to nakažlivý, ale trošku, no prostě...
2: A je to tady.
1: Nejde
2: to
1: se tady před tím ubránit. Paní Danuše je plná moudrých věcí a velkých narrativů, takže prostě nejde předtím utíct, ale co chci říct,
2: Birotikum je tady.
1: To, co jsi zmínil v Rakousku, to byl takový předvoj, když už používáme ten velký slovník takový, a teď vidíme podobný trend ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, ve Francii. Marine Le Penová, to velký zlo pro všechny liberály a šiřitele správných narrativů, tak já jsem četl průzkum, že nějakých 43% mladých lidí ve věku 18 až 24 let jí budou volit v eurovolbách, protože prostě propadají šarmu a kouzlu šéfa její strany Bardely, který, kde bys řekl, že je získává a kde šíří ten šarm, samozřejmě na TikToku, kde jí hotdogy a dělá si selfiečka, ale
2: a je prostě, téměř jejich vrstevník, si
1: a je jejich, ano, to je druhá věc. A tenhle ten trend začíná být panevropský. Uvidíme, jak to dopadne totiž v těch volbách, protože v těch médiích nečeských vlastně poslední dobou vychází docela analýzy, že by Evropu skutečně mohlo čekat v tomhle ohledu, já nechci říkat zemětřesení, ale prostě výrazný posílení tohoto politického proudu a že by se přepsalo složení a tím pádem i směřování Evropského parlamentu a Evropské unie. Protože ten bude volit novou Evropskou komisi nebo schvalovat včetně jejího šéfa nebo šéfky a tam to už je přece jenom velký vliv.
2: Taky vidíme, že stávající předsedkyně Ursula von der Leyen se teďka v podstatě...
1: Ta našla novou kamarádku.
2: Přesně tak, přilepila, přimkla George Meloni. Ta má být vlastně jejím klíčníkem do toho světa, který pro ní byl předtím dekadentní, podezřelý, nehodný zájmu. Často vůči němu vystupovala, často pro ní to byli v podstatě proto fašisti a jenom přidávala tak, kde zrovna potřebovala. Teď se to rázem mění, čili usuzuju, že Ursula von der Leyen bude mít dobré analytiky a dobré výzkumy a má dobré odhady, když začíná dělat tohle a dělá to samozřejmě čistě pragmaticky o sebe. Je smutný, že fakt teď mám pocit, že naše česká politika postoupila tak daleko nebo tak hluboko, že vlastně nechává to všechno na rozmaru předsedkyně Evropské komise, která najednou Green Deal začíná cupovat, protože prostě křeslo předsedkyně Evropské
1: svůj
2: komise...
1: Svůj vlastní Green Deal, tak, nutno říct, tak, svůj vlastní Green Deal, protože to klíčové bylo schválený za poslední pětiletku.
2: Tak. Ale víš, tohle mě právě trápí, jo? Že bych si myslel, že nikdy nemáš boj rozhodnutý, pokud to nevzdáš. A fascinuje mě, jak teďka stávající vládní koalice si najela na strategii Pirátů, která jim částečně funguje, že v podstatě k řadě věcí mlčí, neprovokují, nedráždí, jako by nebyly a jsou na svých 12%. Tady je to kombinace, že se vlastně jako nemluví o těch tématech, vymlčují se, odvádí se pozornost ke všemu okolo nás, jsme neskutečně chytří na světový globus, to my poradíme Američanům, poradíme Izraelcům, poradíme Ukrajincům, poradíme Tchajvancům, víme, co s Čínou.
1: Vidím tu scénku, jak někde u obřího globusu stojí Petr Fiala s Lipavským, prostě točí s tím, hele, a napadají ty velké myšlenky.
2: A říkají si, komu dneska zavoláme a poradíme, jak to mají řídit a vést. Ale výsledek je, že doma nám to zahnívá, že nám opravdu spousta věcí fakt jako protejká mezi prsty. A pak ještě slyšíš takový jako zvláštní slovník typu, no tak když nám padne průmysl, tak se ty lidi přeorientují třeba do služeb.
1: A to říkala jenom... paní Danuše mimochodem, to, a to je chytrý.
2: Je to zajímavý tak, no je to takový, připomíná mě to doby dávno minulé, tak prostě soudruzi vememe tabulku, přeškrtáme to, rozdělíme to, každej si tady vemete. My vlastně provádíme vnitřní migraci, jo? Že my vlastně si řekneme, hele prostě každej si vemete tady z těch fabrik tolik a tolik, buď nastěhujete domů, nebo do služeb, anebo prostě vymyslíte něco nového, všichni budou ajťáci.
1: Mě napadá,
2: jestli... Já jsem se vyděsil, že já ajťák, tak tenhle svět skoro.
1: Ale najdeš si nějaký ten rekvalifikační kurz?
2: Na pastevce.
1: Já se blížím jsem věku, si kdy si lidi začínají dělat rekvalifikaci na práci s dřevořezem třeba.
2: A to je
1: takže
2: hezký.
1: To je krásná věc, vlastně manuální, taková mentálně očistná.
2: Pomáhá to mozku. Mozku je to určitě. Nejlepší prevence proti schizofrenii a dalším Parkinsonovi a dalším. Takže to je perfektní.
1: Kvalitní rukavice, aby se neuříz prsty, ale a napadlo
2: mě. Máš, nebo na co se
1: to ještě uvidím. Ale napadlo mě, jestli Danuše Nerudová už byla tady s těma převratnýma myšlenkama svýma třeba Mladý Boleslavi ve Škodovce, že by tam tak procházela tou fabrikou a říkala by, tady to zavřete, tamhle taky, tamhle to si přestěhujete někam jinam, no a vy, co nebudete mít práci, no tak půjdete na, rekvalifikaci.
2: No tak podle mě jako s noblesou sobě vlastní a hlavně sebevědomím sobě vlastní už chodila, říkala pastevci, kazatelé, učitelé, ajťáci, no ty sem ani radši nechoď, ty seš tady omylem, uklizeči, jo, takhle to ne, fakt tak úplně jako zblažeností určuje, kdo co rozhodne, kdo co bude dělat, ale je to, hele, je to fascinující, protože když se podíváš do zahraničí a víš sám, sleduješ hodně zahraniční prostředí, zahraniční periodika, ty věci se opravdu probírají, řeší se, co z toho, kde jaký stát bude mít a zatím naše taktika je typu buď o tom vůbec nemluvím, anebo chodím jak Ježíšek už dávno dřív a tu dám kvalifikovanou většinu a zbavím se práva veta, tu rovnou skočím na euro, ať je to za kolik ideálně, ale za cizí, jo? Všimně si, že nikdy jsem od některých ministrů neslyšel přepočet jako na jejich vlastní, je to takový novodí to český domácnosti a český firmy nějak zvládnou a takhle rozdávají, choděj, ale rozdávají z cizího. Čili pro mě nejsmutnější je, jak se naprosto rezignovalo na legitimní, racionální český zájem, kdy všichni ostatní se o tom reálně baví, připravujou, aby to pětiletí pro ně bylo co nejdůležitější a co nejvíce prosadili, vytváří si už a priori koalice. Ne, my řešíme, kdo bude komisař a jestli vlastně za koho. Paní Danuše se teďka pořídila a pojistila stranictví, mám pocit, že to i naopak ještě přidá jako handicap, ale to je její boj.
1: Ale zase tam může, počkej, vytáhnout, když by šla na to grilování, může vytáhnout nějaký svůj vědecký článek z těch časopisů predátorských, kde publikovala, já myslím, že by to udělalo
2: velkou vlnu.
1: Velký dojem na Europarlament.
2: Ne, a musím říct, hele, vím, že to tady často vytahuju, ale musím říct, že fakt je pak tristní, když sleduješ, ani ne tak německou debatu, tam jako teďka taky mají svých problémů, který vymlčujou, ale když sleduješ polskou debatu, rakouskou debatu, těch nejbližších, tak ti je opravdu smutno, protože si říkáš, prostě jdou do toho velmi racionálně, kupecky, vědí, že musí být připraveni hned na začátku, co je pro ně zásadní, kde je to pro ně výhodný, ale my máme rady na rozdávání, my máme právo veta na rozdávání, národní měnu na rozdávání, inflaci na rozdávání, no ty, ceny energií. Vem si, jako my nevedeme ani debatu, co bychom od toho pětiletí chtěli, aby se nám vrátilo v nějakém vhodném energetickém mixu. A neplatili jsme jak mourovatí za situace, kdy ještě si opravdu hrozí nám kolaps průmyslu. Ale, to si dobře tam vzpomenul, on nám jako velmi reálně hrozí problém i pro české domácnosti a malé firmy, protože v tom dalším období se staneme v podstatě nositeli emisních povolenek i my. Takže to už jako konec srandy bude doslova utopení. To člověk bude stát utopeně, bude říkat, já tě moc dobře vidím, černý pasažer. Ty nám kazíš rodinnou pohodu a rodinný rozpočet. To bude najednou jiná mela. A mám pocit, že tady někteří politici řeknou a řeknou, ale teď my v té vládě v podstatě nebyli, teď jsme se o tom nebavili, nikdo se neptal.
1: Nám se taková pohoda. I premiér Petr Fiala, že vlastně nikdy s touhle vládou svojí vlastní neměl nic společného, protože když jsme u něj, tak on vlastně se snažil využít českého předsednictví EU, jako, jak on se zaštiťuje, protože ví, jaký průšvihy a nedostatky za sebou táhne v té domácí politice, ekonomický, sociální, tak vlastně se snaží to kompenzovat na tom, jako na tom geopolitickém pódiu a buď je premiérem Ukrajiny, nebo je premiérem Evropské unie zrovna takovým, ale cerebrálním, protože samozřejmě ani za našeho předsednictví Českou Evropskou unii neřídilo ani náhodou, ale snažil se vytvářet dojem, prostě že to tak je. No ale za našeho předsednictví tak se schválil zákaz spalovacích motorů od roku 35, přesně tady ty emisní povolenky, které mají nastoupit od roku 27 už, což je za 3 roky. A řekněme, prostě to je ekologická daň a zdraží paliva pro jednotlivce i firmy.
2: Zdraží zásadně, skokově. Jo.
1: Výrazně zdraží vytápění domácí, zdraží i asi vůbec bude potřeba zateplovat si domy, protože ty domy budou na ně vstaženy nový ekologický normy a tak dál. Čili dohání nás vlastně jedna věc, kterou vlastně už za Fialovy vlády byla schválená. Já jsem naivní, protože Fialova vláda zaujala takový zajímavý postoj, že i u těch zásadních klíčových principiálních hlasování v Evropské unii se zdržujeme.
2: My nehlasujeme.
1: Minister financí Stanjura nám to vysvětluje tak, že zdržet se hlasování vlastně znamená ne, Ale ono to tak není, zdržet hlasování se znamená zdržet se hlasování.
2: Přesně tak. A v podstatě ve výsledku pomáháš ano, protože nebráníš dominantnímu názoru, čili v podstatě jsi alibista, s kterým se ale bohužel pak alibisticky jako nakládá. Jo? Takže my jsme opravdu v mnoha věcech slepí, hluší, ale k našemu neprospěchu a řekněme si otevřeně, a už to jako těmi škamnami těch institucí bruselských prochází, že s tebou fakt pak nikdo, že ti nikdo nebere vážně a nepočítá s tebou, protože si řekne, ty jsi v podstatě užitečný, abych to řekl hezky kultivovaně, alibista. Nejseš ani ano, nejseš ani ne, nejseš ochoten nést tu politickou odpovědnost, nejsi schopen ani udělat kompromis a vyhandlovat ho zase za nějaký kompromis, který my uděláme vůči tobě někdy v budoucnu. Smůla je, že to opravdu děláme proti našim zájmům, proti naší orientaci průmyslu, životních nákladů, protože i kdyby někdo nenáviděl český průmysl, nebo obecně průmysl, tak ale my nemáme nic jiného. Máme nádhernou krajinu, o tom žádná. Ale já nevím, jako jestli budeme tady všichni dělat průvodce po státních zámcích anebo pastevce, což bych poprosil, neberte mi to, na to se opravdu těším, už mám vyhlídlou pěknou louku, ovečky už předobjednané, bude mě krásně, když budete takhle něco chtít říct, já to vzkážu, je to paráda, je to prej očistný. Holky poslechnou cokoliv, takže já, když jim tam budu pod břízou cokoliv vyprávět nebo střídavě pod bukem, snesou.
1: To nastoupíš cestu Jana Rumla, bývalého disidenta budoucího ministra vnitra. To byl taky pastevec s ovcí a říkal, jaký to bylo krásný, jak byl mentálně čistý, než a to bylo, se potom ušpinil politikou.
2: Když byl v politice, nebo
1: před,
2: potom?
1: Před.
2: Jo, protože ono bohužel někteří ty politici nás zaměňují právě s těmi ovcemi a pak se takhle... Jo, já, že kruté je... Aniž bych to myslel zle, ale myslím to zcela vážně, a z toho titulu je to možná kruté, že fakt mám pocit, že teďka se s námi nakládá jako s ovcemi. Že někdo tím pastevcem už je, nepřiznal to, tu louku si vybral jako celou Českou republiku a tak si nás tak jako posouvá, je to takové to vaření pověstné žáby v pověstně na začátku jemně trochu teplé vodě a prostě se zkouší, co ještě sneseme, protože opravdu, když se bavíš se zahraničím, se sousedy, nechápou, co si necháváme aktivně brát z ruky, aniž bychom cokoliv za to získali, a naplňuje se můj scénář a přátelé, máte to, nechtěli jste společně se mnou nominovat Petra Fialy do Evropské komise, mohli jsme, takovýhle člověk nám v Evropské komisi nevadil, protože ona je stejně centralizovaná, ona tam stejně tam dobindují byrokrati a komisaři jsou povětšinou ceremoniální a to jim jde pěkně a mají to rádi. To, jo.
1: Já se obávám, že Petr Fiala je tak konsenzuální člověk, který nesnáší jaký spor a konflikt, že i na eurokomisaře je jako moc, protože to jsme viděli přesně u toho Víta Rakušana, který prostě Fialova vláda, že ho začala říkat... Zaprý všichni dobře jsou, ostatní jsou nedemokrati, populisti a extrémisti a směrem k Evropské unii, to jsou taky takový krédo Danuše Nerudové, chtějí bořit, my chceme budovat. Každý, kdo kritizuje Evropskou unii, tak ji chce bořit, že jo, nebudeme okopávat kotníky a tak dál. Solidarita, oni jako kdyby nepochopili prostě, že Evropská unie, že je to hájení národních zájmů v první řadě.
2: To by vždycky mohli vyhodit Francouze z fleku.
1: To už dávno. Ale že teď teda, já jsem zmínil ty ekologické věci a celý Green Deal. A Fialova vláda a její ministři a vlastně lídři těch vládních stran, myslím lídry do eurovoleb, najednou začínají přesně mluvit o revizi nebo zrušení těch opatření, které ale za jejich vlastní vlády jenom nedávno se odhlasovaly a oni je nechali prostě projít. Tady asi potřebujeme vysvětlit tu historii toho Green Dealu. Bývalý premiér nebo předchůdce Petra Fialy v čele vlády Andrej Babiš, on podepsal něco, čemu bychom mohli říct, vlastně desky prázdný s nadpisem Green Deal a tam byly ty obecné cíle ekologické, kterým se má dojít. Je jasný, že když podepíše premiér nebo podepíše odsouhlasí i tohleto, takže se k těm cílům bude muset nějak dojít, že se k ním nedojde bez opatření. Je pravda, že tehdy tam ještě nebyla konkrétní opatření a že Andrej Babiš nějaký přetuše a věda, že Česko je nejprůmyslovější zemí Evropské unie, tak si tam dal tu výjimku, že teda Česko nebude muset přijímat taková opatření, které by přímo ničily náš průmysl. Pak přišla Fialova vláda a za tý už se schválil ten program
2: Fit for 55,
1: což už jsou vlastně ty konkrétní opatření, které se teď už jedno po druhém vkládá do těch desek s nadpisem Green Deal. A tahle ta vláda prostě teď sama před tím utíká. Tak proto vlastně asi chápu, že se Petr Fiala teď radši dělá neviditelným a Alexander Vondra najednou místo předseda jeho ODS a líder trojkoalice Spolu do eurovoleb najednou tady začne mluvit o tom, jak Green Deal je potřeba revidovat, ale ty nejbrutálnější opatření prostě mířící na náš průmysl a i domácnosti, no tak jdou za vládou jeho předsedy.
2: Jsou procesu. Je pravda, že teda rovnou si řekněme, že Andrej Babiš tím, nevím, buď tomu nevěnoval jako reálnou pozornost, nebo se řeklo, počkejte, ono se to celý vyvine a rozhodne detail, anebo to tam chtěl mít dobrý, protože většinu těch termínů vlastně odsouhlasil. Jo, že to byla taková prazvláštní hra, kterou známe u nás jménem RPSN, nebo drobná písmenka na konci smlouvy, případně prostě těch 37 nepodstatných příloh za smlouvou, neboli tam se začínou objevovat ta čertova kopítka, že jo, ty pověstný detaily, který ti to kráje. To je ale už spojeno se současnou vládou a je fascinující, protože spousta vyjednavačů ti i řekne, ale teď oni měli, mohli se směňovat. No, ostatní prostě aktivně si snažili vyjednat a dělali si aliance, byli jakoby standardním partnerem, předvídatelným partnerem a proto se s nima počítá a fungují.
1: No, ono to perfektně ukazuje ten zákaz spalovacích motorů, jak šel tou historií. Vlastně za Andreje Babiše, ještě když byl premiér, tak už to, co se odhlasovávalo, tak tam už bylo velmi přísné utlumení emisí u spalovacích motorů, ale nikdo si ještě tehdy nedovolil dát tam absolutní totální zákaz. A to přišlo až potom po nástupu Petra Fialy, se vlastně dostal tam zákaz, ale on se tam dostal i tak, že Evropská komise, vedená Ursulou von der Leyenovou, si tady uzurpovala svoji víc moci, než jí náleží, a vlastně to propracovala, co jsme viděli na té normě Euro 7, do tak přísných podob, že nakonec ta norma Euro 7 se musela aspoň trošku změkčit, protože byla v podstatě ničivá pro evropský autoprůmysl.
2: Auto.
1: A tady vidíme i ten zákaz spalovacích motorů, prostě ten přišel až poté, no a vláda Petra Fialy prostě vyšle tehdejší, já bych řekl trošku nešťastnici politickou, ministryní životního prostředí Hubáčkovou, která to tam nechá projít, zákaz spalovacích motorů, tak neuvěřitelná věc. A znovu jsme u Petra Fialy, ještě byl to on, kdo v opozici říkal prostě zákaz spalovacích motorů v Evropské unii jen přes moji mrtvolu. Tak no tak teď vlastně teď to vypadá trošku, že jakoby mrtvolou byl politickou, metaforicky řečeno, protože
2: on žije druhý život.
1: On žije skutečně nějaký paralelní život někde jinde.
2: Světového ministra zahraničních věcí. Jak ti říkám, tady se názorně ukazuje, mnozí vždycky snili o tom, aby bylo velkolepé Česko, velkolepá Česká republika, ať máme co nejvíce diplomatů, ministrů zahraničních věcí, ať jezdí, radí, doporučují. Tady se ukazuje, když máte vládu plnou zaminy, plnou diplomatů, ministrů zahraničních věcí, kteří mají pocit, že mají patent na rozum, že jezdí, že jim to na světových fotkách sluší, že si rádi nechají poklepat na rameno, jenže v politice poklepání na rameno a podání si rukou je často vykompenzováno velmi tvrdě za mnohé ústupky a nepopulární věci. A tady se dělá opravdu jenom v podstatě politika líbivá pro velké fotky. Hele, já rovnou říkám, já jsem z těch, že jsem rád, že máme aktivní vládu jakoby v zahraničních věcech. Ale jsem z těch, že očekávám, že ta diplomacie bude hodně racionální, bude posilovat tu českou pozici, bude pomáhat českému ekonomickému rozvoji, ekonomické diplomacii, biznisu zjednodušeně, a ne, že ho bude prostě zavírat a že ho bude, anebo že to povede k tomu, že nám v podstatě strategické firmy, strategická odvětví opravdu teďka v podstatě přemýšlí, jestli se mají přestěhovat do Ameriky dřív, nebo už mají zvážit něco v jihovýchodní Asii a tady si nechat účetní. Takže zatím vlastně politika diplomatů, a to je dobrá zpráva pro všechny účetní, dělá politiku, že nám tady zůstanou jenom pastýři a účetní. Protože velká spousta renomovaných firm s renomovanými značkami zcela otevřeně, teďka to vidíme u Zetoru, klasický příběh, stahujeme, bude se to dělat v jiných zemích, v lepším případě třeba ve dvou až třech, a tady nám zůstanou účtaři a možná pár designérů. Paráda, ale jak říkám, ostatní půjdou provázet na státní zámky, máme jich hodně, hradů taky.
1: To je pravda.
2: O to žádná. Ale to, aby jsme se tam střídali, provázeli každý sebe navzájem a chodili jsme čtyři. Jo?
1: No kdo pak bude Zbyňku Stanjurovi plnit tu státní kasu, ale mě napadá.
2: Já myslím, že uvalej něco z no, já myslím, že ze speciální daně na zámky a hrady a z kulturního požitku. Hele, za krásnou krajinu. Bude chodit Zbyněk Stanjura a bude říkat, líbí se vám tady? Výborně, připočítáme. Pršívá tady, rosu tady máte, připočítáváme. Modro tady máte. Říkal jsem vám, že jsem z ODS. připočítáváme, jo, vám se tady hezky dejchá a celkově tady dobře, jo, a daň z úsměvu, hele, písniček, to už tady všechno bylo.
1: No, ještě zpátky k Petru Fialovi, ono vlastně to, že jakoby nebyl českým premiérem, už máme potvrzený podruhý teď. To, jak se, zaprý to, že lže a popírá vlastní sliby, to je fakt. Ale to, že on vlastně zkouší tak jako zamlčet klíčové věci nám, tak to se ukázalo vlastně nedávno ohledně toho, když se chystal ten summit v Paříži, který se týkal Ukrajiny. Mm-hmm. A těsně před ním slovenský premiér Robert Fico, ještě než na něj byl spáchán atentát, tak řekl, prostě uvažuje se o vyslání vojáků NATO na Ukrajinu. To já nikdy nepodepíšu, žádný slovenský voják nepůjde na Ukrajinu. A Petr Fiala říkal, o ničem takovým se nejedná, to prostě není pravda. Dorazil do Paříže a bum, a samozřejmě se o tom jednalo a francouzský prezident Emmanuel Macron si dal ještě velmi záležet, aby to potom summitu sám za sebe řekl, že prostě Francie uvažuje o takovéhle věci. Takže tady jsme jako viděli, že jestli chceme se dozvědět pravdu, tak ona nepřijde od našeho vlastního premiéra, ale spíš začne přicházet od jiných premiérů z Evropské unie. Teď se to potvrdilo podruhý, vlastně jakoby přes kopírák ohledně migračního paktu, když nám tady Fialova vláda a v čele s ministrem vnitra Rakušanem, který teda migrační pakt v Evropské unii domlouval, tak a zase najednou nám tady lhal, žádná migrační kvóta tam není, vyjednal jsem Česku tu výjimku ohledně Ukrajiny a tak dál. A pak tady najednou se rozmluví před vlastními voliči francouzský premiér Attal a řekne, no tak migrační pakt je o tom, že jsme prostě přiměli ty východňáry tam ze střední Evropy, aby tohle to podepsali a ty migranti nebudou chodit do těch našich krásných měst tady a to, ty budou chodit tam do těch měst. A najednou tady máme podruhé potvrzení toho, prostě co říkala nejen opozice, ale i analytici té smlouvy, právníci, prostě tohle to všechno v tom migračním paktu je, co říkáte, že tam není a co říkáte, že tam je, tak tam bohužel taky není.
2: No, hele, potvrzuje se to, už chápu, proč taky ubývá zahraniční politiky ve zpravodajství, protože je to nepěkné.
1: I to je vlastně nesprávný.
2: A občas se tam statisty. Něco dovíš, je to přesně tak. A jen se potvrzuje, že bychom měli vysílat tlumočníky, anebo bychom měli ráno mít takové okénko jako zahraničního tisku.
1: Napadá mě Jana Černochová, pokud by šlo angličtinu.
2: Hele, ta teďka hlídá naši hranici a vzdušný prostor a všechny aktivity.
1: Myslíš angličtinou toho. Nebo
2: protože to je palba. Já pevně věřím, že jenom tak jako duševně a že jí dali mapu a že to sleduje bedlivě.
1: To poslední vystoupení, ten proslov v angličtině byla palba, to musím říct, ale to by odvrátilo zálohy, plný jo. Lodě největší s migrantama. Jenom tak na okraj řekni mi, proč nikdo neporadí. Ona ještě mluvila doma v Česku. Proč to nepřednesla česky a nenechala to přetlumočit?
2: No to je právě, Petře, to.
1: Ta snaha vypadat světově.
2: Světácky.
1: Jo? Světový lídr a světová lídrině.
2: Já třeba nevím jak ty, ale já miluju film Světáci. Ho považuji vedle Bílé jasně, paní a slavností Sněženek, respektive Skřivánků a Ucha za jedny z nejmoudřejších filmů, protože prostě ukazuje, a Konec starých časů, abych teda byl kompletní, že ukazuje krásně tu lidskou povahu. Ne nutně českou, ale lidskou povahu. A tam víš, že mnozí žijí v představách, že když si nastudujou Salvátora Dalího, vemou si pěkně padnoucí oblek a objednají si něco kvalitního a zároveň hořlavého, takže budou světáci, že zažijou ten velký.
1: No Jana Černochová má blízko.
2: Víš, hořlavým. Jak to tam je, jak tam říkají, prostě dělnický lid si taky někdy zaslouží konečně užít taky.
1: Tak si se stylizuje, že teda sleduje v noci světáky a stylizuje trošku do role vlastně Labrockýho ze světáku.
2: No, hele, vypadá to tak. Vypadá to tak, že teď to vypadá téměř, jak kdybych dělal tu analytiku já, ale je tam někdo podobně smýšlející a říká si, hele, co mě ještě projde. A se píšou takovýhle přesně ty stylový momenty typu ukážeme světu pupek a nejenže jim doporučíme, co mají dělat, ale ještě je budeme tak jako mistrovat a ještě to budeme dělat takových těch světových kulisách, no ale prostě, hele, pokud to v sobě nemáš a nemáš hlavně jakoby to strategické uvažování, tak to nikdy nenaženeš. A nepochopím to, protože nám to ukazují i ti nejbližší sousedi a já vím, já už jsem si zakázal se dívat do Maďarska, na Slovensko. Já jsem si to dokonce ulehčil, nekoukám ani do Rakouska, protože to je taková zajímavá země, která je vlastně s každým.
1: Ty nechceš být demokrat, populista, dezolát.
2: Tak, já jsem si prostě turismus ostříhal, já ti člověče vidím, blíží se hranice, už to stáčím.
1: A říkám na západ.
2: Si, tak, a říkám si, hochu, jako správný narativec, s tričkem nápis narativ je boží, To ti nemůže hledat.
1: Já teď počkej, ty jsi mě úplně vystrašil. Moje manželka je pracovně na Slovensku, to je východně.
2: No, tak to teda, to byste si měli doma nějak kádrově vyjasnit.
1: A mě to nenapadlo, než jela.
2: Ty pouštíš
1: normálně to zakázat.
2: No a pouštíš do hodně nebezpečných lokalit a doufám, že si potom, až se ti vrátí, čímž ji zdravím, tak si doma sedněte, vemte A4 a ti vypíše zážitky z cest, nech jí to podepsat, ideálně notářem někde ověřit, zastrč do trezoru, hele, a čekaj.

0: Češi. Nesmírně inspirativní. Aha. A abych se dorazil, tak se ti ještě podívám třeba na země. Ano, Nizozemí je lidnatější, ale menší. Nebo víš, že tady často vzpomínám Dánsko, ale i to Portugalsko. A řeknu si, a to tě už úplně naštve, protože to si řekneš, a pro Bůh, proč oni mohou a umí a nepotřebují se pasovat na pupík světa a my prostě jsme vždycky hrdinové, papežtější papeže, čím zdravím svatý stolec ve Vatikánu, pokud poslouchá svatý otec, tak jenom chci říct, že to bylo tady na českou reálii, ne k němu. A proč jako neskusíme být mnohem větší realisti? Svědomím, ale že některé věci se mají hájit. Jo? Proto jak říkám, já nemám problém, když se jakoby vláda věnuje zahraniční politice, ale ať to přináší výsledky, má to hlavu a patu a hlavně, ať se plní domácí úkoly, protože stejně tě v zahraničí nikdo nebere. Když se podívá, jakou máš podporu doma, jak se neřeší strukturální problémy toho státu, jak vlastně ti svým způsobem se mění opravdu ve skanzen frustrovaných lidí, protože tomu státu nevěří. Takže ty víš, že ti stejně přijíždí v podstatě takové jako prodejce s teplou vodou, protože ti řekne, všechno je perfektní, my vám to dodáme a ty se podíváš k němu a řekneš si, ale co, přiveze mě problémy, protože jak se tady dosahuje k dohodě elementární politický nula tragédie. Vem si, jak tady probíhají dlouho byrokratický rozhodovací procesy. V podstatě se nerozhodne raději nic. Vem si, jak kolik peněz projídáme jenom tou zbytnou byrokracií, duplicitami, úřady pro úřady. Nemluvím o tom, jaká je tady strašná vymahatelnost práva a tím pádem důvěra ve stát. A vem si, že teď si ještě uděláme rozval s penzijní reformou, kdy si ty lidi řeknou, tak já už mám pocit, že opravdu chodím do kasína, protože to, co tam posílám, tak je takový opravdu, to by se mohlo jmenovat bingo. Já bych tohle tu penzijní změnu opravdu nazval bingem, protože to je o tom, jestli budeš mít štěstí a dožiješ se. Štěstí, že si vybereš třeba práci, která tě úplně nezničí a dožiješ se v nějaké jakž takž elementární vitalitě.
1: A to si má ovečkama bys mohl.
0: Já v to doufám trošku. Teda pokud mě holky nebudou stresovat, jo, a nebudou mě pobíhat po ty louce, jak z Bůh je, ale já jsem si zase říkal, že když můžu něco přečítat, občas jim něco moudrýho řeknu, tak by mohli být fajn, drželi bychom se tam družně. Oni to vydejchají tu jurtu, takže by to vlastně taky mohlo být energeticky, ekologicky.
1: To bude
0: vlastně
1: spirituální parádní, hodně takový, hele, to bude očistný.
0: Ale vem si, že v podstatě, a mě to velmi mrzí, protože já jsem patriot, dlouhodobě nepotřebuji k tomu hokej, ač mě potěšil ten výsledek. Opravdu já začínám mít pocit, že se stáváme státem bingo. Jo, někdo má štěstí, buď se mu pomohlo, nebo se nad ním drží ruka zákona a nedívá se na něj a daří se mu. A někdo je prostě hold blbej, chodí do práce, platí daně, moc toho nechce od toho státu a stát se čím dál víc k němu začíná chovat jako ovci.
1: No já totiž s tím, že nevíme, kde je náš premiér a kdo to vlastně je, tak já ani nevím, co ta vládní pětka, případně opravdu ty strany, chtějí po těch volbách v europarlamentu prosazovat, jakou politiku si představují, vzhledem k tomu, že teda vlastně i proto, že teď opozice se samozřejmě snaží udělat ty eurovolby referendem o vládě, mají k tomu samozřejmě nabito tím, že ta vláda má velmi nízkou důvěru, nebo spíš vysokou nedůvěru u lidí. Její zahraniční politika i ohledně Ukrajiny třeba v rozporu už s většinovým míněním veřejnosti a tak dál. Takže mají nabito v tom, ale oni se tady začínají distancovat co teda vlastně pomohli projít v Evropě a já nevím vůbec, co tam chtějí dělat potom, protože když se podíváme na trojkoalici spolu, už jsme to říkali, no tak v podstatě první čtyři lídři, ty eurokandidátky, tak nejvíc kandidují proti sobě v těch klíčových věcech.
0: Ty se rozprchnou.
1: U Danuše Nerudové tam vlastně to byla až doteď, nebo i je žena bez názoru, ta jenom, když tam vlastně těžko číst i mezi řádky, protože to je mistrně floskulí prázdný.
0: No, funkce.
1: Funkce, samozřejmě.
0: Já jsem si
1: funkce
0: to zjednodušil, takže, a je to definice funkce.
1: Takže proč ta tam chce a dobře, starostové, tohle je jejich problém poslední doby, vlastně hnutí, který bylo naprosto neideologický, tak najednou musí se hlásit nějaký aspoň jako řekněme ideovému směru a najednou je tady prostě, já bych řekl, že ideový směr je Vít Rakušana, Danuše Nerudová. No, jeden je na Česko, ano. A druhý je na Evropu.
0: A hlavně všechno, co prostě ze zahraničí přijde, kdyby to bylo s odpuštěním neoskoušený a poměrně trotlovina a někdo by šel světem a zkoušel, kde to někde vyzkoušej, anebo ho přijmou, tak oni už jásají. Jo, že my často neznáme ani detail, nepočítáme si to, jak by to se to vztahlo k českému právu, české ekonomice, českému prostředí, českým zájmům, ale už je to hurá.
1: On je totiž vlastně jediný...

0: Možná jako nejčistší z té vládní pětky z toho vycházejí Piráti, protože tam ta stopa hlasování jejich europoslanců a europoslankyň je opravdu v souladu s tím, co hlásají. Je teda paradox, a to je vlastně, to neplatí pro žádnou jinou stranu, že oni mají za předsedu Ivana Bartoše, který se chlubil tím, že hlasoval proti našemu vstupu do Evropské unie a poté ještě zpochybňoval naše členství v NATO, takže on by dneska měl být největší dezolát a ruský šváb.
1: Ale vím si, jak se zabydleli.
0: Ale jak se zabydlel a dezoláti jsou úplně někde jinde. Takže u nich Piráti v tom letom, jako i v tom, řekl bych, pirátském šílenství jsou aspoň čitelný. Ty se víceméně moc nezměnily.
1: A dělají to mazaně, moc to nerozpitvávají, moc na to neupozorňujou, kritizují migrační pakt úplně z jiných pozic, ale v podstatě prošli, protože spousta lidí slyší jenom tu kritiku migračního paktu a už neřeší detail a funguje jim to. Ne, hele, jako v podstatě na rovinu, českou politiku dělá a s velkou pravděpodobností bude dělat Ursula von der Leyen, protože vidíš, že dle ní si vlastně uspůsobuje strategii česká vláda, mnozí čeští europoslanci a až paní Ursula řekne, mám toho dost, to nevím, za jaké komise prošlo a to byl zběsilej Timmermans a ten je někde v Nizozemí a vůbec ho neznám, kamarádka Meloni může potvrdit, tak ti říkám, ti naši mnozí to tam najednou začnou trhat, supovat a budou si říkat, no kdo nám to tam podstrčil.
0: No jo, a to bude, si říkal, Kubáčkovo
1: paradigma,
0: tak další Kubáčkovo paradigma může nastat, představ si, že by skutečně došlo k výraznému posílení toho politického proudu, o němž vláda v čele s Petrem Fialou říká populisti, extrémisti, nedemokrati. Jak jsme řekli, že šéfka Evropské komise, protože miluje tu svoji funkci a chce dát druhou pětiletku minimálně, tak se kamarádí už s italskou premiérkou Meloni, která se vlastně snaží tenhle ten panevropský proud zastřešovat a vést a Ursula von der Leyenová teda začala hledat podporu u ní a najednou by se mohli vidět, že vlastně jak Evropská komise, tak Evropský parlament, tak tenhle ten proud bude velmi významný. V evropské politice bude mít velký vliv. A co najednou ta vláda, která to bude muset... Já nevím, kdo bude potom demokrat, populista.
1: On nebude problém, protože náš super ministr zahraničních věcí, Petr Fiala, vytáhne staré fotky, když ona vyhrála a přijel tam a říkal, ona není proto fašistka, odmítám, nelíbí se mi to. To ještě bylo, kdy spolupracoval s právem i Spravedlivoští, s Pisem, s Kačinským a Dudou a jemu podobným. To byla zase jiná etapa Petra Fialy. Vytáhne fotky a řekne, přátelé, my jsme celou dobu v hlavním proudu. My to takhle chtěli, my to takhle věděli a ten nehezký Babiš, který to protlačil skrze tu předchozí Evropskou komisi a nějak nám to počoup na stůl a my to zdědili, tak s tím končíme, fujky, jdeme od toho.
0: Hele, ty jsi mi teď odhalil, na vlastně, jak odpověď. Je Petr Fiala strategický lišák, protože on vlastně v opozici si vytvářel jednoho Petra Fialu, jednu pozici a teď ve vládě si vytváří opačného Petra Fialu s opačnou politickou pozicí a podle aktuální situace v Evropě vytáhne buď toho Fialu nebo toho druhého.
1: Přesně.
0: A vidíš, a je to venku.
1: A pamatuj, vždycky jdou ve třech, takže vždycky s nima jde antibabiš. No tak to je jistota.
0: To je jasný, jo? To je jasný.
1: A v podstatě on tím, že to teďka všechno přemlčel, k ničemu se nezavázal, všimni si, že jak migrační pakt jakoby nebyl.
0: Proto se zdržujeme hlasování.
1: Jasně. Teďka v podstatě vyjednává s řadou zemí, kde ale prostě vidíš typu třeba Dánsko, řeší to dávno dlouhodobě dopředu, taky mimochodem tvrdě zpřísnilo. Vyjednává, že by se vlastně přijímali migranti ve třetích zemích, tak on ještě, pozor, on tady nakonec řekne, jako přátelé, Okamura je vítač. Babiš, ten si z toho dělá biznis, jeho fabriky čekají na ty davy migrantů, Šlachta, teď by je tam prostě častoval a v podstatě policejně přivítával. Já celou dobu, Petr Fiala, se připravuju proti těm hordám, zastavím je, protože mám vlastní iniciativu s Dány a dalšími. Řešíme tohle. Já ti říkám, on má na všechno, pamatuješ, jak jsme došli k tomu a platí to, Petr Fiala vždycky vyhrává. Já ti garantuji, že i tyhle ty volby vyhraje, ať by dopadly ty výsledky jakkoliv. Jen mě mrzí ta cynizace, že dřív to byla ještě jakoby hra, pojďte k volbám, pojďte něco rozhodnout, je to důležité.
0: No teď se bojí voličů.
1: Teďka to je přesně model typu milé ovečky, tamhle dole je telíček u potoka hodně daleko a jestli se přiblížíte k volebním místnostem, tak konec, protože naše rozvětvené rodiny ty vědí, kdy mají přijít. Ostatní tam nejsou vítáni a nejsou potřeba.
0: No, rozlousknutím paradoxu Petra Fialy bych tuhle tu férovku poslední předvolební ukončil.
1: Věnovanou všem pastýřům.
0: Úplně neplánovaně podařilo. To kouzlo nechtěného se tomu říká. a je to venku, vlastně, jak je to s Petrem Fialou.
1: Ještě se národ dozvěděl, že ty budeš dělat betlémy a já se dám na ovčí sýr.
0: No vidíš, to bude.
1: I když ne, já nebudu vykořisťovatel, právě proto, že jsem si pročet marxistickou filozofii jako správný politolog, tak já ty ovce nechám pěkně sobě.
0: Ne, nebuď slušnej, buď kapitalista, vyrábej pořádný, ale pořádně drahý, myslím, řemeslný ovčí síry, protože co není řemeslný, to nemůžeš napálit
1: jenže
0: pořádně.
1: Na to bude emise, na to budou povolenky, podle mě.
0: Protože ovečky prdějí, myslíš?
1: No tak jasně, no? A potom hlavně potom ovčím síru, jak si zaprdíš. Ale do toho já nejdu, pak bych si musel pořídit to číslo 2. Co já s tím pak budu dělat?
0: No je to těžký, každopádně. Paradox Petra Fialy je rozlousknutý, poslední férovka před eurovolbami a co nám zbývá, já bych řekl apel na všechny posluchače a voliče, běžte volit, protože v sázce je budoucnost Evropy. Jsou to nejdůležitější eurovolby minimálně za během našeho členství v Evropské unii.
1: Já jménem Asociace všech světových pastýřů se připojuju, opravdu jděte, volte kohokoliv, ale jděte. Překvapíme politiky, oni s tím nepočítají a může jim to jako mnohé plány rozhodit a překvapíte nakonec příjemně i mě, protože přiznám se, že by se mě nesmírně krásně v dalších dnech, týdnech po volbách komentovalo, že máme například účast 80%, což by svět koukal a měli bychom jednak europoslankyni a europoslance se silným mandátem, což si konečně zaslouží, ale taky by se ukázalo, že máme trochu jinou váhu v tom vláčku jménem Evropská unie. Takže jděte za kohokoliv, ale jděte. K volbám, přátelé, ne, abyste si to vyložili jakože do terénu.
0: Zmínil si překvapení, já se těším na eurovolby stejně jako na každý jiný volby, protože každý volby přinesou nějaký překvapení. A příští férovka už bude povolební, takže už bude i s nějakým překvapením, už se těším.
1: Já stejně tak a mezi tím si zjistím, člověče, ceny ovčího síru, jestli teda do toho jít nebo nejít.
0: Zjistí, hele, a jak říkám, nebuď slušnej, buď kapitalista. Zdravím všechny posluchače.
1: Držme si palce. Mějte se fajn i po volbách.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
4: Ne.
3: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
4: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
3: Jo.
4: Proč ne?
3: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
4: No vidíte, to jste vy.
3: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
4: Jo?
3: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
4: Jo?
3: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
4: Ale ne.
3: To jste vy a to jsem já.
4: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
3: No je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
4: Jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
3: Muchomůrka je pěkná. Pane Holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
4: Ksavere, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
3: Já to nechci vidět. Takhle?
4: Co? No, takhle se to řeší dneska.
3: Čekal jsem to.
4: To je hodnotový.
3: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat. Ale to byla ostuda, jako.
4: Ksever, já jsem viděl toho jak Václava, to? Doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
3: Doktora Václava?
4: No Moravce.
3: Jo, myslíte Vaška.
4: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová. Symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
3: Tak ji už dávno hrklo, ne?
4: Je no to... říká Mirka z LDNky, no.
3: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
4: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
3: Hostky.
4: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se strapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
3: Věru!
4: Ta tam seděla.
3: Věru už.
4: A viděl jste, jak seděla?
3: Ne.
4: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.

Kapitola 10. Co se vám zase posralo? Lopata seděl v klubu a bylo vidět, že se soustředil na to, jak stručně může podat večer informaci Hlavounovi, Modrookému a Teflonovi, který přijde i s houslistou. S autisty obavy neměl, ten ničemu nerozuměl a spod brýlí hleděl vždy jako tulpas. Guido si naléval visku, do které nasypal hrst ledu a otočil se na Lopatu. Tak co jste všichni jak lesní včely, nebo spíš sršni? Co se vám zase posralo? Milý Guido, odvětil zcela suše a bez jakéhokoliv náznaku vzteku, zcela bez emocí, Lopata. To se posralo nám všem, i tobě, víš? Guido přestal míchat led ve sklenici whisky Griffem, který uměl jen řádný pijan. V místnosti bys slyšel spadnout špendlík, jaké ticho se rozhostilo, dokonce Elegán vypnul hudbu, což se stávalo zřídka. Všichni to ohodnotili, atmosféra houstla, napětí by se dalo krájet. Něco bylo ve vzduchu, vždy když Lopata se takto choval, tak to nevěstilo nic dobrého a on byl hlavička. Velká kapsa s Mílou seděli v rohu vedle sebe jako školáci a oddechovali se zvýšenou frekvencí, tlak měli určitě přes 200. Velká kapsa měl stále nohy široce od sebe a Míla nestihl vyzvědět, co se mu stalo, že chodí jako syfilitik. Lopata téměř monotónním hlasem začal. Tak jsme se byli podívat na nějaké přiblblé konferenci o vývoji energetiky, rozvoji obnovitelných zdrojů. Jen tak jsme si šli špíznout, jak se naši podnikatelé na to dívají. Chci vědět, které prase tu konferenci vymyslelo a připravilo celkem podrobný program. Tak podrobný, že jen totální kretén by nepochopil, co vlastně probíhá a jaký z toho bude prejt. Podnikatelé u nás nejsou idioti, ačkoliv se je snažíme dusit, jak se dá, aby neměli myšlenky na kraviny, tím myslím třeba sledovat, co se chystá a nemá být pro ně určeno. Tak tito podnikatelé, kteří držou držku po betonu, se teď chopí příležitosti. A že to umí, to si buďte jisti, umí z hovna uplést bič a ještě jim práskat. Vždyť to, co jim stále připravujeme, aby se zabavili papírováním, jak podnikání znemožňujeme, jak podnikatelům, tak i živnostníkům, to je do prdele již propracovaný systém a teď jim někdo připraví takovou nalejvárnu. Kdo to asi byl? Dodal řečnickou otázku a otočil se vyzývavě na Mílu. Ten se přikrčil jako žáček v páté třídě, který je přistižen, jak dává připínáček na židli sousedovi. Míla se ještě víc přikrčil. Byl si plně vědom, že konferenci pořádalo jeho ministerstvo, protože to chtěla manželka. Bratr pořádal takové konference pravidelně a těch pár milionů, které mu ministerstvo na to přispívalo, považoval za rodinnou výpomoc. Dokonce byl přesvědčen, že je to správné. To, že si pozve na konferenci přednášet odborníky, nepředpokládal. Vždy tam přednášeli za slušný plat jen rodinní příslušníci a tam nebezpečí, že mohou něco kloudného odpřednášet, co bude mít hlavu a patu, nehrozilo, natož něco vyzradit. Důvod byl jasný. Všichni ukončili základní školní vzdělání asi v 16 letech a to už v 6. třídě. Kdyby nebyla sametová revoluce, tak by pracovali tam, kde jejich maminky a tatínkové, jako pomocný dělník či pomocná uklízečka. A ti měli zaměstnání jen proto, že bývalý režim nedovolil žádné zaháleče a příživníky. Každý musel pracovat. Kdo 21 dnů v kuse nepracoval, pochopitelně se to netýkalo dovolených nebo nemocenských, tak byl označen za příživníka a to byl trestný čin a putoval do vězení. Jejich rodinní příslušníci měli práci jen proto, že na to byl zákon. Strýček, který vystřídal jako pomocný dělník stovky míst, byl znám v celém bývalém Československu. Jeho schopnost pracovat byla podstatně horší než u cvičených zvířat. Každý řemeslník, dělník, měl v té době radost, když dostal k ruce pomocníka. Netýkalo se to ale strejdy. To nastala katastrofa a takovému dělníkovi v týle se strejdou šlo celou směnu minimálně o život.
Jako pomocník se vyznamenal, když připravovali spuštění jednoho významného plynovodu a měla přijet delegace z ústředního výboru. Plynovod, přestože to byla vládou sledovaná stavba, se nepodařilo dokončit. Velká sláva na spuštění byla připravena přesně na den a hodinu, ale nebyl plyn. Strejda přišel s nápadem, že se zakoupou propanbutanové lahve, že prd kdo pozná, z jakého plynu se bude vařit voda na kávu. Vše se mělo odehrávat venku, tak se příprava nezdála být nebezpečná. Soudruh tajemník otočí ventilem, začne proudit plyn, zapne se sporák v polní kuchyni a uvaří se voda na kávu. Mezitím si dají vodku, koňak a na další technické záležitosti se už nedostane. Sele upečeme dopředu doma a tam se bude jen dopékat, jakože na plynu. Vše vypadalo skvěle a strýc rostl na ceně. Dokonce si ho všiml i kádrovák, který měl za úkol toho imbecila na chvíli zaměstnat, jak se líbil svému kolegovi, když přecházel po jiném průšvihu z vedlejších skláren. Tam nechal vychladnout sklářskou pec. Začal nad Strejdou přemýšlet, že asi nebude takový imbecil, když přišel s tímto zlepšovákem téměř ve 12 hodin a 5 minut. Delegace tu měla být příští týden a dostavba plynovodu měla před sebou nejmíň půl roku zpoždění. Švindli ve výkazech, jen aby se pravidelně měsíčně plnil plán vládou sledované stavby, se jim nyní vymstili. Půlroční sklus se tak lehce nenahradí, to vědělo celé vedení. Ale ač to nevypadalo věrohodně, kádrovák by to odnesl úplně stejně jako výrobní ředitel. Za zlepšovák byla Strejdovi přislíbena tučná odměna 500 korun. Pro toho imbecila to je stejně až moc, přemítal kádrovák. Ale všem ostatním šlo o místa a také mohli skončit v uranových dolech, kdyby někdo vyhodnotil, že neplnění plánu vládou sledovaných staveb je z jejich strany úkladná sabotáž. Měl radost, že se nechal ukecat v hospodě u druhé flašky gruziňaku. A s kádrovákem z Kláren si plácli a Strejda hned druhý den byl přeložen k ním do státního podniku. Celá věc se spuštěním nového plynovodu proběhla nakonec velmi tragicky. Nestalo by se tak, kdyby vše připravil odborník a lahve s propanbutanem, stejně jako kulové kohouty, sporák či pečící grill, velmi odborně zapojil. Nikdo neví, proč to nechali Strejdovi. Asi okouzlil celé tehdejší vedení státního podniku svým nápadem. Nikdo už nedomýšlel, že neumí ani přenést pár prken z jednoho místa na druhé, o trubkách ani nemluvě. Tam obyčejně došlo k silnému poškození izolace tak, že jím manipulovaná trubka byla k danému účelu už nepoužitelná. Strejda se pyšně chopil díla a celou montáž provedl dle svých znalostí ze 6. třídy, kdy si v dílnách při výrobě plechové nádobky na mýdlo ucvakl jeden článek ukazováčku na levé ruce, ten spláchl na záchodě, když se snažil zamaskovat své zranění a zbylou krvácející část prstu omotal izolační páskou. Vše tenkrát skončilo těžkou infekcí a Strejda přišel téměř o celý prst, v nemocnici si pobyl pár týdnů. S touto schopností postavit se k manuální práci, a to v oblasti plynu opravdu velmi odbornou, se chopil díla. Používal izolační pásku, plastelínu, tu miloval už jako dítě a zůstalo mu to, různé staré hadice z kola a podobné nesmysly, které se mu mohly hodit v případě, když si doma dělal ochoz, když kradli plyn a chtěli obejít plynoměr. S touto výbavou připravil náhradní zdroj plynu, který měl působit, jako kdyby stavba plynovodu byla dokončena. Tajemník otočením velkého kulového kohoutu měl spustit tuto významnou část vládou sledované stavby. Akce se nepovedla. Došlo k obrovskému výbuchu, kdy zakopané propanbutanové lahve létaly vzduchem jako bomby, na kusy byl roztrhaný sporák s obrovským grilem, všude lítaly střepy. Nehoda měla desítku zraněných a dva mrtvé. Bohužel mezi nimi nebyl Strejda.
Ten pak policii vše podrobně popsal, některé detaily si ještě vybarvil, protože ho bavilo, jak ho šéf policie v čele s ministrem, vedením strany a dalšími vyšetřovateli bez hlesu poslouchají. Připadal si důležitý a dokonce rád podepsal v protokolu i to, co neřekl a co si pánové přáli, aby tam pro úplnost bylo, přestože se to tak nestalo. Strejda vyvázl pouze s 6měsíční ochranou léčbou, která mu byla předepsána jako důsledek těžkého šoku, který při výbuchu zažil. Celé vedení státního podniku bylo obžalováno z vlastizrady, přípravy puče, sabotáže a nevím čeho ještě. Všech 6 ředitelů bylo přesunuto do uranových dolů, kde měli pracovat 15 let. No a tento Strejda nyní přednášel na všech seminářích především k energetice, protože se po tom výbuchu cítil být plynařem a energetikem v jedné osobě. Tím, že byl částečně perzekuován v bývalém režimu, jak sám říkal, byl považován za zlatý hřeb všech konferencí, které bratr pořádal. Míla se probral z hlubokého přemýšlení, co se vlastně na té konferenci stalo. Že by jeho rodina mohla něco vyzradit, o tom silně pochyboval, ba dokonce si byl vzhledem k jejich intelektu jist, že odtud vítr nevane. To už ale Lopata řval a držel Mílu za límec a cloumal jim ze strany na stranu jako tajfun se stéblem slámy. Míla se začal dusit a zbrunátněl. Nikdo z přítomných se ani nehnul. Lopata s ním mrštil o pohovku a řval. Mluv, tak kurva mluv, co to má znamenat? Míla věděl, že se něco vážného stalo a začal koktat. Já nevím, kdo na té konferenci přednášel, ale měl tam být jako vždy můj strýc, jako hlavní expert v energetice, však víš, který a další. Já nevím, co brácha vymyslel za kokotinu. Tak ty nevíš, tak já ti to doplním. Místo těch vašich trotlů tam byli samí špičkoví odborníci, kteří navíc zjevně elektrárny nemají ani neplánují, že by je měli. Byly to špičky v oboru. A když tam udělali rozbor, tak jen blbec by nepochopil, co to znamená. A to ještě na konferenci, kde byli samí podnikatelé a ne vyžírky, které chodí na konference sežrat chlebíček a vůbec nejsou schopni rozeznat, co se vlastně přednáší. Mílo, ty bys zasluhoval betonové botičky. Uvědomuješ si, co to znamená? Do projektu se nám vloupe kdejaký čípek. To je strašné, já jsem předvídal, že se blíží krize. Budeš si to muset zodpovědět hlavou Novy Houslistovi, prostě vedení. Večer jsou tady. Připravte projektory, šanony s našimi spolupracovníky z policie, prokurátorů a soudců. Dále nachystejte metodiku podpory obnovitelných zdrojů, kterou jsme schválili před 2 lety. Budeme muset připravit krizový plán a zajistit další pokračování projektu. Bez návrhu krizového plánu nemůžeme před vedení ani nastoupit. Tak, kluci do práce. Zavolejte Anču. Nafoukneme Anču, snažil se zavtipkovat Eda, aby sklidnil hustou atmosféru. Ne, debile, naši Anču, ať vám pomůže s prezentací. Elegán se tvářil nezúčastněně a tiše pomáhal připravovat veškerou techniku k prezentaci.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Za stranu a za lidi díl 6. Dobrý večer, Xavere.
2: Dobrý den, paní Karol. Už po 6.
1: Ano, ano, je to tak.
2: No, připravíme si pásmo koled před Vánoci.
1: Ano, a teď půjdeme na pásmo politiky. Paní, před volbami.
2: Paní produkční Andrea.
1: Ano.
2: Ta umí zaspívat Talinský rybník. To, což není koleda, ale do pásma ji vezmeme, ne?
1: No, mohli bychom tam vzít i moji maminku, protože ona, když uspává Magdalenku, když mám třeba stream a nejsem doma, tak Magdalenka chce před spaním zpívat. A maminka jednou říkala, že hrozně dlouho nemohla usnout. Jí už docházel repertoár, tak došlo i na Kde domov můj.
2: Jo?
1: Ano.
2: A maminka zpívá falešně jako vy, nebo zpívá
1: Počíte,
2: čistě?
1: Jak falešně?
2: No, trošku já. To tam maprují.
1: Ale plány. Vůbec ne, ne, naopak.
2: Ale vůbec...
1: To... Víte, kolik diváků psalo po minulém a předminulém a předpředminulém a tom předtím taky za stranu a za lidi, že mě máte tady nechat zpívat? Vám ty dopisy nedorazily, nebo jste je nečet, nebo co?
2: To jsem nečet.
1: Můžete, ale... To je chyba.
2: Nedochází mě, paní Karol, jedna věc. Vaše Magdalenka je přece dítě z lepších kruhů.
1: No.
2: A takovýmu dítěti má večer zpívat Jirka Korn nebo někdo takovej? A ne personál.
1: Já se obávám, že ve 2 letech ještě úplně nerozlišíte Jirku Korna od babičky v tomhle směru.
2: Jo, tak čekáte, až...
1: až z ní bude trošku fajnšmekar, tak možná i toho Jirku zaangažujeme.
2: Až bude chtít pohádku, zavoláte Michala na svatbu, ten přijde do pokojíčku, odpráví pohádku.
1: Ne, napřed přijde ke mně a řekne mi, co to bude za pohádku, aby to nebyla jedna z těch módních pohádek, kde princi vezme prince a všechno je genderově korektní a vyvážené a neutrální a podobně.
2: Ježiš, ty vaše stereotypy.
1: Ty moje stereotypy, já se na nich trvám.
2: No
1: já si
2: jo,
1: je budu
2: proč
1: piplat.
2: Si nemohl princ vzít prince?
1: A klidně mohl, ale ať se to nevypráví dětem.
2: Jo. No tak, jako já bych na vašem místě nebyl takhle ostrý.
1: Když to já jsem.
2: Ještě nevíte, jak věci dopadnou. Magdalenka tak jednoho dne může přijít a představit nějakou princeznu.
1: Ježkovi oči jen to ne.
2: No, tak uvidíte. Ale vy jste už chtěla narážet na ty dnešní průzkumy, že?
1: No,
2: že?
1: Ano, ano, ano.
2: Šok.
1: No šok.
2: Když
1: já bych
2: se
1: řekla,
2: otočí
1: že se
2: koš,
1: vznikne
2: čekat.
1: Šok. To se dalo čekat přece.
2: Přesně, já to teda řeknu.
1: Řekněte to.
2: ODS se nechala porazit od SPD. Neboli průzkumy vypadají tak, že ANO je první, má svých 30%, potom SPD,
1: SPD,
2: druhý na pásce, třetí ODSka, potom Piráti, Topka STAN, Lidovci v Tratolišti společně se Socany, ale ujímá se tam dole někde přísaha a o ničem jiném tam není. Ale my chceme mluvit o tom SPD, co se přihodilo.
1: No, tak přihodilo se to, že zřejmě voliči, kteří volili v uplynulých volbách takové ty malé straničky a tím svůj hlas spláchli do kanálu, tak konečně pochopili, že by bylo dobré ten hlas do kanálu nesplachovat a volit někoho, kdo má reálně šanci těch 5% překročit. No a to je z těch vlasteneckých strán SPD, pochopitelně.
2: Kolik typujete, paní Karol, že dneska Okamura rozeslal SMSek? Můžete ve stovkách říkat 200, 300.
1: Počkejte, teď myslíte komu? Jako mámo, podívej
2: všem.
1: Se, vyšli jsme v průzkumu.
2: Všem. Aby to někdo nezaspal.
1: Já si myslím, že to každý viděl.
2: Jo.
1: To každý viděl.
2: Je to ostura pro tu ODSku.
1: No byly by doby, kdyby to pro ní byla ostuda, ale teď si myslím, že oni jsou jak ta opička. Jo? Nevidím, neslyším, mám zakrytý očička, abych neviděla, co se kolem mě děje, protože oni chápou, že je to průšvih, jenom teda neví, jak z toho. Na druhou stranu byly doby, kdy by 14% nebo kolik tam přesně má, 14,23, něco takového, kdyby to byla katastrofa, ale oni se poslední dobou tváří, že jim to tak jako stačí. Oni si k tomu nabalí tu skomírající topku a ty vaše lidovce v Tratolišti a zase to bude někde přes těch 20, čili opticky to nabide, nebude to těch 14 a bude nějaká spokojenost.
2: Ne jo. Jo.
1: Ale nejzajímavější bych řekla, co tam je, tak je to ANO, Protože ANO vypadá, že ať se děje, co se děje, tak je na svým.
2: Zajímavý, že?
1: Ať se děje, co se děje, oni jsou stále na svým, což je zajímavá záležitost. Pochopitelně občas se ty průzkumy liší v řádu té statistické chyby, takže jednou je to 29,5, jednou 30,1 a tak dále, ale furt je to kolem těch 30.
2: No, soud nesoud.
1: Soud nesoud, chvilky nechvilky, demonstrace, nedemonstrace, teď myslím teda ty chvilkařské demonstrace, prostě kolem těch 30% tam jsme.
2: A víte, paní Karol, že to bylo první, co mě napadlo dnes, když jsem to viděl v televizi, na Primě, CNN, jo, já jsem taky světový, CNN se dívám. Tak první, co mě napadlo, jsem říkal, teď někde mají poradu ti chvilkaři. Nějaký jako štáb, jak se tomu říká. Jo. A říkal jsem si, sedí tam někde v tom kanclu a říkají, děcka, co my budeme dělat? My už jsme udělali všechno, aby jsme toho Babiše zašlapali do betonu a pořád to nejde. Ani klec nepomohla. Nic. Co budeme dělat? Nápady?
1: A ticho.
2: A přitom je to tak jednoduché.
1: A minář a jeho odkloněné miliony, ten se může smát.
2: No. A víte, jaký je správný recept?
1: Na co?
2: No, na poražení Babiše. Nemluvit o něm,
1: ale to nikdo nedokáže. To oni nedokážou.
2: Ani my to nedokážeme vlastně, paní Karol.
1: No, já jsem to na svých streamech docela dokázala.
2: Jo?
1: No. Mě spousta lidí vyčítala, říkala, vy toho Babiše vůbec nekritizujete. A říkám, chápu to správně, že vám vadí, že Babišovi nepomáhám tím, že bych o něm mluvila.
2: Ale to je takový zvláštní ukaz. Už to tady někdy bylo při vašem vzdělání, že byste mi to osvětlila, takovýhle člověk?
1: Jako jestli už byl někdo, komu se pomáhalo tím, že se o něm mluvilo? Asi tam něco takového
2: být. Čím víc ty kopnete do toho člověka, Miloš Zeman.
1: A do značné míry možná i Václav Klaus, protože jak Klaus, tak Zeman to byli oba lidé, nebo jsou oba lidé, jsou to politici, kteří při tom tlaku, který na ně byl, tak se vždycky dokázali zmobilizovat, dokázali se vybičovat k lepším výkonům. Že? Podívejte se na Klauze a Sarajevo, podívejte se na Zemana a prezidentskou volbu, jak dokázal tu spackanou volbu v parlamentu, kterou mu tehdy jeho spolustraníci celou zabetonovali, tak podívejte se, jak on jim to dokázal z grácí vrátit.
2: No to jo. Tu chudák Sobotka se ještě modlí do dneška.
1: Ten to do dneška nerozchodil.
2: No ale víte, paní Karol, člověka napadne říšná myšlenka.
1: A co, u vás tomu věřím.
2: Když u toho soudu s Babišem celý ten protest, tu klec, tu celu tam venku, co když to zorganizoval Babiš? Co když ti jeho média makeři říkali, když pořádně se tam do vás obuje někdo venku, tak lidi naopak vám budou držet palce, skočí vám na ten jakože politizovaný proces a s preferencema to nehne. A Babiš najmul nějaký lidi, říká, zaříďte klec, dejte tam fotky moje, nemůže to tak být, všechno může být.
1: No to bych neřekla, já bych řekla, že by to bylo vymazlenější. Tohle vypadá, že to opravdu napadlo ty chvilkaře.
2: Jo?
1: To bylo celý takový diletantský, působilo to směšně, působilo to komicky. Tomu Babišovi to nakonec zase jenom pomohlo. Já si myslím, že on by asi takovýhle hry úplně nerozehrával.
2: Takže toto, že by to udělali jeho media makeri, je vylouč.
1: Mára Prchal v tomhle asi prstíky mít nebude.
2: On musí být strašně šikovný tam ten, jak jste říkal.
1: Mára.
2: Vy takhle na Kamošsko jedete, jo?
1: No ne, tak jmenuji, asi mu říkají Mára.
2: Mára.
1: No, Mára.
2: No tak proč ne? No a teď je otázka, jak se s těma sloupečkama, víte, o kterých se tady bavíme, ještě zavexluje směrem k volbám po volbách, že? A potom k dalším volbám.
1: No to bude právě neuvěřitelně zajímavý. To bude neuvěřitelně zajímavý, protože ANO by mohlo v těch senátních volbách uspět. Oni mají teď těch senátorů asi 5 nebo 6, takže tam by si mohli polepšit. Zrovna tak strany současné vládní koalice, tam mají většinu, takže oni asi nepřijdou, ale pochopitelně každý mandát pro ně bude ztráta. tohle je přece ten signál, když jsme teda u Fialy a u signálu, tohle je ten signál, který mají voliči politikům vysílat. Protože ono je strašně hezký, že vyjdete někam na náměstí, ale když potom ty volby dopadnou, takže většinu senátorů zase budou mít strany vládní koalice a většinu velkých měst znovu ovládne ANO, nebo ODS, nebo STAN, nebo strany současné vládní koalice. No tak v podstatě se tady nekoná žádný budíček pro tu vládu, nekoná se tady žádný zvarovný, výstražný, zdvižený prst. A to jsou ty věci, které ty politiky opravdu potom budou bolet, protože ODSka, zrovna tak STAN a zrovna tak i třeba lidovci, zvláště v některých regionech, tak to jsou strany, pro které ten komunál je stěžejní. Takže za situace, kdyby ti jejich komunálníci v těch svých obcích a městech dostali na zadek, no tak oni to té svojí straně ale hodně spočítají, budou na ní hodně naštvaní a věci se potenciálně můžou od spodu začít měnit.
2: Toto jste řekla moc hezky, ale...
1: Snažila jsem se. I když začínám poslední dobou chápat, že některým lidem prostě některé, byť velmi logicky znějící věci, nevysvětlíte.
2: Pochopil jsem tu ťavku na mě, děkuju, že jste si mi zastala. Konečně.
1: Nemáte záč.
2: No, nevím proč, no to je jedno.

0: Radio Xaver.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Když to neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to je pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
2: Určitě.
1: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme říct.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, tak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální.

better together. Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Otto Biedermann. Otík je férovej kluk. Na doživotí odsoudil krajský soud v Ostravě 25-letého Otto Biedermanna, narozeného 1973, za 5 vražd v případu takzvaného kolínského gengu. Takhle nějak vypadaly zprávy v médiích na podzim roku 1998. Otto Biedermann byl popravčím kolínské party. Sešel jsem se s jedním z kriminalistů, kteří na případu pracovali. Mluvil o Biedermannovi jako o Otíkovi. A dokonce tvrdil, Otík je férovej kluk. Teď sedí Otík proti mně. Typoval bych ho na úředníka v bance nebo realitního makléře, ale nikdy ne na profesionálního vraha. Sedíme v celé valdické věznice a pan popravčí mluví klidně a vyrovnaně. Pořád musím myslet na to, jak rychle se člověk může dostat na dno a po krk do bahna.

0: Říká se, že kriminál každého člověka změní. Platí to u tebe?
1: Ano, to se říká. A já si myslím, že u většiny lidí k tomu opravdu dochází. Bohužel se to ale týká nejen vězňů, ale i vězenského personálu. Ale určitě to člověka změní od základu. Někdy to ale ani není třeba, u někoho stačí, když se změní jen částečně. Jen smůla, že tady to funguje v obou směrech. Lze se zde změnit k lepšímu, ale také se lze stát ještě horším, než jaký byl člověk venku.
0: Jak je to s tebou?
1: Samozřejmě jsem se tady změnil i já a pevně věřím, že k lepšímu. Věznice a doživotní trest, to je jako vysoká škola sebeovládání, tolerance, kompromisu a vyrovnávání se s bezmocí. Já jsem tady 11. rok. Ten odstup let ve vězení dokázal velice změnit mou osobnost. Můj pohled i mé pocity ohledně celého případu a mnoha dalších věcí. Jsem teď toho názoru, že aby se člověk ve vězení mohl změnit k lepšímu, stačí chtít.
0: Takže ty jsi od začátku chtěl nastoupit do výkonu trestu?
1: Ano, to je podmínka. Člověk musí sám chtít. Funguje to za předpokladu, že je jako já ve vězení oprávněně, jinak by to byla samozřejmě blbost. Já jsem vlastně díky svému přiznání ve vězení téměř dobrovolně. Zní to trochu hloupě, ale v podstatě je to tak. Podle toho se i snažím přistupovat k výkonu trestu. Dříve jsem třeba měl rozdílné pocity u jednotlivých případů.
0: Jak to myslíš?
1: No, některých lidí, které jsem zabil nebo pomáhal zabít, mi bylo líto více a některých zase méně. Bylo to různé, podle vztahu k tomu člověku. Dnes vím, že to byla hloupost dělat nějaké rozdíly. Ti lidé naprosto bez rozdílu neměli zemřít.
0: Můžeš mi to nějak vysvětlit? Co znamená, že některých ti bylo líto víc a jiných míň?
1: Ano, mohu. Bylo to rozdílné podle vztahu k té oběti a jejímu životu. Řeknu ti příklad, Xavere. Na jedné straně čerpadlář z benzínky se svou rodinou, manželka a tělesně postižená dcera. Na druhé straně můj kolega, rodinný život mu nic neříká, sám je do jedné vraždy namočený až po uši a ještě mě chce vydíráním přimět k dalšímu loupežnému přepadení. Já vím, že oba dva mají nějaké blízké a budou někomu chybět, ale ať se každý zamyslí sám, koho by mi z mého pohledu mělo být tenkrát líto více a koho méně. Mohli bychom porovnat každého s každým a hledat pro a proti, koho nám má být líto více nebo méně. Jak už jsem ale dříve řekl, tohle všechno je pryč. Dnes jejich smrti lituji naprosto bez rozdílu.
0: Ty jsi ve výkonu trestu od 21. února 1996. Co nejhoršího si od té doby zažil?
1: Abych to trochu upřesnil. 21. února 1996 jsem byl zadržen policií, tedy byla oficiálně omezena má svoboda. Následovala cela předběžného zadržení a později umístění do vazební věznice. Do výkonu trestu byla ta doba od zadržení až do odsouzení započtena vlastně až právoplatným rozsudkem. Ovšem, označit 21.2.96 za počátek výkonu trestu asi nelze. Ten začal tuším někdy v létě 99. Když jsem byl převezen k výkonu trestu do věznice Mírov. To, co jsem od té doby zažil nejhoršího, by se dalo říct jedním slovem. A to bezmocnost, nebo bezmoc. Zažil jsem ji, zažívám ji a ještě určitě zažiju. Tohle je podle mě téměř to nejhorší, co se může člověku stát. Být bezmocný. Pro představu můžu uvést příklad minulý i současný. První takový zážitek mě potkal hned toho 21. února 96. To jsem dostal docela zabrat i po fyzické stránce. Při zadržení mi policisté v civilu, myslím, že to byla hostující zásahová jednotka z Ostravy, nasadili na ruce pouta a na hlavu mi navlékli pytel z hrubé látky s provazovým zadrhovadlem, něco jako velký sáček na přezůvky. Provazem mi utáhli pytel kolem krku a jeho konec mi přivázali vpředu k poutům na rukou. Potom začaly nadávky a hlášky typu, tak co, umíš kouřit čuráky a podobně. A pokaždé, když jsem promluvil, jsem dostal ránu loktem nebo pěstí do hlavy pěkně, z obou stran. Pokračovalo to na policejní služebně v Českém Brodě. Postavili mě pouze ve slipech do místnosti a přivázali mi ruce, pořád v poutech, k tomu pytli na hlavě tak vysoko, abych měl odkryté břicho. Co následovalo, si lze domyslet. Opět nadávky a několikrát ke mně někdo přišel a pravděpodobně kolenem mě nečekaně dost slušně napálil do břicha. Naprostá bezmoc. Stojíte spoutaný, oslepený pytlem na hlavě a někdo z policistů do vás pro pobavení kope, aniž ví, zda jste vinen. Další příliv bezmoci nastal po vyhlášení konečného rozsudku. V té době už jsem si uvědomoval, co jsem vlastně udělal. Uvědomit si, jak jste bezmocný, že nic z toho nejde vrátit ani nějak napravit a hlavně kolika dalším lidem kolem jste ublížil, to je opravdu strašný pocit a není lehké s tím žít.
0: Máš venku lidi, kteří ti věří? Kamarády, přátelé?
1: Se všemi kamarády, kromě jediného, jsem po zadržení přerušil kontakt a nikde jsem se o nich radši ani moc nezmiňoval. Nechtěl jsem, aby je kvůli mně obtěžovala policie. Předpokládám ale, že by se většina z nich ke mně chovala a dokázala se mnou bavit jako dřív, než to všechno prasklo. Někteří to stejně tušili už tenkrát, že jsem zapojen do nějaké násilné trestné činnosti a nezavrhli mě kvůli tomu. Až se opět potkáme, tak se uvidí. Jen mi není jasná první část této otázky, v čem mi ti lidé venku mají věřit.
0: Kdo za tebou jezdí na návštěvy do vězení a o čem si nejčastěji povídáte?
1: Na návštěvu za mnou do vězení jezdí někdy sestra, synovec a jeden starý kamarád, který je brán i jako dlouholetý rodinný přítel. Nejčastěji se bavíme o tom, co je doma v rodině i v místě bydliště, tedy u nás ve vesnici Nového. Probere se i aktuální zdravotní stav celé rodiny. S tím kamarádem máme venku společné známé, tak probereme novinky, jak se mají, co dělají, kdo má dítě a naopak kdo umřel, tak různě. Samozřejmě někdy přijde řeč i na případ a padnou nějaké oprávněné výčitky. Já zase vylíčím současné poměry na oddělení, co si na nás někdy vymýšlí za blbosti, co se komu přihodilo, třeba kdo se pokusil o sebevraždu. No, když je na co, tak si navzájem postěžujem a hned je nám lépe. Bohužel mám nárok pouze na 3 hodiny návštěv měsíčně, což je dost málo. Když chci pozvat ještě někoho samostatně mimo rodinu, připravím se o část návštěvy s rodinou.
0: Jak berou tvůj osud, tedy celý případ a následný doživotní trest tvojí blízcí?
1: Moji blízcí, tedy naše rodina, to jistě nesou dost těžce. Vím, že jsem je hodně zklamal. I když přede mnou se snaží být silní a moc mi to nevyčítat, přestože na to mají plné právo. Občas se objeví nějaké negativní projevy od lidí z okolí, což mě velice mrzí. Není to správné, protože oni za nic nemůžou. Mělo by to být adresováno pouze mně. Naštěstí prý takových projevů není mnoho. Bohužel jim s tímhle nemohu nějak pomoci, tak na ně na všechny aspoň často myslím a doufám, že to ustojí. I když snášet to a vyrovnat se s tím vším asi jen tak nepůjde. Hlavně jsem moc rád a mám je za to rád a jsem jim za to vděčný, že mě nezavrhli a berou mě stále jako součást rodiny. Bez podpory rodiny je to tady pro každého mnohem těžší.
0: Zažil jsi v životě fatální křivdu? Kdy a jakou?
1: Tato má odpověď asi dost lidí nadzvedne, ale já bych jako křivdu označil to, že jsem byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí.
0: Považuješ tedy ten svůj trest za nespravedlivý?
1: Odpověď na tuto otázku bych rozdělil do 2 rovin. Ano, z jakéhosi morálního hlediska se i mně může můj trest zdát spravedlivý, ale z pohledu zákona ho rozhodně za spravedlivý nepovažuji. Dle mého názoru jsou zde dány důvodné pochybnosti, zda splňují zákonné podmínky upravující uložení trestu odnětí svobody na doživotí.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: A podle čeho si teda vybíráte tu hospodu? Kam jdete? Kromě těch známých lidí, jasný, Sapík, Polrajch, Babiš. Tak podle čeho si to vyberete a tady to natočíme?
2: To je... Já jsem strašný improvizátor. Mám rád improvizaci. Takže já prostě... se podívám ráno, si sednu k netu, podívám se, co mi píšou lidi do komentářů, co mi píšou na Instagram, protože mi spousta lidí píše typy, zajeď sem, tady to je bomba, tady to je super. Podívám se, když se mi to zalíbí, tak prostě jedu.
1: Kam nejdál jdete?
2: No, moc daleko ne, protože ono to je náročný, za prvý časově hrozně, jo, jet někam až prostě do toho, ale nejdál jsme točili v Brně. Nejdál jsme točili, ode mě bylo nejdál Brno.
1: No,
2: máme nějakých 300 kilometrů nebo 300.
1: A co jste točili v Brně?
2: My jsme točili vlastně Burger Festival.
1: Jo, to je nějaký, rozumím.
2: Takže tam byly jako dobrý burgerárny.
1: No ne, já si říkám, že vás na těch videích, já jsem listoval, co tam všechno je, řadu z nich jsem viděl, že vás nelákají třeba maďarský, slovenský, že? Pak jsem si říkal, že by mě dost bavilo, co byste říkal na polský jídlo v hospodě.
2: No, to by mě hrozně bavilo.
1: No, protože někteří lidé říkají.
2: Někteří lidé říkají, ano.
1: Jak říkala paní Tachecí, někteří lidé říkají, že polská kuchyně je nejhorší na světě. A jiní lidé zase říkají, že to tak není. Ale ten, kdo si dá do segedinského guláše švestky sušený, nemůže být normální, to jako uznáte.
2: Já jako nemůžu říct, nechutnal jsem to, ale musím říct, že jako vůbec švestky v normálním jídle moc nemusím. Mm. Jako moc sladký vomáčky a tohle to nemusím, ale to Polsko samozřejmě jsem chtěl točit hodně. Zase říkám, je to náročný, jo? Tím, že to není moje, vlastně není to můj full time, není to věc, která by mě živila vlastně na 100%, tenhle ten YouTube, tak do toho musím dělat ještě svoji práci. Takže tohle je opravdu spíš takový koníček. A takže toho času jako na to úplně nezbývá, ale samozřejmě my jsme už měli domluvený Slovensko, my jsme měli domluvený... Teďkon teda pojedu příští týden k Honzovi do Německa, k tomu mýmu kolegovi, který se mnou jezdí, on tam pracuje, bydlí, takže tam budem točit.
1: K Honzovi?
2: No, to ten, co se mnou jezdí.
1: Jo, jako ten spolumoderátor.
2: Ten Hubeňo.
1: To je pan Honza.
2: Ten pan Honza, ten Hubeňo.
1: Jak jsem říkal, gentleman.
2: Jo, zdravím, čo Honzo. Ten kouká.
1: Pozdravujeme pana Honzu.
2: Pozdravujeme pana Honzu.
1: Sympaťák.
2: Jo, to je showman, jak jsem říkal, ale... Takže jedu k němu do Německa a tam bychom chtěli natočit nějaký ty německý šlágry. Třeba špagety a na tom kuřecí řízek, jak to Němci mají rádi.
1: No a zelí, knedlík, řízek taky.
2: Ano, samozřejmě.
1: Ale to je dobrý, pozor.
2: Fakt?
1: Je to fakt dobrý. Já jsem měl jednou tu čest. Hrozně jsem to jako vždycky říkal, co to je, prostě jo. Ale je to opravdu dobrý.
2: No, já jsem třeba teď, když jsme točili tu hospodu, tu americkou, že jo, tak tam jsem byl sám a tam nám vlastně, tam jsme si objednali lívance s javorovým syrupem a se slaninou.
1: No to jsem viděl a to jsem, to bych neochutnal.
2: No.
1: Ještě na tom talířku, jak jste to měl a ono se ten syrup vlastně rozlil okolo těch pekáčů. Mm. A ono tam bylo kolik? 5? Nebo jako
2: no,
1: to bylo,
2: ne, bylo to docela
1: vysoký porce. Docela. Mm. Tak to jsem si říkal, ten javorový syrup, to je normální sladká chuť.
2: No, to je hodně sladký.
1: Ale těch plátků slaniny jsem tam viděl, těch tam mělo teda bylo hodně. A já jsem se na to díval shodou okolností dnes. To byla ta americká hospoda vlastně.
2: Ano.
1: S tím červeným interiérem. Mm-hmm. A říkal jsem si, to nestrčí do huby. Jsem vás viděl v tom videu. A tak jsem si říkal, to bude nějaký, to zamluví nebo něco. Ale vy jste to odvážně jako... Mm. Jaký to je?
2: Já možná teď budu znít jako fakt jako nějaký čuně. Ale to bylo poměrně dobrý. Jako.
1: A ta placka, to je z čeho? To je co za...
2: To je vlastně pancake, že jo? To je jejich hlívanec. Já jsem je dělal i na svém kanále. Mám žloudek, je to takový klasický tekutý těsto, který se leje na pánek. Je to něco jiného než český hlívance, je to něco jiného úplně než palačinka, to je úplně jiný těsto. Je to strašně dobrý, je to strašně sladký.
1: To je kynutý těsto?
2: Ne, to je takový jakoby litý těsto. Já jako, neřeknu přesně recept, už to nemám v hlavě, ale no, tam vajíčka, smetana, takovýhle různý věci, a on to pak leje na tu pánev, ono to docela nabíde hrozně jako na objemu, ono to je takový hustší. No a jako javorový syrup a slanina, a já jsem si říkal, a lívanec, a říkal jsem si, no tak jako já to musím ochutnat prostě.
1: No to jo, od toho jste tam?
2: To jako musím.
1: Tomu prostě, rozumím. To jako... Ale to jsem si říkal, že nedáte, no.
2: Dal jsem to a musím říct, že bych si to už nikdy neobjednal. Neříkám, že by to bylo takový, že bych to strčil do pusy a jo, to ne. Bylo to jako poměrně dobrý, jo, ale už bych si to nikdy nekoupil. A vůbec nechápu, jak to někdo může jíst.
1: No to je... To je
2: teda ještě navíc.
1: To je teda zajímavá věc, protože to jsem opravdu nepobral tady to. Ještě, než se vrhneme tady na dotazy lidí, tak co mě zaujalo, já jsem poprvé váš kanál zaregistroval v okamžiku, kdy mě vyskočilo někde na YouTube domácí Coca-Cola. A to jsem si říkal, tak tady si někdo troufá. Tak jsem si pustil to video. Chutná to fakt kola? Ta věc, co jste tam vytvořili?
2: Má to podobnou chuť jako kola. Je to víc takový aromatičtější než ta kola, ale že by to byla kopie koly, tak to rozhodně ne. A jestli by se to tomu mělo přiblížit, tak asi tak možná na 30, na 40% max. Mm-hmm.
1: No a pak ještě jedna lepší věc, to jsem už ve chvíli, kdy jsem sledoval tu a tam ten váš kanál, tak jak jste vyráběl studentskou pečeť. Mm-hmm. A tu na konci toho videa vlastně chválíte do nebes, že to je přesně ono. Mm. Tak to vy myslíte, že jako...
2: Ta byla super.
1: Že se to blíží...
2: Ta byla lepší než ještě z krámu.
1: Fakt,
2: no, jo? Samozřejmě.
1: Ono se totiž říká, že je to velmi kvalitní čokoláda, srovnatelná s těma... Teď nevím, kdo to vyrábí, aby jsme mu tady nepochlebovali, ale...
2: Myslím, že Orion.
1: Orion, jo. Mm. Srovnatelný s těma švýcarskýma a tak, jo. I když nejlepší čokoládu, kterou jsem kdy jedl, tak byla z Norska.
2: Tak tomu věřím.
1: Paradoxně.
2: Tomu věřím. Já nemyslím, studentská pečeť je úplně nejlepší čokoláda. Já čokoládu jako moc nejím, jo. To manželka, to je moje na to velký odborník na čokoládu, ta má ráda. Já myslím, že studentská pečeť už podle složení je poměrně kvalitní, protože má opravdu hodně kaká a tak dál. Ale těžko říct, no, jako, já nevím, možná to je můj pocit, možná to je třeba, že člověk stárne, ale nepřijde vám, že ta studentská pečeť byla dřív jako lepší. Ono asi dřív bylo všechno lepší, se říká, že jo, když byl člověk mladý.
1: Jo, tak to jo, to z tohoto pohledu, no, jo, když jo. Bylo, když člověku bylo méně let, tak to je hezké, ale já to teda říkám málo kdy, protože pořád si myslím, že je zaplať pánbu, že je to tak, jak to je, i když jako v leccčems to bylo zajímavější a příjemnější, možná lepší, nevím. Ale jenom jedna jediná věc chutná stejně, jako chutnala před 89. Jenom jedna jediná věc. A vím, že vy to na tom kanále trošku rozporujete, ale za to já se porvu teda. A to je takovej ten oplatek míla.
2: No, víte co, já si, když jsem to vyrobil, tak jsem dostal e-mail.
1: Počkejte, vy jste to vyrobil?
2: Já jsem vyrobil milu. Myslíte milu?
1: No, takový ten oplatek míla s takovým...
2: No, to kafíčko na tom je takový nakreslený.
1: Kafíčko, no modrý takový obal, no, a červeně napsaný míla. No, a je to politý čokoládou, no. A vevnitř nějaký takový, no, vanilkovo něco.
2: Tam je vanilkovo, vlastně ne smetanové, tam je sušený mlíko. Já jsem to vyrobil, měl velký úspěch tohle video.
1: Vy jste vyrobil milu?
2: Já jsem vyrobil milu.
1: Ne.
2: A opravdu. A já jsem vyrobil milu a v tom videu, já jsem totiž získal recept.
1: Nemohl bych se na to zapálit, nevadilo by
2: ne,
1: to?
2: Ne, zapalte si.
1: Protože teď to začíná být teda dramatické.
2: Já jsem ji vyrobil, sehnal jsem, nebo poslal mi na ní jeden fanoušek recept. Tvrdí, že je originální. Před tím 89. Já to nevím, nemůžu to tvrdit ze 100% jistotou. Já ji vyrobil. A když vám řeknu, že to byla ta nejlepší oplatka, co jsem kdy v životě, a ne protože jsem ji vyrobil já, vyrobil jsem ji přesně podle toho jeho receptu. A já musím říct, že to je nebe a dudy od té, co se prodává v krámě.
1: Neříkám. Já se neumím představit, jak se vyrábí oplatek. Přece musíte nějak upéct ten tenonkej.
2: Já to nepek, ten jsem koupil a koupil jsem ho přímo od Sedity. Totiž v Tesku prodávají takovýhle pláty. Od Sedity je to takovýhle plát, prostě oplatky.
1: A co je Sedita?
2: Sedita vyrábí Milu.
1: Jo, jako firma. Jo,
2: ano.
1: Takhle. Jo.
2: No a já nevím, jestli můžete dělat takhle reklamy.
1: Můžeme.
2: Tady, jo, tady nejsme vyvěřeno
1: právě. Ne, cokoliv říkajte.
2: Takže kopíte normálně ten jejich oplatek, ten je přímo stejný, jako se používá na tu Milu. Udělal se krém, udělala se čokoláda, ten oplatek se takhle naskládal, nařezal. Byl to hrozný boom, to video mělo obrovskou sledovanost. A strašně hodně lidí, a do dneška mi ještě posílají fotky, jak to doma vyráběli, a všichni mi píšou, že to je prostě šleha. Že takhle si ji pamatujou, že takhle chutnala, že takhle to má být.
1: Ne, no, já tomu nemůžu věřit. Tak to je, jak přijdu domů, najdu to na tom...
2: Je to na mém kanále. Vyrobil jsem Milu a vlastně takhle tam držím na té náhledové fotce ty dvě Mily. A je to poměrně starý video. Tohle to bude ještě dál asi, jestli to máte podle sezrazený podle datumu. No a vyrábil jsem Milu, dokonce jsem vyrobil i kofilu, mám takový pocit, a Margotku jsem vyrábil.
1: Počkej, no. Tak to mě uteklo, tyto věci.
2: No ono to je poměrně starý, já myslím, že to je minimálně rok starý video. Tak počkejte, tamhle jsem dělal tu, nahoře jsem dělal tu, to je ta kofila.
1: Toto.
2: To byla kofila.
1: K tomu nemám vztah, to kofilu si dělejte, jak chcete, to vám povoluju.
2: Tak tady někde musí být. Tady někde musí jít ta Mila, ještě kousek.
1: Kofila totiž není dobrá, jako, já nemyslím.
2: No, ale bývala dobrá, jako, mě chutnala dřív strašně, to byla moje čokoláda mýho dětství, jako, já ji miloval.
1: Ale to, prosím vás, kde žijete? Čokoláda vašeho dětství musela být Milena.
2: No Milena víte, taky, Milena? No, Milena tak a to je dneska úplně plonková.
1: Ta byla jako. Z části, modrá z části žlutá, pamatujete si ten obal?
2: No jasně, papírový obal pod tím.
1: A to bylo dobrý, a kofila byla taková jako...
2: Kofila byla super.
1: Fakt jo? Možná tam u vás. No.
2: Tak sváně napište lidi do komentářů, komu chutnala kofila. Tak já nevím, jestli jsme to už nepřijeli, ale asi ne, vy to tam asi nemáte
1: si. Já vám to totiž moc nevěřím. Já myslím, že to je nějaký for.
2: Není to for, opravdu jsem ji vyráběl. To bylo, a vy to nemáte seřazený, ale si podle...
1: Mám to seřazený od nejstaršího k nejmladšímu.
2: Jo takhle, aha, no tak...
1: Před 9 měsíci. Tady.
2: No tak to ještě starší, tohle už jsme... Tohle
1: takže to musíme nahoru.
2: No to musíte nahoru, jo, vy to máte takhle, no tak to musíte nahoru. No není to for, já jsem opravdu vyrobil Milu a je skvělá a když někdy si se třeba povede, tak já vám ji udělám doma.
1: Hlídáte to?
2: Kofila, tak musí předtím musí někde Mila. Horálku jsem dělal taky, koukejte se, vidíte tamhle.
1: Tady.
2: A tady je Mila. Jo, takže tady jsem dělal Milu. Normálně jsem ji udělal prostě a byla skvělá.
1: Neuvěřitelné.
2: No jo. Tady si připadám nějaký hubenější ještě.
1: No tak prosím vás, děti.

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
1: Ano.
0: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byli paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte ale vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Kdo mi věříš, tak se ke mně přidej a zpívej. Kdo nevěříš, mlč jako myš.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice. A mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají. Že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se v ředitelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy. Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali. Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal. Je to pravda, co jsme teď podepsali? Ty vole, to je dost dobrý. To stojí za to stávání, ne? Užívali jsme si to. Ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdna. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co? No ber to pozitivně. Důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme. Jako myslí, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami? Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul. Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden. Počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili. Držíš nám palce? Ptal se Michal. Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se. Vidíš to? A Michal na mě. To dělá kvůli tobě. Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje. Tak se taky nepohoršuj a užívej si to. Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře a to jsem čekal. Nikdo tady. Přepadl mě opět smutek. Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu. Minule si koktal a to se hůř překládá. Minule jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktal a začíná si Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí. Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy. Hele, je jich opravdu dle mého 40. Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal. Já taky nečekal, že si to nečekal. A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládal. Tohle nám bezva šlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak. A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení. Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl. Co je? Proč nepřekládáš? To bylo tak blbý? Nebo co se stalo? To je nepřeložitelná slovní hříčka? Ale ne, to bylo výborný. Seš čím dál tím lepší. No tak to přelož.
1: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne? Co? Neblbni. Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jako by tě rozuměli, i když mluvíš česky. Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině. Nech mě, já si to užívám. Míšo, to už začíná být trapný. To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, je jich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
1: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň. Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil. Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu, překládej. Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou. To jim neříkej. Tak poslouchej, jak nám ty peníze cinkají do peněženek. Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu? Ty jsi vůl. Ne, boháč. Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal. A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal? Něco jsi jim říkal, to jsem poznal. Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat. A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit. To si řekl velice správně. Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil. Dík, že si se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli. Ty, vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci. No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole? No proč ne? Tak já se jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo? A když se jí to nebude líbit, tak jí zbalím sám. To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím. A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy. Pire, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu. Že jí to všichni doporučují. To je upíry naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít. Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš. Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli. Škoda, že jenom přetáhli. Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co? A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. Pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem

0: ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli, a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla a show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
3: Tak Severi, já si myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
2: No. Kolik budeme chtít?
3: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku, chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhle tím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
1: Jenomže Xavere, dneska je speciální čtvrtek.
0: Jak?
1: Premiérský čtvrtek. A já to na vás vidím.
0: 15.
1: Z vás úplně spadnul stres. Vy záříte radostí.
0: Jo,
1: že vy posloucháte Nuteliéra.
0: Jo, myslíte tohle? Prosím vás, tak hodný člověk, pane Holče. A tak pravdomluvný,
1: jo, že nám
0: pan premiér
1: vyhlásí národní radost. Skončil stres, období inflace, Xavere. Přežili jsme to.
0: Za blábol zase.
1: Já mám teorii, že možná teď už se nachází někde v pavilonu číslo 13 na Praze 8, protože on už se skutečně zbláznil. To nejde jinak říct.
0: No ne,
1: tak my jsme teda 2 roky s ním schudli historicky úplně neuvěřitelně. Teď nám, od letoška nám naběh jeho daňový batoh s vyššíma a novýma daněma a on vyhlásí konec chudnutí a období národní radosti. Chápete to?
0: Pane Holče, já jsem to začal trošku sledovat. Ty ceny jedou nahoru, ale lauter ve všem.
1: Ale tohle to jsou trošku zlý narrativy, Xavere.
0: No zlý narrativy to jsou, ale pravdivé.
1: Protože jak musíte se radovat z malých věcí. Radujte se z toho, že už to není 20%, ale už jenom třeba necelý 3%. Nebuďte škarohlí takovej.
0: No ne, tak rozumíte, my lidé skromní jsme jako v klidu, jo. Já tak jako vlastně ani sám nic nepotřebuju. Já tady v XTV občas ukradnu 2 manérky.
1: No.
0: A to vy taky ne?
1: Tak to já si vezmu. Já
0: jsem vás viděl, jak jste dával.
1: Nedá mi to.
0: Jo. Ale jsou rodiny a já to slyším, jak se čím dál víc lidí dostává do exekucí.
1: No tak počkejte, tak to jsou ale Putinovci, ne nějaký?
0: No dneska jsou Putinovci všichni, kteří nesouhlasí s pravdou a láskou. Jo.
1: A je já bych spíš řekl s nenávistí, Xavere, to už je nenávist.
0: Je to něco tak odporného.
1: Je?
0: Protože zase nějaký Ferda prostě z toho stanu nebo odkud?
1: Ze stanu možná taky, ale z leninský party jménem TOP 09.
0: TOP 09 zase říkal, že všechno jsou to...
1: Michal Kučera, já si to pamatuju, to je soudruh velký. A on v televizi zcela vážně prohlásil, že ti zemědělci, co jedou protestovat proti vládě s těma traktorama, jedou proti evropské demokracii a jsou to podporovatelé Putina. A řekl to i premiér Fiala. Takže já jsem teď zaslech, víte co?
0: Co, jak to může říct?
1: Že Topka chystá celonárodní šťáru proti všem traktoristům. A má pomocníky, stráže TOP 09, ty mají průkazku a večer teď budou obcházet lidi, všechny budou zvonit a u koho prohledají vám celý barák nebo to a u koho se najde traktor, 5 let natvrdo, okamžitě lidovej soud na ulici.
0: Myslíte, že Jurečkovci pojedou?
1: Já si říkám, že ty už to vyklízej, že ty už to schovávají ty traktory všechny.
0: No určitě, určitě. V XTV byl ten pan Jandejsek. Víte, kdo je pan Jandejsek?
1: Vy,
0: to je
1: bývalý.
0: No, bývalý šéf agrární komory taky a teď organizuje ten protest.
1: No to je dezolát, to je Putinové.
0: Organizuje, je mluvčí to.
1: No.
0: Je to, ale pozor, on, podívejte se na to, on tam řekl tak pádný argumenty. O těch dotacích, kolik peněz se ztratí cestou, že 10 miliard stojí jenom ty lidi, co to zpracují, ty nějaký projekty a tak, a ono potom sem přijde z těch 70 nějakých miliard třeba 6.
1: To se tak stává, když pošlete politiku někam peníze, tak se vám vrátí o něco míň, ale...
0: No o něco míň.
1: Skoro nic, řekněme, skoro nic.
0: Milý,
1: ale víte, co jsem taky zaznamenal, že co jste říká o těch zemědělcích, co jedou na Prahu, že nemají pro západní směřování. A to je ale pravda.
0: Záleží, odkud jedou, ne?
1: No já jsem právě zjistil, že jedou často z východu a že jedou na západ. Že mají pěkně pro západní směřování.
0: No, já se pořád, pane Holče, nemůžu smířit s tím, že my se do toho nějak nezapojíme.
1: Když se zapojím, co? Jo, myslíte, no já teď na traktor nejdu, Xavere. Já nechci jít na pětku sedět.
0: A tak co, kdyby se mi aspoň roznášeli manérky?
1: Musíme si ověřit, jestli i to už není jako trestný. Manérky jsou odkud? Jsou pro západní?
0: No, manérky jsou rakouská.
1: Ajajajaj, to je Rakousko, hele. Neutrální země, Xavere, pozor.
0: Já vám řeknu, co je to nejhorší, pane Holče. Víte co, já to teď tak jako trošku sleduju. Ten cvrkot, ne teď, ale dlouhodobě.
1: Vy jste se zabrousil.
0: já jsem se zabrousil, musím se teď vybrousit. A musím vám říct, že víte, co je nemilý? Takovejhle člověk už tady není dneska. My nemáme žádný politiky.
1: No já...
0: Podívejte se, ta taťka Klaus, to nám poslal pan Pipiš, tam je jako i humorná koláž, jo? To bys tak ukradl někde na nějaké základní škole, jo? Ale řekněte, to je dobrá věc.
1: No je.
0: A hlavně je tady teď člověk, který by byl porovnatelný s taťkou Klausem nebo Milošem Zemanem? Není.
1: Helejte, s odstupem kráčí paní MPA a Věrk.
0: Věrk. To ne, tak MPA je, no jasný, no. No tady není nikdo, kdo by, já když slyším toho pana Rakušana, on na té besedě, já si pořád myslím dobře, že, myslím, že je dobře, že tam jede, jo?
1: Pro něj.
0: Ale já nevím, tak obecně, že tam jede, jako...
1: Sever, znáte pana Láďu z Mostu?
0: Ne.
1: Ne? Vy neznáte pana Láďu z Mostu?
0: Ne.
1: Já vám řeknu, co řekl pan Láďa z Mostu. Ten je všechny překytračil. Řekl to reportérům z Mladé fronty perfektně. Rakušan je tady kvůli sobě, ne kvůli nám, tečka. A aby si udělal reklamu. A myslím, že vidějí skrz to úplně perfektně.
0: Asi jo, ale pro mě je to moc hezký večer, když si to pustím.
1: No tak to jo.
0: A vidím jo. Tam některý ty, teď v tom Mostě už byly opravdu nacvičený otázky. To jo. Už bylo, ale hlavně...
1: A počkejte, od Rakušana nebylo z druhé strany?
0: No, od Rakušana. Ale hlavně tam už bylo tolik těch fízlů.
1: To tam už bylo jenom tajný, ne? V sále skoro.
0: To už bylo, jako já jsem tam marně hledal nějakýho člověka.
1: Nepolicajta.
0: No. Ale on těm lidem strašně tam kecá, protože jako dělá to dobře, sám naprosto profesionálně. Oni řeknou, a co ten dozimetr, a co... Tak jeden člověk z naší partaje je tam stíhaný, bude souzený, tak, ale on už zapomene dodat ten kontext, že to je celý ten Redl, že to je ta jasný. Parta, že Gazdík,
1: ale
0: kam
1: počkejte,
0: ty peníze...
1: Ale to je Stán a to není on, to není Rakuša.
0: Není, jo.
1: To byl starý Stán, který mu on jenom šéfoval 2 roky, ale nevěděl o tom. A teď je nový Stán a ten s tím nemá nic společného, tak to... To nešište, Xavre, tyhle ty narrativy, já to nerad slyším.
0: No já vím, že vy to nerad slyšíte. Ale každou větu a každý slovo ví, proč říká. To je jako
1: no, to je jasný, ale...
0: zajímavé, víte, co to musí být práce, než oni to s ním nacvičí.
1: Ale ta je aspoň štědrej dá těm fízlům taky pivo v tom sále, když se na to koukáte doma.
0: Neviděl jsem.
1: No to je držgršle.
0: Tam třeba teď byl jeden, ten policajt, zase, a on pořád takhle si toto držel, takhle. Co on stál takhle?
1: Co tam měl? Narrativy nebo co?
0: No já nevím, jestli on nebyl po vzoru Černochové.
1: Jo, Ježíš Maria.
0: A takhle já nevím, něco tam asi bylo schované. No.
1: A nebo nahrává, nebo dozimetr neměřil taky?
0: Možná tam měl dozimetr. Ale pane Holče, šok. Ona tam byla v tom, co je? Ona tam byla...
1: Já ji viděl, neříkejte to jméno. Byla tam.
0: Byla tam,
1: byla
0: že?
1: Tam.
0: A víte, proč tam byla? Já proto mám vysvětlení. No ona vede účetnictví Rakušanovi nebo někým z těch policajtů.
1: Já mám...
0: A teď je to vyučtování za loňský rok, tak možná dělali daně po cestě. No.
1: Máte naprosto pravdu, já to vím. Ona totiž nejdřív, než dělá do Mostu, udělá daně Rakušanovi, tak byla na Hradě dělat daně Pavlovi, prezidentovi.
0: Účetní. No, pane Holče, ta paní je, já nechci žádné přirovnání ze zvířecí říše,
1: no to ne.
0: Nebyl neúctivý, ale to je, ta zase zadrápla a bude zadrápnutá, dokud nějakou funkci nedostane.
1: Já bych jí poslal k severu někam do Bulharska, nebo...
0: Proč do Bulharska?
1: Nebo do Moldavska, někam ať zmizí.
0: Jako velvyslankyně, nebo?
1: Ne, to ne. Já nevím, no, na nějaký takový menší, jako nižší post, víte. Jakou funkcičku, ale úřednickou.
0: Všichni si myslí, že ona chce jenom být známá jako funkcionářka a kariéristka. Já si myslím, že ona chce jenom prachy.
1: Já si myslím, že jí teda jde o dobro.
0: Nejde jí o dobro. Jak jí může jít o dobro? Viděl
1: já to tam
0: někdy?
1: Vidím, Xavere.
0: Ne, pane Holče.
1: Já jsem to tam viděl v tom úsměvu bezubeným, já jsem tam viděl dobro, já jsem to tam identifikoval.
0: Jo?
1: Puste si to doma ještě v noci.
0: No tak já...
1: Danuš jenom v noci, jo, bych doporučoval.
0: Já vám říkám, že to je typ člověka, který za tou hezkou slupečkou, za tou jako státotvornou, víte, za těma... To je to samé, co ten skladník brýlatý, jo. Oni mluví o těch krásných věcech, o těch hodnotách a tak, ale ve skutečnosti. Šup, zaháknout se na erár, otočit kohoutek a jenem. Do neziskovek, na koně, aby se kupovali. Ona prý má koně.
1: No, počkejte, koně, on má koňolampu i. A já jsem...
0: To je koňolampa?
1: A koňolampa mi tam chyběla v tom sále. Ona si do té severky nepřivezla koňolampu.
0: A co je koňolampa?
1: Slavná koňolampa... Blbuše?
0: Ale tak slavná, to, no, to stálo pár kaček, pane hoče.
1: No, tak nějaký 300 tisíc, jasně, tak co to je u vás, tam kolem Brna je to, jsou to kačky, ne? No,
0: v eráru no. To nejsou žádný kačky.
1: No jasně, no, tak... a já jsem si říkal, že si ji tam nepřivezla do toho sálu.
0: Tak ona už bude mít něco lepšího teď, ne?
1: Jo.
0: No jasně, tak nějaký...
1: Tak teď už má opravdu koně, teda říkáte, že už nevím, to není jenom konělampa.
0: To ale... jsem četl někde, aha, že má koně, ale to bude asi tenhle ten kůň.
1: Není to ten Neruda, ten její manžel? Nejezdí na něm?
0: Jakože její manžel chová koně, myslíte? Teď
1: ne,
0: to
1: tak
0: zachraňuji.
1: On jak nosí tu, nemusíte, on nosí zástěru doma, peče chleba a tak?
0: Neruda?
1: Tak, jak jsem to myslel, Neruda, no, tak jsem to, to je metafora, jak se bere, znáte metafory?
0: No, ježiši, no, je. No, tak nikdo nezná metafory,
1: než já. A to je plnej metafor.
0: Pan no. Bývalý ředitel zpravodajství České televize.
1: Paní Danuše jezdí na panu Nerudovi doma, no. To není žádný potek zlej.
0: On peče chleba?
1: Ano. Neruda? A občas i obdaroval novináře, když jeho paní dělala kampaň.
0: Tak,
1: v zástěře? Vy nechodíte doma v zástěře?
0: Ne.
1: Ne?
0: Tak já mám personál.
1: Tak to.
0: Já mám jenom takový ten zvoneček, zazvoním a přiběhne služebná se snídaní.
1: Jo.
0: Pane oče, uvědomte si, s kým se bavíte, tak jo.
1: Jo, tak...
0: Ale já tam jako jezdím často okolo, že Tišnov je kousek, tak já tam někdy zazvoním a zeptám se, jestli by půlku chleba.
1: No, to můžete.
0: Jo. No a věříte vy, pane holče, na to, že ona se někam dostane?
1: No bohužel jo.
0: Fakt jo.
1: Bohužel jo. Xavere, ta se dostane do Bruselu. A teď jenom otázka
0: tam. Do Bruselu se dostane i Joška Regec.
1: No Joška Regec, to nevím, ale blbuše se tam dostane.
0: Neříkejte
1: to. No, jak ona je, prostě se tam dostane.
0: Neříkejte
1: ať už bude europoslankyně, co už ještě, kdyby byla eurokomisařka, Xavere.
0: No to je ono.
1: To vás... přestane bavit život.
0: To už je kohoutek krásný. Ale neříkejte to nehezký slovo.
1: Tak ona je taková, tak... Je takový přímý člověk.
0: Ale já vím, ale je to takový jako zlý mě...
1: Zlý slovičko,
0: vám... Líto, já pláču.
1: Já
0: jako
1: to,
0: a...
1: tak dobře, tak kvůli vám, jo.
0: No, kdybyste byl takový. A o Věrce taky mluvte hezky.
1: To já ale mluvím, to byste takovej trošku...
0: No někdy, já tam cítím někdy ironii.
1: Máte zlý sklony.
0: Ne, vy někdy řeknete, že má na hlavě květák a takový ty nehezký věci.
1: No, to jsem já neřekl.
0: A kdo to řekl?
1: To vaše slovíčka.
0: To jsem řekl já?
1: Jo.
0: Ale má co? Ale je, jako, to je naše favoritka.
1: Je?
0: Já myslím, že kdyby se to nějak seběhlo a ona už se... Věrka nedostala do parlamentu v příštích volbách, tu oslovíme, aby tady nám mohla dělat nějakou rešeršistku nebo něco.
1: Ale já bych ji vtáhnul do toho.
0: Jo.
1: No jasně, do natáčení. Xavere.
0: Se šlehačkou.
1: Jo. O, kafíčko.
0: No tak jo.
1: Dureček se šlehačkou.
0: Tak
1: ale,
0: jo, tak jo. Jo. No, viděl jste teď ty trapný klipy Jsem pirát, nebo jak to je?
1: Který se vám líbí nejvíc? Ten vegan nebo ten, co myslí denně na Evropskou unii?
0: No, oni jsou všichni ujetí, ale tak na tom na první pohled není, bych neřekl, že je vegan ten chlapec. Ten
1: vypadá na buřtíky trošku.
0: To bych taky neřekl, ale řekl bych, že se propůjčil spíš nějaké jako reklamní kampaničce.
1: Já vám to řeknu, ten žere jeho český kuřata. A nebo kostelecký uzeniny.
0: Co? Ne. To ne.
1: Já tam ale, vidím kostelecký uzení.
0: Je to blbě vymyšlený a lidi nevědí, co si o tom mají myslet.
1: Hlavně mě pobavilo to, že samozřejmě před sexem chci, jak to říkají, koncent, A já jsem si tak vybavil všechny ty pirátský násilníky, co mlátí ty ženský, svoje asistentky a tak.
0: No tak to tam byl asi jeden.
1: Jo, bylo jich víc k sebe.
0: Bylo jich víc.
1: No, jo, jo, jo.
0: Ale zase, podívejte, on, nemůžeme odsuzovat. Ono se na jedné straně říká, jak on se jmenoval ten člověk? On byl z jižních Čech,
1: ten násilník bez koncentru.
0: Byl to nějaký Kolářík?
1: Něco takovýho.
0: Pan Kolářík, nebo něco.
1: No.
0: No. A na jednu stranu se říká, nemá se jako fyzicky ubližovat ženám. Na druhou stranu, stará pravda říká, škoda rány, která padne vedle, ne, to se taky říká.
1: A tak to jsou stereotypy, ksavé,
0: nechutný. To jsou nechutný stereotypy.
1: Pravěký.
0: A já se právě to zmiňu, protože to jsou nechutný stereotypy a že bychom se jimi neměli řídit.
1: To vám podepíšu.
0: No tak jo. No. A teď ty děvčata a chlapci, co tam účinkujou, samozřejmě ještě nevědí, že to jednou budou strašně litovat.
1: Že to po nich zůstane digitální stopa. No jo, tak to víte, no.
0: Že já myslím, že tam ten, co říkal, že je vegetarián, ten si nenajde děvče nikdy.
1: Ale to si, oni si tu jámu kopou sami, to je jejich digitalizace, ne?
0: No tak, pane holče, ne. Ne. To jsou děti.
1: No,
0: to jsou děti, které v jisté chvíli se tváří jako dospělí, jsou to dětičky a to je zneužití děcek. To je prostě nějaký pirátní
1: věc. No tak počkejte, za to půjde někdo sedět za zneužití dětiček, za to není...
0: No ne, je taky morální zneužití dětí. Uvědomte si, že to jsou taky děcka, které někteří z nich mají rodiče. Jo? A teď ti rodiče to...
1: A byste nechtěl takovýho vegana? Počkejte, vy byste nechtěl doma takovýho vegana?
0: Co z to holka udělala? Celá jen, ať to teta zbrt nikdy neuvidí.
1: No.
0: Ne, tak já jsem v poslední době mluvil s několika rodičema, kteří jsou nešťastní ze směřování svých děcek. No.
1: Ne, a netočil to ten soudruh
0: Klusák?
1: Ryser, ten možná...
0: Otěc!
1: A nebo Hřebejk, víte, to jsem myslel, uvědomělý ho.
0: Rudá
1: a jedna prasata,
0: táhla Zemana
1: na hrad.
0: To musí, ten pan Hřebík, to vám musí být tak hodný člověk.
1: Jo. Hm?
0: Takhle hezky to řekne o těch lidech, že?
1: On je to lirik.
0: Je, ale nedávno jsem se tak jako díval na to, musíme si pomáhat, výborný film. Mm-hmm. Jo. A musím vám říct, že jak se ten umělec potom projeví takhle, jo? Tak už vám to, už se to protkaný tím filmem.
1: Já to nějak mědne, víte, ten film.
0: Já to
1: film
0: neumím odstřihnout od toho. A u některých lidí mě to zasáhne, to dělá u některých ne, ale když vidím cokoliv s paní Holubovou...
1: No tak počkejte. No to se snad rád podíváte, ne?
0: No ne, právě.
1: Ne?
0: Už, ne. Už vždycky pro mě byla... taková přesvědčivá. A teď už si říkám, ty aktivistka hraje ve filmu.
1: To já zase z toho vždycky cítím takový pročištění duše.
0: Jo, a cítíte z toho i pravdu lásku?
1: Taky.
0: A odkaz Václava Havla taky?
1: Všechno tam je. A speciálně
0: ty vole, já tam ten odkaz
1: máte
0: nemám.
1: Trošku takovou auru divnou?
0: No nemám tam ten odkaz.
1: Na hnědlou, tak...
0: Ale no, tak pane holče.
1: No ne, tak to myslím jako Hřebejk, ne? Tak...
0: Ale on, my vlastně nemůžeme ho nic proti, řekl názor.
1: Hřebejk?
0: Tak proč bychom říkali jako
1: no tak názor? To je takový Fráňa Šrámek.
0: My kolikrát taky řekneme nějaký názor, nebo ne?
1: No a já, když řeknu názor, většinou neříkám ostatním, že jsou prasata, no. Ale
0: tak on to tak v tu chvíli cítil, je to křehká, umělecká
1: řeknu,
0: duše.
1: Za prvý to byla hyperbola a za druhý to byla umělecká licence. Co?
0: No hyperbola, umělecká jasný, licence, ne? A ještě to bylo trošku střihnutý narrativem
1: nějakým. Jo, jo, jo.
0: A mírně ještě to bylo, jak se říká v české televizi, to bylo co?
1: Metaforka z toho čouhala, ne?
0: Metaforka.
1: Jo, jo.
0: Metaforku to bylo. Takže my to nemůžeme takhle soudit, no. Ale musím říct, že... ta paní Holubová mě jako vyloženě se nějak jako znechutila.
1: Podívejte, je to křehká duše, třeba jako Miroslava Němcová úplně neví, čí je, no tak to se stane. No.
0: Vzpomeňte si na tu Holubovou, která dneska jako zní srší ta láska, pravda, trošku falešná, na tisíc honů. Tak co řekla o Václavu Klausovi?
1: To ani nevím.
0: No, řekla, že kikina, rozumíte, tam byl jo. Ten homofobní podtext jako kikina. A ještě se mu neomluvila doteď, mám pocit.
1: Tak to zase tyhle lidi se neomlouvají.
0: No ne, tak buď to teda kvetu a říkám manželství pro všechny, a to, ale takovýhle homofobní prohlášení vůči jednomu člověku.
1: O ní můžem být, že
0: což ještě byla jako upřímně řečeno velká rána vedle v tomto případě.
1: A pěte, tak zase můžem říct, že ona je taková mentální kikina, ne?
0: Ale to je mentální kikina. Ona je mentální je. No ne, tak už budeme, je to umělkyně velká, rozumíte, to jsou ty rozervané duše, i ten, jak se jmenoval ten chlapec, co ho všichni znají, ten herec, jak řekl, že nás financuje ruská rozvědka, ten.
1: Jo, tak zkoušel být komik někde, nebo co?
0: No, má takový divný jméno.
1: Já nevím.
0: Učinkuje nějaký ty reklamy, no to je jedno, prostě nějaký bezvýznamný. No, tak rozumíte, to tak jako spousta lidí to omluví.
1: A to je taky rozervaný, jo?
0: Tak ten není ani tak rozervaný, jak je hloupý.
1: Jo.
0: No. Ale ještě, představte si, když je někdo ještě rozervaný a ještě u toho blbec, to se může stát.
1: Hele, ale teď se musím zeptat, ten Putin fakt furt nic neposlal, jo? Já jsem se vás chtěl zeptat na to.
0: No, já jsem psal tomu Karlsnovi, jestli nemá nějaký zkaz pro nás.
1: A nic furt, jo? Nic?
0: Představte tak si, že to mě tak, ta vzrušená debata kolem toho rozhovoru mě zaujalo.
1: No, mě na tom nejí zaujalo to, že nejvzrušenější debaty a samozřejmě nejzabroušenější debaty o tom vedou ty, kteří se i sami přiznají, že to vlastně skoro neviděli a neslyšeli.
0: No, to byl ten, já jsem do toho byl vtažený taky, nevím, jestli to víte, nějaký člověk jménem Romancov, což je taky nějaký Rus, ne?
1: No tak podle jména může mít blízko Kremlu.
0: Romancov, vím, co to je. A on prý řekl, jak se může někdo bavit s něčím takovým, jako je Xaver Veselý. V rámci tady toho, jo. Já jsem to viděl u Jany Bobošíkové v tom pořadu, tam měla střížený. A já si říkám, jak může něco takového odporného, jako je Romancov, učit na Karlově univerzitě.
1: No víte, bohužel, dneska je realita Xaver taková, že univerzity jsou centrem a semeništěm toho nejhoršího, těch nejhorších totalitních myšlenek. No, Romancovů a těch totalitních narrativů.
0: A kdo to je? Co to je ten Romancov?
1: Já vůbec nevím, kdo to je. To podle mě je to nějaký kremlský troll, ne?
0: No, je tam ne. Já nevím, co dělá na univerzitě Vrátnýho, nebo že se jo, a ten to hodnotil právě, hodnotil ten rozhovor, ale neviděl ho.
1: Tak to si přeci nebude kazit auru, ne?
0: No jasný,
1: ještě by nasal nějaký narrativy hnusný.
0: Já myslím, že stejně jako ta poblblá doktorka. Víte, která myslím? Ale jo.
1: Tady Xaver Tolik běhá po světě.
0: No to, co ty lidi přes televizní obrazovku diagnostikuje?
1: Přijďte telediagnózy. Z Teplic? Teplický telediagnózy?
0: Já nevím, ale z Teplic.
1: No, kterou? Myslíme volat tu stejnou, řekněte. Jméno nebuďte slušnej.
0: No ta Džamila.
1: No Džamila, no takže v Teplicích.
0: A
1: ne? Nějaká Kazaška nebo
0: to? Kazaška dokonce, no. Tak to tady ze Sovětského svazu je prostě to určitě, ne?
1: Z Kremlu taky.
0: A ta už přece o tom Putinovi před 2 rokama slibovala, že je v terminálním stádiu čehosi a kolaps ledvin a ucho, že mu padne zítra.
1: Xavere, kdyby to, když to říká bláznivá Džamila, tak to nikoho nevzruší, tak je to každému jedno.
0: Mě to zruší.
1: Ale jo?
0: No.
1: Pouštíte si to večer doma?
0: Jo.
1: Tak to máte dobrý, ale
0: tak ta už Zemana pohřbila.
1: No očkejte, ale horší je, když si poslechnete tu etalon žurnalistiky rozhlasový, Český rozhlas takhle v autě, tam je etalonka žurnalistiky Barbora Tachecí a ta zcela vážně řekne ve vysílání, teď už všichni víme, že Putin má rakovinu a že je vážně nemocnej. To řekla před 2 rokama.
0: Omlouvám se.
1: Já vím, no. Je to vaše doby, já to chápu. Ale já vám chci říct, u Džamily je to každému jedno.
0: Nikdy neřeknu nic špatného od Báře Tachecí. Udělala pro mě strašně moc a jsem, musím to tak říct prostě. Toto bych nechal.
1: No.
0: Ale jsou jiní.
1: No,
0: taky. No ale podívejte, pane Holče, já pořád nechápu, jak je možný. Já tady dennodenně slyším něco o dezinformacích.
1: No, protože jste dezinformátor, Xavre. Vy je tady vypouštíte a sám posloucháte.
0: No jasně, ale dezinformace, kterou vypustila tady ta nablblá, jak se jmenuje ta paní vůbec, jak jste to říkal?
1: Já jsem vymluvil o několika, o dvou.
0: No ne, myslím, ta doktorka, která samozřejmě nemá všech pět pohromadě, je to blázen, psychicky nemocný člověk.
1: Jamila.
0: Jamila. A ona vypustí dezinformace a asi to vždycky uhraje na ty papíry na hlavu.
1: Protože no ona jinak má odredla.
0: Vypučený. Jo. Protože jinak už by někdo musel zakročit. A někdo už by nám musel říct, třeba ten pan Rakušan, to je tak poctivý člověk.
1: No to ne, Xavre. Tohle to jsou správné dezinformace, co ona vypouští, paní Jamila.
0: Jo, takhle, on se to ještě
1: dělí. Jo, ale vypouštíte špatný dezinformace.
0: A dneska už všichni víme, že má Putin rakovinu.
1: No jasně, umírá.
0: To je smutný, ale ona to tak Bára určitě nemyslela, ona je fajn.
1: A tak to měla říct, já jsem to nepoznal.
0: To byla legranda určitě.
1: Metafora.
0: To byla metafora.
1: No, vidíte, no.
0: Ježíš Maria.
1: Oni by totiž v české televizi i v českém rozhlasu vždycky měli říct a teď vypouštíme metafory.
0: No to už, no jasně, no. Tak podívejte, pane Holče, já jsem se schválně teď díval na zpravodajství České televize hodně poslední dny.
1: To studujete?
0: Studuju, protože mě pořád někdo píše, já jsem ještě stále člen té radio. A oni mi lidi píšou, jak je možný, že oni vůbec není o Kampeličce. Jo? Jak je možný, že neinformuje Česká televize nějak hloubš o těch protestech v Evropě.
1: Tak to je bezhodnotový, Xavre.
0: Je to úplně bezhodnotový. Ty lidi to napíšou, vůbec si neuvědomí, co píšou za hanusný narrativ. Ale já si to pustím, ale je to pravda.
1: Hele, když se mi připomněl, jste furt radní. A vy jste tam vyhlášený chlebíčkáři, že jo, řízkaři.
0: No.
1: Řekněte, zdražilo vám tam občas sveníčko, chlebíčky?
0: Ježiš, pane Holče, to je na koncesionáře.
1: Ne? Tak to jo. Na mě.
0: No.
1: Počkejte, já jenom to řeknu, protože někdo napsal teď, jak Fiala vyhlásil národní radost a konec chudnutí, tak někdo potvrdil toho slova, že nákupní košík v hypermarketech pořád stojí 10 korun.
0: No jo, pane Holče, vy někdy lžete jako Fiala. Jo,
1: jo, to je
0: jako,
1: pravda, já jsem to nasal, říct, ale to nejde utíct.
0: Líbí se mně, dokonce jste mě teď vnuknul nápad, že bych mohl udělat takový ty, jak byly dřív v chlebičkách za socialismu, ty cenovky napíchaný. Cedulka s takovým jako brčkem a já bych tam napsal jména různých koncesionářů nebo poplatníků, co platí za. A vždycky bych před radou do každého chlebíčku píchnul jedno jméno.
1: No?
0: Chcete tam být?
1: Chci.
0: Tento chlebíček
1: platil Petr Holec.
0: Pane Holče, opravdu to chcete?
1: Chci. A když jste mi fotečku byste mi tam dal?
0: No, to, o fotečce to je. A když vám ji, když to udělám, tak
1: peníze po mě nechtějte.
0: Ne, ukážete to na streamu, tu fotku.
1: No jasně.
0: Tento chlebíček sponzoruje platič televizních poplatků Petr Holec.
1: Pláce koncesionář Petr Holec.
0: Ono koncesionář je takový jako zavádějící.
1: Tak víte co, aby to bylo jasnější všem, akcionář.
0: No to už vůbec ne.
1: No počkejte, já jsem akcionář, když to platím.
0: My televizi nedáme, my si necháme.
1: No, oni už jí mají, ne?
0: No, si vzpomeňte, co farská kuchařka vykřikovala na náměstí. No.
1: Jo.
0: Ne, zkusím to, pane Holče.
1: Zkusím to sformulovat a chci to.
0: Jenže v té radě máme taky pravdu lásku, jo, pozor. Tak je možný, že my tam dokonce máme toho pána, co zakázal tu Nitrepko.
1: Tomu to dejte. Normálně bych si vyžádal
0: ředitel toho obecního domu.
1: Pana Blablatku, nebo jak se jmenuje, Šarapatku. A ten už tam není.
0: Mimo,
1: ale dejte to tomuhle, co zakázal Nitrepko, tak jo.
0: Ale jak mu to mám dát? Já tam půjdu.
1: Že nesete sponzorský chlebíček od pana Holce.
0: No ne, já to udělám tak, že jak tam je ten stůl a na tom je těch ušmudlaných asi 12 chlebíčků.
1: No, říkejte úplně ušmudlané.
0: Tak já to, no jo? Někdy, pane Holce. No ne, tak to na začátku jsou svěží, jo, ale ta rada má třeba někdy 6 hodin. A co myslíte, ten chlebíček po 5 hodinách je těsně před smrtí?
1: Co je tam, jdete keci?
0: Normálně se takhle třepe a normálně vidíte, jak vlastně říká Xavere, zachraň mě.
1: Vem si mě.
0: Směs
1: mě. Jo.
0: A tak já tam půjdu jako první, píchnu to do toho, vyfotím to a pošlu vám to. Tento chlebíček
1: sponzoruje
0: Petr Holec.
1: Tento chlebíček platí.
0: Dobře.
1: Jo, ať je to jasná terminologie.
0: No a máte, oni tam někdy bývá víc druhu, někdy je s vajíčkem a někdy je, mám...
1: Kdybyste mohl s ruským vejcem.
0: Pane Holče, to tady bez...
1: Tak, já jsem ne, ježišmarja, počkejte, já jsem zpátečník. Sorry, jak jsem si s ukrajinským vejcem.
0: Ukrajinský vejce. Jo. A já bych vás jednou provždy prosil, abyste nás netahal na východ. My chceme patřit na západ.
1: Já vím,
0: no
1: já
0: tak.
1: Vím. A kdybyste mohl ten chlebíček koupit s předstihem, jo. Furt, a kdybyste, počkejte, ten chlebíček mohl koupit s předstihem trošku, aby to ukrajinský vajíčko chytlo takovou tu modrožlutou barvu. Před konzumací, co?
0: No, ježiš, já vám musím něco říct. To jste mi úplně... Dneska mě na Facebooku... Pane Holče...
1: Co děláte na Facebooku, Ksavere?
0: No tak já to sjíždím, ty, však to víte, ne? On se jmenuje Paul C. Zínský, to je Petr Paučinský z Brna. Tak mám něco špatně.
1: Nechce zavolat tomu profantovi?
0: Aby Petr vám to... Paučinský má na Facebooku píseň, kterou zpívá pan Klus o Ukrajině.
1: Jo? Nějaká óda na Ukrajinu?
0: No ale... Klus.
1: No a tak nemusíte to pouštět tady, Xavre.
0: No, počkejte, já vám nechám přivést i Balgin jeden.
1: Počkejte, i Balginy nejsou, to došlo.
0: Došlo, jo. No. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj víno a teď...
1: A ta ironie?
0: No já si nejsem jistý, jestli v případě pana Kluse je to ironie, ale počkej.
1: Tak já jeho beru jak celýho jako ironii, tak ne? Jako metaforu.
0: No to musíte vidět, pane Hoč. Dřív no později to najdu.
1: Dobře. Podívejte, já teď jsem, já si pouštím Aničku Benz, Ódu na prezidenta, takže já jsem teď jako docela uspokojený.
0: Je to naprosto, že to všechno naprosto šílený.
1: Že to jde dobře, ne? Tady dobrým směrem.
0: Ale já chci říct, že ten pan Klus to chytnul za dobrý konec.
1: A Xavery, počkejte, mě tady napadlo. Vy jste to, ne? Vy jste kytarista, klávesista, co?
0: Klávesista moc, ne?
1: A kytarista... A nenahrajem nějakou ódičku taky?
0: Tak jak hraje Klus, tak hraju taky, no? Když by bylo potřeba, ale nemám tu invenci
1: a
0: neumím skládat ty hluboký písně a ty krásné texty.
1: To ukradneme někde na to, ne, na počítači, na internetu nějaký...
0: Jako umělotina, že by to udělal jasný. Nás? Klidně blupro, on to nemá na svým profilu. Škoda. To vám připravím, pane Holče, na příští váš stream a uvidíte, že jedno oko nezůstane suchý. Hmm? Protože on tam zběsile, trošku falešně, ale to nevadí, jako falešně myslím hudebně.
1: Že má tam nějaký falešný tóny, chcete říct?
0: Ano, když to slyšíte a trošku jako umíte, no tak slyšet, to se může stát, to nebudeme...
1: No, že má těch falešných tónů je tolik?
0: Příšerná písnička. Ale ještě mi vysvětlete, pane Holče, představte si, že toho Babiše nám osvobodili.
1: No to je strašný, ne?
0: A já nevím, jestli je to fake, nebo dneska už nic nevíte, co je pravda, ale takovej hodný člověk a tak korektní novinář, vyvážený, já nechápu, jak se o některých lidech může říct půlkřivýho slova. Seriózní, opravdu, on se myslí jmenuje Šafr.
1: No jo, tak to jo.
0: To je velmi korektní člověk. A on prý někde napsal na sítích, ale třeba je to dezinformace, třeba to poslala ven ta bláznivá doktorka.
1: Jamila.
0: Kolik to asi stálo, Babiše? Kolik
1: a tak,
0: stojí?
1: A tak Pavlík byl asi na Xanaxu, ne? Chudák.
0: Ne, no počkejte, neříkej to, počkejte, pane Hoče, to je zlý.
1: Krabičák, jako znáte
0: ale,
1: ho.
0: Ale neznám ho. Já
1: no, tak víte, že to člověk odsouzený za ožírání se, tak
0: ano, dokonce,
1: je to nešťastná duše, jak se bere.
0: Ale je to odsouzený zločinec, ale to můžete být zítra i vy, pane.
1: No to ne, já nechlastám.
0: Okay. No ale máte tady proruský žvásty, řeknete ruský vajíčko.
1: To jsem ale hned vzal zpátky. Opravil jsem se na ukrajinský vejce.
0: Omluvil jste se všem obyvatelům Ukrajiny.
1: To udělám.
0: No tak tam zajďte. Oni tam bez tak pojedou zase na nákupy, ne někdo?
1: Já se omluvím k Savretaji na peroně. na hlaváku.
0: No,
1: když se to rozbalím.
0: Včera jsem vám tak záviděl, pane Holče.
1: To jste neměl, co ještě?
0: Toto jsem neměl a já bych věděl, co já bych to tak chtěl.
1: Ale víte, co je krásná pozice, když do XTV už jako, když se sem nabourávají lidi kvůli za tou pravdou, který ubejvá.
0: To je... XTV a Xaver Life má stále těžší pozici. A je to s tím, jak samozřejmě rosteme na významu. Jo? Už i pan Macinka udělá slavnostní stream.
1: A on se prý poslavil.
0: On zahájil volební kampaň.
1: Jo, to je správný.
0: To je, přátelé, už jsem si to rozmyslel, nikam nekandiduji. Ale jako stane se, že i mistr Tesař se říká, se utne,
1: nebo... To je pravda, no.
0: Toto, no ale včera vám tady někdo za oknem ukazoval fakáč.
1: To nebyl fakáč, to byl jsem jednička.
0: Kalousku.
1: Seš jednička.
0: Kalousku, seš jednička.
1: A já se toho strašně váží.
0: Kdo to říká?
1: No Topol.
0: Topol, ano.
1: A říkal, já jsem hrozně rád. Chápejte, že se už sem do studia dobývají lidi kvůli pravdě.
0: Je to absolutně geniální a takovýhle věci, dokud se nic nestane, že by někdo po někom hodil, já nevím, kámen nebo něco, tak takovejhle věcí jen houšť a větší
1: tomu fandíme kapky. A vážíme si toho, to je ocenění nejvyšší.
0: Už mě někdo psal z kamarádu, kolik to stálo.
1: Že jo?
0: No. A největší chyba je, mě to nikdy napadlo nic takového udělat.
1: Já jsem vás o to totiž už chtěl nějakou dobu požádat, jestli byste mi to neudělal během vysílání. A říkal jsem si, Xaver je drahej do prdele. A teď už se to stane samo.
0: No ne, tak já myslím, já vím, jak to udělat levnější cestou.
1: O, jste pěkně, Xaver je vy a něco levnýho.
0: Chcete radu? Jak toto udělat levnější cestou? Nalejete Macinkovi 3 skleničky. Je schopen všeho. Ten zastaví vlaky tady.
1: Fakt, jenom 3 skleničky? Tak to je dobrý.
0: Ne, já myslím, že to je dobrý počin a hrozně mi to urazilo, že já jsem to měl mít první, já jsem tady velitel a no, principál, ale prostě...
1: Prej už ne? Já jsem slyšel, že prej už ne.
0: Tak já mířím dál, pane Holče, jo? To je potřeba říct, jo? Takže já jsem teď, ale víte...
1: Pro západně míříte?
0: Já mířím na západ,
1: jo, dobře.
0: Já mířím na západ, ale řekněte mi, jak to může napsat ten člověk, že soud, kolik to stálo? On vlastně podrývá autoritu. Proč psal něco takového, když...
1: Ale neberte ho vážně, já říkám, ten člověk je duševně nemocný,
0: je to nešťastný. Člověk.
1: Je to duševně nemocný člověk, opravdu, vážně.
0: A má to od Jamily černý na bílý?
1: Já si myslím dokonce, že to má od opravdových lékařů. No. Já jsem ho zažil ve opravdové redakci v časopise.
0: Dobře, ale já to chci od Jamily, to musí být, to je jediný, co má váhu.
1: Jamilu nikdo nebere vážně.
0: Ano, Bára no. Tachecí, ještě by to mohla.
1: Tak, vidíte, vaše kámoška.
0: Třeba by řekla...
1: Může vystavit diagnózu?
0: Jaký šofer, ten už je 2 roky mrtvej.
1: No vidíte.
0: Nevíte, nebo?
1: No. To je dvojník vlastně. A my se tady chudáka šofera tady haníme.
0: Ale proč my ho nehaníme? My se ptáme, proč. Ruský je to pačemu.
1: No a já mám odpověď, protože ho znám, protože je duševně nemocný člověk, nešťastný. Proto.
0: Já jsem si vzpomněl, jak se ruský řekne řepa, ale nevím, proč mě to napadlo. Svjokla.
1: Jo?
0: Můžete použít někde.
1: A to tady radši neříkejte. Ruský slovíčka.
0: No ne,
1: nebo jenom jestli je to i ukrajinsky.
0: Ale nevím, tak to je přece to samý, ne? Jsou to bývalý země Sovětského svazu. Dobře, tak... Já nevím, co chcete slyšet. Je to Slezan a je to Jihočech? Takhle se budeme bavit?
1: Tak.
0: No. A akorát se to tam jako vymklo kontrole a tak no. A navíc ještě nějaká paní říkala v nějakém podcastu, že panuje takový mýtus, říkala, že na Ukrajině je větší korupce než kdekoliv jinde. To je mýtus.
1: Mýtus.
0: Mýtus.
1: Aha.
0: Takže tam je to všechno čistý, krásně průzračný,
1: jak říkal, křišťálovější,
0: že to křišťálovější, čistější byt nemůže. Takhle to řekl panu Gross. A oni, ti lidi spadli jako z višně asi. Ale no, mě to tvrdí těm lidem, to je to nejhorší.
1: Tak já myslím, že nás postihuje už nějaká celonárodní, ne, diagnóza.
0: No tak dokud to Džamila nevydá knižně...
1: Traktoristi ohrožují evropskou demokracii.
0: No počkejte, vlastně už tady píšou SMSky, já to jenom takhle zastavím, aby se nic nedělal. Abyste se nelekl třeba, víte? No, ten protest, to teda my míme, nebo budeme něco dělat?
1: Já se teď bojím fakt. No.
0: Ale vy jestli, se bojíte.
1: No ne, tak teď jako jestli fakt, jestli je to do lochů za traktor, topka, tak...
0: Ale tak, pane Holče, víte, co říká stará pravda?
1: Já nejsem třeba moc odvážný člověk, jako vy.
0: Zavřít můžou, pustit musí. Pozor.
1: Počkejte. Aha. To možná platívalo.
0: Už ne?
1: No, teď nám zradu řekli, časy se změnily, je nová doba.
0: Jo, to říkala paní mluvčí, no.
1: No, takže pozor, Ksevre, s tím pouštěním už bych na to tolik nesázel.
0: No, je to pravda. Je
1: ale
0: to
1: víte pravda. Co, já mám takový nápad pro vás, že byste první si sednul na ten traktor, vy, objel byste to, a když vás nezabásnou, tak já se přidám. Co myslíte?
0: U mě je problém, já pořádně neumím řídit tento auto, na tož traktor.
1: No to nevadí. No tak, to jede pomalu, ne?
0: Jo, pomalu to jede, ale tam se řadí, ne? Asi, nebo to...
1: Tak už to je na jedničku furt.
0: Na jedničku, jo?
1: Takže jo.
0: Takže vy byste mě tady zařadil jedničku.
1: Tady bych vám zařadil jedničku
0: a řekl byste
1: na magistrále. A pojedete si. No a jestli vás do Bulhara nezabásne nějaký dobrovolník stopky, tak se přidám třeba. Co?
0: Tak legrace to bude, no. Tak... Co se, pane Holče, poděkujte no. Teď lidem dobré vůle, kteří na transparentním účtu podporují XTV. A co XTV? Hlavně náš pořad.
1: No. Marcela Šrutková.
0: Marcela?
1: Jo. Pro Vlzonku 10 a na Přístav pravdy jste oba skvělí moderátoři, pánové a tak dál. Vidíte, jak se bude. Tomáš Pokorný, šovinistům z Přístavu pravdy. To jste vy, šovinista. Na Kuřivo a Andrejovi na Lexaurin, aby ustál sexuální harašení Janíčky Sluníčko s jejími nadními F-35. Ta si ale, ta vstoupila do dějin.
0: Ale
1: ta...
0: to je mě teď líto taky.
1: Ježišmarja.
0: Taková hodná paní. Pane
1: ne, není už dospělá nějakou dobu?
0: Jo, ona už dospělá je.
1: Co?
0: Máte no. Pravdu, dospělá už.
1: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek, víte, akcionář Vlzonky. Petr Štefan, mistři Vlzoňáci, vaší zásluhou se můžeme dočkat světla na konci tunelu. Chce to jít ve velkém počtu ke všem volbám a nevolit pětku. Marcela Skořepová, Ksavre, jako každý týden. Podpora?
0: Na Marcelu, pane Holče, máme úkol. Normálně stranický úkol. Marcela totiž se dobře zná s nějakýma knihkupcem. Co mají velkou obchody s knihama.
1: A doufám, že prodává jenom ty správný knížky.
0: A redaktorka České televize říkala na obrazovce, mluvila o knížce pana Zdechovského, kniha básní. A říkala, kdykoliv napíše sbírku poezie, okamžitě zmizí z pultu.
1: Či ji zakážou?
0: No ne, že ji ve smyslu, že okamžitě vyprodaná.
1: Takový zájem,
0: prostě, jako když vydá Zdechovský knížku. Zdechovský knížku poezie, tak Vivek přemýšlí o sebevraždě. To vám garantuju, v tu chvilku.
1: Taková porno poezie, no.
0: A Marcela nám musí u těch knihkupců zjistit, kolik se těch knížek prodalo. A já vám říkám, že se prodali 3.
1: No, já mám
0: Ksavre... Zdechovský šel jednou okolo.
1: Počkejte, jeho teta. Ale já mám taky takovou teorii kacískou na to. On je mazanej. A jak dojí a čerpá ty naše prachy v europarlamentu a že jich je požehnaně, tak vám říkám, že on má dobrovolnice, který vybaví těma fondama a nechá to skoupit. Takže bude mít bestseller. Zdechy, hele, bacha na Zdechy, Hoxane.
0: Pane Holče, bacha na Zdechy. Já vím, musel být takový, ale nevěřím na to. Někdo nám musí zjistit, kolik se toho vydalo, kolik se to prodalo a někdo musí za tou redaktorkou do České televize. A to já vím, kdo.
1: Vy máte dobrou zkušenost s redaktorkama z České televize, vy to s nima umíte.
0: Já se zeptám, jestli to není náhodou dezinformace. A co znamená, jestli by paní redaktorka nám mohla vysvětlit, co to je, že zmizí z těch pultů. Protože to trošku zavání takovým jako...
1: No, že to mohla být nějaká závadná... Ne, naopak, že to mohla být nějaká závadná literatura. Radši to stahli, co?
0: Ano, on to pouštěl Macinka na tom...
1: Točíte, a neměl tam Zdechy nějaký hambatý fotky v té knížce? To by zmizelo hned.
0: Já jsem tu knížku neviděl, ale pane Holče, kdyby žila Jiřina Švorcová,
1: no jo,
0: tak bychom ji najali a natočili bychom tu knížku, narecitovali bychom to.
1: To je pravda.
0: Škoda, že pan Strejček Alfred na tom není dobře zdravotně a už nikdo s takovým přednesem. Ještě Petr Hanič, ten by to pro nás udělal, to byl dobrý chlap. No. Ale byla by to prdele skutečná, samozřejmě to není žádná poezie, jsou to žgrindy.
1: Ale je pravda, že když Dechy mluví, tak tam je trošku ten Haničinec.
0: Pane Holče, neprovokujte
1: mě, to od
0: vás není.
1: Marcelo,
0: máš úkol.
1: Pana Xavera a pana Holce jsou skvělí. Bohumír Čech pro Blzenova 10 a její demoliční četu, která břitkým humorem narušuje tu liberální demokracii. Díky vám oběma za vlévání optimismu do žil. Vidíte, my jsme jako nuteliér.
0: Počkejte,
1: vléváme to. Optimismu.
0: Lidi myslí, že to je humor?
1: No. Tak jste známý humorista,
0: já
1: ne?
0: Já nejsem žádný humorista, já jsem starý za všklejdy.
1: Pojďte, Honza Bacho.
0: Honza Bacho!
1: Za úsměv a pohodu z Blzonky. Tomášova na více kos v politice a zřízení zmocněnce pro zmocňování zmocněnců.
0: Ale to je dobrý.
1: No. A super díky Drahoslava Nedorostová.
0: Uzavíráme dnešní Blzonku s tím, že se nám žije lépe a radostněji, protože to skladník Nutelli říkal.
1: Oficiálně ukončujeme blbou náladu smutnou dobu, ne?
0: Tak a přecházíme do undergroundu.
1: A jdeme počítat ty prachy, ne? Co nám nabíhá?
0: No, to já budu rychle o tom.
1: No to asi většina Česka.
0: No, to jako, víte, prostě jsou chvíle v životě lidským, že? Kdy je lepší nepočítat.
1: Jo.
0: Tak já se těším na příště.
1: No jo,
0: příště zase nějak.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhý.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi,

0: tezi, že bude volit buď Spolu nebo Stan. Takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média. Zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
0: Tekou je staročeština,
1: archaická no, ale krásný čeština. Slovo.
0: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojišti?
1: Jasně.
0: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
0: No těmhle dvěma. Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%. Neboli už je vidět bitcoinová kauza. Stan 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
0: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
0: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
0: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
0: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
0: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
0: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
0: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Xavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míň. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
0: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
0: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
0: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
0: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
0: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
0: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
0: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce. Tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
0: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin-Zelenský a Putin-Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
0: Boris? Já jsem řekl Boris?
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel, to si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
0: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
0: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
0: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
0: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
0: Radar.
1: Ti, co mají radar...
0: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
0: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
0: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
0: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
0: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
0: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít, tak to je.
0: No dobře, ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
0: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
0: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
0: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
0: optimistickým
1: zvoláním.
0: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reut Schwanz, rozhovor dvou přátel, jeden říká druhému, pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT nůžky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Podtrženo, sečteno a dnes Jaroslav Plesl. Dobrý den, pane šéfredaktore.
1: Dobrý den.
0: Mladé fronty dnes.
1: Ano.
0: Jsem to minule neřekl.
1: Ne, správně.
0: A jeden z diváků psal mail, abychom správně tyto věci pojmenovávali.
1: Tak to byl pozorný divák, má to fantastický divák.
0: Dějí se neuvěřitelné věci.
1: To.
0: A já nemohu dnes začít jinak. Na Novinkách před pár minutami, pane šéfredaktore, jako chráněná osoba česká policie dělá ochranku visícímu Putinovi. Není to za naše peníze, doufám.
1: Ne, to určitě platí pan Rakušan ze svého. To přece nemůže po nás chtít, aby jsme platili za ochranu jeho uměleckého díla. Stačí, že to pověsil na naše ministerstvo vnitra? To určitě platí sám. To by mě ani nenapadlo, že by to platil daňový poplatník.
0: Toto vůbec možné?
1: No, já myslím, že si z nás dělá srandu. Fakt si myslím, že si z nás dělá srandu ten člověk.
0: On tak on řekne, že o tom nevěděl.
1: Ne, on neví o ničem prostě. Ten neví o ničem. On jediný, co ví, že nahoře je ministerstvo vnitra, nahoře je střecha a tam on si chodí dělat svoje Insta stories. On je taková ta moderní žena, která ráda na Instagram dává storíčka a to dělá pořád od rána do večera. Ale o policii samozřejmě neví vůbec nic, on se policií vůbec nezabývá, protože on ani neví, že má policii v gesci. Fakt, já jsem o tom přesvědčený.
0: Jo, já myslím, že se zabývá.
1: Já myslím, že ne, teď třeba úplně mimo jeho zájem šla story o vyšetřování toho případu na mítinku Andreje Babiše v létě. Pamatujete, to je velká kauza, prostě policisté zaklekli autistického chlapečka. Skončilo
0: který
1: vyšetřování.
0: Chtěl poponést, pouze, jak říkali v České televizi.
1: Chtěl poponést reproduktor, aby lidé lépe slyšeli. A zlá policie na něj zaklekla a udělala mu strašné věci. No nicméně vyšetřování gipsu ukázalo, že se tam nic nestalo. Ale s tím pan Rakušan samozřejmě má nic společného.
0: Dokonce se omluvili těm policistům.
1: Omluvil se
0: prezident.
1: Policejní prezident. No, on se omluvil dvakrát. On se omluvil jednou tajně dopisem, který rozeslal policistům. Za to, že řekl, že pochybili, že se za ně... Policejní prezident řekl, že se stydí za policisty. To je unikátní věc. Tak teď se omluvil za to, že řekl, že se stydí za policisty, tak předpokládám, že teď se stydí sám za sebe. A myslím si, že všichni policisté se společně stydí za ministra vnitra Rakušana, který dělá takové věci, jako je, že nechá policisty v noci hlídat obrázek Vladimíra Putina, místo aby hlídali občany třeba Prahy 7.
0: Myslíte si, že konečně, pane šéfredaktore, někdo nahlas řekne, že ten člověk na tu pozici prostě nestačí?
1: To říká spousta lidí. Třeba já říkám, že na tu pozici nestačí. Ale klíčové je, co říká předseda české vlády, pan Fiala. Ale zase já si myslím, že stejně jako pan Rakušan vůbec neví, že má na starosti policii, tak si myslím, že Petr Fiala vůbec neví, že má na starosti ministerstvo vnitra.
0: Tam totiž si také myslím, že na to nestačí. On je intelektuál a že já mám pocit, že v tom plave.
1: Je to katastrofa.
0: Že to je holá katastrofa.
1: Je to katastrofa.
0: Co si o tomto průměrný občan, jako jsem třeba já, může myslet? Já to považuji za úplně zvrácený. To mě neříkejte, že ti lidi to nečtou.
1: Ne, to je fraška. Tohle už opravdu překračuje hranice tragédie a stalo se to fraškou. Já si myslím, že normální občan si musí ťukat na čelo. Není možný jinak reagovat, než jenom proboha, co se to děje.
0: Když by se zrodil někomu v hlavě tento nápad, teď už všichni vědí, že přestřelil. Proč oni to v tichosti nesundají?
1: No, já ne, třeba, protože to hlídá policie. Já si myslím, že klidně Rakušan je schopen vylézt na tiskovou konferenci a říct, já to nemůžu sundat, že to hlídá policie.
0: On jo, ale není to jediný člověk, který žije v této zemi, tak
1: ještě. No, ale je to na budově, kterou má teď na starosti, ne? No, tak...
0: Já vím, no.
1: No a hlídá to policie. To se nedá sundat. Když to hlídá policie, nemůžete na to šáhnout. To oni by vás zaklekli potom. Policejní prezident by se musel stydět a ministr vnitra by o něčem nevěděl.
0: Ještě mimochodem, co si teda myslíte o tom, když prestižní moderátor České televize pojmenuje tuto věc, tu krádež, pokus o krádež, že chtěl chlapec chlapec Poponés, ten reproduktor. To je přece tak ukázkový druh manipulace. Vám toto třeba nevadí, nebo se tomu zasmějete, nebo...
1: Ne, no, je to asi jako když by vám někdo rozbil okýnko u auta a renovovaný redaktor České televize by řekl, že chlapec vám chtěl pouze přeladit rádio, nebo já nevím, prostě.
0: No, já už to říkám často, že mě před lety někdo popojil s autem.
1: Popojil?
0: Ale nevím kam.
1: Kolik kilometrů?
0: A nevím kdo. No, já mám pocit, že už i ti aktivističtí novináři se těm lidem smějí do obličeje.
1: No jo, no tak když jste schopen s vážnou tváří říct, že chlapec chtěl poponést reproduktor, aby účastníci meetingu lépe slyšeli, tak to je fakt prostě. To je jak když policie hlídá tady obraz Vladimíra Putina. Hmm.
0: No, ale dějí se věci různě ve světě. Pane šéfredaktore, toto je teda pro mě nechápu. Zavzpomínejte na křišťálovou noc s křupavým kuřetem. U KFC v Německu šlápli hodně vedle, ale to teda těžce. Ty teda poponesli myšlenku. Chápete to? Křišťálová noc. To udělal schválně někdo?
1: Reichspogromnacht. Gedankt an die Reichspogromnacht.
0: Ještě v Německu, kdyby to bylo aspoň, já nevím, někde. Ale v Německu.
1: No jo, no. Já nevím, co na to mám říct, prostě to je...
0: No přivedlo by vás toto, takováto reklama do KFC, abyste si řekl, tak dneska si dám to křupavý.
1: Ne, já si myslím, že teď teda hodně dlouho do KFC nepůjdu. To je neužité. Já nevím, jak to může taková věc vzniknout, jestli je to prostě nějaký úplně ožralý člověk v oddělení marketingu, nebo v recese, nebo jestli to třeba... nabourali nějaký hackři prostě, nevím, jak třeba McDonald jim to naboural a chtěl je takhle zlikvidovat v Německu.
0: Já vám musím říct svoji teorii na toto.
1: No to by mě zajímalo, jaká teorie to je teda.
0: O jim marketingově radí Rakušan.
1: No, Rakušan to by vysvětovalo lecos, že no. By to bylo.
0: A Rakušan. Říká jim, a když bude nejhůř, tak to KFC bude hlídat policie.
1: No, a teď ještě ten obrázek tam Petra Pitharta k tomu, to opravdu nevypadá dobře.
0: Ale víte, že jo?
1: No to je Petr Pithart, jasně.
0: Jako v dobách, no jasně, no. To mě nikdy napadlo.
1: Plukovník Petr Pithart Sanders. Plukovník z Kentucky.
0: No. Musíme toto odsoudit, ne? To je hrůza.
1: No ne, no to je to otřesný, samozřejmě. Já nevím, prostě co... To, jako čím tohle můžou napravit. To teď se to nedá absolutně ničím napravit. Ještě v té němčině, kdyby to aspoň bylo v nějaký jiný zemi, kdyby to třeba bylo v italštině, jak to nezní tak otřesně, jako Gedankt an die Reichspogromnacht.
0: No, víte, jak bývají na vstupu do takových věcí, do obchodu, taková ta ceduka, kdy je otevřeno a pod tím je odpovědný vedoucí. Byl Ford, kdyby tam bylo zodpovědný vedoucí, Sára, já nevím, Silverstein.
1: No, to, jako dá se z toho udělat teď už jako úplný dada prostě, no, to jako...
0: Odskáče to někdo?
1: Já nevím, jestli najdou člověka, který musí vidět, kdo do toho systému vstoupil a tohle tam napsal. No asi budou muset, protože když neukážou, kdo za to může, tak já nevím, jako jestli je možný, aby vůbec na tom trhu dál působili.
0: Ještě jsem slyšel takovou teorii,
1: nebo
0: že...
1: Ne, nebo třeba se snažili získávat jako muslimský zákazníky, třeba je to jako sofistikovaná věc prostě.
0: Je to možné.
1: No ne, no tak ty muslimové většinou jako nemají moc pozitivní přístup k židům, tak možná, že tady prostě plukovník Sanders jako se snažil získat jako zákazníky tu zvětšující se skupinu muslimů v Německu, ne? To je asi jako jediný racionální vysvětlení, ne?
0: My se zavážeme k tomu, že do konce roku si v KFC nekoupíme ani papírové srkací stéblo.
1: Ne, to už vůbec, ty papírový bečka.
0: To ty strašný. Jdeme dál.
1: Mrtvý.
0: Třetina přihlášek na prezidenta má vady. Pozor, pane šéfraktore, u dvou nesedí podpisy senátorů. Já jsem to zkoumal.
1: Jo.
0: Kdo má podpisy senátorů?
1: No a kde teda tam je v tom podepsaný senátorama?
0: Hilšer?
1: Středula?
0: Částečně Středula, tam nikdo neví, kým je podepsaný, jo.
1: No, takže tam nevíme, jestli to může vůbec sedět, když nevíme, kdo by tam měl sedět.
0: No to je sebestředulo Armani.
1: Jo, to je.
0: A
1: fashion boy.
0: No,
1: další Insta boy.
0: Určitě ten pan Fischer taky.
1: Fischer, že by mu to taky nesedělo.
0: A co na tom může nesedět?
1: Nevím, třeba, tak rozumíte, když může ministerstvo vnitra vyvěšovat plakáty Vladimíra Putina, tak předpokládám, že má i oddělení grafologů, takže možná, že tam našli nějaké odchylky v tahu.
0: No,
1: v tahu perem.
0: Třetina lidí vypadne, je jich tam 21 údajně podáno, to znamená, jestli si dobře vzpomínám ze školy, tak 7 z nich může vypadnout.
1: No tak jelikož potřebujeme 2 do finále, tak to furt je dost.
0: Ne? To je dost, no.
1: Možná to u někomu zkrátí trápení. A taky mu to může ušetřit spoustu peněz.
0: No nebo ale 14 je pořád
1: lomeno jí.
0: Velký je. Peloton.
1: Na 14 je pořád, na to, že vyhraje jenom jeden, je to pořád dost velký.
0: No jo. A teď otázka je zásadní, komu se budou nejvíc tříštit hlasy?
1: No tak, já nevím, já si myslím, že v téhle situaci je to primárně pravicově orientovaný kandidát na prezidenta a levicově orientovaný kandidát na prezidenta. Měli jsme 2 přímé volby, jestli se nemýlím, že jo? A v první jsme měli levicově orientovaného kandidáta na prezidenta a pravicově orientovaného kandidáta na prezidenta. Vyhrál levicově orientovaný. V druhé volbě to samé jsme měli levicově, pravicově, spíš teda nevím jak, protože je těžko vůbec říct, jak orientovaný je pan Drahoš. Ale byl proti Zemanovi, který byl levicový. No a teď to bude to samé, teď budeme mít levicově orientovaného, pravicově orientovaného. Tak když teda, my teda nevíme samozřejmě, která třetina vypadne, ale můžeme se podívat zhruba na ty kandidáty a říct si, kdo je tak jako víc doleva a kdo doprava, taky si můžeme říct, že v situaci, kdy tady, nevím, takzvaně pravicová koalice ovládá Senát, poslaneckou sněmovnu a vládu, tak asi, jak mají Češi zvykem, budou se snažit vyvažovat, tudíž větší šanci v tuhle chvíli budou mít levicově orientovaní kandidáti. A zdá se mi, že víc je tam těch pravicově, takže víc tříštit hlasy se budou samozřejmě těch pravicových.
0: Záleží na tom, koho podpoří Miloš Zeman. Co myslíte?
1: Já myslím, že moc ne.
0: Už je to pase.
1: Myslím si, že je to pase, no, že když už jsou použití ti lidé, tak už moc velké slovo nevím. Třeba Václav Havel potom se odešel z prezidentského úřadu, taky už moc velké slovo neměl. Hmm.
0: Mimochodem, víte, že tam byla velká akce? Velká oslava? Teda velká událost, spíš bych řekl. Pan Ovčáček se nám oženil.
1: No to je krásný.
0: To je, když se mají 2 lidi rádi.
1: No a ještě takhle. Za těchto okolností, že mu vlastně ta nešťastná záležitost s tou válkou přihrála takové velké osobní štěstí, to je vlastně krásný příběh v otřesné době.
0: Je to krásný příběh?
1: Je to nádherný příběh, samozřejmě. Postaral se o běženkyni tak, že si ji vzal i s dětkem, pokud se nemýlím.
0: S dětkem?
1: S dětkem.
0: Jo, s dětkem. No to jo.
1: S dětkem, ale spíš ne.
0: Já jsem spíš čekal, že pan Ovčáček po skončení pontifikátu v uvozovkách, že půjde někam do řádu. A on, kluk, se nám dal takhle na rodinný život.
1: Dal se na rodinu, no to je hezký.
0: Je to hezký.
1: Možná prostě teď už nebudeme tolik vídat v sanitce.
0: No, přejeme mu vše dobré.
1: No, to každopádně.
0: Každému, co je, Bůh spojil.
1: To krásná událost. A je hezké, že takhle pomáhá obětem války. To si myslím, že je fajn.
0: A blbý je, že to neudělal veřejně. To mohla být slavná svatba, jako když si Charles bral Dianu.
1: No, to asi ne, ale...
0: No, jo.
1: A zase tato, jako... Já nevím, třeba to pojel jako charitativní akci. A když děláte charitu, tak se tím nechlubíte, to se nedělá.
0: Vidíte to.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes
2: strategickou... Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: Tak to je takový zbytečný, ne? Hezku vádíte,
2: fakt. A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit, já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování

0: ani když ten lágr byl napaden, a utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní, teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí, Blbuše Nerudová. To říkají, jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky
1: nesouhlasil. A to vám nesluší.
0: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak a je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
0: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
0: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
0: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
0: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
0: Jo, to,
1: ale dobře, to je jedno.
0: To je jedno. 162.
1: No je to jedno,
0: i kdyby to
1: byl jedno to, vulgárně, jedno to není.
0: To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo. tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem. Tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak, Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
0: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám. Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským, a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější. Chcete říct, že to je horší, tady to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, to je, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina. Hraje vám.
2: Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pumpaři si v červenci výrazně navýšili marže, tvrdí ministerstvo. Ceny paliv chce zregulovat. Jako bychom čekali něco jiného.
1: Ne, já to, prostě to je chyba, to je lež. To je lež.
0: To je lež.
1: Prostě pumpař je obchodník, jo. Pumpař je obchodník a jede nabídka, poptávka. Stát nemá co kontrolovat. Kontrolovat má trh. Stát, když se na to podívám, opravdu, my jsme se už tady jednou o tom bavili, i když by nějaký byl totální nenažranec, to je jeden z těch pumpařů, a měl třeba marži 5 korun na litru, tak pořád je to čtvrtina toho, co má na tom litru ten stát. Takže stát by měl začít u sebe. Jestli stojí 40 korun nafta, nebo jestli stojí 40 korun benzín, tak asi 19 korun z toho je daň státu. Jo, podívejte se, já myslím, že lidi ví, kde je drahý benzín a kde je levnej. Drahý benzín je u dálnic, kde prostě ty náklady jsou vyšší. Je to logické, zatímco lidi nejsou blbí a ví, že prostě, když zastaví na dálnici nouzově, musí zaplatit víc, když prostě si to hlídají. No tak jedou, máte benzínky, a tak tady zbytečně nedělám reklamu benzínkám ono, tak jsou nějaké nejmenované benzínky, které dlouhodobě jedou s tím, že mají 1 korunu marži na litru. Tak prostě jde to a lidi to ví, jsou tam fronty, kupujou to, ale prostě toto je nehoráznost. Proč mají řešit, svalovat to, že za vysoké ceny paliv můžou pumpaři? Nemůžou. Prostě jestli 40 korun stojí litr a 20 korun z toho má stát, teď navíc ještě na milostivě v červnu zlevnili 1,50 korun ze spotřební daně, což teda 30. září skončí, takže se to zase tam vrátí.
2: Takže
1: to bude ne. Je to normálně levičácký populismus. Jo, jestli tady vláda tvrdí, že je pravicová, ne, není. Toto je opravdu, to je prostě antitržní, socialistický krok. Jde to, a znovu říkám, cena pohonných hmot je nějaká nákladová, stát si k tomu přičte spotřební daň a z toho všeho ještě zaplatíme DPHčko, čili i z té spotřební daně. Jo, prostě stát vybírá daň z daně. A to je nefér, pokud bych chtěl stát pomoct, nemá to dělat tímhletím způsobem, protože lidi nejsou blbci, ví, že někde je to drahý, ví, že někde je to levný, najdou si to, dělají to, lidi se tím baví, že prostě nezastavují u drahý a pak mají radost z toho, že natankovali o 3 koruny levněji na litru a jsou se sebou spokojení, jak jsou šikovní. Stát do toho nemá co mluvit. Stát všechno vždycky zkazí.
0: No jasně, ale víte, teď ta cena těch energií obecně a benzínu a těch, tak už to prý zasáhlo dokonce i ten biznis náš. Teď jsem jel vozem a na Českém rozhlase říkali, že své podnikání ukončilo 8 tisíc podnikatelů i podnikatelek.
1: Jo. Tolik jich je?
0: No, 8 tisíc.
1: Dohromady.
0: Teď za poslední dobu a nějaký pán, co mě řeznictví skončil, tam hovořil, jo, už nemá. Tak ono, ať je to jakkoliv, tak mělo by se něco stát. Já očekávám revoluci.
1: Já se bojím, že revoluce nepůjde. No. Stát by se mělo jako... Stát by se měly volby, které prostě řeknou, kdy lidi budou moct říct, že to není ta správná cesta. Jo? Když je to inflace, prostě všechno roste, inflace roste tím, že se zbytečně vydávají a vydávají více a více peněz. No, tak se podívejte na ty rozpočty. To je hrozný. Prostě Babišova vláda měla okolo nuly nebo trochu mínus, pak covid, ale od té doby se to vůbec nezvedlo a ten výhled na další roky je prostě každý rok 300 miliard sekera. No tak to si ještě počkejme, že teďka 8 tisíc zkrachovalo, tak pak budeme připisovat nuly tady za to číslo.
0: Jedu dál. Babiš se prezidentem nestane, ukazuje průzkum. V druhém kole by ho porazil Pavel. Představte si, komunista, rozvědčík taky, lampesák, a on bude prezidentem. Já se s to úplně vedle.
1: No... Jako já osobně z toho nemám taky radost.
0: Češi nikdy nezvolí vojáka, pane Macinko, nikdy.
1: No tak jedna věc nikdy. Je, že to je lampasák, jo. Jedna věc, ale druhá věc je prostě ta spolupráce. A bohužel v tomto případě se ukazuje, že to nebyla spolupráce, ale že to byla práce. Takže jestli tady nás čeká druhé kolo voleb, v nichž na jedné straně má stát údajný, jako neustále proti tomu bojující, ale zřejmě prokázaný spolupracovník STB, pan Babiš, a proti němu pracovník STB, pan generál Pavel, protože ta vojenská kontrarozvědka nebyla nic jiného od 50. let až do roku 90, než vojenská divize STB. No tak to teda potěšno. Já myslím, že my už tahle země prostě by neměla mít v druhém kole tyto dva. To přece už není otázka, důležitá otázka voleb, jestli bude pracovník nebo spolupracovník STB prezidentem. Už by snad ta důležitá otázka měla být, jestli třeba se nevygeneruje nějaký člověk, který by čelil tady těmto lidem, kteří si nesmočil tady s touhletou předrevoluční tajnou policií.
0: A to je Hilšer jenom.
1: No a taky zase člověk, který myslí trochu na ty lidi a který spíš zastupuje zájmy těch lidí a ne člověk, který se ty lidi snaží převychovat a vysvětlit tím, že jsou blbci a že všechno dobré pochází od někud odjinud a že oni to mají poslouchat. To taky není dobrý, jo? Takže těžko říct. No. Prostě...
0: Koho budem volit?
1: No, nevím. Ale tady prostě mně se fakt nelíbí, jak generál Pavel, a možná ho to bude stát nějaké body, jak se snaží neustále kličkovat. Prostě ta jeho minulost je taková, jaká je. On by měl říct tak, jak to bylo, nekličkovat. Oni vždycky, ten jeho tým se snaží prostě furt to nějak omlouvat. Měli by přestat dělat z lidí blbce a říct, jak to bylo. Pak je to férový, někdo řekne dobrý, mně to nevadí, někdo řekne špatný, mě to vadí, ale tohleto, kdy oni říkají ne, tak to nebylo, pak lžou, pak tady věnuje se tomu historik Petr Blažek, ten to prostě nemilosrdný, oni už říkají, že bojuje za Babiše, že on bojuje taky proti Babišovi, úplně stejně, a je to, vytahuje dokumenty, prostě jestli byl někdo u kontrášů, jestli jako si pamatujete, co to obnášelo, tak už jenom to je na vojně problém. No, jestli byl někdo u kontrášu a byl tam šéfem jako šéfem buňky komunistické strany, byl tam šéfem jako politického oddělení za komunismu, tak to je teda kariérní komunista. Já myslím, že fakt prostě mně se pan generál nelíbí v tomto smyslu osobně. Já si myslím, že to není v pořádku. Kdybych chtěl být hodně zlý, tak bych řekl, že rozvědčík prezidentem, to je tak hodně na východ od nás praxe. Mm-hmm. Jednoho tam teďka máme. Má v Česku popularitu 10%, když jsme to tady řešili.
0: Ano.
1: A teď bojuje na Ukrajině, napadl suverénní zemi. To je rozvědčík, který se stal komunistický rozvědčík, který se stal prezidentem. Toto, já bych to k nám netahal.
0: Dobře, a věříte tomu teda, že tady generál Laudon prostě může zabojovat? Nebo to je všechno?
1: Ale tak jako to jsou průzkumy. Víte, důležitý je jedno datum, a to je, teď nevím přesně který, ale tak odhaduju 6. 7. nebo něco takového listopadu. Což je určitý zákonný počet dnů před těmi volbami, dokdy se všichni musí přihlásit. Teď jsou to zájemci, od toho okamžiku se to uzavře a budou kandidáti.
0: Ano.
1: A v ten moment, do té doby je ring volný. Od té doby už bude volební kampaň. Uvidíme, jestli bude kandidovat vůbec pan Babiš. Uvidíme.
0: No.
1: On to ještě nevyhlásil. Uvidíme, kdo bude. Všichni, kdo sbírá podpisy. Je tady pan Středula, ten třeba zastupuje hodně lidí, má za zády odboráře. Pro mnoho lidí může být uvěřitelný.
0: A jo. To ještě
1: mě a další zajímá, a další.
0: Jestli motoristé a motoristky sobě postaví kandidáta prezidentského třeba.
1: No jednou možná jo. Ale teď určitě ne.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Do sněmovny přišel nějaký dobrodruh. Nebyl to nějaký blázen? Nepřišel on tam s nějakým zlým úmyslem?
2: No, očividně to nějaký blázen je, tak on je to nějaký zastupitel, ano, z Prahy 7 a šel radit paní poslankyni Válkový, ale já si říkal, jestli víte, jestli se neinspiroval naším premiérem, jak on říká, že když přijdete na nějaký jednání, tak musíte hodit na stůl prachy a zbraň. Tak jestli on si tu zbraň nepřines, aby když přišel za paní Válkou, že hodí ty prachy a tu zbraň, a tu zbraň si nechal na hýzlíku a ty prachy měl možná v kapse dál.
1: No a on si šel jako vystolicovat nebo
2: to
1: něco
2: já nevím,
1: a nechal tam někde...
2: Maria, to já nevím. Šel z nějakého důvodu na záchod a tam nechal zbraň.
1: A nechal to na pánským hajzlu, jo?
2: Já nevím. On si ještě splet ty hajzly přeci,
1: protože,
2: ne?
1: Protože, budeme říkat toaleta. No. Nechal to na pánské toaletě. Kdyby to totiž nechal na dámské toaletě, tak by se teoreticky mohlo stát, že tam... Představte si, vedle té mísy leží ta zbraň a přijde se vyčurat paní Černochová a řekne, je, tady leží můj miláček.
2: Jo, jo, jo.
1: A ještě se na tom záchodě zamiluje.
2: A teď si představte ještě, protože on se, když zjistil, že tu zbraň někde nechal, tak se vrátil na ten záchod, vrátil se prý na nesprávný, ale představte si, že by se vrátil na správný, bylo by to na dámský toaletě, tam by byla paní ministryně Černochová, mazlila by se s pistolkou, viděla by muže, řekla by, co tady děláte, to je dámská toaleta.
1: A můj miláček.
2: A dneska je středa, já se sejtím jako žena.
1: No, to je pravda.
2: Vidíte.
1: Má to tisíc facet různých tady ten. No a každopádně už to samotný, že někdo jde do poslanecké sněmovny se zbraní. Asi měl legálně drženou, to je jasný.
2: To měl, no.
1: Ale neumí se o ní postarat, to je zjevný. A já si říkám, jestli je to poradce Válkové, tak jestli šel a říkal, paní doktor, ne, doktorka, profesorka?
2: Doktorka je práv, jestli je profesorka, nevím.
1: Ne, možná i profesorka. Je paní Válková poslankyně říká, tak já vám v té věci radím to a to, a kdyby neposlechli, tak tady to je.
2: Nebo se možná inspiroval tou scénou s Slavnou z Kmotra, ne? Jak mu tam Pačínovi přichystají, připevnějí tu zbraň za to splachovadlo, ne? On mi přišel za paní poslankyní Válkovou a řekl, mám tady pro vás návrh, nabídku, kterou nemůžete odmítnout.
1: Ona teda na to nevypadá. Ona je jako jak křehká, že?
2: Jo, úplně.
1: Ale je to teda divný a je to, pane holče, ostuda jako prase.
2: Je to bizárné, naprosto.
1: Jasný. A ještě je dobrý, jako ještě to, že ji nechal na tom záchodě, to je takový jako, třeba mu nebylo dobře o žaludku nebo něco.
2: Že si ji nehodil třeba mezi chlebíčky v kantýně, ne? Nebo...
1: Já nevím, co to může znamenat. Ale tak vidíme, že do sněmovny mají přístup různí lidé.
3: Here's sort of a recent record of ours. It's one of those I'm happy it's all over deals. It's called I'm beginning to forget you. I'm beginning to forget you. That old heartache is gone. I'm beginning to sleep at night. No more.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Minci nebo slitek? Protože, co si budeme říkat, ta zlatá mince Xaver a zlatá mince Holec, kterou držím v ruce, tak je jednouncová,
2: ano.
1: Ale je o kus dražší, ano. Než kdybych si koupil slitek.
2: No, já bych řekl, že v portfoliu je dobré mít oboje. Jo, ten slitek je taková ta běžná investiční věc, nic speciálního. A je to dobré to prostě v portfoliu mít, protože ta likvidita, toho se zbavíte raději než mince, protože ta mince jednak má nějakou estetickou jako kvalitu, hodnotu a má nějakou sběratelskou hodnotu. A u toho bych se trošku zastavil, protože my můžeme rozdělit ty mince na takové tři kategorie, nebo dvě kategorie. Základní dvě kategorie jsou to takzvané tezaurační mince. To jsou ty tezaurační. To jsou mince, které se vlastně razí ve velkých objemech, to dělají ty velké světové mincovny. Právě třeba britská královská mincovna, co my často odměňujeme diváky tou Británií. A ty vyrazí třeba 100 000 za rok, milion za rok a tak dále, velké, velké objemy. Takže to nemá žádnou numizmatickou sběratelskou hodnotu. To je prostě víceméně stejné z hlediska hodnoty jako ten slitek prakticky. Co jsou to úplně minimální rozdíly. Potom máme sběratelské mince a potom máme tu speciální kategorii medaile. Ale ty sběratelské mince jsou unikátní v tom, že mají nějaký specifický motiv, velmi často neopakovatelný, neopakuje se, razí se v nějakých menších sériích a hraje tam velkou roli právě ta emise, to znamená ta série, jak je velká, autor, motiv. V případě těchto mincí, kdybych byl konkrétní, XTV, tak je to velmi radostná práce, to říkám rovnou, protože my děláme v prakticky minimální série a to je sběratelsky velmi jako zajímavé, protože my děláme série 100 kusů tady v tomto případě, což je skutečně hraniční nějaká minimální série, tím pádem je to sběratelsky extrémně jako zajímavý, protože je to 100 kusů pro celý svět. Neopakovatelný motiv, Vilzanova 10 jako pořád, vy jste to tady zmínili, to první jako pořad televizní vlastně, který má svoji minci, v tom je to sběratelsky jakoby unikátní, takže malá emise, v unikátní jako náklad a samozřejmě zajímavé provedení. Jo? Takže v tom smyslu ty sběratelské mince potom fungují tak, že jejich cena roste v čase, i když cena zlata nemusí růst. Protože tam roste ta sběratelská hodnota a ta umělecká hodnota. To znamená, představme si situaci, že zlato z roku na rok nevyrostlo o nic, což jsme dlouho nezažili a nezažijeme asi. Ale ta sběratelská mince klidně roste 15-20%. Protože prostě...
1: I když zlato stagnuje.
2: I když stagnuje, nebo dokonce když klesá. Jo, pokud je to dobrý motiv, dobrá emise a tak dále. A toto je ten případ.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe.

0: Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2. Funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
0: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdory z Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit, Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
0: Ano, ale
1: změnilo by to něco, tak.
0: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem, a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí.

0: které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny, takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná ekolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
0: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině, to je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou a myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou. Má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, což dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
0: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými. Ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
0: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
0: Jste mi připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
0: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
0: Ano.
1: A není to ta agenda?
0: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: nejde, Dobře,
0: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
0: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad. Jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy Pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako, takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
0: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
0: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám bez slušnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
0: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
0: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají ji Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
0: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
0: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
0: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře, a včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
0: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce, to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
0: No, ale víte, my pořád strašně na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
0: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod. to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelensky se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně. A že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mě hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám Radio Xaver.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Naším hostem je Miroslav Jansta. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předseda České unie sportu a šéf České basketbalové federace. Pane předsedo, včera Český olympijský výbor představil kolekci oblečení na nadcházející olympijské hry v Paříži. Líbí se vám?
1: Tak jako, myslím, že všechny kolekce historicky, co jsem pohybuje ve sportu, byly hezký. Tady mě jenom mrzí, že na ty kolekci je nějaký CZE, že tam není jasný název Česko, Čeky a buď anglicky nebo český, protože olympijský výbor se zavázal, že se 15. Jeho předseda podepsal, že bude propagovat název Česko, Čeky a dá tam nějaký CZE ohromnými písmeny. A já myslím si, že když všechny ostatní svazy používají Čeky nebo Česko, že to mělo být. Takže to je jediná vara na kráse, ale jinak samozřejmě to hezký. Přeju to těm sportovcům, ale hlavně, aby jim to dalo dobrou psychiku a získali nějaká dobrá umístění.
0: Tak uvidíme. A přejete i ruským a běloruským sportovcům, aby se mohli zúčastnit olympijských her?
1: Nepřeju, protože naše federace, já jsem předseda Moskevské federace, již 25. rozhodla, že země, která se dopustí agrese ještě v době olympijského míru, tak nemá právo se účastnit olympiády. A doufám jsem, že Mezinárodní olympijský výbor tomu zaujme ne vzhledem k Rusku, ale obecně, protože takové agresí bylo, je a bude zřejmě, bohužel, aby jasně řekl, jak se to bude řešit, že třeba ze svých prostředků vyčlení peníze pro svůj příslušný národní olympijský výbor, že by se mohli třeba ty Rusové, Bělorusové připravovat za peníze Mezinárodního olympijského výboru, mohli by jít do kvalifikací, ale nebyli by reprezentanti toho státu, byli by pod ochranou, pod vlajkou olympijského výboru, to říkám jako příklad. A to se nic nestalo, protože nejdřív Mezinárodní olympijský výbor řekl, vylučte je, vyházejte je, a pak, když ta válka byla ještě horší, najednou řekl, zařaďte je tam.
0: Ano, Mezinárodní olympijský výbor připustil jejich účast na olympijských hrách, ale jako neutrálním sportovcům. To znamená, že by nebyli reprezentanti Ruska a Běloruska.
1: Ale připravovali se v těch zemích, připravovali se za peníze těch států. Často jsou to příslušníci různých organizací ozbrojených, to znamená armáda, policie, případně nějaké další ozbrojené složky. A to je špatně, samozřejmě.
0: Takže jde o peníze, za které se připravují
1: na danou... Oni reprezentují ten stát. A to je to, že ten Mezinárodní olympijský výbor měl sehrát něco, nad něco opravdu, co ty kruhy symbolizují. A on to nesehrál. Ten Bach jednoznačně zklamal.
0: Dobře, a zklamala tedy i organizace OSN, která dala vlastně Mezinárodnímu výboru olympijskou zapravdu, která mluví o porušení lidských práv v případě, že nebudou moci ruští a běloruští sportovci.
1: A jaký porušení lidských práv? Tady je
0: protože diskvalifikou na základě jejich národnosti.
1: Ale jaká diskvalifikace? Jejich národnost vraždí jinou národnost? To přece nejde oddělovat, jako Rusové vraždějí Ukrajince. No tak dobře, tak jako oni se budou, jako oni nejsou Rusové. Tak jsou to Rusové, ale tak, ať reprezentují tu neutralitu, to znamená, ať jsou pod vlajkou Mezinárodního olympijského výboru za peníze Mezinárodního olympijského výboru.
0: Protože
1: já ty sportovce chápu. Ale chápe někdo naše sportovce v roce, když měli do LA v roce 84, když byli, nebo když další sportovci nemohli jít do Moskvy, když to pořád, to se pořád opakuje. Ten Mezinárodní olympijský výbor nic neudělal pro to, aby se stal opravdu univerzální hodnotou. A ta OSN odsoudila tu agresi jednoznačně. A to je přece právo na život, je základní lidský právo. A to je porušováno, protože tam zomírají civilisti, neberou ty vojáky. Jako, to je válka horší než v Afghánistánu. Tam jsou, můžeme říkat, o 100 000 mrtvých a postižených.
0: Tomu naprosto rozumím, ale ti sportovci se provinili vlastně pouze tím, že se narodili v určité zemi. A tou zemí je Rusko, které útočí na Ukrajinu.
1: Tak mají prostě smůlu, tak se narodili. Přece my tady nejsme od toho, aby jsme obhajovali a spasovali svět. S náma se někoho s Čechama nikdo nebude mazat. Pojďte se, co udělali v Mnichově. Všichni nás zradili, včetně Francouzů, kteří byli připraveni s Němcema, kdyby jsme se náhodou bránili proti nám. A co naše lidi? Jako, vemte si, sport není nic víc, než jsou ty ostatní. Sportovci reprezentují ten národ, jsou součástí toho národa. Když jsme všichni hrdí na naše sportovce a stát jim našim sportovcům pomáhá minimálně a dosahují skvělých výsledků. Tak já nevím, proč pořád se tady moralizuje. To moralizování vede opravdu k zániku naší kultury, multikulturalismu a další tyhle ty věci. My jsme křesťanská země s křesťanskou kulturou, tak si máme chránit, jsme na to zvyklí, chceme nějak žít v nějakých pravidlech, to jsou pravidla a ty pravidla byly narušeny. A ty sportovci nejsou víc, než jsou ty ostatní občani.
0: Čili taková mantra, která se stále opakuje dokola, že politika do sportu nepatří,
1: to je pohádka,
0: je utopie.
1: To je pohádka. Vždycky
0: čili politika patří do sportu.
1: Vždycky byla. Je to sportovní politika a souvisí s mocenskou politikou. Teď jde o to, jak se dokáže od toho oddělit. Já říkám, že Mezinárodní olympijský výbor měl v současnosti velkou šanci se oddělit od té politiky a neudělal nic. Nejdřív odsoudil tu invazi a pak najednou začal z ničeho nic otáčet. To je všechno úloha pana Bacha.
0: Dobře, ale třeba Dominik Hašek, který je znám svou, řekněme, velmi tvrdou kritikou Ruska, byť tam sám kdysi působil, tak sám vystoupil v Evropském parlamentu a řekl, že by bylo možné navrátit Bělorusy a Rusy do olympijských her, a to tak, že by podepsali nějakou veřejnou deklaraci, veřejně by odsoudili invazi Ruska proti jakémukoliv členu OSN a vlastně každý členský stát Evropské unie by měl být připraven na to jim poskytnout azyl. Těm sportovcům a jejich rodinám. Jak se díváte na toto řešení?
1: Já si myslím, že to je lámání lidí proti svýmu národu. Jako asi, jako fajn, je to hledání nějaký možnosti, ale ta možnost zase, že se mám zříct svýho národa, kterýmu mám vztah, proč by se měl říkat svýho národa?
0: Jako... Třeba proto, že žije ve státě, který vede válku na Ukrajině.
1: Ale to je současná politická reprezentace, která vede tu válku. A ta válka samozřejmě taky nějakým způsobem vznikla. Ono to, teď tady nejsme o to, aby jsme řešili politiku, ale prostě tady Mezinárodní olympijský výbor měl něco udělat, aby mohli tam být. A on proto udělal minimum. Neměl teda v podstatě nic a jenom alibisticky teď hledá nějaké řešení, protože asi některý uvažují třeba, jak se vy se ptáte, ale já prostě, my nemůžeme dělat kompromisy, jestli chceme k něčemu dospět. A ty kompromisy dělá, Mezinárodní olympijský výbor dělá špatně ty kompromisy, protože nechce řešit podstatu věci. A my se tomu musíme stavět jasně, ale takhle se musíme stavět i k jiným zemím, i k Američům, kdyby se takhle chovali. A prostě to musí, prostě ten svět musí být principiální, nemůže být postaven na penězích, marketingu a na dalších.
0: Dobře, vy jste ale připustil, že pokud by se připravovali ti sportovci za peníze Mezinárodního olympijského výboru, tak by to bylo myslitelné.
1: Jednoznačně, že
0: ale
1: to budou
0: reprezentanti toho. Oni by se připravovali v Rusku? A potom byl Jadvarsson na olympijské hry.
1: To je můj nápad, který, když jsem nad tím přemýšlel.
0: To jestli by byl proveditelný, se ptám.
1: No jasně, že by byl proveditelný, protože se můžou připravovat kdekoliv, za ty peníze kdekoliv. Když má Mezinárodní olympijský výbor, má dosah ohromný, protože Mezinárodní olympijský výbor, Český olympijský výbor je pobočka vlastně Mezinárodního olympijského výboru. Tak proč by se nemohli popravit někdo, třeba tady někdo v Polsku, někdo ve Francii, hlavně kdo to zaplatí a hlavně musí to mít dohodnutý i s tím ruským Mezinárodním olympijským výborem, aby prostě ty Rusové, kdyby takhle se připravovali, aby to prostě bylo v nějaký schodě minimálně.
0: A pak se dostává k tomu, co říkal Dominik Hašek, že by tady museli dostat azyl v nějaké té zemi, ve které by se případně připravoval.
1: Protože samozřejmě by se řekli, tak já už nejsem schopen jako si představit jako Rus, který se řekne své národnosti a bude vystupovat proti současné vládě, se bude moct svobodně vrátit do své zemi, anebo jeho rodina nebude proskribovaná, protože tam vládne autoritářský režim a prostě nějakým způsobem se chová. Takže samozřejmě ty obavy, které vyslovil Dominik Hašek, jsou na místě. Ale samozřejmě, víte co, to je stávající situace, protože vždycky a vždycky budu ctít Rusko a ruskou kulturu a musíme na ně koukat na Rusy s určitou úctou, protože oni něco dosáhli v tom světě. Ale tohle to je prostě krvavá politika, kterou my nemůžeme schvalovat.
0: Když zmiňujete ruskou kulturu, jak jste hodnotil potom to, že tady v Praze v Obecním domě nemohla vystoupit operní pěvkyně Netrbko?
1: Připravo mi to směšný.
0: Čili tam byste problém neviděl?
1: Neviděl.
0: V případě operní pěvkyně.
1: Tak kdyby tady nedělala nějakou propagaci režimu, který vládne v současně v Rusku, tak proč by nemohla tady vystupovat?
0: Ano, ona do Ruska nemůže a odsoudila ruskou invazi.
1: No dokonce jestli odsoudila. Takže já jsem, když jsem si to celý přečetl, tak jsem říkal, zbytečně se to přehání.
0: Jsme papežtější než papež, jak se říká.
1: No v tom jsem připadal, jsme papežtější než papež.
0: A jak jste potom ještě chápal ty dvě stejné situace, ale dvě různá řešení? Narážím na to, že ruská tenistka tady nemohla odehrát turnaj, byla poslána zpátky a čtyři ruští a běloruští fotbalisté ten turnaj tady za kazašský tým mohli odehrát?
1: No, jestli to odpověděla, mě reprezentovali kazašský tým.
0: Dobře, ale ta tenistka nereprezentovala Rusko.
1: Co teď nevím ten detail, jak tam on koho reprezentovala?
0: Ona nereprezentovala Rusko, ona tam byla jakoby sama za sebe, nebyla ruskou reprezentantkou.
1: Já si myslím, že v té době ještě vláda nepřijala to opatření, aby když to není reprezentace státu, že to je možné. Takže já si myslím, že možná to přispělo k tomu, že pak mohli tady hrát Rusové reprezentující kazašský tým. Ale teď já bych nešel do tady.
0: Dobře, a je proto to jakoby to všechno sjednocená nějaká...
1: Není, ale to je to právě to, co vzniklo v loni, kdy Mezinárodní olympijský výbor řekl, všude vyhoďte Rusy a Bělorusy ze všech soutěží. A najednou se to otočilo, ani by bylo řečeno, co je novýho, jestli to je náhodou, že ta válka už není tak nebezpečná. Prostě všechno, vždycky hledáme, kde se začne. A začalo to Mezinárodní olympijský výbor. Kdyby Mezinárodní olympijský výbor byl principiální a postupoval tak, jak postupoval, tak byli všichni vyhazováni. Pak on to začal měnit, no tak se to začalo měnit. Ale já vám teď říkám svůj názor, že já bych neměnil, prostě bych postupoval tak, jak to bylo v tom únoru loňského roku stanoveno. A teď samozřejmě přehledají různé cesty, jak umožnit některým, kteří nejsou spojeni přímo s tím režimem, nejsou spojeni s tou vládou a hrajou třeba za ten kazajský tým, aby mohli hrát.
0: Ale tak to nevadí, tam nemůže Ruska je nějak využít ke své propagandě, že to jsou jiní. No, já se ptám, protože vy říkáte, že je to v pořádku, protože ale hrají za jiný tým, ale jsou to pořád Rusové.
1: Ale my se bavíme o účasti na olympijských hrách. Ale tam přece jdou za ten stát, tam je pořadí národů.
0: Takže
1: tam
0: jde o to, že nesmí reprezentovat svoji zemi.
1: Přesně tak.
0: Mezinárodní olympijský výbor s okamžitou platností suspendoval Rusko kvůli začlenění sportovních svazů z anektovaných ukrajinských zemí. Co to znamená směrem k těm olympijským hrám?
1: No, že se našli důvod, jak je vyloučit. Protože to bylo přece jasný, že už byli anektovaný, už se o tom mluvilo dávno, tak jako to prostě teď najednou zjistili, že mají důvod najít nějaký, že je vylučují, že vlastně začlenili sportovce z Ukrajiny vlastně, který si rozhodli, že začlenějí území Ukrajiny do území Ruska a teď je kvůli tomu vyloučili. Takže to jsou takový, já spíš beru, že to je folklor mezinárodního olympijského výboru.
0: Dobře, ještě by mě zajímalo, jak byste okomentoval vy přístup teď současný Českého olympijského výboru právě k ruským a běloruským reprezentantům?
1: Musíte se uvědomit, že Český olympijský výbor je reprezentovaný byl reprezentovaný do nedávna jednou statutární osobou a to byl předseda Kejval. Ten si vlastně mohl dělat, co chtěl. To je unikátní, protože to je v rozporu i s dokumenty Mezinárodního olympijského výboru. Ty stanovy Českého olympijského výboru samozřejmě porušovali nejen české zákony, ale porušovali i předpisy Mezinárodního olympijského výboru. No a Jiří Kejval, jsme podepsali prohlášení, že podporujeme jednoznačné vyloučení Rusů a Bělorusů, to bylo loni. A najednou začal mluvit o tom, že můžou vystupovat pod tou neutrální válkou, pod vlajkou Mezinárodního olympijského výboru. Aniž by s kýmkoliv to projednal, aniž by jsme se rozhodli. Pak plénum Českého olympijského výboru řeklo, že je proti jakékoliv účasti ruských sportovců na olympiádě, jakékoliv účasti. A najednou začal se vytvořit svoji osobní komisi z různých politiků a právníků a přišli s tím, že by vlastně mohli pod neutrální vlajkou. Ale to není rozhodnutí Českého olympijského výboru, to je hra předsedy olympijského výboru. Takže tady musíme rozlišovat, co je Český olympijský výbor a co je předseda Českého olympijského výboru. A ten se hrál zase takovou směšnou hru, že nejdřív jsme proti, no ale pak je tam pustme, aniž by to s kýmkoliv projednal, aniž by jsme si cokoliv odsouhlasili. Takže on si postuje sám o sobě, on je sám pro sebe, a takže to je potřeba se ptát, proč ho tyhle myšlenky vedou. Já vím, k čemu vedou, protože lojální předsedovi Bachovi, Mezinárodního olympijského výboru, protože doufá, že dostane nějakou další funkci asi v Mezinárodním olympijském výboru a je spojencem Bacha a Bach teď končí nebo snaží se prodloužit své volební období, takže to jsou hry zase funkcionářský Mezinárodního olympijského výboru, ale bohužel ten postup Českého olympijského výboru byl směšný.
0: To zatím vidíte? Nevidíte zatím třeba možnost hledání nějakého kompromisu, stejně jako se o to snaží třeba Dominik Hašek právě tím, že by sportovci z Ukrajiny, z Běloruska a Ruska prostě měli nějakou neutralitu, nereprezentovali by pod svojí vlajkou a tak dále.
1: Ale Dominik Hašek rozvinul myšlenky, které začaly padat. A vemte si, Český olympijský výbor začal mluvit o tom vlastně někdy letos lednu v únoru o tom, že nebudeme bojkotovat olympijské hry, když tam budou Rusové. Místo, aby se snažil, aby tam ty Rusové nebyly. Proč bychom někoho bojkotovali, proč se vůbec mluví o bojkotu? Jako přece je podstatné, aby tam ty sportovci nebyli za to Rusko.
0: Dobře, a pokud se to nepodaří a budou tam?
1: Tak žádný bojkot nebudeme dělat, to je přece nesmysl, proč budeme trestat naše sportovce, naši zemi za to, že tam Mezinárodní olympijský výbor dopustil, že tam jsou a Jiří Kejval je člen Mezinárodního olympijského výboru, tak on je tam pustí a pak ještě tady bude bojovat proti bojkotu, nebo za bojkot, to je přece nesmyslný, prostě bojkot nic neřeší.
0: Opustme toto téma, pojďme na další. Včera jsme mohli sledovat stávku ve školách a také protesty odborářů. Měl jste pochopení? Prostávku, nechci říct učitelů, ale prostávku ve školách, tak, protože se týkala nepedagogických pracovníků.
1: Já si myslím, že naše školství je poznamenáno zbytečnými zaváděními a nesmyslů z Evropské unie. Různě ty asistenti, kteří tam byli přijatí, mám pocit, že jich je kolem 30 tisíc asistentů ohledně těch žáků, kteří nestačí. Prostě já si myslím, že naše školství potřebuje zásadní reformu. A ten stát ji neudělal a teď jim bere peníze, aniž by udělal tu reformu. Takže já spíš chápu ty pocity, ta rozervanost v těch školách, která je. Protože oni by čekali určitě něco, že se stane jako hlubšího. A my potřebujeme hlubší reformy, že ten náš stát přešlapuje. Náš stát přešlapuje, zaostává, ty čísla jsou jasný. Ten balíček to jenom řeší nějakou aktuální situaci, že potřebujeme snížit rozpočtové jako prohlubování se rozpočtové nestability, vlastně, že se zadlužujeme šíleným způsobem a my potřebujeme brutální reformy a ty tady bohužel se za této vlády nedějí, jak jsem doufal, takže já chápu.
0: Vy jste taky rozčarován z premiéra Fialy, nebo
1: no,
0: jak to cítíte?
1: Spíš mi to je líto, protože jsem s ním několikrát jednal, vím, že to je vzdělaný chytrý člověk a nechápu jeho kroky, neumím si je vysvětlit.
0: Co potřebuje nebo co chybí českému sportu?
1: Aby ho stát vzal konečně, aby ho vzal vážně, protože co do něj stát vkládá, nebo co pro něj za 30 udělal, vlastně v podstatě nic. A český sport je jediný důstojný reprezentant českého státu v zahraničí. On jediný dává
0: na kultury.
1: A kdo reprezentuje český stát? Řeknete mi, kdo
0: je. Třeba umělci na parámitě, pan Kapický.
1: No v pořádku, ale...
0: Možná dostat... i někteří politici, ale negativně.
1: No. A politika je složitá, protože třeba politik, který vnímá negativně, tak za 10 let se ukáže, že měl třeba pravdu. To záleží, co ty novináři vytvoří okolo toho, protože ta pravda se postupně ujeví v číslech, v postavení. Ale já si myslím, že ten sport bohužel, ten stát ho dal na vedlejší kolej. A když to srovnám s jinými bývalými postkomunistickými zeměmi, tak jsme na tom opravdu úplně nejhůř.
0: Kde?
1: Možná ještě Bulharsko.
0: Kde je to nejvíce vidět?
1: Je to vidět ve školách, je to vidět, že se nesportuje, že ten tělocvik neodpovídá té kvalitě, že děti necvičí. Je to vidět v klubech, který zanikají, lidi, kteří to dělali dobrovolně, už jako ta generace končí.
0: A čím je to způsobeno? Je to způsobeno penězi? Chybějícím penězi nebo ještě něco dalšího?
1: Že ten sport není brán vážně. Když ve škole není brán vážně a stát se k němu nechová, jako neřekne, že sport je důležitý a ukáže nějaké věci, proto tak jako... tak to je vnímaný.
0: Měla v tomto pomoc Národní sportovní agentura?
1: Národní sportovní agentura je takový mezikrok mezi ministerstvem a bývalým ministerstvem, protože ministerstvo školství jako správce z českého sportu zklamalo ve školách, zklamalo v jednotách, zklamalo v reprezentaci.
0: Ministerstvo mládeže, školství mládeže a tělovýchovy.
1: Ano. No, takže my budeme jako Česká unie sportu říkáme, že stát, jestli chce něco udělat, tak by měl opravdu zřídit ministra, který by celý národ viděl, co to ministr dělá a co dělá pro ten sport. A jestli to politici, to není přání nás, to je přání to, že byste se ohali politici, tak ukažte, co pro to uděláte. Oni říkají, my chceme ministerstvo. Ne, my říkáme, ano, ministerstvo by bylo dobře, protože by konečně by se ukázalo, co se s tím sportem ten stát dělá, protože to je někdy v nějaký šedý zóně. Mě tam to bylo někde až 5., 6. Mezi byly vysoké školy, střední školy, základní školy, mateřské školy, pak byl sport na ministerstvu, takže ten časový rámec a ty peníze se ani nedostávaly. Národní sportovní agentura je mezi článek, ale potřebuje svého ministra, protože teď je pod premiérem, premiér na to nemá čas. Premiér Babiš se sportu věnoval hodně, premiér Fiala nemá negativní vztah ke sportu, ale nemá na to čas evidentně. A my potřebujeme prostě, třeba jako Švýcarsko. Švýcarsko tam je sport pod obranou. Kolem 30 miliard švýcarských franků ročně do sportu. A hlavně podpora ve školách, systém sportu, systém národní obrany, všechno spolu souvisí. A to je zdravý životní styl, sport, to není potřeba opakovat, to je zdravý životní styl.
0: Bylo by to řešení dát ministerstvo sportu?

0: reformy. A nebo se jít za nějakým národním zájmem. Jaký my máme národní zájem teď? Dokážete ho vy, jako, když se mě budete definovat? Já ho nejsem schopen teď definovat.
1: No já pořád přemýšlím, čemu byla ta Národní sportovní agentura.
0: Byla to, že vlastně sport má už aspoň svého úředníka státního, na kterého je vidět a který má nějaký slušný postavení, ale pořád to není člen vlády. Předtím to byl nějaký náměstek, který vlastně ani o něm nikdo nevěděl.
1: A neměl by někdo v čele té sportovní agentury stát někdo, kdo si prostě k tomu premiérovi tu cestu najde a prosadí to, co ten český sport potřebuje? Že no, nemusí být zrovna ministr?
0: No jeho jmenuje ten premiér. A vláda. Návrh premiéra schvaluje vláda, že? Takže to vždycky je zase na tom premiérovi.
1: Tomu rozumím, ale jestli by on neměl právě tlačit na toho premiéra, pane premiére, tady český sport nás potřebuje, nebo vás potřebuje a donutit
0: ho. To není otázka na mě.
1: Není to otázka na vás, to je pravda, ale ptám se, jestli je ve sportovní agentuře její šéf, jestli je to osoba na svém místě. Jestli vy to tak vidíte.
0: Já teď vidím jako předsedu Ondru Šepka jako velkého diplomata, člověka, který sport má rád, má k němu vztah, ale ten tlak, jestli je to důsledný, tak tvrdý, to je složitý.
1: Děkuji, že jste přišel.
0: Taky děkuji, nashledanou.
1: Naším hostem byl Miroslav Jansta.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou si, souvislost?
2: Ne, nechci jsi naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo: průzkum stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodu. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohleto rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
1: o peníze nás obou.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale no? Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Jan Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc, komu škodí, je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám ještě, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
2: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám dávíš do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
2: No, to
1: tak
2: jsem ono chtěl...
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. A ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl... ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený. V Bruselu nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země. Tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No, já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Za stranu a za lidi, díl 6. Dobrý večer, Xavere.
1: Dobrý den, paní Karol. Už po 6.
0: Ano, ano, je to tak.
1: Ale paní Karol, vy jste říkala v podtrženo sečteno, že lidi mají volit rozumem.
0: To jsem říkala, že mají volit hlavou místo srdíčkem.
1: A v této zemi jsou pouze dva lidi, kteří volí hlavou.
0: Jeden jsem já a kdo je ten druhý?
1: A já. Jinak lidi volí emocema.
0: To je pravda. Je. No, dušičkou, srdíčkem, emocema. No. Podívají se do logrového kafe, co jim tam vyšlo. Řeknou, mámo, pojď hodíme to tamhle té straně, která má v průzkumu dva voliče.
1: Kdyby lidi nevolili emocema, nikdy by nevyhrál kolega Kennedy.
0: Kolega Kennedy.
1: Nikdy. Tenkrát Nixon to byl. Ta televizní debatě. No, ale taková je situace, my bychom měli, protože jsme oba státotvorní.
0: Já jsem si říkala, že řeknete staří.
1: No tak paní.
0: To je takový hezčí výraz, než on je starý, říct o něm, on je státotvorný, to je pěkný.
1: No, že bychom si museli tady nalhávat, že jsme já tak úplně mladí, to zas taky ne.
0: Jsme mladí, ale už dlouho.
1: Ale už dlouho, no, tak právě. Takže já jsem starý, vy jste v nejlepších letech, vy jste taková žena v rozkvětu, bych řekl. Co je?
0: No, mně to prostě přijde vtipný.
1: Tady jste v rozkvětu. No jasně, rodíte děti, jste úspěšná v profesi.
0: Já tady teď sedím s knedlíkem v krku a s 38 teplotou a jsem žena v
1: rozkvětu. Máte studentskou halenku.
0: No to je jediný.
1: No, tak abychom to nezamluvili, my těm lidem radíme, aby volili, aby se k nám přidali a volili rozumem.
0: To já už jsem jim radila a nevěřil byste, kolik lidí se našňuplo. Urazili se.
1: Urazili se? Tak to nebudeme radit.
0: Budeme to radit dál, protože nás to baví být za rebeli.
1: Ano, ano. Takže my říkáme, přemýšlejte nad tím, volte toho, koho znáte, s kým máte zkušenosti, ne?
0: No to určitě.
1: Jasně. A v tom komunále je to jasný.
0: Ano.
1: Tam ty lidi vidíte. A v tom senátu, paní Karol promine, protože vím, že vy trošku jako máte výhrady, volte toho, kdo je z toho regionu.
0: To je pravda, ale zároveň v rámci této volby, kterou jste teď řekl, tak volte pořád tou hlavou. Volte podle toho, že chcete, nebo třeba taky nechcete, někdo nemusí, někdo je spokojený s Fialou, ale pokud chcete vládě vyslat signál, tak musíte volit tak, aby ta vláda si z toho vzala nějaké ponaučení. To je celá pointa toho příběhu. Protože to bude nakonec ty politiky bolet daleko víc, než to, že se vás zase pár sejde na tom náměstí.
1: Mm-hmm. A paní Karol, jsou ty volby pro vás s takovým jako svátečním okamžikem? Že to nějak prožíváte, že si třeba, já nevím, vezmete...
0: Občanku?
1: Ne, ale myslím, někdo, víte, se obleče do obleku, manželka si vezme čistý šaty nebo nějaký nový, třeba jdou procházkou, staví se v kavárně, dají si dortíček a potom vykonají tu svatou záležitost, ten svátek demokracie. Já se přiznám, že já to tak vezmu po cestě z práce, v pátek odpoledne narychlo zaparkuju, hodím, jedu, ale vždycky volím. Mm-hmm. Jak to máte vy?
0: No já se taky vždycky oblíknu, abych tam nahá nešla k té urně. A samozřejmě se vždycky oblíknu hezky a učišu se a namalu se, protože nevím, koho tam potkám.
1: Rozumím, ale slavnostně, jako když byste šla do opery.
0: No to ne.
1: To ne, to ta staromódní tyto věci ne.
0: Ne, no tak jako do opery se oblékáte jenom, když jdete do opery. Musíte rozlišovat jednotlivé příležitosti.
1: Promiňte, opera byl špatný příklad. Oblečete se slavnostně?
0: Obleču se, řekněme, elegantně. Na úrovni. Nevemu si tepláky.
1: Já vám teď
0: triko.
1: Já něco řeknu, jednu větu, a vy na ní řeknete, ve vašem případě to bude dost těžký. Jo. No, paní Karol, já se obleču elegantně.
0: Ve vašem případě to bude dost těžký.
1: Ale já vím, něco se tím dá dohnat.
0: Ale tak to, že volby jsou svátek, to je pravda. To, že to někdo pojímá až tak, jak vy jste popsal, že si po cestě dá nějaké kávičky a zajde si předtím k holiči a natrvalo, to je přece fajn. Mm-hmm. A to je další důvod, proč nezavádět tu šílenost zvanou korespondenční volba, protože ta nám tuhle svátečnost voleb úplně totálně rozbourá. Rozmetají na molekuly, protože někam budete házet nějaký pohledy, pak se budou nějaký pohledy, nějaký čumkarty ze zahraničí někde sčítat, teď to samozřejmě přeháníme, ale přeháníme to záměrně. To musí být akt, kdy vy vezmete tu občanku, kdy se nějak přiměřeně společensky obléknete a osobně se tam ukážete před volební komisí. Komisař si vás osobně odfajfkuje, dá vám obálečku, lístečky, vy zajdete za plentičku, tam to všechno zaškrtáte, pak třikrát tu obálku poplivete pro štěstí, hodíte to do urny, no a pak už se jenom modlíte.
1: Vy jste, paní Karol, tak moudrá.
0: To je tím, jak nasávám od vás tu energii.
1: Ne, nezlehčujte to. Vy jste opravdu moudrá jako Saša Vondra třeba.
0: Já doufám, že nejsem taky tak hezká.
1: Nekomentoval bych toto. Vy jste krásná žena, stejný druh.
0: Stejný druh ženy jako Saša Vondra.
1: No to určitě. A víte to, ale jednu věc jste mi teď teda vnukla, musím říct.
0: Já jsem se snažila vám jich vnuknout víc, ale se tam utkvěla aspoň jedna,
1: ten
0: tak díky bohu za to. Ano.
1: Vy jste říkala, někdo jde k holiči.
0: Ano.
1: A já si předtím udělám studenou vlnu.
0: Co to je?
1: Vy nevíte, co je studená vlna?
0: Ne. Nevím.
1: Tak to jsem rád, že jsem vás nachytal při něčem. Za komunistů se prodávala domácí trvalá, která se jmenovala Studená vlna.
0: Jo, proto bylo tolik plešatých lidí.
1: Ono to někdy mělo dost šílený výsledky. Mm. Jo. Já si vzpomínám, že naše maminka si to jednou dala, má to do dneška. Byl to nějaký chemický, strašně smradlavý věc, ale mohla jste si to udělat doma. A říkalo se tomu Studená vlna.
0: To je něco jako od babici jídlo. To si taky můžete udělat doma. Což je ta jeho jediná výhoda.
1: Tak, ale bylo to tenkrát módní. Každá správná žena, která žila s prstem na tepu doby, měla doma tu
0: studenou
1: vlnu a občas si to namontovala na palici. Mm-hmm. Jo, takže to jenom jsem rád, že se vás mohla
0: poučit.
1: Takže
0: pak některé ženy trošku vypadaly jako klíčová dírka. Měly tak ten obrys hlavy.
1: Já ano, ale já bych měl lepší přirovnání, ale mohlo by se to dotknout některých žen, tak to nebudu říkat. Každopádně již na dlouhou vzdálenost to bylo vidět. Jako když takovou ženu, která měla studenou vlnu, jste viděla i z rychlíku. Když jste projížděli někde. Tam byl DAF a byly tam dvě studené vlny.
0: Zkusíme zpětně projet záběry ze satelitu.
1: No. Hmm. Víte, Jitka Zelenková, jaký mývala vlasy?
0: Jo, to si pamatuju.
1: Tak to byla studená vlna.
0: No to nevím, jestli vám slušelo, Xavere.
1: No dovolte.
0: No počkejte, to teď neberte jako kritiku, to berte jako přátelskou radu. Ne, ve vašem případě by bylo lepší si tu vlnu aspoň trošku ohřát. Nedávala bych to tam úplně ledový, Xavere.
1: No já jsem chtěl ten mokrý efekt, abych měl. Víte, co to je?
0: No vím.
1: Že to pořád vypadá, jak kdybyste vylezla ze sprchy. No a takže vy byste do toho na mém místě nešla. Ještě nešla. Před volbama už vůbec ne.
0: Ne, ale tak jestli říkáte, že vám kape voda ze stropu, jak jste povídal v úvodu, tak možná se stačí chvilku tam někde postát a budete mít studenou, mokrou a nevím jakou vlnu i bez toho.
1: Zatím jenom na chodbě a na vašem místě bych to moc nepřipomínal, paní Karol.
0: Proč?
1: No, já dnes večer vysílám stream, který skončí tak bratru ve čtvrt na 11.
0: Tak to, abyste si vzal domů plavky?
1: Já přijdu domů a možná tam bude kapat ze všech stropů a hádejte, ke komu pojedu asi na nocleh.
0: Ježíš, to vůbec nevím.
1: No to si pište.
0: To by mě nikdy nenapadlo, ke komu?
1: No, preventivně si vypněte telefon, protože by se mohlo stát, a přece byste mě nechala na ulici.
0: A já jsem vám zapomněla říct, že jsme se přestěhovali.
1: No, tak já předpokládám, že bych vám zavolal a v nouzi bych poznal přítele a přítelkyni a vy byste řekla, přijeďte. Udělám vám něco k večeru, vytáhla byste kachnu z mrazáku mezi tím, než bych dorazil.
0: Já bych se zachovala jako přítelkyně tím, že kdybyste mi to dal vědět předem, tak jsem vám sem teď mohla přinést neoprén a potápěčský brýle.
1: Vidím, že z cizího neštěstí máte trošku radost.
0: Tak, z cizího, ne z vašeho.
1: Z mýho.

a kolem páděl čas. Byl například

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Markéto, máme tady novou zprávu, ale hlavně nové slovo, zvlášť pro ekonomku.
2: Tak já budu hádat, tak třeba konjunktura nebo prosperita.
1: Tak konjunktura nebo prosperita, no tak to už jsou zapomenutý slova spíš. Ne, máme tady novotvár, nebo nový oblíbený slovo je nerůsteď. Protože jsme se dozvěděli z Německa, že po dvou letech recese ani tenhle rok se Němci ekonomicky nenadechnou a čeká něco, čemu říkají eufemisticky nerůst. Ono se to může stejně dobře vrátit k recesi. Každopádně, ono to nikdo v Česku se té zprávě nějak jako extra nevěnoval, jenomže ona je to pro Česko velmi důležitá a velmi špatná zpráva, protože my jsme s Německem opravdu pupečně spjatý ekonomicky.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
3: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
2: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
3: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějak charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jedinej obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivej den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
2: A nedostal,
3: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
2: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
3: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
2: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
3: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, který řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně

0: někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích milion chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
0: No to ne, tak
1: Ne,
0: to se nic
1: to...
0: neděje, to nevadí.
1: No, ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
0: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se... On je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt... Jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář, zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
0: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
0: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
0: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No, a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel...
0: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla i jiná doba. Tohle to je jenom v podstatě musím být levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáhl investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
0: Ten to ví, bohužel, velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
0: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolených. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit k tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
0: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně prostá plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
1: A časová osa?
0: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím tě, Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
0: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program. Detailnější teprve bude. Ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
0: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovu koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
0: To se sušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný,
1: to si,
0: co mají.
1: To si pustím.
0: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
0: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snažili překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, proč se to neudělali za ty 4 roky. Takže
0: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci. Vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je
1: No
0: tam...
1: ale i jedno euro tady chtějí.
0: Jo,
1: S velkým
0: nejsou
1: E.
0: tam vůbec daně. Přesně od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo, už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran, jako, no.
0: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
0: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc při jištění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
0: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
0: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
0: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
0: Myslím, že ne, ani já jsem to nevěděl, to jsem neměl ani říkat, ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
0: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
0: A nebo máme i na Ukrajinu, hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
0: Trumpovi, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
0: No, komentuješ. Má Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu teď.
1: Vnímal si to jako ponížení?
0: No bylo to jednoznačné ponížení, tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní, my se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
0: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
0: Bylo mi z toho smutno. A teď víš ještě, jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začali ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
0: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
0: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
0: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
0: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
0: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
0: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které jiné okupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
0: Já taky díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: V středu jsem to pochopil, v uhláku černál svět. Za okny bylo bílo, v kamnech se netopilo. Ve středu jsem to pochopil, jsem dobrý tahoun cizích byl.

0: Aleš Juchelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Aleš Juchelka je stínový minister práce a sociálních věcí, také místopředseda poslaneckého klubu ANO.
1: Ano.
0: Že? A bývalý šaumen.
1: Šaumen, ano.
0: No ale my to dnes nemáme moc veselé, pane Juchelko, opravdu? To naše povídání, protože jsou tady samé věci připraveny, které trápí naše občany a vy jste jedním ze zákonodárců, tak se vás budu ptát na váš pohled a pojďme začít tou stávkou, kterou jsme sledovali v tomto týdnu. Celé ty peripetie kolem stávky, kdo nakonec komu tu stávku ukradl nebo neukradl, jestli to dezoláti ukořistili nebo ne, i včetně toho, co tedy představitelé strany a vlády vzkázali našim občanům. Takže váš názor, prosím.
1: No, pro mě to bylo velmi překvapující, protože se spojily různé nesourodé skupiny lidí, ať už to byli zaměstnanci, kteří nestávkovali proti svým zaměstnavatelům třeba pro vyšší platy, ale spojili se právě s těmi zaměstnavateli. Někteří dokonce platili autobusy do Prahy, aby tam ti zaměstnanci dojeli, protože prostě všechny jednoduše trápí vysoké ceny energií, které uvidíme, jak to prostě jakoby dopadne nakonec a kolik kdo bude platit od ledna příštího roku. Byli tam učitelé, kteří se spojili společně se studenty, takže to je další skupina lidí. Teď v těchto dnech začínají stávkovat lékaři, takže vlastně ta vláda to honí úplně jako na všech frontách a to nemluvím o té jakoby nejmenší stávce těch dvou lidí před úřadem vlády, kteří de facto stávkovali za lepší prostě podmínky v rámci starobních důchodů pro dezidenty, na které pravděpodobně se zapomnělo.
0: Domníváte se, pane poslanče, že ti učitelé a ne pedagogičtí pracovníci měli důvod, skutečný důvod stávkovat?
1: Samozřejmě, že ano.
0: Počkejte, protože z úst některých představitelů, tuším, že sám pan premiér Fiala, bylo naznačeno, že není důvod.
1: Panu premiérovi už nemůžeme jakoby v posledních, myslím si, jako měsících, možná letech jeho vládnutí věřit ani slovo. Já, když koukám na to, co on všechno řekne v parlamentu během svých projevů, kterých tam nemá moc, tak skutečně my tam všichni se nadzvedáváme ze židlí, píšeme si poznámky a snažíme se na něj reagovat, protože buď je teda úplně odtržený opravdu od té reality všedních dnů, a to myslím opravdu jako od A do Ž, a nebo prostě jednoduše lže a snaží se manipulovat veřejným míněním. A je to ať už z hlediska cen energií, ať už z hlediska stávky učitelů, ať už z hlediska konsolidačního balíčku a tak dále, tak já mám prostě pocit, že pan premiér naopak, jako tam všichni hledáme v těch jeho projevech něco, čeho bychom se mohli jako reálně chytnout, nějaké informace, nějaké pravdy, něčeho, na čem by se dalo stavět, ale bohužel tato vláda, kterou on vede, je vláda bez jediného ekonoma, který prostě v té vládě není. Je to vláda amatérů, která nedokáže vůbec komunikovat s těmi dotčenými skupinami lidí, ať už pan minister Síkela ze zaměstnavateli, ať už pan minister Jurečka z důchodci, ať už pan minister financí s dalšími lidmi, pan minister školství s učitelskými odbory, to vůbec nemluvím o panu ministru Válkovi, který nedokáže vyřešit právě tu krizi, která se týká lékařů.
0: Ne, zkusím to ještě jednou. O co opíráte, pane Juchelko, to vaše pochopení pro tu stávku, která, promiňte, mám pocit, začala u těch učitelů a u těch nepedagogických pracovníků?
1: No, u toho, co se děje de facto v poslanecké sněmovně a jaké zákony přijímáme, tak koukejte na to, že bude důchodová reforma, která navyšuje všem věk odchodu do důchodu. To se nelíbí samozřejmě zaměstnancům. Zaměstnavatelům se nelíbí vysoké ceny energií, které tato vláda špatně zastropovala. Tato vláda uzákonila 130% průměrné mzdy u platu učitelů, které v tuto chvíli není schopna dodržet. A je to na 113% a ještě tam udělala všechny ty věci ohledně nepedagogických pracovníků, které přehodila na obce. Takže obce budou bity za to, že vlastně budou oni platit ze svých rozpočtů všechny nepedagogické pracovníky, na které nedostanou samozřejmě finance. Přece není možné, aby školní kuchařka měla tak malou mzdu, která byla dodělávána nebo byla doplácena tím, že tam třeba bylo 5 kuchařek, sehnali se 3, ale na těch 5 platů byly peníze a ty 2 se přerozdělili mezi ty 3 kuchařky, které prostě dělali tu práci za těch kuchařek 5. A tady toto jim v tuto chvíli tato vláda bere. Takže ta nespokojenost je úplně na všech frontách, nemluvě samozřejmě u lékařů, studenti se bouří, protože nechtějí mít hodiny, které budou spojené, když byly do té doby oddělené například u cizích jazyků a dalších třeba i odborných předmětů, kdy to vidíme na každém kroku, jak tato vláda kamkoliv šlápne, tak je to vždycky vedle.
0: Vidíte to tak, pane poslanče, že tu stávku pondělní někdo nebo některé skupiny zneužili ne. ve svůj prospěch? Počkejte, já vás taky nechávám domluvit, že se tam takzvaně přifařili a potom zavdali příčinu tedy těm spravedlivým médiím, která psala, že dezoláti, já nevím, co všechno.
1: Ne, vůbec, já ten pocit jakoby nemám. Já vidím, že tam prostě milion lidí, kteří jako stávkovali v těch provozech, protože vypnuli provoz na hodinu, na dvě, například Škodovka celá nejela 2 hodiny, tuším ten provoz, a takhle těch lidí prostě bylo po celé republice celá řada. Bylo tam přes 7200 škol, které se k té stávce přihlásily. Takže pokud to nabourá jeden nebo dva lidi, tak to v tomto množství nehraje vůbec žádnou roli a je to pouze politikaření. A naopak ta učitelská platforma dle mého názoru byla zneužita jejich předsedkyní, která je členkou TOP 09, právě proto, aby nějakým způsobem jako provládní učitelská platforma nabourala celou tu atmosféru, která ve společnosti je, a ta je opravdu jakoby protivládní právě kvůli všem těm konkrétním krokům. To není žádná demonstrace, která byla kdysi na Letné, která byla zorganizovaná jenom z nenávisti vůči nějakým lidem a byl tam jenom vytvořen jakoby nějaký pocit něčeho, co se vůbec nestalo a ti lidé byli takto, bych řekl doslova, jakoby ošáleni některými dalšími organizátory té demonstrace předtím, ale v tuto chvíli je tam reálný základ toho, co těm lidem vadí, jakým způsobem žijí, jaký mají strach z budoucnosti, jak s nima ta vláda nekomunikuje, ano. jak se jim bude od 1.1. zkrátka všechno zdražovat díky cenám energií, konsolidačnímu balíčku a třeba i penzijní reformě.
0: Další oblast, kde cítím velké dusno, je to samotné zdravotnictví, lékaři a všechno okolo. Máte pocit, že se může něco stát? Mám teď na mysli tu situaci, kdyby, nedej bože, ti lékaři se opravdu naštvali a třeba byla omezena i péče zdravotní, že už by se muselo nějakým způsobem konat. Co si myslíte o tom?
1: Ale to už se děje. Ono to má být od 1.12. a už tuto chvíli mi píšou někteří jakoby občané, píšou i našemu stínovému ministru zdravotnictví Kamalovu Farhanovi, že některá péče už je de facto jakoby odmítána, například na plánované operace a tak dále. Takže toto už se jakoby děje. To není nic, co by vzniklo jakoby ze dne na den, nicméně toto už se v tuto chvíli děje a tuším, že od 1.12. už má být ty konkrétní, už mají být vidět ty konkrétní důsledky té nekomunikace mezi panem ministrem Válkem a třeba těmi mladými lékaři, protože tam jde o finance, tam jde o změnu vlastně jako celých těch pracovních jakoby pozic, jde tam o ty přesčasy, které ti mladí lékaři musí vykonat a tak dále a de facto do toho zdravotnictví, tak jak za minulé Babišovy vlády, tak tam pluly peníze a na vzdělávání pluly peníze a navyšovaly se počty studentů na lékařských fakultách. V tuto chvíli je tam prostě nějak jako to někdy jakoby zamrzlo a já nerozumím tomu, že pan premiér Fiala nechává pana ministra Válka ještě ve své funkci, protože ten nezvládá v tom zdravotnictví skoro vůbec nic. Tam je to jeden z nejtěžších rezortů společně se školstvím a MPSV a tam prostě opravdu tančíte mezi vejci a říká se, že to jsou tři rezorty tady tyto, kde ten člověk nemůže jako minister nikdy vyhrát. A jde tam prostě vždycky samozřejmě balancovat všechny ty zájmy a na ministerstvu zdravotnictví to je jasné, tam jsou zájmy pojišťoven, nemocnic, lékařů, odborů, farmaceutických firm a tak dále. Takže pan minister to prostě jednoduše manažersky nezvládá. Nemáme antibiotika, pořád doteďka vůbec jako není ten problém vyřešen jako obecně z léky. Nemáme de facto žádnou dohodu s lékaři, takže se pravděpodobně od 1.12. půjde do stávky, kterou už pocítí všichni pacienti a nemocnice. Takže já nevím, já se tady jakoby směju, ale je to prostě zoufalství, které tato vláda jako dělá a představuje pro občany České republiky.
0: Pane poslanče, když se tak zamyslím nad tím, co všechno jste říkal kolem té stávky, kolem zdravotnictví, nakonec jde jenom o peníze. Je prostě málo peněz a je tady naše státní finance jsou v rozvratu, to vidíme, té zemi chybí peníze úplně všude a kde co je na dluh, co si budeme říkat. Řekněte mi, něco se přece udělat musí na druhou stranu. Musí to pochopit i ti učitelé, i ti lékaři. A jak říkal David Rád z svého času, stávka lékařů musí pacienty bolet, jestli si vzpomenete, tenkrát říkal. Tak nás to teď bude všechny trošku bolet, ale něco se muselo stát, tak samozřejmě ten konsolidační balíček, mnozí říkají daňový balíček, v nějaké podobě přijít musel. Nebylo by lepší, kdyby se třeba hnutí ANO jako opoziční strana nějak podílela na tom, jak ty věci uvést do života a jak ty peníze někde získat?
1: Konsolidaci veřejných financí měla Schillerová připravenou dlouhou dobu právě už během těch covidových let.
0: Paní Schillerová.
1: Protože ona jako exministrině samozřejmě po těch velkých schodcích počítala s tím, že by se veřejné finance měly konsolidovat. V tuto chvíli je to zhruba na stejné úrovni těch 50 miliard, jak to dělá tato vláda. Nicméně ta forma je strašně špatně, protože ta forma zasáhne všechny lidi, přivede je více do chudoby, zdražuje se úplně všem a tato vláda prostě neřeší vůbec žádné finance na výdajové stránce rozpočtu, vůbec žádným způsobem nedělá žádné kroky v dotačním biznise, tak jak nám avizovala, nevybírá pořádně daně, zrušila EET, teď během tady této vlády naskočilo na 1 bilion korun, to je číslo, které vypočítali ekonomové v rámci šedé ekonomiky, je to z října tohoto roku, tady toto číslo. Takže vlastně tato vláda...
0: Promiňte, bilion korun čeho? Šedé ekonomiky?
1: Šedé ekonomiky. V šedé ekonomice se pohybuje bilion korun. To znamená peněz, které jsou nezdaněné, peněz, které prostě probíhají třeba cashově bez jakékoliv faktury, bez jakéhokoliv dokladu.
0: Ano, vzpomínám si, Matně, že nám ve škole říkali, že šedá a černá ekonomika... Neboli to nejsou ještě peníze, které pocházejí z trestné činnosti?
1: Ne. To je šedá ekonomika, ale... kdy vlastně já se s váma domluvím, že vy mi opravíte, já nevím, odpad pod dřezem a dám vám to na ruku a vy mi za to nedáte doklad, nebo mě tak to ostříháte, nebo samozřejmě v tuto chvíli to vidíme, nebo jsme viděli hned po té, co bylo zrušeno EET v pražských hospodách, které brali jenom cash only. A to je ta šedá ekonomika, ve které se pohybuje 1 bilion korun. Tato vláda vůbec prostě nezatočila s žádnými dotacemi, když to řeknu, já nevím, my jsme se snažili dělat tu politiku paní exministrině Schillerové velmi pragmaticky, která se týká financí, a to i během covidu, jenom je potřeba říct, a opravdu na pravou míru tady na férovku říct, že kdyby jsme všechny pozměňovací návrhy, které tenkrát tato vládní koalice, když byla v opozici, přijali, tak ten schodek by byl třeba dvojnásobný, když jsme to počítali, protože oni tenkrát chtěli pomáhat úplně všem. Takže já opravdu této vládě nerozumím a všechny jejich konsolidace, všechny jejich změny dopadají prostě na ty nejzranitelnější skupiny. Když já uvedu jenom jeden příklad, úplně v krátkosti, tak příspěvek na péči, který nebyl zvýšen od roku 2018 a je pořád stejný, to znamená pro ty, kteří pečují 24/7 o své postižené děti nebo partnery, tak tady tento příspěvek na péči není tato vláda schopná zvýšit, ale zvyšuje těm handicapovaným a těm jejich neformálním pečujícím všechno okolo. Cenu energií, potraviny díky konsolidačnímu balíčku, dvakrát zvýšila dokonce úhradovou vyhlášku právě pro tyto zdravotně postižené. Takže tady tito, kteří nemůžou přijet a demonstrovat před MPSV a nemají žádné zastání, tak za ně já se strašně přimlouvám v poslanecké sněmovně. Dokonce jsem dal návrh zákona na navýšení příspěvku na péči, ale bohužel tato vláda to prostě zamázla a bude, pokud bude, to navýšení až v polovině příštího roku. A toto je jeden jediný příklad. Případ. Neberu seniory, matky samoživitelky, mladé rodiny s dětmi a tak dále.
0: Pane Juchelko, vy jste stínovým ministrem práce a sociálních věcí, neboli to, co vás zajímá určitě v prvních řadách, jsou ty důchody. Že to je velké téma. Řekněte, jaká je teda vaše představa, ergo kladívko hnutí ANO, tedy o tom, co udělat s důchody?
1: Tak rozhodně nesahat na valorizace. Jo, sáhlo se na řádné valorizace, to určitě bych chtěl dát zpátky, že se ten vzoreček, který byl na polovině mest plus inflace, přeměnil na třetinu mest a inflace. To znamená, že pokud tady bude ekonomický růst, to se budou opět rozšiřovat nůžky mezi chudými starobními důchodci a těmi, kteří budou ekonomicky aktivní.
0: Ale to není žádná reforma, to, co popisujete.
1: Ne, to jenom jakoby říkám to. Ale samozřejmě, že je několik kroků, já jsem si, a dokonce jsme u pana prezidenta, když jsme byli, to vysvětlovali, připravil přes parlamentní institut studii všech různých důchodových systémů, které v Evropské unii jsou. Tam je velikánská inspirace a ty návrhy jsem dával samozřejmě i na plénu sněmovny. A takhle v mašličkách to samozřejmě předám i panu ministru Jurečkovi. Takže
0: co z toho plyne?
1: Plyne z toho, že vlastně pokud my děláme parametrické změny, tak je můžeme udělat například tím, že nebudeme, já nevím, sahat do vyššího věku odchodu do důchodu, ale že se podíváme například na to, že jeden z parametrů výpočtu toho důchodu může být bilance mezi starobními důchodci a těmi, kteří jsou ti aktivní pracující a přispívají do toho systému, jak je to v Německu. Ve Švédsku je tam, já nevím, nominální bilance mezi aktivy a pasivy v rámci důchodového systému jako jeden z parametrů. Můžeme se podívat na náročné profese, protože doteďka, a víme, kdo má jít do předčasného důchodu, ale nevíme, které náročné profese tam mají odejít. A to bude velká pandořina skříňka, kterou budeme otevírat až za několik týdnů a měla být už dávno.
0: No ale to pan současný ministr v tom má jasno. On to říkal v partii na CNN Prima,
1: no, jasno je v tom,
0: když tam byl s vámi, notabene.
1: Jasno jakoby v tom, jenomže ta třetí vlna té důchodové reformy a ty dvě jsou u ústavního soudu, takže ta třetí bude jenom zvyšovat věk odchodu do důchodu a snižovat tempo růstu důchodů jako takových. Mm-hmm. To znamená, že tam se opět jenom vyměnily vzorečky, kde vlastně se bude zvyšovat tempo odchodu, věku odchodu do důchodu. V tuto chvíli ty ročníky, které tuším, jsou narozeny v roce 2016 a dál, tak to mají až do 74 let podle té tabulky, to znamená jako současné děti. Jo? Jenom jako to je jen taková perlička kolem toho, tak samozřejmě ta pandořiná skříňka těch náročných profesí v tom hraje důležitou roli. No a co se týká financování, tak by měl zůstat základně průběžný důchodový systém a tato takzvaná důchodová reforma neřeší ty další dva pilíře. To znamená, že tak jak máme všude v Evropě třípilířový důchodový systém, tak ty další dva pilíře jsou prostě u nás, bych řekl, upozaděny, místo abychom do toho více šlápli. To znamená, aby si více třeba spořili současní pracující a abychom jim nastavili takové podmínky, aby to bylo pro ně výhodné. A taktéž, abychom řekli zaměstnavatelům, že pokud teda chcete mít tady tyto zaměstnance v náročných profesích, tak pojďte přispívat třeba do jejich druhého pilíře. Těch modelů je celá řada, ale v tuto chvíli jenom narychlo měníme parametry právě proto, abychom ty současné důchodce, abychom jim snížili starobní důchody. A s tím já mám zásadní problém.
0: Proč se vám nechce, pane poslanče, zvyšovat poplatky televizní a rozhlasové?
1: My se nechce zvyšovat právě proto, že televizní a obecně koncernské poplatky pro rozhlas a pro televizi jsou prostě už jako stará písnička. To už ve 21. století není model, kdy by se takhle měly financovat veřejnoprávní média. To, co navrhuje vláda v té velké novele, je podle mě jako úplně jakoby mimo 21. století a technologie, které tady máme, krom toho, že samozřejmě tam říká, že bude platit úplně každý, kdo bude mít mobilní telefon, kde bude platit úplně každý z právnických osob, které ani o televizi ve své firmě nezakopnou, a bude to podle počtu zaměstnanců. Dle mého názoru je to prostě jako staromódní věc. A v Evropě je například už, já nevím, 8 států, které platí veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Já se přikláním tady k tomuto, aby to prostě byla nějaká položka ze státního rozpočtu, která by byla nezávislá na rozhodování sněmovny, například z hlediska valorizací a navyšování, která by byla stálá. Mám absolutní problém a nesouhlasím s tím, že když to bude placeno ze státního rozpočtu, že to bude nějaká státní televize, na kterou bude mít vliv státní moc, tak s tím mám zásadní problém, protože takhle bychom mohli říct. Tak když máme ze státního rozpočtu placenou, já nevím, policii, tak znamená to, že máme závislou policii nebo závislé státní zástupce, závislé soudy, když je to všechno prostě placeno ze státního rozpočtu, tak tady tento argument je absolutně lichý, takže já mám pocit, že by se prostě koncesionářské poplatky jako takové měly zrušit a že by měly být placeny veřejnoprávní média, teda pořád, a tady se možná rozcházíme, jsou potřeba dle mého názoru ze státního rozpočtu.
0: Pane Juchelko, vy jste bývalým showmanem.
1: Showmanem,
0: člověkem, který vystupoval v televizi, v rádiu a měl jste dělat legraci a všechno. Bůh ví, jak je to s váma dnes, nevím. Ale
1: suchar.
0: Jste třeba viděli, jak váš bývalý kolega, pan Richard Krajčo, se teď objevil na těch slavících v tom oblečku. Víte, že mě hned napadlo, že kdyby tam pan Juchelka taky v takovém oblečku nebyl,
1: já že by určitě, mohla
0: být lekrace. Není vám potom smutno po té profesi?
1: Ne. Tady z tohoto, ne, opravdu jakoby ne, protože já si ta média užívám už teď jako z té poslanecké sněmovny jako politik, už ne jako showman.
0: Ale to je tvůrčí, být showman, že? Vymyslíte?
1: No, je to tvůrčí, takže já určitě si vymyslím do budoucna nějaký podcastík,
0: nějakou
1: jako
0: atak,
1: nějakou show, protože samozřejmě, že mě to baví. Mě baví ta interakce s těma lidma, mě baví být kreativní, něco vymýšlet a dávat dohromady i nějaký projekt, tak já si to vždycky občas užiju někde v nějaké předvolební kampani, kterou si nějak jakoby vymyslím, ale v tuto chvíli jakoby být skutečně jako moderátorem někde v televizi, tak to si myslím, že už je jako pro mě stará písnička. Já bych se vždycky jakoby rád posunul někam dál.
0: Škoda.
1: No tak.
0: Chtěl jsem vám nabídnout 2-3 večery v rádiu Xaver.
1: Jo. A že, jak je to honorováno?
0: Že byste tam, no tak je to honorováno 300 korunami.
1: No tak výborně, co vám chybí jako k tomu ještě? Jako, který den? Čtvrtek?
0: No, ale bylo by to hudební. Byl byste DJ. Vy chcete dělat show, já tomu rozumím.
1: DJ už taky v televize a DJ už nejde dohromady. Jsme ve 21. století a máme YouTube.
0: Těším se na příště, pane poslanče.
1: Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.
0: Naším hostem byl Aleš Juchelka.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mm-hmm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Jo. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádnej hlupák, jo? Věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to připisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivo osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky. Krásně.
2: Tady to opravdu
1: opravdě. Pane holče, ale nezlešte, ne. toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, a to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mhm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Kriste, to jsem... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado, že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelý.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může podlehat prostě narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mi to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi?
2: No. No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativu nějaký?
1: On podléhá narativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jde do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A On, a nedal to moc práce, protože on dokonce nějaký v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpadcích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: Tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, ksevere. Co když vám pak někdo předhodí, počkejte. Tu se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor.
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu.
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci.
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček. No,
2: já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak... Po co? Zbohatnutí z Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti kilíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak ne, ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky, jako? A...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval. Jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to, jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To jiný nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti, kdyby to byly aspoň nějaké věci, no, nevím. O, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam, prosím vás, realit na Vyhnálově.
2: No,
1: tak...
2: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skrskváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Tak to nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lily Marlen, to neumím. Ta Lily Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
2: Mm-hmm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterové ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: dílo.
2: Názory správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Já už jedu, jako jo. A... Já jsem říkal, nevazmožná. No, tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
2: No, a co vy?
1: Je vůbec nevidí, že je svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví, no, co to je za
2: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Ajajajaj.
1: A hleděli a navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový...
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne?
1: Cokoliv,
2: to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, ten někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom,
2: když se někoho
1: střílejí. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to říkám, mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí.
2: Hmm?
1: Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. Mm-hmm. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italské.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví?
2: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz, já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: A to hodnej kluk?
2: Správnej, správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili je. Se popravil sám?
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no to všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete ten popel. Ne, to je v pohodě.
2: To je kubánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No,
1: tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: On jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám?
1: No,
2: jako...
1: on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představuju.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To je smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobačku?
2: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vede teď papež a ředitel
1: český. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Krvčích horách, ne?
1: No obojí je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
2: Hmm? Jako, protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: No, mě ne, Sabre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal k Severe.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
2: no,
1: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narozky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod, už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, když to... nějaká cházka jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv české.
2: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu
1: vyváženost. No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku.
1: I spojovatelku. To?
2: No, víte, co je pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni
2: vidí. No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenavezeme do toho Stonikovu nebo někoho takového, ať tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: Dovíte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo. No, ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo Dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, to ksefr. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, no. Naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama, všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježišmarja, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech k osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat volej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno, vždycky, a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
2: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Řík zavé, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? příští týdny přečteme všechny.
2: Jasně.
1: Všechny, ne? Mhm. A koho zapisujeme? No.
2: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
2: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: No.
2: Za přepisování historie, Ksavere.
1: Tak
2: se vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo? Mhm. Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, na takové normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zase
1: ale bude. Já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovalo to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová. To je hezký příjmení.
2: Tak,
1: ale
2: tak
1: to...
2: pro ní akorát. Ne?
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je lidé.
2: To ne. To...
1: Za?
2: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala, ta chodí kanálama.
2: Ta? Ksavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkej
2: to. Je to tak, Ksavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka
2: no,
1: když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle, no je, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, to není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v Noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel nikde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím,
2: ten
1: že
2: má jistý.
1: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
2: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobou.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
2: Tam nemůžeme chybět, Ksavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
2: Pane. Tak tam bude občerstveníčko.
1: To nebude chlebíčko vášho.
2: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
2: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
2: I na tom finále? Vaši?
1: I na tom finále.
2: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
2: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jako že vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
2: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení, máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
2: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
2: A.
1: Tam je taková demarkační
2: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák. Ten si dal dva chlebíčky na talíře, kde jsme příbor, oni chlebíčky příbor.
2: Ne, jo?
1: To jsou jako... On teda v tomto je obdivuhodný.
2: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky. A on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
2: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
2: Fakt?
1: No.
2: To ani nevím, vidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
2: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namaz, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
2: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
2: To už je pro ČT3, ne?
1: To je no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Na shledanou.
2: Vy taky. Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Teď tady byl v streamu s hostem pan Kovanda.
3: Aha.
2: To je prestižní ekonom.
3: Jo?
2: No, dobrý. A on se tady pozastavoval nad tím, jak některé věci samozřejmě nechce říct, protože tak říkal, někteří politici třeba řeknou, že 95% nebo 93% našich slibů je splněno. A za 14 dnů jde do těch samých médií a řekne, my jsme nemohli splnit sliby kvůli válce na Ukrajině. A tito lidi je takový decentní jako pan Kovanda. A když to takhle řekne, každý ví, že šlo o Petra Fialu. Tak ho vlastně takhle vezme za ty ouška, ponoří ho do té horké vody, takhle ho tam třikrát vymáchá decentně.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
4: Sněhová vločka fascinuje lidstvo od nepaměti. V roce 1935 vytvořil na ostrově Hokkaido japonský vědec Ukichiro Nakaya vločku umělou. Ale těm skutečným, přírodním, vždy říkal dopisy z nebe.
5: Obyčejný krystal ledu může však být vločkou sněhu jako růže

0: celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta smutná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankro České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
0: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby ji dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard.
0: Ani to ne,
1: ročně.
0: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
0: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
0: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.

0: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
1: Nevím, Iván, si, co se týče celého Green Deal, oni říkají, myslím, emisní povolenky
0: tak,
1: číslo
0: ETS2,
1: dvě,
0: pardon.
1: Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono to je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
0: No,
1: protože
0: někdy
1: pokud
0: ty
1: vím,
0: malé
1: tak hnutí
0: strany.
1: Ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
0: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
1: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
0: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
1: Lze. Ale jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete
0: tak,
1: si toto
0: tím,
1: jako
0: pokud
1: politik na triko?
0: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
1: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
0: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
1: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
0: A ta předvídatelnost výše daní?
1: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
0: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až, nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
1: Tak bych spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
0: No a právě,
1: bude
0: právě...
1: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
0: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
1: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
0: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
1: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
0: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
1: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027 a těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur. Za kus.
0: Za tu tunu.
1: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal, a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. Ani, a už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
0: Čili pojistí si těch 90 eur?
1: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost, na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost, ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
0: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
1: naprosto přesně.
0: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
1: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
0: Tak.
1: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
0: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
1: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
0: Takže změnit to datum?
1: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejen místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2 místo 23 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
0: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
1: Podívejte, to je...
0: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
1: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
0: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nikola Bartušek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já budu říkat paní Bartušek, tak je to správně?
1: Nebo Nikol.
0: Nebo paní Nikolo, ale budu říkat paní Bartušek. Paní Nikola Bartušek je lídrní kandidátky do evropských voleb za přísahu a předsedkyně Jihočeské přísahy.
1: Ano.
0: A s čím paní Bartušek jdete do těch evropských voleb, notabene na prvním místě? My úplně nevíme, nebo nebyl jsem schopen dopátrat, co všechno přísaha v tomto punktu tedy chce. Tak nám řekněte, co jsou ty hlavní body.
1: Tak ať chceme nebo ne a podíváme se na ten vývoj ty situace současný, tak vidíme, že jedna z hlavních témat bude samozřejmě migrace a nelegální migrace především. Takže boj proti nelegální migraci, když se podíváme od roku 2015, kdy vlastně byla ta veliká krize, která vlastně začala, tak nyní se nám ty čísla opět blíží vlastně těm letům 2015-2016. Já si vzpomínám, že v tu dobu jsem já pracovala zrovna v nelegální migraci, bylo to v Rakousku. Řešili jsme tam integraci právě uprchlíků, řešili jsme azylový řízení, řešili jsme návratovou politiku a dávali jsme doporučení, co v té praxi nefunguje. To, co je odsouhlasené u od evropského stolu a co nám prostě nefunguje. Bohužel, když se na to podíváme teď, v roce 2023, tak jsou to zase stejné věci. Nefungují nám ty stejné věci, kterými jsme v roce 2015 už kritizovali a stále vlastně to není. Takže za těch 8 let, když to takhle řeknu, tak se tam nestalo vůbec nic. Takže ať chceme nebo ne, určitě nelegální migrace bude jednou z klíčových témat.
0: Dobře, a další témata?
1: Další témata samozřejmě určitě budou i Green Deal, bude to elektromobilita, bude to hospodářský růst Evropské unie. Když se podíváme, tak Evropská unie, ten hospodářský růst nám stagnuje. USA, Čína, všichni vlastně nás ekonomicky předhání, takže ekonomicky ta Evropa vlastně stagnuje, neposouvá se dál, spíše se posouvá zpět. A to je špatně, byl to jeden z hlavních pilířů vlastně, když Evropská unie vznikala a tam by se ta unie měla zpátky vrátit.
0: Dobře, a když říkáte Green Deal a když říkáte elektromobilita, tak v jaké poloze tedy je přísaha vůči těmto věcem?
1: Tak my samozřejmě vnímáme, že technologický vývoj určitě nezastavíme ani nechceme. A je to přirozená součást vlastně dnešní společnosti. Nicméně tím stylem, kterým to řeší Evropská unie, tak je direktivní. Je to hrozně na sílu a de facto nás to znevýhodňuje. Naše firmy, nejsme potom schopní konkurovat ostatním, takže tohle to jsou vlastně zásadní věci, že nedáváme dostatek prostoru těm lidem, aby si vlastně třeba zvykli na ten vývoj té technologie. My tady řešíme zákaz spalovacích motorů v době, kdy ještě nemáme ani dostatek energií, nemáme ani dostatek infrastruktury, která není a nemáme ani dostatek finančních prostředků na to.
0: Tak teď jste pojmenovala ten problém, jak zní, a teď pojmenujte ještě to řešení.
1: To řešení, tak určitě je to o tom, abychom se postupně zvykali vlastně na ten vývoj těch nových technologií. My vlastně zatím ani nevíme, jestli ta elektromobilita opravdu jsme schopni pojmout tolik elektromobilů v té Evropě. Takže jednak je tomu opravdu dát tomu ten čas, dát tomu ten prostor, ale rozhodně nejít takhle na sílu, co se týká samozřejmě teďkon té elektromobility, když to řekneme, protože my zatím nevíme vlastně, jak se to bude vyvíjet dál teďkon. Takže v tomhle tom určitě musíme tomu dát ten čas.
0: Takže jste jako přísaha pro oddálení třeba toho termínu na zrušení spalovacích motorů, nebo jak to mám rozumět, kde je ta tak vaše představa?
1: Určitě zákaz spalovacích motorů od roku 2035 je předčasný, je to ukvapený a to samozřejmě tam by se to mělo určitě prodloužit.
0: Takže by se to mělo v této věci zabojujete.
1: Této věci zabojujeme.
0: A teď ten tedy Green Deal, tolik diskutovaný, tak v okamžiku, kdy se někdo z kandidátky dostane do Evropského parlamentu za přísahu, tak co v této věci budete prosazovat?
1: Tak Green Deal jako takovej, ta dohoda vlastně nevznikala nebo vznikala vlastně s nějakým dobrým úmyslem ochránit přírodu. To samozřejmě vnímáme, že to tak je. Ale na druhou stranu, podívejte se, jak je to až přes příliš ambiciozní ten plán. My nemáme jistotu, jak to zaplatíme, z čeho to zaplatíme. Je to ekonomicky v současné době neúnosný. A když se i podíváme na evropské státy, tak vlastně každý stát má jinou potřebu. Třeba Rakousko je ze 70% na obnovitelných zdrojích, což je samozřejmě dobrý. Má k tomu ale i lepší podmínky. Takže tohleto jsou i věci. Určitě to netlačit na všechny státy stejně, ale dávat, jak říkám, dávat tomu opravdu ten pozvolný průběh.
0: Dobře, ale Green Deal je rozjetý vlak, v kterém je nastrkáno strašně moc peněz. A mě by zajímalo v okamžiku, kdy tam budete, tak budete nějak aktivně říkat, pojďme to zastavit, pojďme to přeorganizovat, nebo jaký máte vlastně plán s tím?
1: Tak určitě se to musí zreformovat, musí se zastavit, musí tam být schoda. A ano, je tam nastrkáno hodně peněz, na druhou stranu ty peníze, co tam jsou, ty nestačí. A vlastně i teďkon už...
0: Co to nestačí?
1: Nestačí, no. Teďkon vlastně dokonce se plánuje, že se udělá nová daň právě k tomu, aby bylo víc peněz na Green Deal.
0: No a to vy podporujete, nebo je to nesmysl?
1: Tak v současné době to určitě není dobrý a není to přínosný.
0: No, řekněte mi, co uděláte konkrétně v tom Evropském parlamentu. Vy tam najednou budete mít šanci hlasovat, budete europoslankyní, tak vystoupíte proti Green Dealu třeba?
1: Já určitě bych rozhodně hájila to, že pro Českou republiku konkrétně je zákaz spalovacích motorů předčasný. A je to pro naše firmy, je to samozřejmě špatný. Takže v tomhle tom bych určitě se snažila hájit naši Českou republiku a určitě bych byla proti tomu, aby to bylo od roku 35.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo? Nebo aby to bylo?
1: Aby to nebylo.
0: Nebylo, abychom si rozuměli. Tak teď vy jste, paní Bartušek, odbornicí na ty migrační věci. Pokud vy mluvíte 5 jazyky, máte zkušenost z toho vojáka v poli, myslím, že v Rakousku. No a teď byste v tom Evropském parlamentu v tomto punktu co navrhovala? Jakási legální migrace, tedy ano, nelegální, to by se mělo nějak řešit. Jakou máte metodu?
1: Tak nelegální migrace, tam asi úplně největší problém je organizovaný zločin převaděčství. My jsme vlastně i jako přísaha jeli do Itálie, kde jsme šli po trasách vlastně těch nelegálních migrantů, vlastně těch pašeráků. A měli jsme příležitost tam přímo mluvit s těmi lidmi, s těmi uprchlíky, kteří přicházeli, o tom, jak ta cesta byla. A oni sami nám říkali, že to je obrovská mafie. A tohle je asi jeden z největších problémů, protože ten organizovaný zločin nám opravdu jde skrz všechny státy až sem. A za ten přechod se platí 6 až 10 tisíc euro, podle toho vlastně, jaký prostředky například využijou na to. A přechod přes těch, když jsme teďkon, minulý týden jsme se vrátili z Rakouska, kde jsme vlastně byli přímo v azylovém centru a bavili jsme se tam s těma žadatelema o azyl. A když jsme se zeptali, jak fungovala vlastně kontrola na těch vnějších hranicích, vlastně když překračovali do šengenského prostoru, tak nám řekli, ne, všechno bylo v pořádku, bez kontrol, žádný, krásně jsme prošli, jako nic se nám nestalo. A tohle to je špatně. Samozřejmě ano, když se bavíme o mokré hranici, což je vlastně na tom moři, když tam máme ty ostrůvky a ostrovy, tak tam je to samozřejmě mnohem těžší ochránit. Ale my nechráníme ani tu vnější hranici, takže tohle je prostě špatně.
0: Vy jste, bylo to v médiích, byli to zkoumat té Itálii, jak popisujete. Proč v Itálii? Proč jste to nejeli zkoumat přímo tam, odkud ty lidi pocházejí?
1: Tak my jsme vlastně jeli do Itálie, chtěli jsme se dostat přímo na ten ostrov Lampedusa, který vlastně byl přímo teď v létě hodně zasažený tou nelegální migrací, když tam vlastně během 5 dnů přišlo téměř 12 tisíc uprchlíků, což samozřejmě byl obrovský nápor pro tak malý ostrov. Ale my jsme se dostali vlastně na Sicílii, přímo na ten ostrov vlastně jsme potom už nešli, protože ona tam byla vlastně vyhlášený krizový stav a úplně vlastně nás tam jakoby nepouštěli, takže jsme byli potom na Sicílii, byli jsme přímo vlastně u těch center detenčních vlastně, kde ty uprchlíci jsou v tom prvním záchytu. Takže tam jsme byli, tam jsme vlastně mluvili s těmi zřízenci, se sociálními pracovníky a bylo pro nás vlastně hrozně důležitý zjistit ten kořen toho, jak to vlastně se vnímá i v té Itálii, protože i Itálie sama vlastně se dostává do problému. Takže přímo tam na místě to bylo pro nás důležité, aby jsme vlastně lícovali tu trasu, kterou jdou už přímo v té Evropské unii.
0: A jak to teda vnímají Italové?
1: Tak Italové to vnímají tak, že jsou v tom nechaní sami, že samozřejmě ta pomoc nepřichází. Dokonce nám tam popisovali, že ta situace se opakuje v roce 2011, tam přijeli z Evropské unie, slibovali jim, pomůžeme vám, zařídíme všechno na ty Lampeduze, aby prostě jste neměli takovou zátěž na sebe. Opakovalo se to v roce 2015 a opakuje se to teď zase. Zase se tam přijelo, zase se jim slibovalo, že se jim pomůže, ale de facto oni to vnímají sami tak, že se nic neděje.
0: Co ještě zajímavého vám říkali ti konkrétní uprchlíci?
1: A tohle to vlastně byla jedna z věcí, další asi zajímavý, když jsme se ptali, proč vlastně Evropa, nebo proč vlastně, co očekávají od toho se tady dostat do Evropy, tak nám de facto bylo řečeno, že tady očekávají určitou svobodu, ale že jsou hodně zklamaný z toho, když sem přijdou, tak jednak trvá to strašně dlouho, ty azylové řízení, to, co vlastně se jim slibuje, než sem jdou, tak vlastně nedostávají, protože najednou vlastně, když přijdou, tak zjišťují, že ty dávky, které dostávají, tak nejsou až tak vysoký, jak se jim slibuje vlastně před tou cestou do té Evropy.
0: Jak se jim slibuje? Co to je za termín?
1: to je hodně zajímavý,
0: se
1: protože...
0: Se jim slibuje, to je jako s tím uhlím, ono se samo nenakope. Víte, jak to je?
1: Tak je to přesně právě přes ty převaděče, jak jsme mluvili o tom.
0: To slibují ti převaděči. Oni říkají, dostanete tam, jo.
1: Ono vlastně, představme si to, že ty převaděči fungují trošku jako taková cestovní kancelář. A tam v těch zemích vlastně není úplně těžký zjistit vlastně, kde ty převaděči jsou, dokonce je to na sociálních sítích, jsou tam i přímo reklamy už, jako že je převedou do té Evropy. A de facto vy oslovíte toho dotyčního. Často to bývají například rybáři, kteří pracují hodně často s lidma, mají ten kontakt. A ty vám dají na výběr. Chcete jet lodí, bude to stát tolik, chcete potom mít víc pěšky, bude to stát tolik, máte ještě dítě, tak tam je sleva na dítě, jako jo, takže opravdu to funguje téměř jako cestovní kancelář. Mm-hmm.
0: No a vy jste s nimi vedli nějakou dlouhou debatu s některými, tak kromě té svobody, oni očekávají co v té Evropě?
1: Tak očekávají i, že budou mít dobře placenou práci. To je asi jakoby jedna z těch důležitých věcí, takže ten nejdůležitější faktor je prostě ten ekonomický.
0: Takže oni chtějí pracovat? Nebo mají ten záměr?
1: Oni chtějí dobře vydělávat. A ta práce samozřejmě, oni když přichází, tak tady, vlastně když jsem dělala tu integraci přímo, tak narážím na jeden problém. A to je vlastně... ta odbornost, v které oni například jsou vzdělaní v těch jejich vlastních vlastně nebo původních zemích, tak pro nás de facto není použitelná na ten trh pracovní. Protože jsou to například často švadliny, což my v Evropě zase až tolik v takovém množství neužijeme. Jo? Nebo tkají třeba koberce hodně často, ale například že v Iránu tam je to práce, kde zaměstnávají hodně lidí v téhle oblasti, v Evropě to prostě už tolik není. Takže tam narážíme na tady ty problémy, že ta odbornost samozřejmě, s kterou oni přicházejí, my ji tady nevyužijeme. Mm-hmm. To znamená, že potom vlastně se dochází k takové rekvalifikaci, potřebujeme rekvalifikovat vlastně dál, ta integrace vlastně probíhá, učení jazyka a po dobu toho, co oni jsou vlastně v azylovém řízení, tak oni nesmí pracovat. Takže tam vlastně často čekají 4-5 let a v tu dobu vlastně oni nesmí pracovat.
0: No a vaše zkušenost té pracovnice, která tedy s těmi imigranty pracuje, je jaká? Lidé, kteří třeba nemají žádné vzdělání, takový tam asi jsou také, tak ti jsou nějak uplatnitelní na tom trhu práce?
1: Tam je to hodně těžký, protože když máte člověka, který ve své vlastní řeči je analfabet a neumí psát ani ve své vlastní řeči, například třeba v arabštině, tak v tu chvíli je strašně těžký s ním pracovat. tu chvíli je strašně těžký, aby se vlastně naučil ten jazyk. Konkrétně u nás to byla teda němčina. Takže ta práce s nima je opravdu v tomhle tom komplikovaná. Jsou to často lidi, kteří nenavštěvovali školy, jako třeba tady, že se navštěvují školy, střední škola, nebo základní škola všichni, že jo, 9 let, pak střední škola. Tam kolikrát mají třeba jenom 3 roky ze školy, to znamená, že oni neumí se učit. Neví vůbec, co si s tím počít. Oni se vlastně nevyznají ani v těch formátech, třeba těch stránek, neví, kde začít, jak psát. A když vlastně píšou, tak de facto jenom obkreslují ty písmenka, kterými píšeme. Takže tam je to opravdu hodně, hodně složitý.
0: Na druhé straně stane se, že mezi uprchlíky zaregistrujete lékaře, inženýra, někoho s vysokoškolským titulem?
1: Měli jsme taky pár takovýchhle případů, ale jejich opoznání teda méně než těch ostatních. A samozřejmě, že měli jsme i zkušenosti pozitivní s tou integrací, kde se nám ty lidi integrovali, ale měli jsme třeba i hodně negativní zkušenost. Já osobně teda, kdy pro mého kolegu se to stalo vlastně osudným, ta práce s uprchlíkama, a v tom případě tam nám selhala ta integrační politika.
0: Co to znamená?
1: A to znamená, že byl zavražený ve své kanceláři a ten dotyčný vlastně spáchal dvojitou vraždu.
0: Jako uprchlík?
1: Byl to žadatel o azyl, vlastně v době čekání na azylový řízení a se dostal s mým kolegou do potyčky o práci, kdy chtěl vlastně jakoby si přivydělat něco a trošku se nepohodli tady v tom smyslu, no, a potom vlastně on přijel k němu do kanceláře a tam ho teda zabil, no, a to vlastně bylo taková věc, kdy opravdu ta politika té integrace tam selhala, no, u toho jedince.
0: Ti uprchlíci jsou z mnoha zemí. Dá se říct, že někteří konkrétní z nějaké země, že to s nima jednodušší, zas naopak z jiné země je to nejhorší, když tady mluvíme o těch negativních věcech?
1: Pokud se bavíme o té integraci, o tom vzdělávání, tak určitě tam ty rozdíly jsou. Například vlastně lidé, kteří přichází ze Sýrie, tak v Sýrii vlastně to vzdělání už je tam víc, vlastně mají větší přístup k tomu vzdělávání, než například ze zemí, jako je Afghánistán nebo Pakistán, kde samozřejmě dost často nemají odchození vlastně žádný roky v těch školách.
0: No a lidsky dá se říct, že některá ta národnost je jako lépe uchopitelná lidsky, že si porozumíte, a jiní potom vraždí teda toho pracovníka?
1: Tak tady asi úplně se nedá říct, že by to bylo rozdělené přímo vlastně na tu národnost. Samozřejmě najdou se i dobří, i špatní vlastně ve všem, ale jak říkám, co se týká té integrace a tomu přizpůsobení se naší společnosti, tak tam určitě rozdíl je.
0: Jak často pracovník, který se nějak stará o ty uprchlíky, zažije agresivitu, nemyslím třeba až toho významu jako váš zesnulý, tady zavražděný kolega, ale jakousi takovou tu běžnou agresivitu, že na vás někdo křičí, nebo vám tam dělá scény, nebo vám vyhrožuje?
1: Já když jsem byla v roce 2015 oslovená, protože jsem vlastně migrační sociologii vystudovala a byla jsem oslovená nevládní organizací, abych vlastně v době té krize šla dělat migračního sociologa, protože byla potřeba prostě obrovská spousta lidí tady v tom oboru, kteří v tom vlastně byli vzdělaní. Tak u toho pohovoru s tím mým potom budoucím šéfem, on mi podal takovou otázku a říká mi, co uděláte, když najednou k vám prostě někdo přijde a začne vám vyčítat, že prostě pokud ho teď hned nepředadíte někam jinam, takže se za sebe vraždí a bude to jenom vaše vina. A já jsem v tu chvíli, tak jsem na to odpověděla, a v tu chvíli jsem si říkala, proč se mě ptá na takovýhle otázky u vstupního pohovoru, jako jo. A asi o rok později jsem to pochopila, protože jsem to sama zažila. Takže ano, dělo se tady, ty věci se děly, bylo to vlastně od nějakých psychických nátlaků. Tam to musíme brát, že opravdu ty lidi čekají třeba 3-4 roky. Začíná tam samozřejmě takový ta nervozita, jestli dostanou azyl nebo nedostanou. Oni sami ví, jestli jsou ekonomičtí migranti nebo ne. My to vlastně zjišťujeme. Proto je tak dlouhá vlastně ta čekací doba, ty 3-4 roky, protože se zjišťuje, jestli opravdu je to ekonomický migrant, anebo jestli má nárok na to dostat vlastně a zažádat o ten azyl v té Evropě, což je vlastně, pokud je to válečný uprchlík nebo mu hrozí jakýkoliv jiný nebezpečí na životě v té jeho zemi. Samozřejmě u lidí, kteří věděli, že přichází z ekonomického hlediska, tak tam vstoupá taková ta nervozita toho, jestli opravdu budou moci zůstat, jestli dostanou ten nárok na ten azyl. Takže v tuhle tu chvíli ano, to stoupala i ta agresivita potom samozřejmě vůči nám, jako vůči těm, kteří vlastně byli s nima v tom každodenním kontaktu. A my jsme vlastně tam byli jak na straně toho, aby jsme vlastně jim pomáhali například s odvoláním azylových řízení a tak, tak jsme tam vlastně byli, protože jsme spolupracovali vlastně s policií právě proti té nelegální migraci. A vlastně i na těch deportech. Takže to nás stavilo do takové té role, že oni samozřejmě věděli, že my víme, pokud přijde vlastně deportace, že se o tom dozvíme. Takže to nás trošku stavilo.
0: Čím to je, že oni nestojí moc o pobyt v České republice?
1: A my jsme vlastně zrovna shodou okolností minulý týden to s nima probírali v tom Rakousku a ptali jsme se přímo, proč vlastně si třeba nevyberou Českou republiku, nevybrali. A oni nám řekli, no ta zrovna nebyla v nabídce. My jsme dostali nabídku Německo, Francie, Itálie nebo Rakousko.
0: Takže proč není Česká republika v nabídce? Je tady něco špatně? Nebo mohou za to ty nízké sociální dávky v porovnání s Německem třeba?
1: Tak určitě sociální systém a dávky vlastně hrajou určitou nějakou roli, proč se ti uprchlíci vlastně dostávají do těchto z těch míst. Ale asi bych řekla, že takovým tím největším stěžením bodem je vlastně to, že například třeba v tom Německu, v té Francii, oni už tam mají ty komunity vytvořené. Takže oni vlastně jdou, kde mají vlastně svoje příbuzní. Pokud vidíme Francii, tak tam je opravdu velká komunita už například Syřanů. A to je ten náš problém, proč se nám tam nedaří potom ta integrace.
0: Vy se budete ucházet tedy o ten post v Evropském parlamentu jako lídrině kandidátky přísahy. Je to agenda, ti uprchlíci, která pro vás bude nejdůležitější tam?
1: Tak já si myslím, že pokud se podíváme na ten vývoj, co se teď v posledních pár měsících a týdnech děje vůbec napříč Evropou, tak si myslím, že je důležitý, aby tohle to bylo jedno z důležitých témat.
0: Jsem rád, že jste přišla.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naším hostem byla Nikola Bartuše.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to celce zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude, ale jak se mají odhalit ty poslední slova
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme
2: protože někdo je poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis,
2: já 37.
1: myslím, že...
2: 37.
1: No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit, stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne, ne, ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teďko přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 000 na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Myslíš, že až tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když se to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechny propojené a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
2: Jo,
1: Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy, jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, neděláme to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfovi, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo? A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, no, čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji
1: moc. Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: My se teda neshodujeme, pan Holče, to víte, jo?
2: Proč?
1: No, já jsem tady umístil na tabuli cti, pozor, na tabuli cti, pane Holče.
2: Já to vy?
1: Klobouk dolů, tady mají právo mít fotografii jenom mimořádné osobnosti.
2: Je to ctihodný udavač, řekněme to takhle.
1: A vy to zase takhle schodíte?
2: Neschodím. On to udělal z dobrých úmyslů, proto jsem říkal, já dám na pohled a na oči ksaver a vidím tam dobro. A proto vím, že Oky ho udal z dobra.
1: Já nevím, co s vám mám dělat, pane Holče. Já tady chci pochválit pana doktora Medu za to, že on pově děťátko...
2: Já to, no tak v tom se shodnem. Já mu faním, Ksavere.
1: Já taky.
2: Moje maminkou bude, ty. Víte to?
1: Pokažte.
2: No, ty máte... To tam vidíte, ne, maminku?
1: Já tam moc maminku
2: nevím. Vy tam nevidíte mateřství?
1: Ne. To tam fakt
2: a on schází na mateřskou záhy.
1: To... Já jsem to četl. No. Já jsem to četl a myslíte, že to je důsledek preferenci Topky?
2: Já si myslím, že jo. Už se na to nemohl dívat ani on.
1: Prosím vás, co si o tom myslíte?
2: O preferencích Topky nebo o mateřství pana doktora?
1: O tom, mně to přijde na jednu stranu, tomu strašně fandím. A říkám si, populační křivka, já na to jdu takhle státotvorně.
2: No, víte, on to dělá kvůli důchodům, kvůli penzijnímu systému.
1: No. O tom bys nepochybuji.
2: No, samozřejmě.
1: A takže no. Já tomu fandím. To, že s tím šel ven a řekl, já budu máma, jdu na mateřskou, tomu taky fandím. Já bych to neuměl, pane Holče.
2: A máte pravdu, ale já si myslím, že pan doktor Jiří bude dobrá maminka.
1: O tom vůbec nepochybuji.
2: A potom mu fandím. A mateřská, to je krásná věc. Já jsem si jenom tak říkal, kdyby na té mateřský třeba chtěl zůstat a být maminkou profi do konce života, že by se nemusel vracet do politiky, ne? Už vykonal toho docela dost, ne?
1: Docela hodně, no, tak s tím Okamurou určitě.
2: No.
1: No já přemýšlím, pane Holče, to neskončí u jednoho dítěte. On bude mít prý holčičku.
2: Jo? Jaký Meda, ne? Třeba.
1: To nevím. A tak jsou krásnější jména. Já mám ještě na pan doktora mobil. Já bych mohl třeba v polském kalendáři najdete dívčí jméno Malgořata. No to je přece skvělý.
2: Jo, jo.
1: Představte si, že by měla holčičku, která by se jmenovala Malgořata Pospíšilová. Ne, pozor, tam to bude světový, to bude Malgořata Pospíšilová.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
3: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
2: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
3: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při

0: Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním k hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně Hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klausa, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
0: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
0: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
0: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
0: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část

0: veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni. Tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, i prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu, takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, k dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9 desetin českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ta strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu Jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady Voldy Mrazanského?
0: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já se neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá, nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci, nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství, čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko, tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje, mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy, trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

minomety reflektorů střílí sem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče na čísle 56.

klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede,

co po mně chcete, slečno z první řady. Vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla. Píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: No ale jaký čtvrtek, Severe?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase?
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, 1. května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od vás.
1: Já dokonce
2: to
1: očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vede.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.
3: Na XTV.

0: Hraje vám Rádio Xaver. Rádio Xaver.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky battle dressu a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru věnek, dřív než zpíval Hobby Deněk, když

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Nebořárek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům, říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš

0: když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím, že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli zase změnit.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
0: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
0: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
0: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
0: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... Máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
0: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu. Víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
0: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
0: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun. Což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
0: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účtuje si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
0: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to,

0: tak, jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnou zákona?
0: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
0: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Mm-hmm. Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
0: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
0: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
0: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
0: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
0: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo?
0: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom, řekněme, tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
1: Jak,
0: to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky tady budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se socdem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře socdem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie, nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení socdem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách Hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
0: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. Buonasera, signorina.

0: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Dobrý den, rád vás vidím.
1: Krásný den.
0: O 16-hodinové směny nikdo nestál, pane Tlustý, jo? Píšou tady. Teď je chce většina, aby ušetřili za energie a víc vydělali, říká Povšík ze Škodovky. Jinými slovy, přeloženo, lidi chtějí být raději v práci, aby doma nemuseli topit a svítit. A ještě vydělali prachy, začínají do tuhýho, mám pocit.
1: No, mají selský rozum, tyto, co takhle reagují. No,
0: to no je vlastně... ale ne každý může být 16 hodin v práci.
1: No, když se nad tím zamyslíte, co se kolem nás děje, tak vlastně největší pozitivní efekt, který je třeba chválit a radovat se z něj, teď spousta lidí dostane rozum. Jo, teď mnoho témat, která hýbala společnosti.
0: Tomu věříte?
1: Nebudu, já netvrdím, že všichni, pro Boha, jo, to je jasné, že třeba čtvrtina společnosti to nikdy nepochopí, jo, to je normální, to je statistika. Ale z těch zbylejch veliké množství lidí začne chápat, co jsou důležité věci. Jo? Třeba přestane hejbat veřejným míněním to, kdo se s kým rozvedl, koho si vzal, jak se postarali ti herci o své děti. Jo? To třeba přestane být tak důležitý. Důležitější se stane, kde se veme na plyn a na elektriku. Třeba. To je velmi pozitivní efekt, protože já už jsem začínal mít obavy, že podstatná témata jsou úplně nepodstatná. Že lidem je to vlastně úplně jedno. Taky se to projevovalo ve volbách. Třeba se dá odvozovat, že volby příště už budou zodpovědnější, že víc lidí k ním přijde a hlavně víc lidí bude přemýšlet o tom, koho si tam zvolí.
0: Myslíte tím už ty nadcházející volby? Teď?
1: Parlamentní v každém případě. No. Teďko s těma volbama za 3 týdny, ne? Tak nějak.
0: Ano, tak nějak.
1: Za 3 týdny. Tam je problém, že já jsem nedávno někde řekl, že voliči v těchto volbách se budou dělit do 2 skupin. Jedni už ty účty dostali, jedni už vidí, že záloha 5 000 se mění na 19 měsíčně. Já jsem taky takový účet dostal.
0: 5 000 na 19?
1: Z 5 na 19 měsíčně.
0: Kolik to je v procentech?
1: To je skoro krát 4. To je skoro, takže to je plus 300%. No. Tak jedni už ty účty mají oba na stole. Ty myslím, že vědí, koho nebudou volit. A ty druzí ještě nemají. U těch druhých slyším zajímavé věty. Paní Nováková, to není možný. To jste se přehlédla. To. No kdyby vám to zvýšili třeba z 5 na 7, jo, tak je to hrůza. 19, to ne. To běžte tam. Oni to opravěj.
0: Počkejte, toto ještě, když slyším, tak jsem v klidu. Ale víte, co já taky někdy slyším? No a co? Než bychom podporovali toho tyrana, tak si raději připlačím.
1: No, ty taky tady máme, no. No to ty ho porazí právě, to jsou oni. Potřeba ho, no, ty se zmobilizujou a...
0: Řekněte mi, vy jste teda jako člověk, který ekonom, že statistik taky, že jo?
1: Ano, dělal jsem to.
0: Pane Tlustý, funguje nějaká poučka nebo nějaká rovnice nebo... Mně pořád nedochází, oni nám říkají, šetřete, tím porazíme toho Putina. Tak si vemte o jeden svetr víc, říká paní Pekarová, a toho Putina nějak usvetrujeme. Jak toto vlastně funguje uvnitř té ekonomiky?
1: No, ta paní by měla pravdu, kdyby ten Putin ten svůj plyn a ropu neměl komu jinému prodat, jo? Pak bychom ho usvetrovali, jo? My bychom mu zavřeli trubky, on by přestal inkasovat peníze a naše svetry by to rozhodly. No jo, ale on to má komu prodat. A jakmile to má komu prodat, tak ty svetry jsou úplně k ničemu. Protože on místo nám to prodá někomu jinému, ještě se ukazuje, že my to od něj nakonec rádi koupíme. Teda my to koupíme od Němců, ale Němci to koupí.
0: Pro nás.
1: Pro nás.
0: Budou tak hodní.
1: Ano, budou tak hodní. Takže a ještě mu roste cena. Tak on to vypadá, že všechny ty naše naschvály, kterými se ho snažíme zničit, mu přinášejí víc peněz.
0: Víte, jak se říká, že si někoho pošlete pro pivo?
1: Jeden chytrý člověk tady u vás, myslím, dokonce říkal, že na nich pozoruje dětinskost. Na těch, jo, jak jste jí jmenoval, tu já jí říkám Markéta Antoaneta.
0: Jo, Markéta, já ji říkám ona pro letářka.
1: Dětinskost, jo. Ona má logické myšlení jako...
0: To je nezralý člověk.
1: Jako můj tříletej vnuk. Tak ne, to někdy je chytřejší ten můj Simonek.
0: Neřekl, jenom lidská neskušenost, to nelze nikomu vyčítat.
1: Ne, to není dětinskost?
0: Nevím. Ne,
1: myslíte, že ještě vyzraje, jo?
0: Tak člověk s věkem, že...
1: Ne, tý věk nepomůže.
0: Jak to? Tam tak říká se, že...
1: Tam nejsou ty mechanismy, ve kterých by se to mohlo odehrát.
0: Jsou dvě protichůdné poučky na to. Jo. Jednak se říká, že s věkem přichází moudrost, a druhá poučka říká, že z mladého blbce vyroste starý blbec.
1: Tak... B je správně. No, to první je takový soucitný, takový jako... No, už to na vás tolik není vidět, jak jste starý a důvěryhodný, tak už to u vás nikdo neskoumá, tak... Jo, tam se to jako méně projevuje,
0: takže ale, toto...
1: ale z mladého blbce nic jiného než starý blbec nemůže vyrůst.
0: Platí B. Vy, odborník, jste nevěděl, kdo je Redl? Jo. Poslanci ano, grilovali, ale marně. Mlejnek zůstane. Pan Rakušan se za pana Mlejnka postavil.
1: No, teď by si to musel zbalit sám, že jo? Kdyby se nepostavil. Teď to jde o něj.
0: Jak to?
1: To už je pak lavina, to už pojedou všichni tihle, ti tady.
0: Jako kdyby...
1: Křišťálově čistí, teď mě to došlo.
0: Ano. No,
1: to jsou...
0: Kdyby Mlejnka teď exkomunikovali...
1: Tak už to pak neudržej, pak už někdo přijde na to, že ten je na tom ještě hůř než Mlejnek.
0: No, víte co, pane Tlustý, mě vám se honí v hlavě taková hříšná myšlenka.
1: Zkuste to.
0: On ten Mlejnek možná taky něco ví. A je to rozvědčík. Pozor na to. Ten ví, jak s tím naložit.
1: No vůbec mezi těma obviněnýma v té kauze bude dost těch, co něco vědí.
0: No a teď si představte, že něco víte, umíte pracovat...
1: Nevíte, že on ví. Jo? Tak je to přesně.
0: Pozor, on umí pracovat bezesporu s tou zpravodajskou technikou i s tím stylem práce. A tenhle ten si říká, co si všechno nahrál, ten Mlejnek s tím Redlem.
1: Jo.
0: Co mu ten Redl o mě řekl?
1: A co teďko?
0: To je všechno.
1: No, já si pamatuju jednu velkou kauzu, ve které, nebo už je víc těch velkých kauz, tam vždycky po nějaký době, v té vazbě, ty lidi dospějou k závěru, že je lepší spolupracovat, prásknout pár lidí kolem a dostat zlomek původního trestu. No. Takhle by to nějak mohlo být tady.
0: Včera večer toto vysvětloval Robert Šlachta na rádiu Xaver, jak to funguje s tím spolupracujícím obviněným. A pravda, nevěděl jsem detaily včera to všechno vysvětlit. To je zajímavá věc. Můžete být spolupracující obviněný, ale on o tom v konečné fázi rozhodne až ten soud na konci úplně. Mm-hmm. Takže vy můžete...
1: Doufat.
0: Vy můžete zvonit na kámoše všechny, mm-hmm. s kterýma někdo třeba loupí všechno.
1: A řeknu,
0: není to ono. Není to ono.
1: Málo.
0: Málo jste zvonil.
1: Málo.
0: Teď je, donedávna byla nejpopulárnější zvonek ta paní Salačová z kauzovi.
1: To jsem, ta se mi vybavila, víte, ona je ze Slaného.
0: Jo?
1: No jo.
0: Vy tam máte takovou úrodu zvonku?
1: A ona, ta její firma byla úplně na kraji Slaného.
0: No a teď je nový rekordman zvonek a to je ten Dovho Mília v kauze.
1: Ani vyslovit to neumím a je to
0: on. No já mu říkám bomboniera, když o něm mluvím a to si pamatuju dobře. No ale ten spray zvoní úplně jako na
1: poplach. No jo, no. No tak, jo.
0: Dovho Mília prý zvonil tak,
1: Mlejnka uchránit.
0: Že pan doktor Pospíšil, řečený Meda, šel jako svědek podávat vysvětlení pro jistotu s elitním advokátem. Něco se tam děje. Tam se možná zvoní na všechny zvony. Mm-hmm. Takže toto už víme, že to nejde s tím hnout. Oni se drží pod krkem a je to.
1: Se obejmuli, teď jim hrozí, že objatí vypadnou všichni.
0: Věrná láska.
1: Oni stejně vypadnou všichni teda. Ale ještě ne dneska.
0: Tak. Pane Tlustý, představte si, zadlužení domácnosti roste. Průměrný Čech dluží 300 tisíc korun. To i já?
1: No. Vy taky, no, vy jste taky průměrný Čech.
0: A
1: no.
0: Vy taky, jo.
1: To je podle toho vtipu, jak v tom vlaku ten hladový říká tomu, co právě snědl jedno kuře, že by se měl rozdělit, a on mu říká, ne, vy jste měl zrovna půlku, jo, v průměru.
0: No jasně.
1: No.
0: To je strašný.
1: To je strašný, protože kdybyste viděl graf, jak se vyvíjelo zadlužení domácností, tak to je strašný. To je strašný, to někdy před 20 lety třeba byla, já odhaduju, tak desetina přibližně. Maličko, jo, prostě maličko. Z toho se stala móda. Ve společnosti zvítězil pocit, že my, co nežijeme na dluh, jsme hloupí. Jo, že si můžeme užít hned. Pak Nováková řekla, že se stejně platit nebude. Ono sice už spousta lidí o všechno přišlo, ale traduje se to takhle, že to třeba platit nebude. A stát tomu dává strašný příklad. Jo? To se vracíme k tomu úplně na začátku. Já teď tady řeknu, jedna paní ekonomka s absolutním nezájmem veřejnosti. Jo? To vidíte, jak to nikdo nečte, nikdo to nelajkuje, nikdo to nepřebírá, je to všem úplně jedno. Ona, ta paní ekonomka, napsala, že za dva roky, poslední dva roky, stouply úroky ze státního dluhu, ten taky existuje, jo, ze státního, na více než trojnásobek, jo, krát tři. Pak napsala, že teď už platíme stát těm, od kterých si půjčil stát, znamená bankám, přes 100 miliard ročně úroků. 100 miliard ročně úroků. Ty dluhopisy mají samozřejmě nějakou splatnost, ale jak postupně uzrají ty dluhopisy a budou splaceny novými dluhopisy, tak místo té původní úrokové sazby, třeba 1,5, najednou bude těch 6. Víte, co z toho vyplývá?
0: Netuším.
1: Za pár let, já teď se tady nechci sázet, jestli to bude teda 3 nebo 4 nebo 5, jo, bude muset stát posílat těm bankám místo 100 miliard, 300, 400, tak nějak, miliard. A přitom naděje, že ekonomika by rostla a že by tudíž bylo z čeho to platit, ta v tuto chvíli je úplně marná. Jo? Myslím, že teďko vláda zveřejnila, že čeká mírnou recesi. To je mimochodem taky blábol. Jo? Ta recese už je a nebude mírná. To slovo mírná je ten blábol. No takže najít v rozpočtu, který je 2500 miliard 100, abyste poslal bankám úroky, to je těžký. Jo? To je, když si představíte, co všechno za to byste mohl postavit, jo? Komu byste mohl přidat platy, jo? Těch 100 miliard by se dalo krásně užít na něco lepšího, ale musí se to poslat jako úroky. No a teď si představte, že tak pár let se bude muset poslat těch 300 nebo 400 a já vám jako bývalý minister financí říkám, to nepůjde najít. Jo, to se nikde nenajde, těch dalších 250 nebo 300 miliard se nikde nenajde a za této situace nám ta naše vláda, které důvěřuje čtvrtina lidí, říká, skoro na všechno půjčíme si, rozdáme 5 000, připlatíme na energie, připlatíme na hypotéky, připlatíme na všechno, všechno na dluh. Jinými slovy, tato vláda, k tomu titulu vláda národní katastrofy, ta vláda pracuje na bankrotu.

0: Radio Xaver.
1: Proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
2: Jo, já vám to řeknu.
1: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
2: Jasně, já vám to řeknu a bude to vlastně první, komu to řeknu. Já
1: no, jsem
2: to
1: nikdy, za důvěru.
2: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou v životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrtí, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat, nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. A můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

rozpitává, zase dá vždycky nějak slepit. A každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům, tak jak volně plynou. Nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. Herbáři usušené

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat,

naposled v 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch do párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou, jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu, a kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No jo, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se scvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme,

0: Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 197. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
0: Ježíš, a nemohlo by to aspoň schodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
0: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, který, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
0: Já vůbec nevím, jak to počítal, chudák. To jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
0: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
0: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
0: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
0: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
0: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
0: No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
0: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
0: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
0: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
0: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
0: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence. No. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
0: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
0: Já jsem teď přemýšlela jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
0: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
0: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
0: No ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
0: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
0: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
0: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
0: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
0: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
0: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
0: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
0: na nádraží.
1: No kdekoliv.
0: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No to je pravda.
0: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
0: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
0: Takže ono je spíš možné,
1: to
0: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
0: Asi, a ono je spíš možné, že...
1: Statistická nula.
0: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
0: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
0: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
0: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli.

0: Pomstili celou Ameriku.
1: To je pravda.
0: No, teď je o tom dokument.
1: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
0: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
1: No, já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
0: Jo, jo. Takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
1: Co to způsobilo?
0: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
1: Tak to já u sebe vím teda.
0: Jo?
1: Mm.
0: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
1: Vy už možná nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
0: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
1: Mm.
0: Tak.
1: Ale to není od vás příliš kamarádské, že?
0: Pravé kůže, neekologické.
1: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
0: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje no. byla tak levná, no. že byste mi položila telefon.
1: Neporadila telefon, to byste se
0: měla
1: zeptat.
0: A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
1: To je moc hezké.
0: Od pána,
1: no.
0: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
1: Tak, no, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
0: Přijďte.
1: No.
0: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
1: Jakože bych měla.
0: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení.
1: Mm.
0: A aby tam bylo více žen... Protože my jsme teď takový jako progresivní, mm. tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
1: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
0: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno?
1: Kultura.
0: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
1: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
0: Jo?
1: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
0: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila
1: no.
0: a chtěla byste být ředitelkou, mm-hmm. tak to tam pošlete.
1: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
0: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
1: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
0: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
1: Aha.
0: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co za co dostávám do držky. A to je to, že žádné začerněné smlouvy
1: mm-hmm.
0: prostě nehrozí.
1: Mm, ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
0: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade.
1: Mm.
0: Bohužel.
1: A něco tutlá.
0: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
1: ČT Senior.
0: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
1: pravda.
0: Se na to dívají.
1: Já taky.
0: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
1: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
0: No ne, tak nechoďte kolem horké.
1: Ne, v žádném případě.
0: Kdy se senior stává seniorem?
1: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
0: U mužů?
1: No, ne, u vás.
0: U vás?
1: U vás osobně.
0: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
1: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
0: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
1: Tak.
0: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
1: Já si to teď nevybavuju.
0: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
1: Aha.
0: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
1: Jo, ale to je klasika.
0: A nebo Kdo přijde na večeři.
1: Taky mi to něco říká, ano.
0: 5:00 přes 9:00, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
1: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
0: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
1: Ne?
0: Četnický.
1: Jo, četnický humoresky, no, tak ty byly velice hezký.
0: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali Manéž třeba, no, tak Manéž dobrý, ne? Manéž.
1: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
0: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
1: Já nevím, tak to...
0: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
1: Ne, já vím, ale tak
0: musíte to někde splatit.
1: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
0: To se bohužel stalo.
1: To už je prodaný.
0: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
1: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
0: No.
1: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
0: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
1: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
0: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
1: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jak tak jako chodíte?
0: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
1: Tak to už to rovnou vyhazujte.
0: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
1: No to nevypadá úplně.
0: A to se v 90. nosilo.
1: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
0: No.
1: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
0: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vymění za černý.
1: Ne? To, no, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
0: Ponožek
1: takhle,
0: mám
1: takhle
0: ještě
1: se
0: víc.
1: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
0: Proč by to?
1: No, že to cirkuluje.
0: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
1: Já mám...
0: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
1: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
0: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
1: No, to je pravda.
0: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale... Tomu se říká plizovaný šaty.
1: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
0: Halenka.
1: Ale máte pravdu. No protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
0: 8 milimetrů, no.
1: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
0: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni. protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
1: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
0: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
1: Ježíš, to bylo krásné.
0: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
1: Z čeho?
0: Víte, že byl pan Donald Trump v Riádu?
1: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
0: No.
1: A on dělal takový to gesto a šel dál.
0: Takhle to dělal.
1: Jo.
0: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
1: Takhle, no tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
0: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
1: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
0: To je geniální.
1: Je.
0: A víte, proč to je?
1: Mm-mm.
0: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump.
1: Mm.
0: Chápete to?
1: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
0: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
1: Všemi krypty mazaný.
0: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
1: Statementy, no on má i dobrý nápady.
0: Jo.
1: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
0: Ale.
1: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
0: Co to dneska je?
1: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
0: Tak počkejte, oproti...
1: To je baráček.
0: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
1: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
0: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
1: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
0: Soud? To bylo u soudu?
1: No.
0: Kauza.
1: No.
0: Takže on to zapřel původně.
1: No to já nevím.
0: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan Horák.
1: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
0: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě.
1: No.
0: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
1: Magdalenky.
0: To Magdalenky, Karolínky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena.
1: Hmm.
0: jako ostatně všechny ženy. Ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti já, kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
0: Ne, nelžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, nelže. Víte, jak jsem na té radě, jak mě to pro všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jakože by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
1: Odpustky.
0: Posluhovačku a matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro mamděníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano.
0: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona, prostě ta posluvačka si jí přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě. Když cizí lidi viděla, ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
1: No a jak to, jak to,
0: se dívám tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš. Nenajdete to rychle?
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: Tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka
0: paní Dulské.
1: Hele, to je film z roku 1958.
0: No tak to nic nechce.
1: A to vypadá, že ta pomačkaná, omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčík, tak to je Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová?
1: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm. No.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnovi u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky, a ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je se 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
1: No.
0: Tak to tě najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo,
0: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
1: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna, ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no, z Bulharska, ale.
1: Jo, jo, ale tak zase to je hezký.
0: No, tak...
1: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička a...
0: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechal vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to dal prachy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale ta ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
0: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, ha. Promiňte, ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt,
1: jo. No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, to je klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
0: No, dovolte, no, paní Karol. Teda v žádném případě. neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ti, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já... tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště.
0: Na
1: mějte
0: příště.
1: Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: sesla. Stříknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek.

co měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se na

nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje. Neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel. A Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění,

0: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Dobrý den, rád vás vidím.
1: Krásný den.
0: Vy jste slavnej teď strašně, pane Tlustý.
1: Jdeme nahoru?
0: Zaprvé u nás máte skvělý čísla, ale viděl jsem vás na Primě, jak jste tam promlouval. Bylo to taky depresivní trošku, ale poslalo mi to, ten odkaz, 70 lidí.
1: Manželka mi říkala, že mám s těma pravdama přestat. A... že to lidem nedělá dobře.
0: Musím se přiznat, co jsem těm 70 lidem odpověděl. Děkuju, to všechno jsme u nás naučili. No, a tím pro dnešek máme vyčerpanou humornou vložku, protože teď...
1: Nemáme. Já se budu řídit tím... Jo?
0: Zděs, jak se říká v Rusku. Ano, vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Lidé jí nevěří, říká paní Schillerová. Je to tady?
1: Tak jí taky ne.
0: Dobře.
1: Ale teda, se všechno zlepšuje. Ceny energií jdou dolů nebo půjdou dolů. Potraviny budou čím dál levnější.
0: Jo, takhle.
1: Máme vládu, která nemá v hlavě nic jiného než naše dobro. V Bruselu taky myslí jenom na nás, na Českou republiku. Němci prý dokonce, říkal to jeden ministr, ti si prý od úst urvou plyn a budou ho dodávat nám levnějc, než ho v Rusku kupujou.
0: Něco mě uniklo.
1: No, Putina to převálcujem. Jo, to buď ho porazíme, nebo někdo zabije. Všechno je báječný. Teda čtvrtina lidí si to myslí.
0: Čtvrtina
1: lidí, no.
0: To je málo.
1: No tak ono nevadí, že jsou to všechno lži, bláboli. To je pleno. Hlavně, když tomu část lidí věří. A vlastně opravdu jediná dobrá zpráva, že jich ubývá.
0: Toto samozřejmě neprojde. Je to symbolická věc, co myslíte?
1: No tak kdyby to inicioval kdokoliv jiný, tak bych říkal, dobrý, mají k tomu mandát. No a teď tu tragédii tyhle začaly. No jo, ty strašný dluhy. Na začátku všeho byly ty stovky miliard dluhů. Tam ta paní, co se tak mračí, tak to
0: no
1: byla
0: ona
1: ta...
0: ona je taky mračková.
1: To byla ta, ta vedle se mračí ještě víc. Tak ta to začala. Ta začala s těma stavkama miliard dluhů, na to konto přišla inflace,
0: logicky.
1: Ne, to už je zpětně zjištěno, že z těch stovek miliard dluhů tady tý paní, tak maximálně třetina souvisela s covidem. Ten zbytek, kdo ví, kde to skončilo. Ale ty dluhy máme, natiskly se peníze, máme inflaci, myslím, že jsme jedni z nejlepších na světě. A taky vlastně dobrá zpráva.
0: Inflace je strašná.
1: Těch našich 20% to je já nejlepší v Evropě.
0: Kolikrát takhle v noci probudím a teď, jak je to ticho a ležím a čumím, já vám slyším...
1: Ty kliky, jak to toče a tisknu ty prachy, ne?
0: Já slyším, jak narůstá inflace.
1: Jo, vy slyšíte ten takový šelest.
0: Takový zvláštní chrastění, ale... Pane Tlustý, tak ono to nakonec vypadá, že se to opravdu obrací v dobrý, protože paní Pekarová Adamová říkala, že toho Putina usvetrujeme.
1: Převálcujeme, jak jsem říkal. No, ten je vyřízený.
0: Uzbrojíme to, tak někdo říká,
1: že... Jak má proti sobě tuhletu strategii, to ani vyslovit neumím, tuhletu strategicky myslící ženu.
0: Strategiku.
1: No, tak je vyřízený.
0: Ty gendry nám dělají jako
1: no,
0: ještě.
1: Jo. Až dobydeme Moskvu, tak se tam budou parcelovat nějaký, no, tam.
0: Proč se, pane Tlustý, řekněte mi jako praktik, politik, proč se toto dělá, když oni předem ví, že to neprojde díky 108?
1: Co kdyby?
0: Jak, co kdyby?
1: No, co kdyby tam se někdo lek té situace? Tak teď já nevím, kde to proběhne,
0: jako,
1: jo?
0: Že by někdo zradil, jo, myslíte?
1: No, vylekal se. Vylekal se.
0: Dobře, ale to nikdo neudělá.
1: Zatím.
0: No, říká se, já nevím, jaký
1: máte... Já jsem chtěl říct, že strašně záleží, jestli to hlasování bude před těma volbama, které budou už brzyčko, nebo po nich.
0: To bude před.
1: Ne před.
0: No.
1: Tak před ním bych odhadoval, že to nemá šanci. Ale po nich, víte, kdyby si to nechali, tak týden po těch volbách, až se ty strany nám vládnoucí dnes doví, jak dopadli ti jejich starostové a ti jejich senátoři, jak dopadli, jak ty tři čtvrtiny lidí, kteří to nevidí tak růžově, jako jsem tady začal říkat, jak to projevili ve volbách. To by se mohl někdo vylekat. Už. Z toho.
0: Jo, takže to se dělá jako takový pokus. Kdyby náhodou...
1: No to je vlastně to jako test. Vážení poslanci vládní koalice, víte vy už, že je s váma konec? Víte to? Jestli to víte, možná budete přemýšlet o tom, jak to zabránit.
0: Tomu. Vy jste dobrý v počtech, na to by tam by muselo zradit 9 lidí, jestli počítám dobře, nebo 8?
1: Mě stačilo, aby se vylekalo, no. No, je potřeba aktivních 101 pro vyslovení nedůvěry. 101 musí být.
0: 101. 101 hlasů.
1: 101, no. Takže by musela opozice, která má dneska kolik, 92, získat 101. To je 9 hlasů.
0: 9 lidí, říkám to dobře. No, by, 4 piráti teoreticky.
1: By museli říct, je s náma konec. Radši ručník do rinku. No, já nepředpokládám, že to stane, jo, ale ono, jak se ta situace bude zhoršovat, v rozporu s tím, co jsem tady vylíčil, tak oni budou slábnout nervy.
0: Teď se připravuje na 3.9. velká demonstrace v Praze na Václavském náměstí, tuším ve 14 hodin, a já slyším od spousty lidí, že půjdou demonstrovat na těch sítích, to vidím, jo. Když by tam přišli 10 000 lidí třeba...
1: No ty, kdyby mohli hlasovat, tak je po vládě.
0: No, ale oni nemůžou hlasovat. Ale je to něco...
1: Zatím.
0: Pro tu vládu?
1: Ale už v těch volbách budou moct hlasovat.
0: Jo, jo.
1: No,
0: jo.
1: No, no.
0: Je to průšvih pro ty naše moci pány, když mají plný náměstí, nebo ne?
1: To vás nepotěší. Protože to je zřetelný důkaz toho, že váš pocit, že jste nejlepší pečovatel o blaho vlastního lidu, začne slábnout. Přeci problém té dnešní vlády je v tom, jak ona si je jistá, že to dělá dobře. Zatím. Já teda už pozoruju...
0: To si fakt myslíte? No, že no, si je jistá?
1: Zatím. Já už vidím na některých výrocích, že začínají pochybovat. Jo? Dosud si byli úplně jistý, že jsou skvělí. Například si myslím, že oni se dlouho spoléhali, a teď jim začíná docházet, že to asi nebylo úplně dobrý nápad, že to zachrání ten Brusel. Víte, jak tam sedí ty úředníci a nemají v hlavě nic jiného, než jak vymyslet, aby Češi se měli dobře? Takže něco ten Brusel vymyslí, něco udělá s těma energiema. Myslím, že zrovna včera pan premiér něco takového říkal, že když se na tom v Bruselu shodnou, takže něco udělají. No. On zjevně netuší, že tam odsud se pomoci nedočká, ale začíná pochybovat. Jo? Ještě před týdnem by mluvil, jak bych to řekl, odhodlaně, jistě, říkal by, je to pohoda. Všechno to zmáknem, lidi si připlatí o 200 tisíc ročně víc a my jim z toho 15 dáme.
0: Jak byste to říkal na té primě, že to je vláda národní katastrofy?
1: Ano, ano, zatím. Já bych byl strašně rád.
0: Ještě nějaký další stupeň?
1: No až ta katastrofa přijde. Teda ono už přichází, jo. Ale teď zatím dneska platí, že je to vláda národní katastrofy. Já bych se odvážil je vyzvat lidi, vzpamatujte se hlavně, nebo jenom kvůli sobě se vzpamatujte. Teď to přeci není možné, aby se takhle špatně dopadli. Něco udělejte. A nespoléhejte, že Brusel to vyřeší. Přeci jestli je něco z covidové krize a z válečné krize jasné, tak je to to, že v Bruselu to nevymyslej. Nezachrání.
0: Jedeme dál. Lipavský si předvolal ruského velvyslance kvůli slovům o Černochově.
1: Když jsem to říkal, to Putina porazíme, rozparceluje Moskvu a ten to bude řídit.
0: No. Já musím říct, že mně teda to taky nebylo sympatický, co napsala ta Černochova.
1: A tak to je skoro jistě trestný čin. Já jsem se díval, pár lidí už dostalo na tvrdo, myslím, že 5 let za výroky, které byly soudy, českými soudy, oceněny jako výroky vyjadřující sympatie k teroristickému činu. Ona sice paní ministrně teďko se to snaží interpretovat tak, že to nebyly sympatie, že jenom odmítla litovat. Odmítla litovat teroristického činu. No jo, ale když někdo odmítne litovat, tak vyjadřuje, ne? Souhlas s tím teroristickým činem. To budou posuzovat soudy. Já bych se to nepouštěl. Jo, to...
0: Já bych se ale pustil do toho. Představte si, že ona také, paní Černochová, je ve vysoké funkci a dělá různá nepopulární rozhodnutí, která se někomu nemusí líbit. A kdyby její dítě za to někdo vyhodil do vzduchu...
1: No, ona, myslím, dítě nemá, ne? Má?
0: To nevím.
1: To nevíme, no.
0: Předpokládám, že má.
1: A tak já s váma bez výhrad souhlasím, ten je její výrok to... je nepřijatelný, samozřejmě naprosto nepřijatelný.
0: Ale přijatelný, je to prostě odporný.
1: Je to odporný, no.
0: Vzpomeňte si, když ona říkala taková...
1: No a tady ten kašpárek, tady ten, tak ten si kvůli tomu zve ruského velvyslance, aby mu to vysvětlil, jak ona to myslela, nebo... Co, to je strašný, ne?
0: Já bych u toho chtěl být, když
1: já bych tím tak mlčím.
0: No.
1: Tak.
0: Čím to je, že na jedné straně voláme po tom ženském elementu v politice, ale když si vzpomenu ještě na výrok paní Richtrové v den, kdy zemřel Petr Kellner, co napsala na sítě, že ty ženy dovedou být tak krutý. Co v tom?
1: No, jako? Tak jestli v tom není to, že ty ženy, které se prosadí v politice, jo, to si žádá určité předpoklady, se pak takhle projevujou, jo? Ty, který se neprosadí v politice, třeba jsou ten element.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku, konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard. Ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard. Jen tak od oka.
1: Fakt? 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění

0: odpuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, ony tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické, a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
0: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tyhle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
0: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdyby jsme zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
0: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych k tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
0: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořá, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
0: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Vlastně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
0: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
0: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
0: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbele, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
1: jasně,
0: nebo
1: jasně.
0: Na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
0: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kielu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní,
0: za nás.
1: Řekněme,
0: takže západní data,
1: institut.
0: No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma neziskovkama?
0: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
0: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: Mm-hmm. To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz, velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
0: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, já bych řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
0: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady je potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialu už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat, prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Filova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
0: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejenom od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přišli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byli Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky. V podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kdo si pro mě říkal, si šípek i trn na keři. Zkusím tě utrénout, pak vypít k večeři.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pro tento týden máme překrásný heslo. Emisní povolenky do každé peněženky.
2: No to zařídil Babiš, ne? No, to nám tam hodil Babiš, ne?
1: Babiš a Putin.
2: Pravda.
1: No a tady paní Pekarovou na tabulici...
2: Já mám takovou radost, když se na ní podívám, Market.
1: Já taky. A tady je potřeba jí přiznat, jako, že dělá samý hodnotové věci.
2: Má asi nejlepší kádrovou politiku, ne? Takovou genderovou, vstřícnou k ženám se dá říct, ne?
1: Myslíte ty násilníky?
2: No. Ale já bych...
1: No tak ono, vy s tím naděláte, pane Holčino, tak...
2: No je, tak je pravda, že Karl, zakladatel Topky, že jo, říkal, no tak se chová jako mladý kluk, ne, normálně.
1: To je jasný.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany, a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zeli prázdnotou. Neměli bychom shine o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, škoda každé rány

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

It was being a fool in me. Yes, I found an apple tree in Portugal.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Uhum. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobnosti se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desíce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli mu tam vybuchnul odpad nebo něco, a on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo?
1: No, tak on je tam přes den v noci, občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
0: Česká a americká country na Rádiu Xaver.

si za to staletí zažil tolik zmarněných let, tolik zbytečných chyb a přes vysoký plot. Holky smějou se z pláží, že tu chceme mít svět.

0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal. Proti plísním.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, jak říká.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Znamená, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou.

0: Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomuje se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
0: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No.
1: Americe.
0: Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit, zbrojit, zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená, zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou zástupy, ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy
0: Ano.
1: Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měly zachovat správně, podle vás?
0: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte dvě možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
0: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Jo, to je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
0: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešny. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázne. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
0: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
0: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tajvanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, to je postavené na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. No, ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudí? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnické ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehdy Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Takže souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě. Protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctě obšancovaný, nemluvě o to, co říká.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle, nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoj. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbit. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No,
1: neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Jako, představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si přitom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak asi to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatně, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, ale by se říct na životadárných kapačkách ze západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké ve srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To je přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: to samozřejmě už v dnešní fázi je to samozřejmě o té takzvané obraně hradu. Oni samozřejmě moc dobře vědí, že ten skutkový děj se nestál. Těle těch pět nejlepších odborníků, které v tomto státě máme, to jednoznačně a kategoricky potvrzují. A samozřejmě ten soud by měl hypoteticky vzato vzít nějaké další odborníky, které by tyto jejich hypotézy vyvrátily. Oni moc dobře vědí, že už nikdy nikoho takového nenajdou. To znamená, my jsme samozřejmě tuto otázku konzultovali nejenom s těmito odborníky, ale i se zahraničními odborníky, takže samozřejmě to je velmi exaktní. Takže nakonec ten soud dospěl k závěru, což je těžko uvěřitelný, že ty jejich znalecké posudky nejsou znalecké posudky, ale pouze názory těch znalců. To znamená, přestože splňují veškeré zákonné a základní kritéria znaleckého posudku, tak aby ten soud se s tím nemusel vypořádat a nemusel k tím přihlédnout, tak je prostě označil za názor. Jo, což je velmi unikátní, protože já jsem se jich samozřejmě na to ptal. Oni tu znaleckou činnost, pan docent Pilín vykonává znaleckou činnost od roku 1982, takže oni v součtu zpracovali dohromady necelých 10 000 znaleckých posudků. Tak jsem se jich ptal, jestli za to období přes 30 let se jim nikdy stalo, že by soud označil jejich znalecký posudek pouze za názor a ani v jednom případě se jim to nikdy nestalo. Tady to je prostě signifikantní ukázka toho, jak ta Ostrava se snaží z toho utíct, protože víte co, tady po listopadu 89 nikdy nebyla povolena obnova řízení, kde byl uložen výjimečný trest. Ten případ toho Petra Kramního i dneska po 10 letech budí obrovské emoce, je velmi, velmi sledovaný a ta justice by tohleto prostě neunesla. Takže oni za každou cenu hledají nějaký únik z toho, aby k těm znaleckým posudkům nemuseli přihlížet, takže je prostě označili za názor. Nejsou dneska schopní, a oni to moc dobře vědí, najít nějaký jinýho znalce, jiný znalecký ústav, který by přišel a řekl, tak jednoznačně a kategoricky příčinou smrti je elektrický proud. Takže to je ten důvod, proč to takhle činí. A proto to označili za názor.
1: Dobře, ale řekněte, co teda bude teď dál? 10. února to Krajský soud v Ostravě zamítnul povolení obnovy řízení té trestní věci, ale
0: teďka bude následovat standardní procesní postup, to znamená, obhajoba podá proti tomu stížnost a bude tu věc posuzovat Vrchní soud Olomouci. S ohledem na jeho pověst těžko si lze dělat naděje, že by někdo získal odvahu a říct, my jsme tady udělali omyl a vězníme tady 10 let člověka za něco, co se nestalo a stát dokonce ani nemohlo. Takže předpokládám, že ta věc nepochybně skončí u Ústavního soudu.

0: Hraje vám Rádio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Slyšíme tu retoriku české vlády o hrozbě války. Je to, řekněme, upřímný bezpečnostní apel, nebo je to volební téma? A promiňte, já řeknu to nejdůležitější. Stojí to, jak to říct, co nejvíc vulgárně? Stojí to za ty prachy?
2: No tak, že to je samozřejmě nesmyslná věc a že si Fialové a spol. Vymýšlí, že Rusko má ambici obsadit celou Evropu, včetně nás, je tak směšný a dětinský názor, že já prostě nevěřím svým očím, že to ještě pořád někdo může brát vážně.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Stojím v dešti,

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaň SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. Teď vidíme důsledek.
1: Je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
2: Ale nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo demokracie už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok
1: nejde dohromady.
2: Být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu.

0: ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď si ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, ježišmarja, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, asi se poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
0: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
0: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
0: I vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomická není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
0: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
0: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak jako jedním hlasem.
0: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál. Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit. Já jsem si to četla několikrát, ten titulek. Nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
0: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no, premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy. Jeho řeč těla je tak nepříjemná, v tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr

0: Šele řek v Berlíně nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem, tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: To by
0: Fiala,
1: Němci nechtěli, věřme.
0: já to chápu, nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
0: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán
0: No,
1: ten ruský v roce 28, 27, tak
0: 20,
1: nevím přesně.
0: no, aby taky ne, protože i z
1: Ocenil
0: Německa.
1: tu debatu. Debatu.
0: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí. A víš, jak to je? Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
0: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo ta firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
0: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
0: Jasně. Petr Fial má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
0: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastně byl Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
0: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba o komory patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
0: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás. Ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: o...
1: Co? Je co?
0: Je co? Je čím dál tím víc. O, pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Přemýšlel jsem o vás, pane Babiši, že včera večer ve středu, když měl Petr Fiala projev ve všech televizích, říkal jsem si, dívá se na to Babiš, co si o to myslí. Povídejte.
1: Ano, já jsem jel z Jeseníku a z Olomouckého kraje, byl jsem na výjezdu, měli jsme velice náročný den, 8 zastávek. No a některé televize mě oslovily, abych to komentoval, takže na cestě domů, kde jsme ještě tankovali šumperku za 51 korun, protože pan Fiala zapomněl zastropovat jak Chorvatsko a Maďarsko na 3600, alebo nechce, tak jsem si to vyslech, ano, tak pro mě to byl šok, protože já jsem měl taky asi 3 projevy k národu a já si nepamatuju, že bych tam citoval nějakého opozičního politika, naopak jsem vyzýval opozici k spolupráci, aby jsme společně ten covid zvládli. No, takže pan premiér, to nebyl projev národu, to byla nepovedená tiskovka, kterou četl z čtecího zařízení a tím to nechci dehonestovat, já jsem taky četl z čtecího zařízení, ale hned druhá věta byla, první věta byla, může za to Babiš. A samozřejmě opakované ty lži o zadlužení, o inflaci, o norském plynu, o Dukovanech, přivlastňuje si naši práci, neříká pravdu, tak bylo to PR na 3 televizích a musím říct, že jsem byl překvapený, že i ty zarytí antibabišovci mu dali 3 a někteří říkali, že to byla tiskovka, jo, takže měli stejný názor a pan premiér zapomněl říct, jak bude řešit účast organizovaného zločinu ve vládě a vlastně se snažil nějak ten problém ve vládě nějak odklonit.
0: Babiši, mě totiž z celého toho projevu nejvíc zajímá a ten v rámci teda vašeho názoru to vykoupení těch elektrán. No,
1: jo, ale to je to, že pan premiér je politolog. On tomu nerozumí. Žádné elektrárny se kupovat nebudou. On si to poplet s tím, že ČES má dlouhodobě projekt, o kterém my samozřejmě víme, oni nám to odprezentovali, je nová vláda, tak jim to odprezentovali, kde se chce rozdělit ČES na část výrobní, kterou by získal stát jako 100% vlastník a ta část distribuce, obchod a další aktivity by zůstaly jako společná firma mezi státem a minoritáři, kde by měl ten stát menší podíl, protože tím, že by získal tu výrobu, tak samozřejmě musí to stojí nějaké peníze. Takže pan premiér tomu nerozumí, žádné elektrárny nikdo nebude kupovat. Proč bychom je kupovali? Když my exportujeme do Rakouska 15% spotřeby elektřiny, Slováci berou od nás elektřinu, Němci berou elektřinu, takže jaké elektrárny? A kdo by je dneska prodával, když je to zlatý důl a kdo by to vlastně zaplatil, když ten Stanjura nechce dát ani důchodcům a mladým lidem tu slevu směšných 1,8 miliardy.
0: Dobře, to je ještě jiná kapitola. Jak by to ve skutečnosti, kdyby to náhodou bylo, jak by se to dělalo? To by bylo formou nějakého, nechci říct vyvlastnění, znárodnění?
1: Ne, to je rozdělení společnosti ČES. Rozdělení na část výrobnou a na část obchod, distribuce. A samozřejmě mají ty další aktivity různé, takže ta firma by se rozdělila a stát by získal tu část výroby 100% a zbytek těch aktivit by byla společná firma mezi státem a těmi minoritářemi, kteří mají, myslím, 30% a tam by měli, nevím, snad 40 nebo nevím kolik, 49, já o tom nevím.
0: Pane Babiši, stokrát říkat, že to je rozdělení,
1: no,
0: ale je to v podstatě znárodnění.
1: Není to znárodnění.
0: Jak to, že ne?
1: To je standardní. Ne, tak stát tam má podíl.
0: 70%.
1: No. A ten podíl vlastně nějakým způsobem se ocení se ty ostatní aktivity a v rámci ty firmy vznikne nový holding, kde ta výroba připadne státu, ale obchod a distribuce, co je nejdůležitější, tam zůstanou ty minoritní akcionáři.
0: Kdy podle vás padne ta dohoda, neboli skončí ta dohoda, že kupujeme elektřinu přes tu lipskou burzu?
1: Tak ale to si pozvěte skutečně generál ředitele ČESu, nech vám to vysvětlí, jo? Protože já jsem se na to ptal, pan Tlustý něco řekl, A je potřeba, je to složité ekonomicky.
0: Pan Tlustý jako vlastně.
1: Ten býval, ano. On to poprvé řekl, že vlastně v tom Lipsku a tak dále. Takže ano, to se prodává na burze. Ono, ten prodej elektřiny je samozřejmě velice složitý. Tak by bylo dobré, kdyby vám to vysvětlil. Hlavní problém a hlavní chyba, a proto je absurdní, když pan premiér Fiala z ODS nás kritizuje, je to, že nikdy jsme neměli ten ČEZ privatizovat. Nikdy tam neměli být minoritní akcionáři. Nikdy jsme neměli prodávat plyn ani rafinerie. A proto dneska všechny sousední státy mají státní firmy na plyn, mají rafinerie, mají elektřinu. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Mimochodem, maďarský stát, prostřednici maďarské státní firmy, vlastní Innogy, co je bývalý část Transgazu, co je 40% distribuce plynu v Čechách. Poláci mají naše rafinerie. Jaké jsou čerpačky? No, rakouské, maďarské, polské. Takže pan Fiala nerozhoduje o ničem, o tom, jestli dá si košili bílou nebo modrou, ale má velké řeči. Lže o tom norském plynu. Já to budu se znovu se snažit to vysvětlit. Já víte, vy jste inteligentní člověk, vy to pochopíte. Státní podnik Transgaz. Státní podnik Transgaz. V roce 1997 uzavřel kontrakt na 20 let na dodávky norského plynu. 2002 ČSSD zprivatizovala Transgaz. Za souhlasu ODS. To byla ta slavná oposmlouva, jak podvedli voliče. Ne? Pravice, levice, ale ty kšefty. No a samozřejmě ten kontrakt na ten norský plyn odešel s tím RWE, které to koupilo. Takže když pan premiér lže, že my můžeme za nějaký norský plyn, tak to je skandální, to je neuvěřitelný. Jestli teda vědomě lže, nebo ty poradci mu to podsouvají, takže my jsme na to neměli žádný vliv. My jsme nic nesprivatizovali od momentu, co já jsem se posadil do vlády, naopak jsme zachránili ČSSD, zachránili OKD, a tak dále, takže oni to zprivatizovali a teďka on na to poukazuje, takže samozřejmě my jsme na to neměli vliv, no a samozřejmě ta situace s tím ruským plynem byl leta, všichni bojovali, aby ten plyn tekl přes ně. Merklová bojovala za Nord Stream 1 a Nord Stream 2, Topolánek s Křetinským bojovali, aby to teklo přes Slovensko, tam je ten Nord Stream, tam mají společnou firmu. No a Orbán ten bojoval za South Stream, aby to teklo z jihu. Takže všichni chtěli ten plyn, aby měli ty poplatky, aby měli ten plyn. Mm-hmm. I když tehda to tak nevypadalo, že by byl problém s plynem. No a teďka všichni říkají, že to se mělo stát. Poláci nechtěli postavit ten plynovod. My jsme lobovali v Bruselu, vylobovali jsme peníze, oni nechtěli. No, takže tak to je a pan premiér neříká pravdu, když nás to obviňuje. My za to nemůžeme. Kdo tady všechno zprivatizoval? ODS a ČSSD. Kdo tady rozvrátil zemědělství potraviny? No oni. Nech se každý podívá na to, co se tady stalo od roku 2014, kdy jsme my přišli do vlády.
0: Pane Babiši, 66 miliard, z toho 27 miliard domácnostem. Hmm. To tam také zaznělo, to vidíte jako tak akorát, nebo...
1: To je rok zpoždění, pane redaktore. V říjnu 2021 my jsme to řekli. My jsme v listopadu a v prosinci odpustili DPH na plyn, elektřinu a teplo a pan Stanjura normálně neuvěřitelně lže, že to bylo nezákonné, přitom to bylo dojednáno s Bruselem a říká, že on to ruší, ale co ruší, když tu DPH jim nechal, no to je demagogie neuvěřitelná. Takže my jsme to říkali už dávno, no a oni mají rok zpoždění. Vždy ty lidi teďka platí ty zálohy. Teďka potřebují mít nula za obnovitelné zdroje nebo bonus od státu. Ano, a mohlo se to rozlišit tím, že ty bohatí to nedostanou. Průměrná spotřeba domácnosti elektřiny ročně 2,5 MW. Tak my jsme to měli připravené, DPH, těch 12 bodů, co tam máme, jak pomáhat důchodcům a mobilita pro ty samoživitelky, pro ty zdravotně postižené. Jako pan premiér se slédl v Polsku, doufáme, že nebudeme mít polské předsednictví, ale české, ale zatím v Bruselu nikdo neví, co si vlastně Češi myslí a co budou dělat, příští pátek začínáme. Tak Poláci základní potraviny snížili DPH na nulu. My máme DPH na potraviny 15%. Takže to je další věc. Takže oni nakonec jdou udělat to, co my jim říkáme od října. Jo? No a teďka konečně už teda to chtějí udělat. A mluví o tom, že dali lidem peníze, ale žádné nedali, protože těch 100 miliard, ten děravý deštník, 50, mají dostat důchodci ze zákona. Kdyby ta vláda mohla o tom rozhodnout, tak jim nedá vůbec nic.
2: Tak pojďme na zásadní věc, která se teď odehrává uvnitř pražské politiky a jak to vypadá, tak už nejenom tam přesahuje všude možně po té, co skončil ministr školství. Co si o tom celém myslíte? Vy jste řekl, že to je organizovaný zločin. Nebyla to příliš silná slova, pane Babiši?
1: Ne. Já jsem to řekl už 21. března. Mám pořadu Čau lidi. Doufám, že ho sledujete teda každé pondělí. Od dubna 2017, takže 5 let.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Máš Saša?
1: No tak máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: Ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba?
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
2: O tom nepochybuju.
1: Jo, já...
2: Je to vidět na vás?
1: Ano, ano. Já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
2: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
1: A co tam mám ještě dát? Americkou?
2: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
1: Ne, to ne.
2: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No, to já pro vás mám radu.
2: Jo?
1: No.
2: A jakou?
1: Zaprvé teda, pane holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mm-hmm. Máme to tady připravený.
2: Já to vidím.
1: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní
2: Wilsonky. Ne, měl, musí, ne? To bude zlomit,
1: no, může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě ne?
2: Já mám jak Xaver líto i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
1: Jak to?
2: No kde teď má přátelé? Na východě, na západě, co myslíte?

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Markéto, musím se přiznat, já si začínám připadat jako šéf poslanců ODS Marek Benda.
2: A co pak se vám přihodilo?
1: Marek Benda v souvislosti s bitcoinovou kauzou prohlásil, že je starý muž a ničemu nerozumí. Já jsem to ocenil, tak jsem si naše země v dobrých rukách, je to pod kontrolou, ale já si připadám, no ne snad jako starý muž, ale ničemu nerozumím už, protože jak se blížíme k volbám, tak najednou se stalo to, že kdo chce snižovat daně, tak je v podstatě dezolát. Za chvíli se dozvíme, že napomáhá Putinovi, protože tady se úplně převrátilo všechno myšlení i to, jak je to prezentovaný médií.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: hlavně, že vyhrávám barvami.
1: Zase jsem šťastný jak lež.
2: Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
1: Barevný svět.

tady nebude, co bude, až tady nebude. To je mě pitomá show, bláhová show, šaškové jdou, barevnou nadějí vytřískat zvůj. Hledáme brod uprostřed vod,

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky, a řekl bych, jak jsem se díval na čísla třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky.
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: Tak to bylo zajímavé. Mně ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte
2: vemte
1: mi...
2: si třeba Česko, vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty, docela...

0: možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavé, můžete to využít, ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
0: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny mám dojem.
1: Prosím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
0: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus. Takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
0: Aha, a o vás se stará ambasáda. Velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
0: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem. Jestli potom nějaké setkání třeba. Nebo...
0: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat, a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
0: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
0: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat,

0: a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě, nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus, já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině. Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé.
0: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, že ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to se psuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský minister zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebaví se s Maďary, my se nebavíme s Číňany. My vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Podtrženo, sečteno, a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
0: Už se to blíží.
1: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
0: Nervozitu cítíte taky?
1: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
0: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláři, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz.
1: Že
0: začal zvonit. Bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
1: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
0: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
1: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, že to bylo to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers. Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem A tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
0: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
1: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
0: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
1: No, tak na politickou stranu.
0: Na
1: tak,
0: politickou stranu.
1: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
0: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
0: tak
1: článku.
0: Tak se zdiskreditovala, no?
1: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
0: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
1: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
0: No v tom to není, v pindíku to není.
1: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
0: spíš
1: není.
0: Spíš se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
1: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, ale těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a abych šel teďka do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
0: Tam vedro taky.
1: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat to, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností po roce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
0: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
1: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo? Jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
0: Tak, byl tady a tady všude seděl pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
1: Tak on mluvil o Dmytro Kulebovi.
0: Kuleba.
1: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
0: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
1: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
0: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
1: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
0: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
1: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
0: Ne.
1: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svojí manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak je říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
0: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
1: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
0: A jaký máte vysvětlení?
1: Já nevím, tak možná je to...
0: Provokace?
1: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
0: No.
1: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
0: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
1: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
0: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
1: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
0: No, a to je divný, ne?
1: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
0: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
1: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
0: Co bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
0: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
1: No, tak.
0: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
1: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady Holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat, na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
0: Takže nic nového vlastně.
1: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
0: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
1: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
0: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou vám i divákům.
0: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country.
5: The absolute best.
4: All the time.
3: Rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tedy nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tedy na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly, tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá.

0: že to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu. Jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii, ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
0: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je... skončí Svobodní a budou SPD.
0: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
0: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
0: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
0: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
0: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
0: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
0: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní. A nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
0: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila. Protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se nenetejte tím, že by

0: Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
1: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
0: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
1: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
0: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
1: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo a nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás, ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
0: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
1: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
0: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to řekněme legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
1: Tak zaprvé...
0: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
1: ano,
0: že by...
1: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už odrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
0: teď
1: u sebe doma.
0: Jaké sliby?
1: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózní, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
0: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
1: Já nevím, o co usiluje navenek a na co, o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AFD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AFD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
0: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, a když jsme u Německa, třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
1: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přemožme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
0: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
1: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
0: Hmm. No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
1: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc cesta ven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
0: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
1: Děkuju za pozvání.
0: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
1: Neuvěřitelné, to už budou dvě třetiny za chviličku.
0: To je krása.
1: Jestli umím dobře počítat.
0: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mně líbí. A řekněte...
1: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
0: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
1: No ne, tak zaprvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já ne, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 1991. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety Teď já myslím, že to bylo před 10 lety, akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
0: Sem. Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
1: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
0: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi bude možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
1: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
0: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
1: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
0: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste to za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
1: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny, a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
0: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
1: No to už jsem začal hodnotit.
0: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
1: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
0: vy jste
1: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
0: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
1: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
0: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
1: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
0: Dvě dokonce,
1: no,
0: říkal Zaorálek.
1: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranici Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
0: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
1: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím, nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
0: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
1: Ale určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
0: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
1: hodnoty. Já jsem
0: hodnoty
1: právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
0: No, Trumpa už jsme řekli.
1: Západní civilizací. No ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně. Západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
0: teď
1: projevy.
0: Teď bych opustil ironii,
1: a okamžitě,
0: pane prezidente.
1: Okamžitě vidíte, že to je...
0: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
1: to není
0: v těchto
1: ironie,
0: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno, za
1: víc,
0: jaké,
1: předstíráno.
0: Víc předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
1: Sorry, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské fórum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
0: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
1: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
0: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
1: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
0: Já to nevím.
1: Kde jsou normální lidi.
0: Ale já vám řeknu,
1: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
0: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
1: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo doceňují.

0: To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco, nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Obránex.
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju,
1: vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu té drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo, čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksavre, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu líto, mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničí, Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byla na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň. Já
1: jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. Aha. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale pácha, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči?
1: Občané.
2: Plebs?
1: Mluvím za náš obvod, jo. Za Praha 5, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat. Oni tady nebudou volit.
2: A tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově řekl, že jsou poctiví.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na Českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za Českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat... Co?
1: To mu dělal schválně někdo, ne?
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji, vy se to ještě nepochopili.
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane.
2: Když tam pojedete vlastně uctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrej hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale taky, vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, ale
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo.
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo.
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co? Vidíte to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltým.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltým? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksevere. Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný, tady ne? Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní, prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to... Ale...
1: Chtějí spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
2: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všiml jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je for pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No.
2: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na něj musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak angažmá.
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační to, karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
2: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvonit, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády?
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
2: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: po celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
2: tak, jak... Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, vy jste vážená, vážená figura.
1: Tak, mě by říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
1: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
2: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
2: No.
1: Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám.
1: Prostě.
2: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
1: No tak, jasně, pane Bouče.
2: Ksavere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby.
1: Tak není, on je spíš ranař. Ne?
2: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to.
2: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční jak chovají.
1: No formálně.
2: No, diplomacie není úplně neformální. Jako, že
1: no, ne, tak,
2: že si potrpí na formálnosti. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Ale říkají tomu knedlí.
2: Teď je to knedlí.
1: Ale je to tak zlý, pane holče. Já na
2: tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak jste.
1: Knedla je hnusný. Když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
2: Hm?
1: Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrové jasný.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek.
2: Tak promlouval není možná úplně.
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že vlbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to je
2: Nedlík, blbuše.
1: Tak.
2: Já to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský? Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše. Tady jsem musel psat.
2: Jasně, Jan Lipavský.
1: Honzí. On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte, víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
1: Kaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
2: se ptáte, ředitel.
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost
1: jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
2: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A pan Xaver má super
1: účest.
2: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoubky.
2: Stejničky, to vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoubky.
1: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct,
2: se máte, několikrát,
1: takzvané utopence.
2: Jo. Tomáš Sová, Wilsonova 920, na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
1: já,
2: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Nadežda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Hodže, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
2: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
2: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
2: No ale Petřík, premiér, ten je... Ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
2: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
1: drzej není musí, vůbec.
2: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
2: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
2: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
2: Domů. Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam?
2: Jdete šířit
1: o světu, evangelium.
2: Jo.
1: Ok. Tak a máte karty?
2: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
2: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.
3: Není doma

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
4: Já to poslouchám.
3: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
4: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
3: V rozbouřeném světě.
4: V rozbouřeném světě.
3: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří se razí podpadky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
4: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

Přítel malíř se před lety potuloval po Alžíru a jednou v podvečer na okraji pouště spatřil zvláštní výjev. Začínalo se ochlazovat a byl slyšet jen vítr jemně přesouvající písečná zrna. Vousatý hubený muž temně snědé pleti s velkýma výraznýma očima dřepěl nepohnutě ve své šedé dželabě na pahorku mezi temně rudými kameny a zamyšleně se díval na fialový a karmínový obzor, za nějž se chystalo sestoupit slunce. Arabova bělma se v tom světle blýskala jako divoké perly. Když si olízl rty, zatřpitily se jeho zuby, podobající se chrupu šelmy. Přítel malíř zůstal fascinovaně stát. Antoine de Saint-Exupéry píše o kouzlu pouštního, zdánlivě nekonečného prostoru, zejména v noci nebo při východu či západu slunce, kdy se boží přítomnost člověku rýsuje mnohem jasněji. Takhle se asi díval na poušť Jan Křtitel, pomyslel si přítel malíř při pohledu na toho muže. Pocítil zvláštní úctu, jakou pociťujeme, když se setkáváme s monumentalitou něčeho, co je nevysvětlitelné a zřejmě nás drtivě převyšuje. Ano, tak pohlížel na horizont Jan Křtitel, když hledal Boha, říkal si malíř. Právě tak hleděl Kristus na nekonečno v těch třech tajemných letech, kdy o něm nejsou žádné zprávy. A patrně i Mohamed přemýšleje o tom, jak rozšířit svou nauku po celém světě. Malíř mlčel, zůstal tiše stát opodál a pokoušel se vtisknout si celou tu mystickou atmosféru do paměti tak, aby ji později uměl namalovat se všemi odstíny šedé, fialové i rudé, i s pomalou proměnou světla. Obraz trval jen 2 či 3 minuty. Potom vousatý Arab vstal a odešel a tam, kde se zdržoval a kde půdu kryla jeho dželaba, leželo teď k malířovu úžasu teplé lejno klasického tvaru, nad nímž se v nastávajícím chladu blížící se noci vznášel lehonký opar, připomínající tanec elfů. Královny, jak kdysi podotkl jistý královský majordomus a jak bylo mnohokrát citováno, nemají nohy. Je to výstižná, přesná a elegantní formulace, která přesně a elegantně řeší onen ideově estetický problém, ten trapný rozpor a ostych, jaký pociťujeme, máme-li si představit i fyzickou stránku světce, na jehož mumii se díváme v katedrále. Co všechno z něho je posvátné a co profání?

Del malíř, a to je důležité, ten obraz později namaloval a malba patří k jeho nejlepším. Jestliže královny nemají nohy, císařové je mají. Josefův komorník Gottlieb Nekolny měl kromě jiných povinností na starosti také péči o produkty císařského zažívání. To byl samozřejmě velmi významný úkol. Ovšem, že na dvoře bylo jen velmi málo těch, kdo se mohli dostat do tak intimního kontaktu s monarchou. Komorník Nekolny kráčel každé ráno palácovou chodbou k císařovým komnatám s prázdnýma rukama a od císařových komnat odcházel, nesa krásnou majolikovou nádobu s víkem, zhotovenou v italském Positanu, kterou císaři daroval jeho bratr Leopold, jenž vládl v Toskánsku. Nesl nádobu s velikou opatrností, odpovídající její ceně. Kráčel tak říkajíc jako kardinál k oltáři, ačkoliv vlastně odcházel spíše od oltáře. Kráčeje vznešeně měl ostatní personál, pokud se na chodbě právě zdržoval, a na pozdravy jiných služebných duchů odpovídal jen nepatrným, přesně propočteným pohybem hlavy. Při tomto úkonu byl málo kdo jeho zájmu hoden. Jakou má náladu? Zeptal se lokaj Johannes Schlierenzauer, tmavovlasý tyrolák s náznakem strumy, když ho Nekolný míjel. Špatnou, šeptl Nekolný, má zase myšlenky. Schlierenzauer tiše hvízdl. Tak to je zlé, pravil sklesle. Když Schlierenzauer odešel za svou prací, nadzvedl Nekolný víko positanské majoliky a podíval se dovnitř. Pochvalně se usmál, nádobu opět zakryl a pokračoval v cestě.

Císař si čistil zuby novým anglickým kartáčkem a trpěl tím, čemu jeho komorník Nekolny říkal myšlenky. Věděl už dávno, že člověk, jehož vidí v zrcadle, je nešťastný a zklamaný muž. Ovdověl po ženě, kterou miloval, a také ovdověl po nebožačce, kterou vůbec nemiloval. Jeho jediné dítě zemřelo. Věděl, že je schopen velkých činů. Nic se mu však nezdařilo tak, jak si přál. Když se tak díval sám na sebe v zrcadle při čištění zubů, viděl, že jeho slavné modré oči jsou obklopeny temnými stíny. Opláchl ten obličej s odporem. Otřel si tvář ručníkem a zkoumal barvu své pleti. Byl bledý a sám sobě se nelíbil. Ovšem, čas, kdy se sám sobě ještě líbil, byl už velice vzdálený. Za to nový kartáček se mu zamlouval. Tento kartáček z kančích štětin, ebenový a střídně, leč elegantně zdobený stříbrnými inkrustacemi, který navíc výborně čistil, aniž by škrábal jemné monarchovi dásně, mu přivezl darem hrabě Thun ze své cesty do Anglie. Přivezl jich císaři rovných tucet v ozdobné kazetě. Thun byl nadšen jak kvalitami kartáčků, tak zejména manufakturou v městě Clerkeneldu, kde se nějaký William Edis kartáčky rozhodl vyrábět ve velkém. Thun továrnu navštívil a popisoval císaři promyšlenou organizaci výroby, jak každý dělník a každá dělnice vykonává jen jednu část práce a podává vznikající kartáček druhému. Jeden přiklepne hřebíček, druhý zakápne lepidlem připravené otvory, aby třetí vsunul štětečky kančích štětin a tak dále a tak dále. Čím nadšenější byl Thun, čím víc zvažoval, zda by neměl nějakou podobnou manufakturu zřídit, tím sklíčenější byl císař. Thun si toho povšiml, ale raději se neptal po příčině. Josef

Práva deprimovala většina informací o zdařilých modernizacích, jež se povedly někomu jinému, protože mu připomínali jeho osobní neúspěchy v této oblasti. Kdo chce dobro, může si být jist nevděkem a nenávistí. Nebylo by lepší být spokojeným výrobcem zubních kartáčků, než zklamaným monarchou? V zápětí se vysmál sám sobě. To byla komedie, vytkl si. Jsi panovníkem přeze všechno rád. Je to tvé poslání. Amen. V debatě o kartáčcích byl přítomen ještě generál hrabě Lassy, voják elegán, považovaný za císařova blízkého přítele. Je krásný a užitečný, řekl tehdy Josef, prohlížeje si zubní kartáček. To odpovídá mému názoru. Užitečné, pravil Lassy, je vždycky poněkud vulgární. Ale mít čisté zuby je přece příjemné, usmál se císař. Předkové, odpověděl Lassy, snědli ráno jablko. Nestrkali si do úst profání výrobek nějakého řemeslníka. Pramáti Eva na ten zvyk doplatila, ušklíbl se tůn. Diskutovali pak také o tom, přesně chuť, jakou k tak přízemnímu tématu vyjádřil Lassy, jaký je nejvhodnější čistící prostředek. Císař používal pastu z křídy a spáleného chleba, kterou mu připravoval jeho lékař už léta. Tůn si nechával do pasty vmíchat ještě sušenou šalvěj. A také císaři vyprávěl, že staří Římané přidávali do pasty zejména lidskou moč, nejlépe vlastní, prý kvůli obsahu amoniaku, ale k tomu on se přece jen neodhodlal. I když slyšel, že na jeho polesích dřevorubci si v případě, že se pořezali, vždycky na ránu močili, a poté se zranění výborně hojila. Lassy se zakabonil při představě armád močících si na své rány a řekl, že takhle to vždycky končí. Později, po letech po císařově smrti, poznamenal se zřejmým náznakem něhy, že Josef měl vždycky sklon k excesům. Když se Josef po smrti Marie Terezie stal samovládcem, začal žít mnohem jednodušším způsobem, spíše jako voják. Spal na jednoduché posteli, na slamníku potaženém jelenicí, polštář vycpaný koňskými žíněmi, vstával většinou v 7 hodin ráno a vyhýbal se společenským událostem, kromě těch, jichž se z titulu své funkce prostě účastnit musel. Chtěl tím zdůraznit své pojetí státu. Stát byl cosi jako čerpadlo, hodinky nebo řekněme parní stroj na výrobu obecného prospěchu a panovník byl také jen součástí toho stroje, byť samozřejmě velmi důležitou. Ale byl to obtížný a nevděčný úkol a Josef stále častěji litoval, že je člověk a nikoliv stroj. Matka mu sice často vyčítala cynismus, ale on sám se považoval jen za nesentimentálního racionalistu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Co můžeš sledovat z povzdálí, se říká. Ale ne, to bys, já myslím, že byste na to byl dobrý, protože vy jak máte tu reporterskou minulost.
2: Jarek Kroupa je tak mě, víte? Já to na dálku to vidím.
1: No. A teď bychom měli, až dotočíme dnešní Wilsonku, udělat takovou krátkou poradu a udělat si seznam těch zakázaných, ale náš seznam ne, že
2: nám samozřejmě. A udělat si už takový plán třeba na dnešní večer, ne? Co zkontrolujeme?
1: Jo. A taky bychom mohli dávat jako vyznamenání nebo nějaké ceny těm domácnostem, který sledují ty dobré věci.
2: Jo.
1: A jednou za měsíc...
2: A nevíte, kde se tohle nahlašuje? Není taky nějaká linka?
1: To se u mě nahlašuje.
2: U vás, jo.
1: A já jednou za měsíc vždycky pronajmu takovýto pódium, jak bývá na Andělu, když jsou předvolební mítingy. Mm-hmm. A ty rodiny obešlu a řeknu, a cenu získává rodina Vonásková, protože víme, díky panu Holcovi, daleko, že sledujete pravidelně televizi Barrandov, mm-hmm. Kde to je absolutní pravda a láska teď, šlape na paty České televizi brutálně. Naprosto otevřeně chválí starosty, naprosto otevřeně chválí Fialu.
2: A prosím vás, jenom, jak jste to zmínil, nevíte, Barrandov už je v těch vybraných jako dobrých médiích?
1: Jo, zkontrolovaných,
2: ověřených? Dobrý.
1: Ověřeno.
2: Razítko už tam je.
1: A včera jsem se pobavil na Barrandově, musím říct výrazně, protože jsem poprvé zažil v českých televizích. Oni mají teď nějaký nový pořad o kriminálních případech.
2: A ten samý moderátor to taky uvádí?
1: Tak tam ten... jako uvádí no, je. Počkejte, ten vím, pořad je ten celý nepřesný... koncipovaný tak. To se na schválně podívejte, to jste neviděl nikde. To ani...
2: No tak to ani, každopádně.
1: Ani youtubeři prostě 14-letí toto nemají. Celý pořad stojí na tom, že se promítají fotky. Mm-hmm. Z internetu.
2: Jo.
1: A čte komentář. A včera to bylo o orlických vraždách. A byly jenom fotky. Tam není prostřih na moderátora, na nikoho. A v jistý chvíli říká. A paní servírka, co pracuje v restauraci nedaleko Žákovského mostu, říkala, že ta doba byla hrozná.
2: To je stejně pionýr televizní tvorby, co?
1: Nic takového jsem neviděl. Dal jsem si to dvakrát, protože jsem nevěřil vlastním očím.
2: Jasně.
1: A potom jsem se díval od televize, jestli ten kabel mě někdo nenahlodal, jestli si ze mě někdo dělají srandu.
2: Řekněte mi, kam ona to chodí, kde to bere tyhle ty nápady úžasný.
1: No tak toto je pořad vyrobený za 0 korun.
2: No právě, ale...
1: To my jsme tady aspoň vidět.
2: No právě.
1: My se musíme učesat třeba.
2: Jo, ale...
1: Teď vy chodíte do té maskérny?
2: No jasně.
1: A tam to není potřeba. To mi musím, že mi překvapilo.
2: My zeptáme se ona, jestli by nám neporadil, jak třeba tady něco zlepšit, zefektivnit, že bychom tady nemuseli sedět.
1: Já mám i zkušenější.
2: Jo?
1: Na poradu případně.
2: Dobře.
1: No ale tak to jsme zabrousili. Každopádně Barrandov je dneska Forum 24 s obrázkama. Což nevím, jestli ti lidi tomu věří, to si vůbec neumím odhadnout.
2: Já si tady poznamenám teď na to časomíru Forum 24 a Barrandov.
1: Tak pane Volče, tady s váma se nedá diskutovat.
2: No ne,
1: vy to fakt budete hlásit někam?
2: No tak jsou to dvě prověřené média, které máme sledovat a vy si tady z nich utahujete. Já tam tu ironii a sarkazmus cítím zatím, takže...
1: Toto od vás nebylo hezký teď, to, co jste řekl.
2: Toto ode mě bylo uvědomělý a občansky správný.
1: Jo, čonský.
2: Já si musím upozornit.
1: Můžu si dát ještě jednu cigárku, když
2: dejte
1: mám
2: si,
1: ten...
2: Dejte si poslední.
1: Když mám ten nový popelník.
2: Dejte si poslední, než přijde pan Klíma.
1: No podívejte, je potřeba říct, že... Jestli jsem vám říkal, já mám takový podivný zprávy, kuloární.
2: No jak jinak, ne?
1: A mám dvě novinky. Ale bohužel, vám je nemůžu říct. No, ale naznačit je. Můžu. Naznačit. Pane holče, vsadím prostě svůj popelník, ke kterému mám teď citový vztah momentálně. Myslím, že to bude trvat tak 3 dny. Že do konce tohoto roku nemáme 5 koalici, máme 4 koalici.
2: Je to tak to upřímně řečeno domluvil. Není až zase tak jako kulární informace. To je
1: velmi kulární informace.
2: To já vám podepíšu klidně.
1: A víte o tom tak něco?
2: Tak se na to taky podívejte.
1: A kdo půjde z kola ven?
2: Funguje. To nemůžu naznačit ani. To je kulární.
1: Já i tuším, respektive něco jsem si dozvěděl, který ministr už nebude.
2: Řeknete?
1: Takový vodítko dám. A je to Helma. Helmans.
2: Kdo jiný? A co jiného by to mohlo být, ne?
1: A pak mám druhou věc. Do měsíce se dozvíme o kandidatuře na prezidenta jedním člověkem, o kterým netušíte, všichni ho znají. Tuším, že zatím je nějaká ekonomická síla, ale to jen tak tuším. Ale budete koukat jak v rána.
2: Všichni ho znají, ekonomická síla. Kajínek?
1: Ne, myslím vážný kandidát.
2: Tak, Kajínek by byl vážný kandidát.
1: Je v podmínce, no. To může kandidovat, když je v podmínce.
2: Takovýhle kandidátů je spoustu, tak naznačte.
1: Nemůžu naznačit, jenom mě dáte do konce roku, mě dáte 2x za pravdu.
2: No jednou jsem vám dal teď.
1: Jednou jsem dal teď, teď už jenom čekáme. A možná za měsíc a půl tady budeme sedět a říkat, vy budete říkat, měl jste pravdu.
2: Jako vždycky, co?
1: Jako vždycky. To jenom tak, abyste věděl, že se to blíží. Jo. Takže to jenom tak. No, ještě mě zajímá jedna věc. Upřímně váš názor na kauzu Okamura a Česká televize.
2: To mi musíte říct. Vy jste u zdroje, vy tam na tom sedíte. No tak prostě vám to neřeknou, no. Vy jste...
1: Okamura roky chodí a říká, že nedostal nikdy pozvání do Otázek. Já mám za to, že předseda parlamentní strany, ať je to Petr nebo Pavel, to je jedno, nemá být zvaný na základě nějakých osobních animozit s tím moderátorem. Bývalý předseda rady, pan Kín, říkal na radě České televize, že Moravec nezve Okamuru, protože Okamura chce zrušit Českou televizi, což jsem teda z jeho vyjádření nikde nenašel, ale neviděl jsem všechno, podotýkám. Rada požádala vedení, ať nám řeknou, kdy byl Okamura pozvaný, protože tomu nevěříme, že by se tam takhle nekorektně chovali.
2: A to nejmožný ne na Kavčích horách snad, co? No, taky takový myslím... nekorektní, ošklivý?
1: Tak. A oni řekli, že to radě neposkytnou, neboli nevyužili té příležitosti, aby se jednou provždy tomuto udělal konec, aby se ukázalo Okamura, ale že teď se naopak velmi jasně naklonila ta ručička k tomu, že se nekorektně chová Česká.
2: A jak já si myslím, že přišli k vám, že už počítají s tím, že tam dlouho jezdit nebudete.
1: A tak tam bude jezdit někdo jiný.
2: No a ten se nebude dotazovat na tohle.
1: Jo, takhle. Víte? Oni s tím to.
2: Takže vlastně s vámi zmizí i tenhle problém Okamura. Ale já bych zase tam tomu moderátorovi...
1: Tak to teda nezmizí, pane holče, protože všude, kde to půjde,
2: no,
1: to budu vykřikovat tak, aby se to jednoho dne dostalo úplně ke všem. A s kýmkoliv budu ochoten o tom vést diskuzi.
2: No tak to vás okamžitě nahlásej.
1: No to mě nahlásíte vy možná.
2: Já taky samozřejmě. No. Ale chtěl jsem říct, já bych tím moderátorem, tím největším, co tam je na Kavčích horách, víte, koho myslím?
1: Vaška.
2: Tak si tam Okyho nepozvu, protože by mě tam přejel.
1: No a to potom nemůžete, ale to můžete dělat, když to, pracujete v soukromím.
2: On by mi to tam naboural, protože já jsem ho viděl.
1: A už jsem zase vytočil.
2: Já jsem ho viděl v interview, jak se jmenuje, interview 24, takový to podvečerní.
1: Jasně.
2: Přišel tam, byla tam ta moderátorka, tuším, Barbora Kroužková se jmenuje, něco. Ona si, víte, jak oni to dělají, oni si předpřipravějí několik otázek a myslí si, že vlastně ten host pojede podle nich, podle jejich scénáře. Okamura tam přišel, ona mu položila jednu, řekl bych, docela nahlouplou otázku a on začal odpovídat na svoje otázky a celý to skončilo, celý to rozboural a 20 minut to vlastně bylo jenom o něm. A ona nebyla schopná zareagovat a vlastně vůbec změnit ten směr a téma a směrování toho rozhovoru. A jenom tam seděla prostě a bylo to, já bych řekl, že to byla potupa její. A já chápu, že...
1: On se může stát, občas Moravce, to prohraje.
2: Podívejte se, je nedělní poledne. Kdo si bude chtít způsobovat nějaký nepříjemnosti tím, že si pozvete do televize Okamuru? A on vám tam úplně rozboří váš koncept, vaše názory a řekne vám tam něco, co jste nechtěl fakt slyšet. Představte si to. Usedáte ke svíčkový v neděli ve 12?
1: Ne.
2: K čemu usedáte?
1: Tak ke svíčku, já na svíčku moc, no to je jedno,
2: Tak si to představte, já bych ho tam taky nepozval.

0: ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je.
1: Hraje

0: Posloucháte Rádio Xaver.
1: Končí sociální demokracie?
2: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mě jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc, než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
1: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme shodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. Tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu macinkovci?
2: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

0: Na závěr jsme dostali dekret od města a klíč od hlavní brány městské radnice. Druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice. A mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají. Že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se vřiditelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy.
1: Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali.
0: Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal,
2: je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne?
0: Užívali jsme si to, ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdna. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co?
3: No ber to pozitivně,
0: důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme.
3: Jako myslíš, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami?
0: Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul. Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden. Počítali a počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili. Držíš nám palce, ptal se Michal. Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se.
4: Vidíš to?
2: A Michal na mě. To dělá kvůli tobě.
4: Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje. Tak se taky nepohoršuj a užívej si to.
0: Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře
3: a to jsem čekal, nikdo tady. Přepadl mě opět smutek.
0: Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu, minule si koktal a to se hůř překládá.
3: Minule jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl.
0: Častokrát si koktala začínal si...
3: Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí.
0: Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy.
3: Je, hele... Je jich opravdu dle mého 40.
0: Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal.
3: Já taky nečekal, že si to nečekal.
0: A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládal. Tohle nám bezvašlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoře a brali to jinak.
3: A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení.
0: Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl.
3: Co je? Proč nepřekládáš?
0: To bylo tak blbý? Nebo co se stalo?
3: To je nepřeložitelná slovní hříčka?
0: Ale ne, to bylo výborný. Seš čím dál tím lepší.
3: No tak to přelož.
1: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne?
3: Co? Neblbni.
0: Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jakoby tě rozuměli, i když mluvíš česky.
3: Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině.
0: Nech mě, já si to užívám.
3: Míšo, to už začíná být trapný.
0: To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, je jich tu 80.
3: Zkoušíš jejich trpělivost?
1: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň.
3: Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil.
0: Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu, překládej.
3: Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou.
0: To jim neříkej.
3: Tak poslouchej, jak nám ty peníze cinkají do peněženek.
0: Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu?
3: Ty jsi vůl.
0: Ne, boháč.
3: Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali.
0: A pak jsem se Michala zeptal.
3: A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal?
0: Něco jsi jim říkal, to jsem poznal.
3: Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat. A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit.
0: To si řekl velice správně.
3: Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil.
0: Dík, že si se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl.
3: Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch

A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči na vrch hlavy. Pire, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu. Že jí to všichni doporučují. To je u Pire naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít. Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš. Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli. Škoda, že jenom přetáhli. Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co? A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. V pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. Upíre, tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat. Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli, a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: Máte nějaký identifikátor dobré hospody? Protože existuje regulární, představte si, starý fotr jenom jeden. Jenom jeden. Mám teď, nemyslím záchody, myslím teď z těch jídelních lístků.
2: Jako myslíte z jídelního lístku?
1: Který bezpečně poznáte, jestli jste v dobré nebo debilní hospodě.
2: Tak to mě zajímalo.
1: Že to nevíte?
2: Nevím.
1: Nevíte. A musíte mě dát za pravdu potom.
2: No uvidím.
1: Jinak nedostanete manérky.
2: Uvidím. Potom.
1: A to je ta tarka.
2: Řešíme s Honzou neustále.
1: Debil v hospodě neumí udělat tatarku a dá tam koupenou.
2: Ne, tak to řešíme pomalu v každém videu.
1: No já jsem to moc krát neviděl.
2: No, je to pravda.
1: Zatímco když přijdete do hospody, kde na tatarská omáčka vidíte, kde je nasekaná cibule,
2: no, jasně.
1: Že je dochucená, samozřejmě. Že je tam všechno tak, jak to říkal Paul Reich. Mm. A znám několik hospod, kde vidíte, že nemají kupovanou majonézu.
2: Že si dělají sami. Mm.
1: Mm. Ono je to v době dneska, jak jsou takový ty termomixy a to udělá majonézu. Prostě samo. Výborně. A mně několikrát se stalo s Petrem Novotným, který už je pár let nemocný, takže spolu nic neděláme, ale spolupracovali jsme hodně, že když jsme přijeli někde do nějaké hospody jen tak se zastavit, a on říkal, po cestě do Prahy ještě je to a ještě je to, tak... A on řekl, můžete mi přinést jenom tatarku na ochutnání. To jsem viděl na vlastní oči třeba 5x české. Mm. A jenom takhle jí vzal žičku a říkal, jo, doneste jídelníček, budeme u vás obědvat. Takže to je taková věc osobně, a nevím, jestli s tím souhlasíte, nebo moc.
2: Takhle, já si myslím, že dobrá tatarka domácí v hospodě je základ. Že pokud někdo v hospodě neudělá domácí tatarku, tak by neměl vůbec nabízet jídla s tatarkou. To se asi shodneme, jo? Pokud prostě má někdo...
1: Ne, nabízet jídla. No. Toho by měli postavit ke zdi a zastřelit.
2: Jo, až takhle, jo. Jako brutálně.
1: To je stejná debilita, jako dávat na svíčkou takzvaný terč.
2: No, to je velká debilita.
1: No. A kdo neumí... Proto já znám spoustu lidí, třeba v Praze, kteří třeba kvůli tatarce jedou do hospody, která je 30 km za Prahou. Jsou tam, bratři, vys třeba Sapík. Mm.
2: Já musím říct, že třeba nás u Sapíka překvapilo ve svíčkový, tam byl sice ten plátek toho citronu, ale on byl bez šlupky. On byl oloupaný. To jsem viděl poprvé třeba v životě. Jo, já když bych chtěl jako... Já si myslím, že když se dá svíčková, jo, a chci si tam kápnout ten citron, tak musí mít měsíček citronu, aby ho mohl vzít do ruky a kápnout. Pokud mi ho dá někdo ve šlupce, na tom mase nebo na té šlehačce, tak já se ho tam nevymačknu na tu svíčkovou, takže mi je tam vlastně úplně k ničemu.
1: Proč byste si ho tam mačkal?
2: Protože to chci kyselější, protože jsem chlap.
1: Tu omáčku chcete kyselější, jo?
2: Chci si třeba kápnout trošku třeba do té omáčky, anebo trošičku prostě si chci kápnout na to maso. No, je to výborný.
1: Řešili jsme to tady se Zdeňkem Paul Reichem a on mě v tom dal za pravdu. Že to, kdo toto vymyslel, takový nesmysl, ale ve všech hospodách to dělají. A ještě na to kydnou ty zavařené brusinky, odporný jako v takovým a šlehačku
2: z
1: bakelitu. A to musel ten Putin, nebo někdo takový, nám sem poslat. Máte ještě něco takového, co jako, když vám přinesou, už víte, že jste u blbců?
2: No, ve většině případů to je tak, že když vám někdo přinese třeba očividně knedlík, který byl ohřívaný v mikrovlnce jako v restauraci, tak to je hodně špatně.
1: Na to existuje trik, to víte, jo? S knedlíkem.
2: Jakoby, aby nebylo vidět, že je z mikrovlnky, jo? Je to vždycky vidět, protože...
1: No je to vždycky vidět, ale že se to dá sníst v krajním případě.
2: No sníst se to dá vždycky, protože když máte hlad, tak to sníte, že jo? Ale víte co, oni jsou ještě jako specialisti...
1: Pyšnej, to teda v žádném případě.
2: Helejte se, oni jsou ještě specialisti, který ten knedlík nejdřív nakrájí a pak ho ohřejou v té mikrovlnce. A to je teprve síla. Protože vy ten knedlík máte celý vlastně oschlý ze zhora a ze všech stran a to jako taky není
1: dobré. Víte, jak to musíte udělat? Dát do igelitového sáčku mikrotenového.
2: Ježiš, fuj, tajba.
1: Pár kapek vody.
2: Ježiš, vole.
1: A strčit to tak, aby se to jenom nafouklo v té... Ježiš. Takhle se... No, je to ještě horší. Ale zase je lepší, když ten okraj je trošku rozblemtaný, než když je okoralý.
2: No to rozhodně, to asi jo. To asi jo. No já jsem teď viděl velký trend, třeba na TikToku, jestli sledujete TikTok, ne, určitě, vůbec. Určitě sledujete.
1: Ne? Nesleduju. Ne?
2: Velký trend, když máte tvrdý rohlík, jak z něho udělat čerstvý rohlík. To víte? Vás taky teďko nachytám
1: trošku. Nějaký for?
2: No. Není to for. Ne, já vás teďko taky trošku jako nachytám.
1: Rozemlet?
2: Ne. Uděláte z tvrdýho rohlíku, který takhle v ostu omlátíte, uděláte čerstvý, křupavý, měkký rohlík.
1: No.
2: Tak vezmete normálně ten rohlík, namočíte ho na pár vteřin do vody. Jo, fakt na pár vteřin do vody, třeba na 10 vteřin, a pak ho dáte upíst do trouby.
1: No to je pěkná blbost.
2: Já bych to nežral, ale prostě přijde doba...
1: Zkusil jste to?
2: No, chci to zkusit, ale viděl jsem už miliardu videí, kde to prostě ty lidi dělají a funguje to.
1: To není možné. No, namočíte ho?
2: Namočíte tvrdý rolik do vody. Dáte
1: a jak dlouho tam necháte v té vodě?
2: 10 vteřin, 10-15 vteřin, jenom opravdu, aby se nerozmočil, tak to tam dáte, dá to do trouby a on je měkký. On pak asi zase stvrdne za nějakou dobu, ale že ho vyndáte, je krásně měkký. Lidi se připravují už.
1: Jo. No, pozor, je to... Já mám kamaráda a jeho syn rozváží u nějaké té společnosti, co rozváží po domech nákupy. Rohlík, košík, jak se všechno jmenuje. A říkal mi, že synek tatínko vyprávil, že pozorujou, že si lidi opravdu možná vědomky, možná nevědomky objednávají od ní konzerv, trvanlivých potravin a tak. Že to není jen, že se fakt jako... A jodový tablety, prej nese ženete vidí na lékárně.
2: Ježišmarja, jako jodový toho... tablety kvůli radiaci?
1: No jestli.
2: Ježišmarja, fakt až takhle
1: to je... Spousta lidí se toho reálně bojí, včetně mě.
2: Reálně bojí, no tak no, v těch médiích toho je poměrně dost.
1: Mám taky dvě konzervy doma.
2: Tak já teda, já se musím přiznat, že já konzervy teda vůbec nekupuju. Mě to nikdy nechutnalo, když nám to tenkrát dělala lidsky máma, když jako nebylo moc peněz, na nás byla sama. Tak třeba konzerva jako s risotem, jako s rejží, takový risotto, dal se do toho hrášek, konzerva třeba, zapeklo se to v troubě, bylo to takový risotto. Já jsem nikdy jako konzervy neměl rád, do dneška je nemám rád. Jo, když je nějaká dobrá domácí vepřovka, tak ano, super, ale nějakou takovou konzervu z krámu, já to nemůžu, mít tam ten pach, prostě ty konzervy prostě hrozně vadí. Jo, takže...
1: To existovala jedna konzerva, to si taky určitě pamatujete, u které to bylo patrný úplně nejvíc a ten výrobek se jmenoval Krahulík. Víte, co byl Krahulík?
2: No.
1: To byla takovej nepovedený jakoby lunchmeat nebo něco, že to bylo takové?
2: Jo, má to byla sekaná lunchmeat na půl nebo něco takovýho jako.
1: A bylo to strašně slaný a strašně jo. Divný a všichni si to vozili na dovolený.
2: Ježiš,
1: no.
2: No. No, tak ono... K tomu by nám asi mohl říct něco mistr Málek, že jo?
1: Který... Mistr
2: Málek. Já jsem dostal nakázáno, že ho musím zmínit.
1: Jasně, no mistr Málek je skvělý.
2: To je srdcař.
1: Já to sleduju teda možná ještě víc než vás. To mě neskutečně baví, jak některý ty výrobky dělá. Teď, co mě hrozně... Jedna věc mě u něj strašně vadí u Málka. To musím vmect, až tady příště bude. Když se něco zkouší třeba až za 10 dnů, když je tam najednou ten titulek o 10 dnů později nebo za 10 dnů, mě vám to tak naštve.
2: Jak to?
1: Já nevím.
2: A proč?
1: No protože vyrobím klobásy a první, co udělám, že udělám 4 kolečka nebo salám a ochutnám to.
2: Já bych to taky nedal, jo, že bych 10 dní musel jako čekat.
1: A to není, že čekáte 10 dní u videa.
2: No to ne, já vím, ale že on musí čekat 10 dní.
1: No, já bych
2: nevydržel prostě.
1: Mně to přijde tak jako, ale ty věci dělá skvěle. Teď neviděl jste pivní salám?
2: Neviděl ještě.
1: Tak to jsem panu Málkovi zavolal a řekl jsem mu, on dělá pivní salám, který musí být strašně dobrý, tak jako říká člověk, který nepije vůbec pivo. Ale všechno to musí být dobrý. Až na jednu věc, že do toho nasekal kapie, ty kousky, víte,
2: no jasně, kapu. No jasně.
1: A to mě tam strašně rozčílilo, takže jsem musel zavolat a říct, pane Málku, takhle ne teda.
2: Jako nakládaná kapie nebo čerstvá kapie?
1: Tyba.
2: Ona totiž nakládaná kapie...
1: Pozor, to byla myslím nakládaná.
2: To je někdy dobrý v té uzenině. Jako, když se dělají nějaký takovýhle třeba, já nevím, španělský, nějaký salám nebo tohle, jak se kolikrát třeba do toho používají nějaký takovýhle papričky a tohle, ono to je jako dobrý. A ta nakládaná kapie zrovna jako by mě v tom třeba mě chutnala. No, vy jste tady minule říkal, že máte rád mortadelu, že jo?
1: Jo.
2: Na to jste pes, na to jste jako...
1: To jo.
2: Na to jste pes, no tak tam máte taky, že jo, kousky, že jo, jako... Jo, takže...
1: No, jak v kere, ono je několik druhů.
2: No to zase v tolik v tom nevyznám, v těch uzeninách, jo.
1: Mortadela výborná a tady je v Praze, myslím, že takový, mají několik těch prodejen, nějaká firma, nevím, kde jsou italské potraviny, kam občas chodím a tam mají mortadelu, která je takhle velká.
2: Jo, to jsem zrovna dneska viděl video, kde ten Italové vyrobili takovouhle obrovskou mortadelu, to byla fakt takovýhle dlouhá štangle, teď to tam krájel tím nožem, to odevřel a to bylo kolo.
1: No ono je to totiž, po našem je to Godhaj vlastně, ne?
2: Já myslím, že Godhaj ne, protože Godhaj, to by nám zase řekl mistr Málek, já myslím, že Godhaj to úplně není, protože mortadela je jemnější a není tam tolik česneku a tady těch věcí, ne?
1: No, teď už spí mistr Málek, ale zeptáme
2: se. Nespí určitě, kolik je hodin?
1: On chodí brzo spát, řezníci chodí brzo spát.
2: Fakt jo, no, ne, ten kouká...
1: Ráno od pěti už zabíjejí.
2: Ne, on kouká, čeká, že ho zmíním a pak si polehnou. Tak teď už může jít, teď už může jít.
1: Ne, tak to řeknu rád, že mistra Málka máme oba dva v úctě a kdo, prosím vás, neznáte kanál mistr Málek, tak a prostě vás baví žrádlo, tak si tam dejte k němu ten
2: odběr.
1: Odběr, no.
2: Odběr.
1: Protože on je fakt, a to samozřejmě tady i k panu starému fotrovi. Tak, Petr Šulka nám píše, dobrý večer, gurmeti, a teď naopak, na oba, která restaurace, ve které jste byli, byla nejhorší. Hezký večer a dobré hospodské zážitky.
2: Já musím říct, že v soukromém životě si na to dávám hodně pozor, kam jdu. Čtu recenze, buď je to na doporučení známých, a i to se někdy jako podělá, že vám doporučí známý, tam jsme byli, tam to bylo luxus, s nimi tam šli, strašný katastrofa. Ale když bych to měl vzít, co bylo nejhorší na kanále, tak to byla asi teďka ta poslední restaurace z té série Ano, šéfe, byla to Kongo v Kladně. A tam nám paní přinesla jako opravdu zkaženou polívku, obě dvě. Jo. Jedna byla nějaký vývar a druhá byla držkovka.
1: A byla těsně před smrtí nebo už po smrti polívka?
2: Byla hrozná a smrděla. Já nevím, jestli jako...
1: To už je po smrti.
2: Já nevím, kde ji vzala. Jo. Protože
1: před smrtí je, když cítíte takový ten jenom...
2: Tak nebyla úplně po smrti, že by to bylo úplně totálně zkažený, to zase ne, ale už jste tam cítil ten žluklej olej, takový ten smrádek. A ta držkovka nesmrděla, ale když jste to dal do pusy, tak jste cítil, prostě, že tam je opravdu jako už je to takový načatý. A tak to bylo asi teďko nejhorší, ale my jsme s tím počítali, protože jsme šli do restaurace, která už v tom pořadu byla hrozná, a my jsme si ale říkali, hele, mají tam hotovky za 120 korun, tak pojďme udělat o tom video, kdy tam přijedeme, dáme si tu hotovku, třeba to bude super, třeba té restauraci pomůžeme, protože ona měla blbý hodnocení i na Google recenzích, a říkám, třeba tomu pomůžeme, a zase v dnešní době hotovka za 120 korun, myslím si, že to už je dobrá cena, protože dneska šly všechny ceny v restauracích strašně nahoru. No, ale prostě bohužel to nedopadlo, no. Takže zase myslím, že z videí byla tato nejhorší. To byla fakt asi.

jinocha objevoval svět, až nová epocha

0: Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě.
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
2: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
2: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
2: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Představte si,
1: pokračoval pan Lebeda, že pan Martinovský mladší odjel s rodinou na letní byt do Kostomlad. Vidím úžas na vašich tvářích, jakže do Kostomlad? Víte, v životě je lecos nevyspytatelného. Jsou věci, které ohromí svou podivností. Tak je to s těmi Kostomlaty. Kdo by jezdil na letní byt do Kostomlad? Vždyť není to místo, které by bylo proslulé svými přírodními krásami. Není slyšet, že by skýtalo mnoho poučného pro toho, kdo dychtí poznat historické památky a jehož přitahují místa, jež v naší slavné minulosti proslula. Není známo, že by v okolí Kostomlad byla svedena krvavá bitva. V žádném průvodci není uvedeno, že cimbuří kostomladské bylo dobito a pobořeno cizáckými hordami a obyvatelstvo odvlečeno do otroctví. Není zde chrámu, jenž by byl světu znám svými architektonickými půvaby, ani hřbitova, kde odpočívá některý velikán našich dějin, ba ani kláštera plného zhýralých mnichů, o jejichž neřestech šíří se zvěsti, tu není. Snad je tu vetchý zámek, po jehož stichlých chodbách plíží se o půlnoci stín bílé paní, která kvílivě ohlašuje zkázu některého člena starobylého rodu. Běda. Ničeho takového tu není. Kostomlaty jsou bídná ves v řepném kraji na trati severozápadní dráhy. Není tu nic ladného a potěšitelného. Všecko dýše zelenou nudou. Vidíte? A přece jel sem pan Martinovský mladší na letní byt. Snad měl zde příbuzné, u nichž doufal získat i některé výhody při ubytování a stravování. Nic bližšího o tom není známo. Možná, že to byl jeho osud. Pan Martinovský mladší se svou rodinou vstoupil do Kostomlad. První večer byl třpitný a přívětivý, ale druhého dne uvítalo probouzející oči kalné ráno. Z nebe tiše a melancholicky kanul šedý déšť. Byl takový nečas, jenž je schopen nás přesvědčit o marnosti žití více, než kterýkoliv zarputilý myslitel. Kroky čvachtají v měkkém blátě a sichravost láme kosti. S kapucí na hlavě uchylil se pan Martinovský mladší do místní hospody. Tam již seděli dva mužové, patrně obchodní cestující, kysele listujíce v jízdním řádě. Hostinský seděl u nálevního stolku, přilepen na svém místě jako podzimní moucha na okenní tabuli. Byl naplněn neláskou k všeho míru. A proto jej ani nenapadlo obsluhovat i hosty, kteří ostatně si přáli buď opustit i Kostomlaty, nebo zemřít i. Déšť kanul bez přestání a minuty se vlekly krokem neduživců. Hostinský zachrochtal ze svého místa. To je čas. Nikdo mu neodpověděl. Hostinský navazoval svou řeč, jako když sytá doga převaluje kůrku chleba v hubě. To je čas, tvrdil neústupně. A ono, jak se zdá, to vydrží, protože to je lezavý déšť. Pan Martinovský mladší ožil. Byl ti natolik zdatným úředníkem, že hovor o počasí nemohl nevzbudit jeho zájem. Přisvědčil a mínil, že je velký marast a že by bylo lépe pro zemědělce i letní hosty, aby se počasí obrátilo. Ačkoliv, zakončil svou řeč, déšť je dobrý na brambory a vlhkost způsobuje, že rostou houby. Hostinský žalně zazýval jako lačná šelma a povstal, hrabal se chvilku pod pultem a pak šouravým krokem přistoupil ke stolu, kde seděl úředník Martinovský mladší. Držel v ruce karty, které byly nabubřelé vlhkem, že byly dužnaté jako zelené lupeny. Libo, kartičky si hodit, zašveholil. Čas je mrzutý a je třeba se povzbudit. Souhlasím, odvětil Martinovský mladší, ačkoliv doznávám, že příliš kartám nehovím. Není ani třeba, mínil Hostinský. Zahrajeme si komando. Tuto hru může hrát i nejnevzdělanější mezek. Navrhuji hrát i o šestáčky, ale bez limitu. Oba obchodní cestující byli získáni pro tuto ideu. Hráči usedli kolem stolu, jenž se vyklal. Podložili kratší nohu pivním táckem a ponořili se do hry. Zanítil je karvanický oheň do té míry, že ani nespozorovali, kterak se slunce vyhouplo z mraků. Paní hostinská musela obsluhovat i hosty, neboť šenkýř byl úplně v zajetí hry. Od té doby se dávali oni čtyři pánové od bílého poledne do černé noci a plnili lokál stereotypními výkřiky. Komando, pas, pomůžu, mám rabáka, všecko žije, solid znova jako doma. A tak hrávali den ze dne a čas plynul. Úředník Martinovský mladší pohrdal osvěžením ve volné přírodě a šenkýř zanedbával svou živnost. A když z posečených polí zaválo chladem a vlašťovky usedali na telegrafní dráty, tu seznal šenkýř, že hrou upadl do veliké bídy. Prohrál všechny úspory a běžné peníze a kromě toho uvalil na svůj dům nemalý dluh. Zatímco oni dva cestující se rozjeli na túru, soudce tak říkajíc na svém, vítězil úředník Martinovský mladší tak, jako by mu v kartách hospodařil plivník. Martinovský mladší se stal věřitelem hostinského, jenž mu odevzdával celou denní tržbu. Když úředník odjížděl do Prahy, tu nesl si v kapse smlouvu, podle níž je hostinský povinen poskytovat jemu i rodině zdarma letní pobyt i se zaopatřením na účet dluhu z karet. Martinovský mladší byl spokojen, že má na dosmrti zaručen letní pobyt zdarma. A každého roku, když se počínaly obvyklé hovory, kam pojedete letos, odpovídal, letos pojedeme asi do Kostomlad, protože kolegové vrtěli nad tím nedůvěřivě hlavou, proč právě do Kostomlad, dodával s úsměvem, do Kostomlad na své statky. Mimo nadání bylo mu uvěřeno, že je vlastníkem statků na venkově, nebo ti ho přátelé nedovedli by si jinak vysvětliti, že by byl člověk, který by byl ochoten strávit každé léto v Kostomlatech. A to se mu právě stalo osudným. Jeho představení navykli si naň pohlížeti jako na člena zámožného, jemuž je úřadování vyražením a rozptýlením. Proto byl při povyšování dvakrát preterován. Když se domáhal vysvětlení, proč je opomíjen z postupu, bylo mu odpovídáno, že jsou zde úředníci potřební, kterým je úřad životním povoláním a jedinou výživou. Na ty dlužno brát zřetel. Pan Martinovský mladší marně se namáhal přesvědčit své představené, že jemu povýšení je co vláha květince a že nemá nic jiného než plat ze svého úřadu. Jeho vysvětlování setkalo se s lehkým pokrčováním ramen. Nevěřilo se mu, nevěřilo se člověku, který jezdí každý rok na letní byt do Kostomlad.

Pan Lebeda se odmlčel. Zapálil si doutník a zamyšleně odfoukl modravý kouř. Nuže, naléhali dámy, jak skončil tento příběh? Konec toho příběhu, odvětil pan Lebeda vážně, je truchlivý a výstražný. Úředník pan Martinovský mladší, raněn ve své ctižádosti, chřadl a zemřel v poměrně mladém věku. A ten Hostinský? Hostinský vydal, že by navždy byl otrokem svého dluhu, prchl jednoho dne pod pláštěm noci. Nikdy již nepřišel do Kostomlad. Vypravuje se, že odcestoval do jižní Afriky a dal se naverbovat k burské armádě. Bojoval pod generálem Botou a padl. Takový je konec historie o panu Martinovském mladším. Chvíli panovalo zamlklé ticho, pak se otázala jedna z dam. A proč nám to vypravujete, pane Lebedo? Pro poučení, vece vážně pan Lebeda, pro poučení a výstrahu. Vidíte z toho příběhu, že komando je hra zhoubná a že k ničemu dobrému nevede. Máte pravdu, pane Lebedo, já si umínila, že víckrát nevezmu karty do ruky. Složila jsem svému muži velký slib. Dívky, že už toho necháme? Ano, necháme toho, odpovídali dámy. Věnujme se raději něčemu užitečnějšímu. A v tom kráčel mimo jeden nemladý již muž se skřipem a spleší. A, vida ho, tady máme čtvrtého. Doktore, pojďte s námi hrát. Já, dámy, počal se bránit i pán se skřipcem. Žádné řeči, vy jste čtvrtý. Dnes hrajeme naposled. Naposled, již nikdy více, volali dámy sborem. Muž se skřipcem vydal, že je obklíčen, vzdal se odporu. Byl uchopen pod paží a odvlečen do herny. Chvíli pohlížel pan Lebeda za nimi s úsměvem a pak pokýval hlavou a pravil. Pohořel jsem se svým poučením. No, co platno, nehodím se za misionáře. A pak dodal. Nuže, mladý příteli, půjdeme také do herny.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver. Xaver.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane hoče, já úplně to, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: podvod. Ksavr, chápete, jak je fakta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
2: pan eura. Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Mm-hmm. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu. Teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No, řekne schválně,
2: No, Xavere, je to šmečkařka, no. Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situaci premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

0: Audioknihu do životí vám přináší Sixfresh SRO. Otto Biedermann. Prozraď mi, jestli teď dělám rozhovor s nájemným vrahem.
1: Nejsem nájemný vrah. U našich případů se jednalo buď o loupežnou vraždu, nebo nešťastnou shodu okolností. Některé z těch akcí vůbec vraždou skončit neměly.
0: Co je pro tebe v životě nejdůležitější?
1: Nelze vybrat jen jednu konkrétní věc. Tvoří to takový soubor nebo seznam. Třeba abych už nikdy nikomu v životě nemusel ubližovat. Abych se za 10 let dostal ven a setkal se tam ještě s celou rodinou. Aby se moji rodiče dočkali také něčeho, za co by na mě mohli být pyšní. Abych dokázal svým blízkým tu podporu a lásku nějak oplatit. Prostě je to hrozně moc, že člověk už neví, zda to nejsou jen zbožná přání, která se nikdy nesplní. Nakonec pro mě může být nejdůležitější jen přežít. A neoběsit se z toho pocitu bezmoci, jako to nedávno udělal na Mírově jeden náš kolega, kdo ví.
0: Popiš mi průměrný všední den doživotně odsouzeného.
1: Když všední den, tak pěkně od začátku týdne, tedy pondělí. V 6 hodin máme budíček, řvoucí siréna na chodbě plus rozsvícená zářivka na cele. Kolem 6:30 početní prověrka. Odevzdává se korespondence k odeslání. Odevzdává se objednávka nákupu, protože do kantýny nesmíme. Odevzdávám i žádost o sledování večerních pořadů v televizi na týden dopředu, protože máme i omezené sledování televize. Nahlašuji se ještě na vycházku a na sportovní aktivitu. Kdo se nenahlásí, má smůlu a nikam nejde. Následuje výdej snídaně a její konzumace. Kolem 7:00 já a dalších 7 odsouzených jsme pěkně v poutech a poutacích opascích odvedeni do suterénu na pracoviště, kde lepíme obálky. Bohužel nás ale nenechají pracovat víc než 4,5 hodiny každý všední den. Nepokryje to tak ani náklady výkonu trestu. Kolem 12:00 je oběd a to už jsme opět na celách.

0: Následuje odvedení, jako vždy a všude v poutech a opasku. Odvedení do sprchy a pak uzamčení na celé až do příštího rána. Ten den už je na programu pouze kolem 16. hodiny výdej večeře, v pondělí teplé. Před 17. hodinou ještě výběr nádobí od večeře a po 18. hodině početní prověrka. Odpoledne po příchodu z cvičení trávím úklidem, praním prádla, četbou časopisů, psaním korespondence, žádostí, stížností, prostě co je třeba. Večer se podívám na nějaký film v televizi a jdu spát, tedy pokud se to tak dá nazvat. V noci nám totiž dozorci prosvěcují cely a někteří se při kontrolních obchůzkách nechovají zrovna tiše. Postele máme sotva 2 metry ode dveří, tak si každé třísknutí mříží na chodbě řádně užíváme. Ve věznici jsem se ještě slušně nevyspal a to jsem tady skoro 6 let. Jinak v ostatní dny jsou i jiné aktivity, jako stolní tenis, základy na PC, samostudium cizích jazyků, psychovolkmen a ve druhé skupině vnitřní diferenciace možnost 2x týdně hrát hry na PlayStationu. No, tak je to vlastně pořád dokola. Občas nám to zpestří důkladnou prohlídkou osobních věcí na cele. V naší nepřítomnosti. Cela pak vypadá jako po výbuchu. Procvičíme se v klidu a tak tu žijem.
1: Poznal jsi ve vězení někoho, komu věříš?
0: Ano. Ve výkonu trestu jsem poznal 3 lidi, kterým se dá věřit. Všichni 3 jsou v současné době taky ve Valdicích. Jsou to fajn lidi, se kterými se dá mluvit téměř o všem a vím, že nemají zapotřebí dělat na mě nějaké podrazy. Máme stejný smysl pro humor, společné zájmy i cíle a víme, že se na sebe můžeme v určitých věcech spolehnout.
1: Kteří to jsou?
0: Nevím, jestli to mám říkat.
1: Já myslím, že jo.
0: Dobře. Jiří Kajínek, Ludvík Černý a můj kolega z práce Miloslav Sláma. To jsou 3 lidi, kterým tady důvěřuji. Ostatní buď natolik neznám, abych jim věřil, nebo je naopak znám příliš na to, abych jim důvěřoval. Samozřejmě se i s ostatníma normálně bavím, ale ti 3 jsou mi prostě bližší.
1: Myslíš, že některý z kolegů doživotně odsouzených je nevinný?
0: Ano, myslím. Ale opravdu přesvědčený na 100% jsem o tom pouze u Jiřího Kajínka. Nejen proto, že jeho případ znám opravdu dobře a jedná se tam o jasnou zvůli justice. Také proto, že mám možnost ho už roky poznávat jako člověka a nevěřím tomu, že by byl vůbec ochoten udělat to, za co je odsouzen. Pak je tu také několik lidí, o nichž jsem přesvědčen, že jsou špatně odsouzeni a neměli, stejně jako já, dostat do životí.
1: Ve spise máš napsáno, že jsi měl před výkonem trestu potíže se sebeovládáním.
0: Ano, potíže se sebeovládáním jsem měl. Zastřízlivá to bylo celkem v normě. Bohužel pod vlivem alkoholu se ze mě stávala neřízená střela. Alkohol, jak je známo, snižuje zábrany a rozpoznávací schopnosti, že pak už to šlo od urážek na adresu všech známých přes rvačky, poškozování aut i jiného majetku nesympatických či příliš kritizujících lidí v okolí. Něco jsem udělal sám za sebe, něco za ochotného přispění svých bývalých kolegů z té naší bývalé party. Samozřejmě jsem někomu na potkání nestrkal pistoli či nůž do obličeje a nevyhrožoval mu zabitím, to by nám to tak dlouho neprocházelo a skončili bychom ve vězení mnohem dříve. Ztrátou sebekontroly by se možná dali nazvat i některé naše zábavy. Noční hraní si na policii, bílé auto plus modrý maják zastavuje se a kontroluje, automobilové honičky, noční střelba na dopravní značky nebo na billboardy. Bylo toho moc. Prostě samé bezpečné hry. Dnes bych se něčeho podobného neúčastnil ani jako divák.
1: Takže si myslíš, že jsi v kriminále zmoudřel?
0: Postupem času se mozek k nějakým věcem díky všem těm okolním i vnitřním vlivům tak nějak dopracoval. O to více mi teď ale hlava nebere, když mi někdo řekne, že nejsem hlupák, protože jsem někoho zabil, ale protože jsem se k tomu přiznal. Paradoxně mnoho lidí jakoby chápe, nebo je jim to jedno, že jsem někoho zabil, to je netrápí, ale nechápou, proč jsem se k tomu přiznal. Vlastně mě přesvědčí.

0: ubolečují, že jsem nebyl potrestán za to, co jsem udělal, ale za to, že jsem se k tomu přiznal. Já bych to možná pochopil od spoluvězňů, ale když mi to říkají i někteří zaměstnanci vězenské služby, tady bych uvítal nějaké tvoje vlastní zamyšlení, co ty na to? No evidentně už ani neplatí, že přiznat se a přijmout trest je sice hloupé, ale morálně správné.
1: No jo, na to nemám vůbec co říct. Vidím to úplně z jiné stránky. Taky si pořád říkám, co nebo kdo tě vlastně tak ovlivnil a stáhnul tě do té hry?
0: Venku jsou samozřejmě různý vlivy. Kamarádi, alkohol, dělají se blbosti. Parta tě stáhne, vyhecuje, pojď, uděláme tohle, to je hned. Když se člověk pohybuje v prostředí, kde jsou zbraně, kamarádi, parta, je to hned. Vlastně nevím, jestli jsem to psal i tobě, já jsem se pohyboval mezi dvěma partami. Jednu jsem měl u nás u střeleckého klubu, to byli spíš takový trampíři, takový zásadoví lidi. A pak tady byla druhá parta frajírků, kompliců, se kterými jsme jezdili na tahy a takovýhle věci. A já jsem se nakonec přehoupil k té druhé partě. A šlo to přes vymáhání dluhů a vydírání až k těm vraždám, bohužel. Tak to došlo až takhle. Vlastně až ta druhá parta mě de facto stáhla sebou.
1: Kdy jsi naposledy brečel? Kdy ses naposledy bál?
0: Bohužel si ani nepamatuji, kdy jsem naposledy doopravdy brečel. Jen doufám, že se žádný důvod ani nevyskytne. Nevím, zda je to klad či zápor, ale já prostě nemám ve zvyku dávat určité emoce najevo. Jinak naposledy jsem se bál, když mi maminka bez nějakého předchozího upozornění nepřijela na návštěvu a vysvětlující dopis dorazil až druhý den. Opravdu jsem se bál, že se jí přihodilo něco zlého. Člověka hned napadají katastrofické scénáře. Bál jsem se, že jí třeba nikdy neuvidím. Mám rád oba své rodiče, ale máma je prostě máma, to ti řekne téměř každý syn.
1: Přijdou ti podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům, třeba ve tvém případě?
0: S mou odpovědí na tuto otázku spousta lidí, hlavně pozůstalí po obětech mé trestné činnosti, jistě nebude souhlasit. Normální lidé minimálně proto, že to hodnotím ze své pozice a jsem tedy vlastně zaujatý. A pozůstalí proto, že mě musí právem nenávidět za to, co jsem jim způsobil. Má odpověď totiž zní ano. Zde ve Valdické věznici jsou podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům. A kdo to sám nezažil, vůbec nemůže hodnotit a nemá ani tušení, o čem vlastně mluvím. Lidé venku mají zkreslené představy o takzvaných fešáckých kriminálech. Pro nás tady to rozhodně neplatí. Na samotný trest odnětí svobody je tady ještě navěšeno tolik opatření, omezení a zákazů i příkazů, co smíme a nesmíme, že si lze někdy stěží zachovat zdravý rozum a víru v to, že je to ještě trest vedoucí k nápravě a ne obyčejná pomsta. Paradoxně poslední sebevražda doživotně odsouzeného byla na Mírově, kde jsou podmínky snesitelnější. Docela se divím, že jich mezi doživotně odsouzenými není víc.
1: Jak bys potrestal člověka, který by zavraždil někoho z tvých blízkých?
0: Zeptat se mě na tohle před 10 lety, odpověď by byla jednoduchá. Kulka mezi oči při první příležitosti bez ohledu na následky. Prostě maximální pocit zadosti učinění. Teď už bych váhal. A chtěl bych o tom vědět víc, ale ohledně vraždy někoho blízkého bych byl minimálně extrémně neobjektivní. Asi bych toho člověka teď už nechtěl zabít. Ale chtěl bych, aby dostal také doživotí, byť by to bylo za jednu jedinou vraždu. Tak říkám, když se to člověka mě osobně dotýká, jde objektivita i soudnost do hajzlu. Obávám se, že výraz stranou by to patřičně nevystihl.
1: Jak ty osobně vycházíš s vězeňskou službou?
0: S vězeňskou službou obecně jako s organizací nevycházím vůbec. Mám jí za zlé, že sama tato organizace porušuje zákon a tváří se jako, že je vše v pořádku. Doživotně odsouzení by tady měli mít stejné podmínky výkonu trestu jako na Mírově. Ale není tomu tak. Na Mírově mají nastavené podmínky opravdu demokraticky. tak, jak je to v rámci zákona možné. A Valdice mají nastavené podmínky, jak je to nejhůř možné. Díky porušování a překrucování zákona. Jinak přímo s dozorci na oddělení se dá vyjít, tedy samozřejmě ne úplně se všemi. Většina se chová slušně a dá se s nimi domluvit, ale vždy se v té sestavě najdou dva až tři, kteří jsou samolibí, arrogantní a bezohlední. Rádi provokují a mají radost, když mohou odsouzeného nějak potrápit nebo mu ukázat, kdo je tady pánem. Takoví lidé by u vězenské služby neměli vůbec pracovat, protože je to práce s lidmi.
1: Máš to spočítané? Jak jsi tady dlouho?
0: Zadrželi mě vlastně 21. února 1996, takže teď jsem ve vězení 11 let.
1: Kde je ten okamžik, kdy klukovina přejde do brutální trestné činnosti, která se v závěru jmenuje doživotí?
0: To byl vlastně ten první případ. Tam mě kolega zlanařil, že někam půjdeme, jeden se postará o strážného. To nebude moje starost, já jenom vezmu klíče, dojdu do patra otevřít trezor, vyzvednout peníze a to bude celá moje práce na té akci. A za to já dostanu 200 tisíc, což mi tenkrát v té době připadalo jako velice zajímavý. Mladý kluk peníze potřebuje pořád. 200 tisíc, kde je najdu? A jenom za to, že někam dojdu, otevřu trezor a zbytek mě nezajímá. Ostatní kluci, ať si dělají, co chtějí.
1: A napadlo tě už při téhle první příležitosti, že to může skončit takhle? Ve Valdicích?
0: Vůbec ne. To ani náhodou, to vůbec. To člověku nedochází. U toho prvního případu, de facto ani u toho pátého, člověku pořád ještě nedochází, že by se mohlo něco stát. Že nás chytnou a zavřou. To si člověk prakticky vůbec nepřipouští.
1: Dobře, takže jsi šel původně pro peníze. Co bylo dál?
0: Dál to bylo tak, že ten kolega, co se měl jakoby postarat o toho strážného, to vlastně jakoby přesunul na mě.
1: Co to znamená postarat se?
0: No to jsem právě v té době ani nevěděl. Mně bylo řečeno, že se o něj postará. Já jsem nevěděl, jestli jsou s tím strážným domluvení, že to vyloupíme, nebo jestli tam toho strážného nějak omráčí, nebo jestli ho prostě rovnou zabije. To jsem v té době nevěděl. A hlavně to nebyla moje starost. Já jsem měl být zaplacený jenom za to, že tam s tím člověkem přijdu a dojdu pro peníze. Absolutně mě nenapadlo, že se jedná o loupežnou vraždu.
1: A co bylo dál?
0: No, došlo nakonec k tomu, že jsem se do toho aktivně zapojil. Když už jsme byli přímo na místě, ten druhý přehodil tu roli na mě.
1: Jakože ses měl o vrátného postarat?
0: Ne, mně bylo řečeno, že on se o něj postará, ale nevěděl jsem jak. Takže nakonec jsem se do toho zapojil tak, že jsem si od něho vzal tonfu nebo obušek a chtěl jsem toho strážného omráčit a že provedeme loupežný přepadení. Tak jsem se vlastně zapojil do loupežného přepadení.
1: Kdy přišla vražda?
0: Ten člověk byl jako noční strážný ozbrojený a už se to zvrhlo v loupežnou vraždu. A tím vlastně byla překročena hranice. Jak se ten člověk začne bránit a jak se ho snažíš co nejrychleji umlčet, je to takový fofr, takový sled událostí, že už vůbec nepřemýšlíš. Jenom se snažíš toho člověka umlčet, eliminovat. To už je v háji úplně. Vražda.
1: Takže co se tam přesně odehrálo? On se začal bránit?
0: Začal se bránit a z loupeže byla najednou loupežná vražda. Protože jsme se ho snažili oba okamžitě umlčet. Protože to bylo vlastně... Víš, kde je obchodní dům Krone?
1: Jasně, na rohu Václaváku a Jindřišské.
0: Ta zadní vrátnice, jak se tam vchází do toho obytného bloku.
1: Mm-hmm.
0: Takže tam jsou všude kolem lidi. A hlavně ten člověk byl i ozbrojený, takže nás tam mohl, kdyby se mu to podařilo, klidně i zabít. Prostě to byl zkrat.
1: Tak jak si ho vlastně zabil?
0: Snažili jsme se ho omráčit a nakonec vlastně skončil ubodaný nožem.
1: Takže první vražda je na světě.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Doufám, že nešijete u stejného krejčího jako Jan Kroupa.
2: Mě to inspirovalo.
1: Jo?
2: No jasně. Je taky na to doba, ne? Akorát, ale
1: čeká, pojďte nevím. Dál, pane Kroupo, nějak vám pípá sako.
2: No.
1: Nedochází ale baterka.
2: Ale já mám tohle sako zapnutý furt, ale víte, s čím mám problém? Jak, když někdo něco nahraje a vládě se to hodí, tak je správný nahrávač, a když to nahraje nesprávný nahrávač, tak je padouch, že jo? Teď Najmon je padouch, ale děti, který si nahrávají učitele, tak jsou dobrý. A já to mám zapnutý furt a právě někdy úplně nevím, jestli je to správný.
1: No je to lepší furt.
2: No jasně, to víte, že jo? Protože jaký se může změnit doba, že jo? A vláda?
1: A mě kolikrát jako napadlo, jak to vlastně funguje. Já jsem ho neviděl živě, pana Kroupu, mnoho let, ale je to určitě pomluva a nebude to pravda.
2: A je to dezinfo, podle mě nějaký nechutný.
1: Ale on prej takhle na tom saku v rohu má dobíječku jak na mobil.
2: Já
1: a přijde
2: jako
1: někam
2: na
1: návštěvu a říká, rád si u vás sednu, dám si kávu, mohl bych sedět někde u zásuvky, prosím vás. No to tak je.
2: No.
1: To je takový, jak, ale pro, je to ve veřejném zájmu, pane Holče, je
2: ale
1: to v pořádku.
2: On má prý těch štěnic tolik, že to žere jako elektroauto, takže on má nějakou nabíječku prý velkou už.
1: Jo? Jo, takže za sebou vozí prostě na přívěsu.
2: Jo.
1: A nebudeme si z toho dělat srandu, protože stejně všichni jednoho dne budeme natočení, nahraní a...
2: No to už jsme.
1: Už jsme.
2: Od nástupu Víta Rakušana na vnitro už jsme.
1: No. Já bych na toto téma snad ani nežertoval, pane Holče.
2: Jsou ty Velikonoce, co?
1: Jsou ty Velikonoce, má to být hezký. A pojďme ještě, mě zajímá ta Česká pošta. Mě to pořád...
2: Vy jste nějak fixovaný na to?
1: Jsem hodně, protože rušit lidem tady 300 poboček, neboli říct těm lidem, doteď jste si stěžovali, že stojíte ve dlouhé frontě na poště, tak budete stát dvakrát tolik, hajzlové. A mně to přijde vůči občanům, kteří tady roky platí daně a platí tady prostě politikům prachy na to, aby mohli dávat odměnu Jurečkové za vyhazov a tady politikům, aby si mohli objednávat s amatéry. Mně to přijde prostě sprostý vůči těm lidem. Ale těch vyhozených peněz za školení, oni tam třeba mají, že školí někdo vyjednávací taktiku.
2: Ale počkejte, já ještě...
1: Přijde pošťačka, dobrý den, nesu vám důchod. Budeme vyjednávat, paní pošťačko, máte školení.
2: Vy na mě děláte dojem, že vy si tam chodíte taky pro důchod, nebo pro nějaký dávky.
1: Kam?
2: Na poštu.
1: Ne.
2: Jak to hájíte, že jo?
1: Já jsem nebyl na poště.
2: Tam pečenej, vařenej.
1: Já jsem nebyl na poště rok.
2: Ne?

0: promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou. Vy ke mně nikdy nepřijete na večeři, ale přijdou jiní.
1: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
0: Bavím o hospodách, kuřáckou
1: nebo
0: školu?
1: Kuřácký, třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké kino, kuřácké divadlo,
0: ne,
1: kuřácký
0: také
1: úřad,
0: také
1: ale tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je to celé o těch zaměstnancích.
0: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
1: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky. Jo?
0: Dobře,
1: je to taková debata,
0: se,
1: je to vlastně debata, je to debata o tom, jestli
0: je
1: na pracovištích...
0: Je to debata o svobodě.
1: Ano, a ta svoboda... Je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou činou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že více než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodli, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
2: Radio Xaver.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Úterý 5. června 2003. Knížku, kterou jsem včera dostala, jsem přečetla na jeden zátah. Jmenuje se Revoluce v léčení rakoviny a napsal ji MUDr. Kamil Jurkovič, který se zabývá léčbou onkologických onemocnění, blokádou, metabolismu, nádorů. Pan doktor Jurkovič působí na Slovensku a v knize popisuje případy svých pacientů, s jejichž rakovinou si úspěšně poradil. Musím se přiznat, že na mě knížka udělala dojem. Zní to všechno náramně logicky a Marie mi říkala, že ten pan vydavatel Schwarz se s doktorem Jurkovičem dobře zná a kdybych chtěla, že by se na mě podíval. O co při léčbě pana Jurkoviče jde? Zhoubný nádor je tkáňový systém, ve kterém probíhají extrémně vysoké metabolické procesy a proto má několikanásobně vyšší nároky na zásobování kyslíkem a živinami, než mají všechny ostatní orgány. Aby mohly být tyhle nároky nádoru uspokojeny, musí se ten zmetek v organismu prosadit a pasovat sám sebe na nejdůležitější orgán v těle, který dostane kyslík a živiny přednostně a na úkor ostatních orgánů. Jelikož regulátorem metabolismu je štítná žláza, musí se nádor spojit právě s ní a donutit ji ke zvýšené činnosti. Pan doktor Jurkovič právě z tohohle vychází a aby omezil metabolismus zhoubného nádoru, tlumí činnost štítné žlázy tyreostatikem, což je lék, který činnost štítné žlázy blokuje. Tímto omezením se mu daří nádorové ložisko postupně omezovat v jeho potřebách a tak dojde postupně k jeho zmenšení a představte si časem dokonce k likvidaci. Pochopila jsem to. Knížka je napsaná velmi srozumitelně. Navíc tam jsou uvedeny příběhy pacientů, kteří se tímto způsobem léčili a pozor, vyléčili. Jsou tam také případy, kdy se začalo s léčbou pozdě a nedopadlo to dobře. O to je knížka cennější, že tam nejsou samé happy endy. Pokaždé ve mně vzbudí nedůvěru všechno, kde se mluví o zázraku a 100% účinku. Já už dávno vím, že nic na světě není 100%, že mnohdy člověk musí být vděčný i za malé procento naděje. Pan nakladatel Schwarz mi řekl, že mě s panem doktorem seznámí a že by mě určitě zařadil do svého programu. No tak je to od něj moc hezké, ale zatím jsem odmítla. Vím totiž, že člověk by neměl lítat od lékaře k lékaři, že má být tam, kde se cítí bezpečně. Já se v Plzni cítím velmi bezpečně. A kdyby se můj stav zhoršil, poradila bych se svými plzeňskými doktory a pak bychom asi společně jejich slovenského kolegu kontaktovali. Jsem ale moc ráda, že o téhle metodě vím. Mám zase další světlo naděje před sebou. Středa 4. června 2003. V pondělí jsme si toho s Marií nestihli moc říct, tak jsme se domluvili, že ve středu přijede do Slatiny. Bylo šílený horko, ale mě to nevadí. Sice nesmím na sluníčko, to mi paní doktorka zakázala, ale jsem ráda v teple. Sedím pěkně u okna, nechám si slunce hřát na záda a je mi fajn. Všichni lidi kolem na vedro nadávají, ale mě je akorát. Konečně mě netrápí zimnice a můžu chodit bosa. Nemusím mít tlusté ponožky a teplé bačkory. Zimnice mě hodně potrápila a na tohle tropické počasí prostě nemá. Na Marii jsem se nachystala, upekla jsem kuře, udělala kedlubnové zelí a nové brambory. Marie se smála, když jsem jí tvrdila, že je to přísná dieta. Připadalo jí to veselé, protože kuře opravdu trochu plavalo v másle, ale bylo moc dobré, což potvrdila i ona. Ale nejvíc jí chutnal moučník a já byla ráda, protože je to můj vlastní recept a jsem na něj pyšná. Je to velmi lahodný dort a přitom je vhodný pro lidi s cukrovkou. Hned jsem Marii dala recept. Vezme se asi 10 vajec, oddělí se žloutky od bílků. Do žloutků se přidají 2 lžíce sladidla. Kdo nemá cukrovku, použije pochopitelně cukr. Asi 1/4 kila umletých rozinek a 1/4 kila nasekaných ořechů a všechno se to promíchá. Pak se z bílku udělá tuhý sníh a zlehka se vmíchá do těsta. Těsto se nalije do vymazané a moukou vysypané dortové formy, já používám pekáč, a zvolna se peče v troubě. Mezitím se z 5 žloutků, 1/4 kila másla a 2 lžic diabetického sladidla udělá hladký krém. Já přidávám griotkovou příchuť, aby to bylo trochu opilé. Kromě toho se 5 bílků ušlehá s trochou sladidla a šťávou z 5 citrónů. Měla jsem je dost malé, proto jich bylo 5, jinak stačí 3. Vychladlý korpus se rozřízne na 2 poloviny. Jedna z nich se potře bílkovo-citronovou polevou a na to ještě rybízovou zavařeninou. Tu umí senzačně táta, dělá ji příjemně kyselou a pikantní. Přiklopí se druhá polovina korpusu. Navrch přijde máslový krém, který se namaže ze všech stran. Povrch jsem ozdobila několika švestkami, které jsem nakrájela na plátky a udělala z nich věneček kolem celého dortu. Vynikající jsou jahody, maliny, no zkrátka nějaké sladké čerstvé ovoce. Ale zdobit se může čímkoliv. Hlavně to musí pěkně vypadat. Ten můj dort se švestkami. To vám řeknu, to byl opravdu krasavec. Marie se dost divila, když si všimla, že na trámu uvnitř naší chalupy si udělali hnízdo vlašťovky. Je mi jasné, že je to nezvyklé, aby jim někdo takovou činnost povolil v pokoji, kde tráví většinu času. Já to ale povolila a jsem dokonce ráda, že se tu zabydleli, dělají mi totiž společnost. Máme pořád otevřené dveře na terasu, takže mohou kdykoliv odletět a u nás mají domov. Jsem vděčná za každého živého tvora, který mě přijde navštívit a ptačí štěbetání dělá moji duši velice dobře. Jen na kocoura musím dávat pozor. Na lovení ptáků je mistr. Už se stalo, že jednoho takového ptačího návštěvníka připravil jednou ranou o život. Tak vlaštovkám domlouvám, že jakmile uvidí Míšu, ať zdrhají. Vlaštovky jdou jenom do dobrých rodin a přinášejí štěstí. Věřím, že právě proto přišli k nám, aby se štěstí u nás zase zabydlelo. Bývali jsme velmi šťastní. Ani jsem si neuvědomila, jak se nám dobře žije, jak je nám spolu dobře. Teprve tehdy, když odešel náš Jirka, mi došlo, že štěstí nemusí mít člověk navždy. Po Jirkově smrti jsme jeli s tátou pěkně z kopce. Táta měl jeden infarkt za druhým, do toho přišla moje rakovina. Jsem přesvědčená, že vlaštovky mi přišly říct, že tohle smolné období končí a už bude jenom dobře. Chci ještě žít. Chci tady být s tátou. Taky kvůli našemu Jirkovi, protože dokud žijeme my, žije i on. Denně si s ním povídáme, pořád na něho myslíme, žije v našich vzpomínkách. Chtěla jsem jet s Marií do Prahy, protože mě Hanička Zagorová pozvala na křest svého nového alba. Těšila jsem se. Haničku mám ráda, ale nakonec jsem zůstala doma. Byla jsem v pohodě, bylo mi fajn, ale zase přišel průjem. Marie říkala, že je to varování, abych byla v klidu, a tak jsem jí poslechla. Slíbila mi, že Haničce zavolá a omluví mě. No, je mi jasné, že to Hanička pochopí. Sama má s nemocí letitou zkušenost a bojuje s ní velmi statečně. Čtvrtek 5. června 2003. Měla jsem příjemnou návštěvu. Přijeli z Blesku udělat se mnou rozhovor a přijel s nimi Vašek Glazar, takže byla pohoda. Vašek má na mě blahodárný vliv, i když sám není zdravý. Už dlouho má hormonální problémy, které mu způsobuje nádor v hlavě, ale je pohodový, je s ním legrace a jestli mě někdo spolehlivě dokáže rozesmát, pak je to právě on. Je zlatý, pravidelně mi volá, klidně si kvůli tomu i přivstane, protože ví, že po ránu jsem na tom nejlíp a zvedám všechny telefony. Mluvím s ním denně, na rozdíl od Marie, která vstává pozdě a když volá,